skladatelku, protože Milord je fenomenální píseň po všech stránkách. Má několik poloh a je naprosto osobitá, hned zapamatovatelná. Piaf v ní dostala obrovský prostor být vyzývavá, být laskavá a nakonec totálně drzá. A já tuhle tu písničku znám od svých 12 let, kdy ji máti přivezla jako single z Paříže, kam jednou za život dovolili na lékařský kongres. A na té písni mě nejvíc fascinoval její konec, jak hudba přejde do zrychlující dechovky.

skvělej šraml na konci. Já jsem to miloval s tím obrovským velkým bubnem předimenzovaným. Jealous Guy, to je jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších písní Johna Lennona, která poprvé spatřila světlo světa na jeho albu Imagine z roku 1971. John Lennon se v této písni tak nějak vyrovnává se zelenookým monstrem, to zřejmě bylo asi Yoko Ono, a zpívá o svých záchvatech žárlivosti, které ho naprosto ovládaly. Při propagaci téhle písně řekl: když milujete někoho, máte sklon žárlit a chcete ho mít jen pro sebe stoprocentně, a já to tak mám. Inteligentně si myslím, že vlastnit člověka je nesmysl, ale miluji Yoko a chci ji mít úplně jenom pro sebe. Nechci ji omezovat. Ale když jako dítě máte tak málo, že když něco najdete, chcete si to udržet a držíte to tak moc, že to nakonec zničíte. Ne. Lennon napsal tuhle píseň, když ještě Beatles hráli spolu. Nahráli jako demo s názvem Child of Nature, ale ona neprošla na žádné album Beatles, takže Lennon později použil tuhle píseň na albu Imagine s pozměněným textem, který byl odrazem jeho vztahu s Yoko a jak majetnický vůči ní byl. A v rozhovoru pro časopis Rolling Stones několik měsíců po Lennonově smrti Yoko řekla, že jí donutil sepsat seznam všech mužů, se kterými spala, než se poznali. A napsal píseň Jealous Guy, která měla lidem říct, jak byl žárlivý. A žárlil třeba i na to, že jsem uměla jazyk, kterému nerozumí, což byla japonština, že jo? A poté, co jsme začali žít spolu, to byl John, kdo chtěl, abych s ním byla pořád. Nutil mě chodit s ním na pánskou toaletu. Bál se, že když zůstanu ve studiu s tolika muži, uteču mu s jedním z nich. No, nádherný vztah plný důvěry. Já tu píseň ale zahraju ve verzi od skupiny Roxy Music, která ji na první místo hitparád dostala v únoru v roce 1981. Jealous Guy byla nahraná tehdy jako podsta Johnu Lennonovi, který byl nedávno předtím zavražděn. A zaspívá ji frontman Roxy Music Brian Ferry, který i sám píská solo uprostřed. On se totiž naučil bravurně pískat v dětství, když si přilepšoval roznášením novin a přitom si pořád pískal.

0: Soukup. Haló?
1: Ondřej Soukup. Písně, které mi utrhly srdce.
2: Text písně On dych bez tebe pojednává o ztrátě a o touze. Její slova popisují, jak může být hluboké emocionální pouto mezi lidmi. Je v ní pocit prázdnoty a bolesti, který vznikne, když někdo, kdo byl důležitou součástí života, najednou už není. No, originál této písně je od skupiny Rammstein. Ale já nepustím verzi od Rammstein, ale remix od slovinské skupiny Laibach. Laibach znamená německy Ljubljana. Laibach totiž opravdu oficiálně vytvořili remix písně Ohne dich. Remix, já už jsem to několikrát říkal, ale to znamená, že si píseň zaranžovali, zmixovali, předělali dle svých představ. Je to proto, že Rammstein považují Laibach za jednu ze svých zásadních inspirací. Rammstein totiž od začátku 90. let, kdy vznikli, čerpali z vizuální i z hudební estetiky Laibachu. Byla to taková monumentalita, industriální zvuk, používání patosu a takové zvláštní vyslovování němčiny. A propos, Laibach to dělá taky, a ač jsou Slovenci, tak zpívají německy. Takže vyslovování němčiny s patosem a s určitou dávkou provokace. Sami Rammstein opakovaně uváděli, že Laibach byli pro ně důležitým vzorem. Laibach byli totiž taková pěkně dekadentní a zlobivá partička. Nedělali jen experimentální hudbu, ale věnovali se také výtvarnému a konceptuálnímu umění, ale i divadlu a filmařině. Vznikli v 80. roce a tehdejším komunistům dost vadili, měli různé zákazy, až nakonec komunisté na konci dekády boj s nimi vzdali. Ani se těm teda komunistům nedivím, protože hlavním tématem skupiny byl totalitarismus, neboli totalita. A proto v textech vhodně používali němčinu a odkazy na nacistickou minulost Evropy. A komunisti si to bohužel trošku vztahovali taky na sebe. A co je naprosto nepochopitelné, že tahle ta kapela hrála jako první rocková kapela v roce 2015 v Severní Koreji. Možná Korejce zmátlo, že Laibach na své už starší desce Opus Dei dělá cover verze nejrůznějších slavných písní od Queen přes Rakušany, Opus po Beatles, ovšem naprosto dekadentním způsobem. A oni si, chudáci Korejci, mysleli, že dostanou nějakou voničku hezkých písniček. Fakt netuším. Poslechněte si je.

0: Tak to byli Slovinci Laibach. Na internetu je otázka, co je cigareta na dva tahy, o které zpívá Richard Miller? Je to cigareta, kterou člověk vytáhne dvěma extrémně silnými a fyzicky v podstatě nemožnými tahy, nebo cigareta, která se zapálí, nechá hořet a jen dvakrát s velkými přestávkami se z ní potáhne? Richard Miller nám vše ve svém takovém, dejme tomu, vztahovo existencionálním textu to v téhle písni vysvětlí. A tuhle píseň napsal také Jaro Filip, můj příbuzný, který byl strýčkem mé ženy Lucky, neb byl bratrem její maminky a který v 50. zemřel na těžký infarkt. To už jsem všecko říkal, ale teď mi Lucka říká, že Jaro skoro nejedl, skoro nespal, jenom pil kafe a strašně kouřil. A cigarety si balil a byl schopen jednou rukou hrát na piano a druhou si ubalit cigaretu. A na té vlastně dost průzračné písničce se mi strašně líbí, jak jsou napsány nebo zaranžovány z nervózňující smyčce. Dobře, je poslouchejte, zkuste je rozanalyzovat.
1: Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná jako život, v dýme se

dekadentní Richard Miller, který se tváří, že není dekadentní. No jo. Shut Up Black Eyed Peas. To je další písnička o vztahu. Shut Up neboli zmlkni, a nebo já myslím, že spíš drž hubu. Black Eyed Peas vznikly už v roce 95 jako hip-hopová kapela, ale pánové byli spíš ze střední třídy a tak nechtěli zpívat gangsta rap, který byl doménou jiných sociálních skupin. A to byli většinou lumpíci, díleři drog, zloději, pasáci, prostě velmi osobitá společnost a samozřejmě majoritně černoši. Mě vykládal můj kamarád Jorge Corante, to je Los Angeleský producent, jaké začalo být zděšení v gramofonových firmách, když tyhle ty reperští kluci obsadili prvních 20 míst v americký hitparádě a kravaťáci z gramofonových firm s nimi museli začít jednat, dohadovat smlouvy, promo akce a podobně. A tyhle ty kluci k ním lezli do jejich Nobel kancelářích, v kapsách měli pistole nebo nože, nos od koksu a jejich angličtině skoro nebylo rozumět. Takže tohleto Black Eyed Peas nebyli. Ti byli slušnější a ještě si k sobě, byli tři, vzali pěknou blondětou bílou holku Fergie, která jim nejprve zpívala vokály na nahrávkách, ale v roce 2003 se stala jejich členkou. A spolu vydali píseň Shut Up, která v USA vůbec nezabodovala, ale definitivně dobila Austrálii, Nový Zéland a naši milovanou Evropu. A dáma a pak pánové zpívají zhruba toto. Drž hubu, prostě drž hubu, drž hubu. To se zaspívá 8krát. Snažíme se jít na to pomalu, ale pořád ztrácíme kontrolu a snažíme se, aby to klapalo, ale stejně se to pokaždé nějak zvrtne. Jsem z toho šílená, z toho, jak se snažím být tvá holka, asi se zblázním. A kluk. Děvče, mně a tobě to šlo tak docela dobře, dopřávali jsme si dobrou večeři, dělali všechny ty věci, co dělají zamilovaný páry, však víš, miluju tě, drahoušku, hrozně se mi stejská, ale právě proto jsem tě sebou vzal na turné, ale potom se to všecko nějak vymklo, začala jsi na mě křičet, když jsem si vyrazil s kámoši, ačkoliv jsem měl proto dobrý důvod, a ona řekne, nesmysl, víš, že jsem to mohl dokázat, ona zase, nesmysl, přestaň s tím lamentováním a zase drž hubu, drž hubu, drž hubu a to je celé znova 8krát.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup a písně, které mi utrhly srdce, nakously mozek, i když tato tam mi zase tak úplně ten mozek nenakousla, ale je to docela zajímavý, proč tato ta píseň vznikla. Jmenuje se Ella, Ella, L'A. Francouzsky to znamená Ella Thomas a to je píseň francouzské zpěvačky France Gall. Vyšla jako single z jejího alba Babacar v roce 1987 a stala se hitem v Evropě, v Americe a v Asii, zejména teda v Japonsku. Ella, Ella, L'A je píseň, kterou napsal její manžel, skladatel Michel Berger a je poctou Ella Fitzgeraldové, ale údajně také protestem proti rasismu a hymnou na osobní sílu. Francouzi byli samozřejmě pyšní, že jejich píseň dobila světové hitparády. Jejich kritici psali pajány na skladatele Michela Bergera. Víte, co je zajímavé? Ta píseň vznikla v roce 1987 a Ella Fitzgeraldová zemřela v roce 96. To znamená o 9 let později po vzniku této písně, která obletěla svět, byla o ní, ale ona se k tomu nikdy nevyjádřila. On to totiž musí být dost zvláštní pocit, když takové roztomilé, blonďaté francouzské pípátko, o kterém napsali po jejím vystoupení na Eurovizi, že zaujala spíše svou roztomilou přirozeností než přesvědčivým zpěvem, o vás, jazzové světové ikoně, naspívá píseň. Nebo možná jí to naštvalo, že někdo jiný bere velké tantiemy za píseň, ve které ona hraje hlavní roli a přitom z toho nic nemá. Těžko říct. Zpívá se tam. Je to jako veselý, jako úsměv, něco v jejím hlase, co by nám jako říkalo. Pojď, díky čemu se cítíme prapodivně dobře. Je to jako celý příběh černochů, který balancuje na hraně mezi láskou a zoufalstvím. Něco, co v tobě tančí. Ona to má ou, ou, ou, ou, ou, tohleto cos. Ona to má, ou, ou, ou, ou, a tak dál, samý, ou, ou, ou, ou. No, mně to připadá trošku ujetý, ale nicméně ta píseň byla slavná.

No, Franz Gal a Ella, Ella, Ella, ona to má Jorona Chavela Vargas, to je píseň, která je ve filmu Frida. Chavela Vargas, která žila v letech 1919 až 2012, je původem z Kostariky a stala se ikonickou mexickou zpěvačkou, která byla známá především svou hlubokou, uhrančivou interpretací lidových písní a proslula jako La voz áspera de la ternura, což znamená hrubý hlas něžnosti. Osobně hraje ve filmu Frida, což je film o mexické malířce Fridě Kahlo z roku 2002 a Fridu tam hraje Salma Hayek a vystupuje v něm jako zvláštní postava symbolická a mystická, která se tajemně objevuje v baru, kam Frida chodí a stvárňuje postavu smrti zahalená v černém šátku a zpívá píseň La Llorona. V mexickém folkloru La Llorona je mýtická postava, je to duch ženy, která oplakává své mrtvé děti a její nářek je varováním nebo předzvěstí smrti. Chavela Vargas byla ve skutečnosti dobrá přítelkyně Fridy Kahlo a jejího muže Diego Rivery. A s Fridou spolu měli krátkou, ale velmi intenzivní romantickou aféru. A co se týče malířky Fridy Kahlo, víte, já mám ve Španělsku strašně moc kamarádů, protože já jsem tam 4 roky pracoval v 90. letech. A někteří z nich to byli děti revolucionářů nebo republikánů, kteří museli utéct před Frankem a oni utekli do Francie a pak, když začala válka, tak odjeli do Mexika. A víte, já jsem u své kamarádky Palomy Rancaño, která je jedním z těchto dětí, byl v Barceloně a ona mi říkala, hele, až se ráno probudíš, já jsem u ní totiž spal, až se ráno probudíš, mám tady tetu z Mexika. Prosím tě, nelekni se jí, ono je 80. Jsem říkal, no dobrý. A opravdu ráno, já jsem tam tehdy byl už s Luckou a ráno jsme přišli k snídani a otevřeli se najednou dveře a vstoupila dáma načesaná, upravená, úplně mystická postava. Řekla Buenos Dias, tak my jsme taky hezky pozdravili a začali jsme se s ním bavit a říkali jsme jí, víte, u nás teďka byl film Frida a to je o Fridě Kahlo. Znáte ho? A on se na nás podívá a říkala, un momento. A odešla a vrátila se s takovou pozvánkou. A to byla pozvánka z roku 1945, kde jí, ona se jmenovala Mercedes, já nevím, X-Men, Rancaño taky, kdy jí zve osobně Frida Kahlo a její manžel Diego Rivera na nějakou party k ním. A ona říkala, co si myslí, tedy to byli naši kamarádi, ty bydleli za rohem, my jsme se s nima vídali denně. To bylo něco úplně neskutečného. Zase další dotek minulosti. Tak poslechněte si Chavelu Vargas.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Zahrada rajských potěšení nebo zahrada pozemských rozkoší, tak se jmenuje velmi známý obraz od Hieronyma Bosche. A podle něj vzniklo stejnojmenné divadelní představení v divadle Ta fantastika a byla to moje první velká spolupráce s divadelníkem a producentem Petrem Kratochvílem. Bylo to nonverbální vizuální divadlo a jeho výtvarnou část realizoval malíř a musím říct teda velmi osobitý člověk a umělec a tvor Josef Jíra. Celé to představení stálo na hudbě, ke které Gábina napsala latinské texty a ta hudba, kterou jsem napsal, to byl crossover, čili jakási syntéza vážné a nevážné hudby. A z jednoho hudebního motivu jsem udělal píseň, Gábina ji otextovala česky a naspívala ji Lucka Bílá a sbor Pavla Kína. Jo, a Gábina ji tam dokonce někde zpívá, druhý hlas Gábina totiž zpívala docela dobře. Petr Kratochvíl k ní potom natočil fantastický a nesmírně drahý videoklip, ve kterém hráli všichni naši kamarádi a slavní i neslavní herci. A klip se točil na Ořechu, to je blízko Barrandova, kde zůstalo po nějaké zahraniční filmové produkci postavené celé středověké město z hobry a plátna. A my jsme ho, myslím, že na tajňačku použili. Lucka Bílá v klipu hraje s Petrem Kratochvílem hříšné milence. Oni tehdy opravdu měli explodující milenecký vztah. A úlisného inkvizitora, který je uštve na pranýř, hrál Olda Navrátil. Tak tady je zahrada rajských potěšení.

To byla Lucka Bílá, Kýnův sbor a Zahrada rajských potěšení. Happy, čili šťastný, to je jedna z nejpozitivnějších písní na světě v tom nejlepším slova smyslu. Takhle pozitivní hudbu, ze které sálá vyložená radost, má občas Stevie Wonder, ale abych řekl pravdu, už mi zrovna nikdo jiný nenapadá. Ovšem, co se její autor Pharrell Williams vytrpěl, než vznikla, to byla křížová cesta. Mimochodem, složil tu píseň úplně sám, což dneska není úplně běžné, protože dnešní písně tvoří většinou týmy skladatelů, producentů, textařů, zvukařů a tak dále a všichni jsou pod tou písní podepsáni. Tady je jenom Pharrell Williams. Píseň Happy vznikla k animované akční komedii Despicable Me 2. Že by to tak bylo, Me Too? Ne, jmenuje se to tak, Despicable Me, aha, to je druhý díl. A píseň zaznívá v klíčovém momentu filmu, kdy Gru, což je hlavní postava, přestane být padouchem, zamiluje se a cítí takovou radost, že doslova tančí po ulicích a to štěstí je nakažlivé, takže se nemůžete ubránit úsměvu. A Pharrell vykládal, že než přišel z Happy, vytvořil 9 různých úplně hotových kompletních písní, ve kterých se tu scénu snažil zachytit správně. On říká, z Happy jsem prošel všechno, co mi přišlo možné a na základě toho, co jsem věděl o Gruovi a co podle mě studio hledalo, tak jsem pořád psal další a další písně, ale nic z toho nefungovalo. Až když jsem byl úplně vyřízený, tak jsem si položil otázku. Oni chtějí písničku, která je veselá. Chtějí něco, kde Gru je v dobré náladě a tak jsem se začal ptát sám sebe. Jaké to je, když máš Farley dobrou náladu? A tak vznikla píseň Happy. A nikdy by se to nestalo, kdyby mi studio neustále neříkalo, ne, tohle není dost dobré, tohle není dost dobré, znova, znova, znova. A pak jsem četl někde zajímavé rozbory té písně o tom, co jí pomohlo dostat se na vrcholy hitparád, takže jestli někdo komponujete, zde je návod. Za prvé, píseň musí být chytlavá, to je objevné, že ano. Ale k tomu je klíčová opakovanost. Kromě 56 opakování povznášejícího názvu Happy je více než 62% písně věnováno zapamatovatelnému refrénu a je to o 20% více než u většiny hitů té doby. A aby byl pro tento monstrózní refrén dostatek prostoru, není v písni žádný předrefrén, žádné solo, žádná instrumentální mezihra ani outro. Jednoduché, nestačím zírat. No, tak tady je návod. A zde je ta nejveselejší píseň na světě Happy a vy buďte také happy, čili šťastní celý den. Váš Ondřej Soukup.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Máte správně naladěno Český rozhlas pondělí po 18. hodině a jako vždycky budeme na cestách. A dnes budeme cestovat pěšky, protože Martina Merisy, kterou v Litomyšli, rodném to městě, znají také jako Sedlákovou, ta chodí po světě pěšky. Vítejte u mikrofonu.
5: Dobrý den.
4: No, my budeme chodit hodně a daleko, protože vy jste se z té Litomyšle přes studia v Pardubicích, jestli se nepletu.
5: Ano, Pardubicích.
4: No, ale tam jste nestudovala nic, co by bylo spojeného s tím dlouhým chozením po horách, protože kulturní dějiny, to je trošku jiná disciplína.
5: No to je, no, ale já jsem se vždycky dělala srandu a říkám, když prostě studujete, tak to musíte vychodit. Já jsem studovala historii, kulturní dějiny a tam jsem čuchla prostě majky, dvarce a ke všemu možnému, ale už novejště jsem začala vlastně cestovat do Skotska, abych si viděla nějaký penízky na brigádách a Skotsko mi učarovalo, takže tam vlastně začalo to objevování Skotska, i když na různý cesty jsem vyrážela už dřív samozřejmě.
4: Co je pro vás Litomyšl?
5: No, Litomyšl je pro mě doma. Já teda sice říkám vždycky, že jsem všude zdejší, že mám domov všude, ale já se hrdě hlásím k Litomyšli, protože to je úplně úžasné město, a který se v ničem nezadá, třeba s takovýma krásnýma městečkama, jaké je Boloňa, Padova, prostě super, takže Litomyšli je pro mě láska.
4: Říká dnešní host pořadu Na cestách Martina Merisy, se kterou budeme chodit pěšky i po takových trasách přes Tadžikistán. Dostaneme se do Pamíru, podíváme se do Pyrenejí, prostě bude to dlouhé, tak zůstaňte s námi na cestách na vlnách Českého rozhlasu.

0: Máme po první písničce a dnes chodíme pěšky s Martinou Merisy, která pochází sice z Litomyšle, ale my se teď už vydáme trošku dál za humna. Kdy jste vydumala to, že budete chodit pěšky po světě?
1: To zase přišlo jako takový nějaký impuls, protože já jsem cestovala prostě už jako prcek. Většinu času pak třeba na výšce, tak to byly spíš roadtripy, protože člověk se snažil nějak jako šikovně využít ten čas. A ten impuls k tomu dálkovému treku, tak ten přišel v momentě, kdy jsem měla pocit, že už se v mém životě jako postavilo na hlavu tolik věcí, že je potřeba si dát trošičku odstup a prostě jsem si chtěla splnit svůj dlouhodobý sen, protože od malička jsem měla fakt jako přání chodit s Paťovem po světě a roznášet lidem dobrý zprávy prostě. Pro mě to byla romantika, já jsem si na tyhle věci hrála už jako děcko, že prostě jsem se zbalila raneček do toho od babči buchtu, nějakou flašku s vodou a šla jsem prostě na půl dne se procházet jako po lese a mluvila jsem s kamenama. Teď si budete říkat, že jsem úplně na hlavu, ale jo, já jsem si vždycky představovala, že jsem nějaký potulný messenger nebo nějaký potulný rytíř, který jako dělá dobro. A vlastně, když jsem dala tu výpověď, tak ty moje kroky vedly do Pyrenejí. A tam jsem se prostě úplně jako zamlouvala do té krajiny, protože ono to není jenom tak, že chodím pěšky, já jezdím na kole a když prostě cestuju a mám tu možnost, tak občas to dám i formou roadtripu anebo objevuju třeba fjordy na pedalboardu a tak. Ale ta chůze je geniální v tom, že je dost pomalá na to, abyste si prostě uklidili v hlavě a zároveň abyste toho co nejvíc zažili, protože jakmile pak třeba někde frčím na kole, tak najednou už člověk nedá za den 20 kilometrů, ale najednou je třeba 120. A tu krajinu vidíte trošku zrychleně, takže ta chůze je pro mě skvělá v tom, že člověk má fakt prostor jako rozjímat.
0: Pokud jde o tu pyrenejskou cestu, tak to byla cesta docela dlouhá. Pyreneje, to bylo GR11. My musíme říct, co to je GR11, protože já když se podívám do toho vašeho životního itineráře, tak tady vidím i další údaje. Tady je třeba GR5 nebo GR221. Velký výlet prý.
1: No, Grand Randonnée, velká cesta. To jsou vlastně jakoby označení dálkových evropských tras a GR11 je ta vede napříč Pyrenejma po španělské straně. Třeba z druhé strany ve Francii je GR10, GR5 vede skrz francouzský Alpy od severu na jih, GR221 je přechod Malorky a v Evropě jich prostě najdete velikánskou spoustu.
0: No ono to není jenom tak, GR. Já vyndám další rekvizitu a ono se chodí podél takových značek, které připomínají ty naše české značky a tady chybí ten třetí proužek.
1: Jo, GRka jsou značený červeno-bílým pruhem a ne všude jsou značený tak hezky jako u nás. My jsme docela jako rozmazlení tím naším složitým systémem, žlutá, modrá, zelená, červená, nevím co všechno ještě. Na těch GRkách máte červeno-bílej pruh a ne všude je to značený dobře, takže občas to je docela sranda, ale pořád jsou to značky, no. Teďka třeba ten Tadžikistán bylo spíš jako znáš směr, tak běž.
0: Tak 221 přes pohoří na Malorce, to je plánováno na 7 dní, 120 kilometrů. Pro vás možná je to takový drobeček, protože když se podívám na GR11, tak to je 820 kilometrů a ta pětka třeba, tak to je dalších 620 kilometrů, takže to jsou úplně jiné trasy. No a to už nemluvím o tom Pamíru a Tadžikistánu, tam jsme na 1330 kilometrech, takže nějakých 120 kilometrů.
1: No, já se přiznám, že pro mě to je taková jako víkendová procházka. Jsem to přeběhla za 4 dny, protože jsem věděla, že se potom mám potkat s bráchou a tedy s bývalým přítelem, že za mnou přiletí a já jsem si tu trasu chtěla jako projít v klidu sama, protože vždycky říkám, že ráda cestuju sama a ono mi to vždycky nevíde, protože někoho potkám, kdo potom jde se mnou. Takže tohle, já jsem si to fakt proběhla za nějaký 4 dny, ale já jsem dřív hodně sportovala, prostě běhala jsem, jezdila jsem na kole, dělala jsem crossfit, prostě všecko možný. Takže já jsem tu fyzičku měla v té době jako vždycky hodně dobrou a pak, když jsem vyrážela někam do hor, tak mně to prostě šlo docela jako svižně, protože jsem si ty kopečky vybíhala v rámci tréninku No a teďka už si je tak nevybíhám.
0: No ale stejně, Polce jsou to obrovské. My se musíme určitě dostat k tomu, co všechno, zmínila jste ten batoh, který jste si balila už jako holčička a vyrážela s buchtou od babičky na tu trasu, takže určitě tam nechybí jedna rekvizita, kterou já tady mám v takové formě, možná trošku historické, ale vy i fotíte, takže musí sebou být fotoaparát.
1: Jo, to je pravda, no. Vždycky se balím zrcadlovku a veškerý příslušenství k tomu, kromě teďka toho Tádžikistánu, protože tam už by ten foťák nebylo kam dát. Takže já jsem nikdy necestovala nějak extra ultralight, protože jenom zrcadlo s příslušenstvím jsou třeba 2,5 kila. Ještě s náhradníma baterkama, nabíječkou, se vším. Takže jo, já jsem v tomhle taková jako stará škola, že sice mám třeba odlehčený spacák, nebo teďka už mám i relativně odlehčený stán, ale stejně sebou tahám spoustu krámů, který by si asi ostatní lidi nevzali.
0: No lidi by si je nevzali, ale vy s tím umíte nakládat. Tak kdo máte zájem, podívejte se, vážení posluchači pořadu Na cestách, protože my občas dáváme i návody. Podívejte se na webové stránky Martiny Merisy, dnešního hosta pořadu Na cestách, a tam vás naučí i to, jak si máte zabalit batoh. Dokonce ten batoh je tam namalovaný, má různé barevné zóny a je tam i návod, kam si co máte v tom batohu dát, abyste si neuškodili, protože když si dáte špatně těžké věci do toho batohu, nebo si dáte věci bez různých sáčků a podobně, tak pak máte problém. My si s Martinou Merisy v pořadu Na cestách tentokrát povídáme v docela rušné kavárně a vy, když chodíte po těch dálkových trecích, tak tam většinou bývá ticho. Jaké zvuky tam vnímáte, jaké tam máte nejradši?
1: No, musím říct, že mi tam tady ten zvuk té kavárny chybí. Fakt miluju kafe a prostě kavárny jsou super. Na horách já prostě zbožňuju vítr. A zbožňuju ten zvuk, když prostě hvízdá vítr v krunách stromů, nebo prostě když se to žene tou trávou, obilím, prostě hlavně když jdete těma polema, tak to obilí prostě, to se tak vlní. To mám vždycky pocit, jak když jsou dva milenci, prostě ten vítr s těma klasama, to je super. A šumění vody, vodopádů. Těch zvuků je tam spousta a všechno dohromady to vytváří fakt naprosto úžasnou melodii.
0: Nepřipadá pak člověku, když takhle jde třeba dlouho v tichu a jenom slyší to šumění větru, nepřipadá potom třeba takový pokřik ptáků, třeba těch větších, jako veliký kraval?
1: Ne, ne, to tam určitě do toho patří a já to celý beru jako součást. A já tam zase tak jako ticho nemám, jo, protože já když jdu sama, tak já si pro sebe jako mluvím na hlas. A já to většinou teda dělám i doma, protože mi to pomáhá třeba se soustředit. Já vždycky říkám, že moje pozornost je jak je pičí život, je to prostě strašně jako krátký. A mě prostě baví si povídat jako sama se sebou, občas si zpívám, čímž se starám o svoji bezpečnost, protože vždycky říkám, že zpívám sebeobraně. A tak celkově nechávám jako, dávám průchod z té svý, nevím, vnitřní holce, prostě ať si dává najevo tu radost, kterou cítí z toho, že je venku. Prostě cokoliv, co se tam uděje, nebo co slyším, tak mně přijde, že tam naprosto patří.
0: Píšete si nějaké poznámky nebo deník po cestě, protože těch zážitků může být i dost, i když člověk zdánlivě jde krajinou, která se až tak moc nemění, jde sám, a takže tam není moc dramat.
1: No jasně, jo, já z každé cesty, i když by měla trvat jenom týden, tak z každé cesty mám zápisky, píšu si deník oldschoolově rukou, protože žádný diktafony, žádný prostě namlouvání, to prostě není ono. Takže já vždycky zalehnu večer, anebo někdy i přes den vemu tušku, vemu svůj oblíbený blog a do toho píšu, protože to není o tom, že se nic neděje, ale jednak já mám obrovskou spoustu inspirace na těch cestách. Bývají to třeba i inspirace na nějaké povídky nebo nějaké příběhy. Občas třeba i na ty obrazy, že mě napadne, co bych chtěla zachytit. No a často tím, jak vedu nějaké ty vnitřní monology, tak mě prostě občas přijdou myšlenky, které mám pocit, že si chci zaznamenat, a pak to třeba pomůže i dalším lidem, protože občas třeba, když mě bylo smutno, nebo když jsem měla nějaký jako náročný období v životě, tak v momentě, kdy je člověk chycený fakt v té situaci, ještě třeba prostě že jo, v rodině a teď chycený v tom stresu, práce a teď se do toho třeba, já nevím, láme zdraví nebo se kazí vztah, tak od toho těžko máte nějaký odstup a máte pocit, že vás to prostě dostalo do nějakého soukolí, kde fakt jako máme mizerně. A v momentě, kdy se mě povede dostat se někam jako mimo, a tím nemyslím, že musím hnedka odjet na druhý konec světa, stačí prostě se jít třeba projít do lesa, tak si prostě vytvořím nějaký jako prostor bezpečný, ve kterém si třeba řeknu nějakou otázku, nebo prostě to je myšlenka vyjádřit nahlas třeba to, co mě trápí. A mě pak za chvilku prostě připluje nějaká jako odpověď. A to nemusí být ani odpověď na otázku, ale prostě jenom nějaký jako ukonejšení, nějaký výrok, nebo já tomu říkám, že to jsou moje vnitřní rozhovory s Bohem prostě. A potom, když potkávám nějaký další lidi a vlastně nechám vyprávět, jako co je třeba přivedlo na tu cestu, nebo když to jsou nějaký místní, tak když je nechám a tě vyprávějí o svém životě, tak se to vlastně vždycky hezky prolne, že zjistím, že třeba to, na co jsem myslela já, tak vlastně je součást jejich příběhu, nebo prostě naopak, a spoustu těch myšlenek jsem třeba jako vetkla i do té knížky, co vyšla, a mám prostě potom úplně úžasný jako reakce od těch lidí, protože mě píšou, že jim ta knížka prostě neskutečně pomohla, krom toho, že se u ní zasmáli, takže třeba některé ty myšlenky, že jim fakt třeba pomohly vyřešit nějaký jejich situace.
0: Už jsem pochopil, proč knížka se jmenuje Duše na cestách. I vy jste určitě pochopili, proč tak pomenovala svoji knížku Martina Merisi, dnešní host pořadu Na cestách. A už jsem také pochopil, jak se dá zvládnout v jednom člověku tak dlouhá cesta a co při ní v hlavě všechno probírat. Tak zůstaňte s námi, dovíte se od Martiny Merisi, dnešního hosta pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, mnohem, mnohem víc.

0: kde jste řekla, že lidé jsou pro vás důležití, ale když se vydá člověk na Pamír, 1330 kilometrů, po trasách, které předtím nikdo nikdy neprošel, v Tádžikistánu, byl jsem tam, vím, jak to tam vypadá, žádná hostinná, kdybych to měl dát do kontrastu, krajina to zrovna dvakrát není. Mám tady několik fotografií z té oblasti, tak jací jsou lidé v Tádžikistánu?
1: Bože, to jsou miláčci. Lidi v Tádžikistánu jsou neskutečně srdeční. A kdybych je měla přirovnat k nějakému národu v Evropě, tak bych řekla, že to jsou prostě Sicilani. Tádžikové jsou Sicilani Evropy, protože to jsou fakt jako srdeční lidi, který vás furt zvou, pořád vás chtějí hostit, zároveň prostě žijou pro svoji rodinu. No, jako já jsem se fakt do Tádžiku zamilovala. Na druhou stranu, do koho já se nezamiluju, jo? Protože prostě já potkávám takhle úžasný lidi úplně všude, ale tady to mělo prostě mnohem větší rozměr.
0: Martinu Mary si rozesmála fotografie, kterou jsem pořídil v jedné vesnici nedaleko Dušanbe. Tady jsou takové bochánky, u toho je kbelík. Je to jasné, tady se suší dobytčí trus, aby bylo čím topit, když bude potřeba topit. Vy jste vysekla poklonu Tadžikům, já je znám taky tak, ale oni po většině v těch vesnicích toho zrovna dvakrát moc nemají.
1: No, to je pravda. Nemají, ale i o to málo, co mají, tak jsou vždycky jako ochotní se podělit a nejenom podělit s dvěma bláznivýma holkama, který tam přijdou s baťohem, ale i mezi sebou. Takže vlastně to funguje úplně úžasně komunitně a na druhou stranu jako oni takhle fungovat svým způsobem jako musí, protože v těch horách, když byste chtěl být solista, tak tam dlouho nevydržíte. Takže to je vlastně ten úžasný rys těch lidí, co žijou v horách, že jsou opravdu jako jeden pro druhýho, stojí při sobě a ta obrovská skromnost prostě potom vyvažuje to, jak obrovský mají ty srdce. No. A ještě proč jsem se rozesmála, bylo to, že na té poslední etapě v Pamír Trailu jsme si, říkám, že soudruzi udělali chybu při plánování, takže my jsme si poslali balíky s jídlem, ale nedali jsme tam plynové bomby, takže jsme museli vařit na těch hovnech. Takže ve 4000 jsme to podlejvali půl litrem benzínu, aby to chytlo. Takže chytlo to velice dobře, ale hořilo to úplně na prd, protože ve 4500 je ten oheň studený, takže to víceméně jenom čmoudilo.
0: No, ve 4500 anebo ve 4000 metrech nad mořem vařit, to už také, na to člověk nemusí být ani Dobromila Retigová, spojená třeba s Litomyšlí, s rodným městem Martiny Merisy, ale jak se člověk stravuje na takovém treku? Tady už padlo, poslali jsme si jídlo. Taková hra, doruč jídlo a najdi jídlo, najdi balík, jak to probíhá?
1: Jo, to byla naše nejoblíbenější hra, no, najdi balík. No my jsme s Myškou, to tady vlastně ještě nezaznělo, že jsem to šla s Míšou Hrdou. Vlastně začali jsme v Dušanbe a tam jsme si dovezli už z Čech asi 45 kilo jídla. No a pak v Dušanbe jsme nakoupili kuskus a tuny vloček a tady tyhle další věci a to jsme si rozdistribuovali do těch krabic, který jsme potom prostřednictvím místních taxikářů nechávali doručit do vesnic, protože v Tádžikistánu neexistuje nebo nefunguje ani pošta, ani nějaký autobusy. Takže jsme odchytávali prostě lidi, kteří vypadali, že pojedou dál do hor a prosili jsme, ať nám tam někam do té vesnice dají krabici. No a pak jsme hráli tady tu hru, že jsme šli do vesnice přes hory doly a teď jsme tam hledali balík, protože samozřejmě jsme nikdy neměli kontakt na toho řidiče, ani jsme nevěděli, u koho ten balík nechal. Takže jsme vždycky šli do toho prvního domečku a tam oni nás jako jo, kejvali hlavama, jo, balík, jasně, pojďte. A pak se ukázalo, že nás chtěli jenom pohostit, že balík u nich není, takže po hodině a půl jsme se zvedali, že jdeme prostě teda znova hledat balík a takhle jsme zůstali ve vedlejším baráku a zase jo, pojďte, jo, tady prostě dejte. Takže jsme zase začali baštit chleba a pít čaj a zase se ukázalo, že ten balík u nich není. Takže někdy to bylo docela jako náročný se k tomu balíku projíst.
0: Vy jste ho už pak ale vlastně ani nepotřebovali díky té pohostinnosti no, těch Tadžiků.
1: No ten den ne, no, ale to vždycky říkám, jako že matko přírodu udělala chybu, nebo nemáš tupé dokonalý, protože vy se nemůžete najíst tupé do zásoby. To jsem si říkala, že je škoda, že člověk nemůže prostě jíst, spát a pořádně se napít, aby třeba týden vydržel bez toho. Takže my pak, když jsme vyráželi na cesty a věděli jsme, že třeba zase dalších, nevím, 7 dní budeme jako mimo vesnici, tak jsme potřebovali s sebou něco v tom baglu mít a občas se bohužel stalo, že balík nepřišel, nebo jsme se s tím neschledali a teď jsme si říkali, doháje, jako jak to prostě zvládneme. Měli jsme každá třeba pár tyčinek, možná někdy ani to ne. No a tak jsme vlastně chodili od pastevců ke pastevcům a oni chudáci nám vždycky dali ten svůj chleba, ten čaj a no, tak jsme pak zase šli dál a zase jsme potkali další pastevce s dalším chlebem. Takže...
0: Umíte si to, vážení posluchači, představit, že jste 7 dní na cestě po horách, terénem nezrovna přívětivým, a jste 7 dnů bez toho, abyste narazili na vesnici? Já si to moc představit neumím, i když ty končiny znám, sousedící i s Tadžikistánem v Afghánistánu. Je to opravdu na jednu stranu nádhera, protože příroda je kouzelná, lidé fantastičtí, a na druhou stranu prostě opravdu nikde nic, civilizace daleko, vracíte se o století zpátky. A teď si vemte, že tam jdete, jak říkala Martina Merisi, šli ještě s kamarádkou, ten dlouhánský trek přes Pamír, a najednou potkají domorodce, kterého v podstatě skoro vyděsí, a on jim řekne, no, co vám tehdy řekl onen pastevec?
1: No, ten jeden onen, tak ten se jako podívoval, kde jsme se tam vzali, a my jsme ukázali takhle za sebe na takový to rozeklaný sedlo a říkám, no, tak normálka, ne, tam teď jsme přišli, to není možný, já už jsem tady 40 let a prostě za celou dobu jsem nikdy nikdo pěšky nepřišel, kromě jinýho pastevce. A říkám, no, a my jsme sem přišli. Takže fakt jsme pro ně byli jako zjevení a vždycky se právě ptali, jako jestli víme, kam jdeme, jestli máme co jíst, jestli máme co pít. Takže ty chlapi byli neskutečně galantní a snažili se dbát o naše bezpečí, ale z toho pramenili občas některé humorné situace, teda, protože kromě těch pastevců vlastně nikdo neví, jako jestli v těch horách jsou nějaký trasy. Takže my, když jsme pak třeba dorazili do nějaký vesnice a tam ty muži zase se ptali, jako kam máme namířeno, tak my, když jsme říkali, hele, my chceme jít jako tadyhle mezi ty hory, tady tím údolím, do tamtý vesnice, tak oni nám vždycky nabízeli, že nás jako zavezou autem v uvozovkách po silnici, jako někde oklikou.
0: Umím si představit ty silnice.
1: A vlastně tvrdili, že tam, kam chceme jít, že tam žádná cesta nevede. A my jsme jim těžko vysvětlovali, že ale i tak tam chceme jít. Takže občas se nás snažili nepustit a mysleli si, že jsme nějaký prostě tady hysterický Evropanky, který mají sebevražedný sklony, ale no, prostě stejně jsme šli, protože prostě jsme věděli, že tam nějaká cesta bude, no, protože když tam dojde pastavec, tak tam dojde i sedláková.
0: Je to trasa, která zatím nemá, myslím si, ani to označení, nevím, jestli už je zmapovaná, jeden úsek určitě nebyl. Jak vás napadlo vyrazit zrovna na tuhle tu cestu, jak se to stalo?
1: Já to teďka zkusím všechno nějak dát postupně dohromady. Tak s tím přišla Míša, která ten tip měla od kamaráda Jakuba, a Míša se spojila s tím zakladatelem, což je Holanďan Jan Bakker, a to je vlastně jeho dlouholetý projekt. Chtěl vytvořit prostě trail skrz Tádžikistán, který by se do budoucna propojil s Afghánistánem a vedla by trasa ještě přes Afghánistán, a pak by se to napojilo na takzvaný Great Himalaya Trail, takže by vlastně skrz celou Asii vznikla jako pěší trasa dálková. No a ten Jan právě věděl, že to ještě není hotový, že některé ty trasy, nebo ne, některé dva úseky byly, řekněme, úplně nedobře zmapovaný, ten jeden právě vůbec, tak nečekal, že to někdo bude chtít jako projít. On si myslel, že to asi třeba projde sám a pak to teprve vykopne. No a Míša přišla s tím, že to je super nápad, že to projdem. A vlastně, až jsme koupili letenky, tak jsme zjistili, že to není zmapovaný. My jsme si mysleli, že už se to šlo, že to šlo třeba, nevím, 30 lidí, jo?
0: To je trošku zásadní omyl.
1: No, to bylo velký zjištění, když jsme si uvědomili, že vlastně tam bude třeba etapa, kde nebudeme mít žádný informace, jako co od toho čekat. No a jak jsme vyrazili, tak jsme zjistili, že některé ty úseky byly fakt jako drsný, některé byly příjemnější, a to na ty dvě etapy, které byly zmapované málo, nebo ta, která byla považená fakt jako za úplně tu nejtěžší, protože tam byl špatný ledovec jako s trhlinama, byly tam divoký řeky, a nám hlavně v té době, když jsme se k té etapě přiblížili, tak nám nasněžilo. A to znamenalo, že v těch nížinách tak tam hodně pršelo, ty řeky se rozvodnily a v těch vyšších polohách byl prostě sníh. A my jsme nevěděli, jestli zvládneme vůbec přebrodit ty řeky, které měly větší objem než třeba ten den, dva dozadu. Nevěděli jsme, jestli nasněžilo tolik, že by byl problém na tom ledovci. Neměli jsme sebou lano, měli jsme mačky, měli jsme cepín, ale prostě lano ne. Takže jsme se rozhodli, že tu trasu, že to vezmeme prostě jiným údolím. A tím, že jsme to celý doprošli, tak vlastně byl ten Pamír Trail jako oficiálně ustanovený. Do té doby to byla, já tomu říkám, že to byla jako ideologie, tím, že to dva blbci přešli a přežili, tak vznikla trasa. No a tím, co jsme vlastně jako kdyby zjistili, tak byla ta trasa, řekněme, fakt jako ustanovená, řekněme, podle toho, jak jsme šli. Protože to, co původně si Jan představoval, tak se ukázalo fakt jako neschůdný, protože ta jedna oblast, kterou jsme obešli, tak zkoušeli dva kluci z Anglie projít z druhé strany. A potom, co jsme se rozhodli, že to vezmeme jako o údolí vedle, tak se k nám dostal report, který napsali, a ukázalo se, že tam dostali strašnou bídu, že ten ledovec ještě jako zvládli, i když taky tam málem zařvali, a pak se dostali vlastně do asi 100 kilometrů dlouhýho sesuvu podél řeky, kde byly asi 3 dny. A přímo v tom reportu stojí, že šli jsme a snažili jsme se neumřít. A nám úplně z toho naskakovala jako husí kůže, protože oni tam pak zakempili asi na 1,5 dne a čekali, až se k ním dostanou vojáci po té řece, protože tam se fakt jako pěšky nedalo dojít. Oni pro ně museli přijet na té loďce, naložit je a zase celý další den je tam tady dostávali pryč. Takže Jan usoudil, že do takovýchhle úseků nikoho posílat nechce a že tu trasu vlastně asi nechá tak, jak jsme šli my. Akorát tam budou ještě nějaké asi drobné úpravy, protože my tím, že jsme ji jakoby obešli, tak jsme pak museli asi 100 kiláků stopovat po silnici, protože nechcete jít po té prašní cestě. Takže on ještě zvažuje, že by tu trasu napojil jinak, aby vlastně se nemuselo po té silnici, ale aby se šlo víc jižně. Nicméně ta trasa se bude podle mě měnit jako každý rok, protože v Tádžikistánu s těma trasama hodně hejbe počasí, tam stačí, aby přišlo nějaký silnější zemětřesení nebo hodně zapršelo a ta trasa se prostě sešoupne do řeky a čau.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Jsme na cestách s Martinou Merisi, která je rodačka z Litomyšle, ale už prochodila takové destinace, jako já teď to vezmu od roku 2018. Island, Makedonie 2019, Bosna, Hercegovina, Černá Hora 2020, Andora, Rakousko 2021, tam je Španělsko, pak je tam 2022 Nový Zéland a můžu pokračovat Irsko, Skotsko, Pamír, Sicílie. Kdo se může vypravit na takové trasy, kdo si může dát třeba takovou tu trasu, já nevím, Tadžikistán, 1330 kilometrů, to nemůžu já, nebo i někdo, kdo rád chodí.
1: No, mě svrbí na jazyku slovo blázen, ale určitě by...
0: Trošku mi to také napadalo, ale nechtěl jsem to říct.
1: To jste klidně mohl. No, já nevím, ty menší cesty, tak to samozřejmě to vznikalo i během práce, protože jsem nebyla nezaměstnaná celý život, normálně jsem chodila do práce jako kdokoliv jiný. Ale právě tím, že jsem měla jako sen podívat se někam dál, než jenom někam, kam to stihnu jako za 3 týdny nebo za 14 dní, co jsem si mohla vzít v práci, tak tam bohužel já jsem nenašla jako jinou možnost, než dát tu výpověď a jít tohle zkusit. Jsou třeba lidi, kteří na těch cestách jako pracujou. Bohužel moje předchozí zaměstnání tohle neumožňovalo. V tomhle jsem vždycky strašně záviděla třeba, já nevím, v digitálním nomádu, majťákům, který prostě můžou dělat odkudkoliv. No ale vlastně až tou výpovědí se tohle změnilo, protože já jsem si původně slíbila, že si dám jako jeden rok, že chci zjistit, co všechno jako můžu zažít a kým se můžu stát, když si dám jako jeden rok sama sobě. Protože jsem vždycky měla pocit, že žiju jako primárně pro ty druhý. Měla jsem takový ten spasitelský komplex a ten syndrom hodný holky, že vlastně si nechám skákat po hlavě a všechny zachraňuju a dělám to, co chtějí. Zjistila jsem, že to není úplně jako naplňující, že člověk sice je rád, že někomu pomůže, ale vlastně se tam trošku vyhasíná a že je strašně hlavně těžký se potom dobíjet zpátky. Takže...
0: No dobře, ale když se vydám na takový trek, třeba pokud jde o ty Pireneje, tak musím mít nějakou fyzičku nebo trénink.
1: Já nevím, já nechci zase znít jako mačo nebo kápo, který to zlehčuje, ale pokud člověk fakt jako nevyráží do toho Tádžikistánu a jde na jakýkoliv evropský trek, tak si myslím, že se to bez nějaký pořádný fyzičky obejde, protože pokud nejste blázni a nebudete mít cíle jako stylem od prvního dne budu chodit prostě 30 kilometrů, tak si tu fyzičku vytrénujete přímo tam, protože pokud si na to dáte dostatek času a je vaším hlavním cílem si to užít, tak prostě můžete začít tím, že půjdete třeba 5 kilometrů, 10 kilometrů, budete si to dělat hezký, budete prostě třeba na začátku spát na nějakých chatách nebo se zastavovat u každého jezera, abyste se vykoupal. A to tělo je fakt úžasný nástroj. To prostě budete na cestě takhle 5 dní, týden, rozchodíte se, nohy se zvyknou, puchejře přestanou a najednou zjistíte, že máte spoustu elánu a tak jako přirozeně, pokud budete to tělo poslouchat a nebudete mu diktovat, co od něj chcete, tak se propracujete klidně na těch, co já vím, 30-40 kilometrů za den podle terénu samozřejmě a tu fízu si uděláte až tam. To je to, co se prostě snažíme jako ukazovat lidem, že nemusíte být jako profesionální sportovec, abyste mohli jít někam do hor na hike.
0: Podle čeho se orientuje můj host Martina Merisi na cestách, na těch trecích? Nevšude bývá signál.
1: No, já chodím rovnou za nosem. Ne, mívala jsem sebou i kompas, v těch Pirenejích jsem o sebou měla třeba, ale co se týče nějakého orientačního smyslu, tak mám pocit, že mám poměrně dobrý vnitřní kompas, takže já i když jsem v mlze nebo prostě ve sněhový bouři, tak nějakým způsobem pořád dokážu udržet ten směr, kudy mám jít. A mám dobrou intuici, díky bohu, protože třeba ve Skotsku se hodně často stávalo, že ty hory najednou zmizely a teďka spolíhala jsem právě na mapu v telefonu. A tam blbla GPSka, byl tam prostě ten kompas a ukazovalo mi to, že mám jít prostě jedním směrem a já jsem měla strašně špatný pocit, jakože tam to je nesmysl, tam bude určitě nějaký sráz. A vlastně jako fakt tam ten sráz byl. Takže na ten telefon už spolehnutí vždycky není. Neříkám, že je ideální v každém případě papírová mapa, protože i s tou musíte umět zacházet, hlavně když prší, tak ji ani nevytáhnete. Takže je dobrá taková kombinace asi jako všeho. No, mít sebou třeba i ten kompas, mít nějakou schopnost té orientace. Když je mlha, je dobrý se třeba podívat, jako kde jsou nějaký záchytné body. Když nemáte pořádnou mapu, je dobrý se orientovat třeba podle, nevím, telegrafních sloupů, takovýhle věci. Samozřejmě záleží na trénu, záleží na tom, kde jste. Ale teďka hodně často, když jsem chodila traily, které nejsou vyloženě značený, tak člověk prostě potřebuje vědět směr, kterým jde. A pak si tu trasu stejně vytyčujete tak nějak sám a jdete tam, kde je to schůdný.

0: hrouzím se. A zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dnes v pořadu Na cestách chodíme, i když chodíme, ono, nevím, jestli tomu se zrovna dá říkat chození, s Martinou Merisy, která absolvovala neskutečné trasy pěšky po různých trecích. Jsou to většinou oblasti nepříliš probádané, je tam problém se zásobováním, je tam problém s hygienou určitě, je tam problém se spoustou dalších a dalších věcí. Býváte i den nebo dva odpočinku, nějaké lízání si ran anebo něco podobného?
2: No, já musím říct, že teď jste ze mě udělal možná většího dobrodruha, než jako je skutečnosti jsem.
1: Protože... Já myslím, že posluchači už to slyšeli, už to tak mají nastavené. Tohle to může dělat jenom dobrodruh, ale jak je to s tím dnem odpočinku?
2: Jo, třeba teďka v tom Tádžikistánu jsme ty dny odpočinku měli, ale to nebyly vyloženě dny kvůli odpočinku, ale dny, protože jsme se obraceli na ruby, protože v Tádžikistánu nám docela jako dávalo zabrat jídlo, respektive maso. Tam prostě, já nevím, jestli to můžu dovolit říct takhle jako do éteru, ale řekněme, že kdo se v Tádžikistánu nepo, tak ten jako kdyby tam nebyl.
1: Souhlasím, je to tak. Ne vždycky to skopové povětšinou je ve stavu, na který jsme normálně zvyklí. A mě tam třeba nabídli i vyříznuté oko a to jsem opravdu nedal. Takže jaká exotika vás tam zaskočila?
2: No, já vlastně se přiznám, že vůbec nevím, protože podle toho, jak to vypadalo, se to dalo někdy těžko posuzovat. Když to šlo, tak jsem se snažila to jídlo jako přijmout a v nestřeženém okamžiku ho někde pohřbít. Pak jsem jenom doufala, že to jako nevyhrabou ty psy. A teď nechci vznít jako nevděčně, ale já prostě vím, tohle bylo v momentě, kdy už třikrát jsem měla tyhle ty potíže, kdy to šlo vrchem i spodem a říkala jsem si, než nějaký dlouhý vysvětlování, tak to vezmu a pak to tady někde prostě jako schovám. Takže byly to i vnitřnosti, bylo to určitě i v ozovkách jako normální svalovina, ale já už jsem pak neměla odvahu jíst vůbec nic.
1: Věřím. Jak je člověku, když se dostane třeba k řece, která nejde přebrodit, nebo k jezeru, kde by rád přeplaval a najednou se ukáže, že není benzín?
2: No, jejda. U toho jezera Sares, tak to byl takový můj velký emocionální tam zážitek, protože my jsme si fakt tu loďku zabukovávali asi 2 týdny dopředu, strašně jsme se na to těšili, že to jezero přejedem po té lodi, jedna, která protože se vyhnem těžkému sesuvu, od kterého nás všichni odrazovali a říkali, hele, to nechoďte, to smrdí, tam prostě byste se mohli jako zabít. Ale druhá věc byla prostě, že jsem se fakt strašně těšila jako na tu loď, protože pro mě, já nevím proč, ale jako ta široširá hladina je to nějaký symbol nějaký svobody, nevím čeho všeho, prostě mě to strašně jako konejší, miluju třeba přepravovat se na trajektech jako mezi Irskem, Skotskem, mezi různýma ostrovama a je to pro mě fakt něco, co se obtížně popisuje, takže když jsme tam přišli, zjistili jsme, že není benzín, protože ho nikdo nepřines a protože ve vesnici je svatba, tak nikoho nezajímáme, tak jsem se tam fakt teda jako docela rozbrečela a nešlo to zastavit, až jsem sama byla v šoku, jako z jakých hlubin se to furt ze mě dere, protože mě to fakt drželo, jako furt jsem prostě startovala. No a pak, když vlastně ten náčelník té stanice, kde jsme si měli vyzvednout tu loďku, řekl, že nás už bohužel teda musí jako vyprovodit na začátek té trasy, protože jinak prostě bude tma, někde se tam přerazíme, tak já jsem šla, vlastně furt jsem jako brečela a on se furt snažil nám omlouvat a tak nějak jako utěšovat nás a furt se mě snažil konejšit a teď mě jako chtěl obejmout, takže prostě mu to je strašně líto a já jsem tam furt brečela jak ten malý smrad, úplně jsem jako škytala na hlas a jeho to rozbrečelo taky a když to viděla ta Míša, že prostě takovýhle drsňák, který na nás na začátku vylítnul, tak když viděla, jak brečí, tak začala brečet taky. Takže my jsme tam šli jak 3 plačky v řadě za sebou skrz to kamení a prostě každý tam jako popotahoval a to bylo strašně vtipný. No a nakonec se teda ta pěší trasa kolem toho jezera ukázala jako úplně skvělá. Jako bylo to náročný. Kdyby tohle bylo to první, co bych v tom Tádžikistánu viděla, tak nevím, jestli bych chtěla pokračovat dál, protože to bylo místama hodně o hubu. Bylo to hodně exponovaný, prostě přímo pod váma pát rovnou do toho jezera. Ale my jsme takhle potom šli už 2 měsíce, takže už nám to přišlo vlastně úplně normální. A jenom jsme si užívali ty výhledy a ten adrenalin, bylo to skvělý.
1: Od toho pláče nakonec optimistický konec, takže pojďme ke konci. Čím je pro vás cestování? Je opravdu tak důležité jako dýchání? Co vám dává cestování?
2: No, pro mě určitě jo. Cestování je pro mě jako dýchání. Je to úplně stejná potřeba, protože Já vždycky říkám, že každá cesta ven je cestou dovnitř, takže v momentě, kdy jsem zahlcená nebo chycená v nějakém stereotypu, prostě fakt zavalená prací, tak mít nebo udělat si prostor, nechci říct mít možnost, prostě možnost nepřijde sama od sebe, vy si musíte jako vytvořit. Takže když si vytvořím ten prostor na to, abych vyrazila na cesty a zase vylezla z té své ulity a otevřela to srdce, otevřela tu mysl, nechala k sobě přijít třeba nový lidi, inspiraci a zároveň si zpracovala zase věci, na které jsem neměla čas, protože jsem byla doma a snažila jsem se nahánět práci, tak ta cesta je fakt jako pro mě, nechci jít vším, ale ta cesta je prostě jako život sám, ať už tam zažíváte nepohodlí, ať už tam zažíváte setkání s lidma, tak je to strašně formující. A já věřím, že vyrazit na cestu, ať je jakákoliv, ať je to po Čechách, ať je to na druhý konec světa, tak se vždycky vrátíte jako trochu jiný člověk a zároveň vždycky jako lepší člověk. A zároveň já osobně se z těch cest vracím vždycky jako s obrovskou důvěrou v lidstvo. Ty lidi jsou prostě úžasný všude, kam vyrážím.
1: Já nemám co dodat k takovému konci cestovatelského pořadu Na cestách s Martinou Merisi. Můžete si nalistovat a je to přesně, to odpovídá tomu, co čtu na titulu knihy. Byli jsme s duší na cestách a nebylo to jenom o její GR11 nebo o jiných trecích. Já vám moc krát děkuju.
2: Taky děkuju.
1: Bylo to určitě dobrodružné, inspirující a myslím si, že i filozofické cestování, a já už dnes tuším, že se nevidíme naposledy. A příští týden opět mezi 18. a 19. v pondělí u pořadu Na cestách se s vámi těší naslyšenou Petr Voldán.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Pochoutkový rok.
4: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako, musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo, je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo, a jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme. Tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem

0: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
1: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej a nebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
0: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
1: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
0: To bude dobrý. Pochoutkový rok. Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
1: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
0: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
1: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
0: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělení?
1: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
0: Přidáme tvaroh.
1: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme, přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
0: No a jak z toho uděláme taštičky?
1: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené. Vypíchneme.
0: Kolečko.
1: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takovéto tvoříčko.
0: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
1: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
0: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak. Protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
0: Jak poznáme, že jsou hotoví?
1: Vzhledem k té náplně, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
0: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
0: Kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: Tak dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
0: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku. A
0: tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
0: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
0: Houstne to rychle.
1: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
0: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
1: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
0: To je nějaký geneticky upravený.
1: Zvláštně zruda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opeptíme. A necháme ještě provařit.
0: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
1: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na...

0: a zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo, samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak, přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Pro stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah. Yeah.
0: Tvarohový těsto, tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří se ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Takže do díže se vyklopí majonéza. Do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: A to jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávali ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Aloise Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Aloise Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: poslední lok u Nadí Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Naďa připravena i náš host v Pochůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlásek?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný. Třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně. To vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: vyspadne? No já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mně to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch rostodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je, jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlej, jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost, vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru z autobusu?
2: Mně to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, bylo na tom trošku masíčka, bylo to samej kloup, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most, drahý most, dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, most, drahý most, dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Naschledanou.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule, ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někdy v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené je z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to. Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic. Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami. Za A. Osmažil je na sádle, nebo za B. Posypal strouhankou. Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí, v zámku v

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, naše hortenzie krásně kvetou, do růžová zeleně a modře. Na našem fíkovníku na zahradě jsou vidět malé plody. Když uzrají, budou z nich snad baňaté šťavnaté fíky. Má oliva na terase, kterou jsem dostala k narozeninám, měla spoustu drobných bílých kvítků a teď jsou její větve obsypané zelenými šištičkami. Levandule má mi svou vůní a já věřím, že odhání havěť. I když včera ke mně přišla kamarádka z Ameriky a tu něco kousla na terase do nohy tak, že jí tekla krev. Má dcera se svěřila, že půl noci bojovala s komárem a můj přítel naříkal, že spolu žije v pokoji s něčím, co ho noc co noc poznamená bodnutím. Mě v mé pracovně navštívila babička admirál. Motýly znám z karet, s kterými jsem v dětství hrávala prší a dodnes si jejich jména dobře pamatuji. Babočka zmateně létala pokojem, narážela do skla oken a vylétla teprve, když jsem otevřela i dvoje dveře. Můj syn na chalupě pečlivě seká trávníky, ale nechal na zahradě i nepokosenou trávu. Vytvořil tak ostrovy právě pro motýly, včely a ostatní hmyz. Je to šetrná pomoc přírodě. Já mám zároveň prostou radost, že na pozemku mám kus horské louky, jak si ji pamatuji z dob, když jsem byla malá. Pamatuji si louky s mastnými knedlíky, neboli rostlinkami s drobnými žlutými kvítky, žebříčkem, se zvonky, s mateří douškou, s koniklecem, s hořcem, s vlčími máky a diviznami lékařskými. Nebudeme si dneska povídat o přírodě. Ráda bych s vámi v omeletkách probrala výchovu, vychování. Omeletky právě začínají a snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: O výchově a o vychování jsou dnešní omeletky na dvojce. A já začnu svým oblíbeným aforistou. Murphy říká, výchova je věc, o kterou nikdo nestojí a přesto ji každý dostane. Mám kamarádku, která dostala tak noblesní výchovu, že šťávu z kompotu nevypije, ani když je sama doma. Mám taky kamarádku, pro kterou je nejhorší možná nadávka výkřik, ty jsi ale blb. A taky mám kamaráda, který je veterinář a je tak vybraně vychovaný, že když jsme mu nedávno volali, co máme dělat, když jeden z našich psů spolkl skleněnou kuličku, že ten veterinář v rozpacích řekl, nebojte se, on vám ji zase vrátí zadem. Mně se můj tatínek snažil vychovat jako lepšího člověka. Lepší člověk v jeho podání neříká slova jako rozkrok a nohavice. Nekoupe se ani ve vaně bez plavek. Maďarským tetičkám říká kozy čoukolom neboli ručky líbám a nikdy nikoho za nic neudá, i kdyby měl sám viset. No nevím, jestli jsem lepší člověk, ale do lepší společnosti jsem se už párkrát dostala. Do té nejlepší asi kdysi na plese po Oscarech. Účastnila jsem se tam dobročinného plesu a přišel mě požádat o tanec herec Nicolas Cage. Celá omámená jsem s ním kroužila a když hudba dohrála, okouzleně jsem mu děkovala za tanec. Zdvořile odpověděl, to je OK, vždyť je to charita. A víte, jak slušně vychovaný šéf dává výpověď? Takto. Jste pro nás prakticky nepostradatelný a dost dobře nevím, co bychom si bez vás počali. Nicméně to od příštího měsíce zkusíme. O vychování hovoříme. A teď si dáme písničku.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači dvojky, dnešní omeletky jsem naplnila výchovou a vychováním. Svému synovi Petrovi jsem jednou vyčítala, že mi špatně vyřizuje vzkazy. Pak Petr přišel domů a říkal, že potkal pana doktora Maredu a že mě od něj má pozdravovat. Za chvíli jsme se zase sešli v kuchyni a Petr říká, mám tě pozdravovat od pana doktora Maredy. Jo, já vím, už se mi to říkal. No a za chvilku znovu, totéž, když mi nesl telefon. Abych nezapomněl, mám tě pozdravovat od pana doktora Maredy. No to už jsem si myslela, že jeden z nás zešílel. Co blbneš? Říkáš mi to už po třetí. Sadisticky si mě vychutnal. Jo, on říkal, že tě mám pozdravovat mockrát. S dcerou jsem byla na baletu. Prokofiev, Romeo a Julie. Nechtělo se jí, ale ze slušnosti šla. A bylo to děsné. Příšerná výprava, příšerné moderní pojetí, bohužel i příšerní oba hlavní tanečníci. Zvlášť u milostných scén se dcera ošívala a zatímco já se snažila slušně vydržet, ona už skoro nahlas vzdychala a dělala takové to ježiši, ježiši. Tak jsem jí pošeptala, že jestli chce, můžeme radši odejít. Ne, odpověděla rezolutně a krve žíznivě dodala. Teď už si počkám, až skápnou. Byla u mě kamarádka a povídali jsme si. Do pokoje, kde jsme byli, vešel můj dospívající vnuk. Kamarádka ho pozdravila, on šel ke stolu, vzal si čokoládovou tyčinku a chtěl odejít. Vykulila jsem na něj oči a řekla, ty nepozdravíš, copak nejsi vychovaný? A on řekl, ale já jsem pozdravil, tak nějak decentně, skromně. Za mým tatínkem jednou přišel novinář, aby napsal o jeho básních a o dětství na Ukrajině. Tatínek mu nalil skleničku a vyzval ho, aby si udělal pohodlí. Novinář se natáhl do křesla, zapálil si a nohy si položil na konferenční stolek. Pak zachytil tátův udivený pohled a pravil, nevadí vám, že jsem si dal nohy na stůl? A táta odvětil, nevadí, klidně si tam dejte všechny čtyři. No jo, každému se občas stává, že se chová jako kráva. Zítra má.

Milí posluchači Dvojky, o výchově a o vychování si dneska povídáme. Asi jako každý rodič jsem měla velké ambice, jak budu své děti vychovávat. Jenže realita byla jiná. Často jsem si nevěděla rady a často jsem byla nedůsledná a často jsem své výchovné ambice vzdala. Nikdy nezapomenu, jak jsem jednou dceři, to jsme ještě neměli myčku, řekla: umyj nádobí. A dcera se k tomu vůbec neměla. A tak jsem dodala: to tě snad nezabije. A dcera mi na to řekla: no ale proč riskovat? Taky jsme se snažili vždycky velmi pečlivě vychovat naše psy. A ani to se nám moc nedařilo. Manžel se jednou rozhodl, že našeho labradora vycvičí, aby mě chránil, když jsem sama doma. Vzal proto každý den noviny a předstíral, že mě s nimi bije. Po několika dnech výcviku začal Otelo vrčet a tahat manžela za paži, aby ho zarazil. A tak to šlo asi 14 dní. A manžel byl náramně pyšný na svého hlídacího psa. A pak jednou večer předstíral, že mě chce uhodit, tentokrát bez novin. Otelo se statečně vrhl ke dveřím, popadl noviny a roztrhal je na cucky. Byla jsem s manželem teprve krátce, když se přihlásil na kurz potápěčů. A jednou po večeři jsme zůstali o samotě a manžel mi řekl: tvoje matka mě asi nemá moc ráda, viď? No proč myslíš, podivila jsem se. No já jsem jí vysvětloval, že nemůžu nosit snubní prsten, protože lesklé předměty přitahují barakudy a mohl bych přijít o prst. A víš, co mi na to řekla? A proč ho tedy nenosíš na třetízku u krku?

0: Výchovou a vychováním se zabývají dnešní omeletky na dvojce. Připravila jsem si pro vás pár kuriózních informací o tom, že výchova se velmi liší. Například příslušníci kmene Masajů se zpravidla zdraví tak, že se vzájemně poplivají. Kanibalové na ostrově Fidži jedí většinou rukama, ale z úcty k mrtvým používají vždy rituální vidličku ze dřeva, když jedí člověka. Podle oficiálních statistik zemřelo v Tokiu 24 osob na těžké poranění lebky při pozdravu s tradiční úklonou. Děti některých kmenů v Amazonii nejsou nikdy trestány, nikdy. Nejsou nuceny k poslušnosti, ani nejsou přerušovány v řeči. Dítě je tady považováno za rovnocennou bytost. Nemusí dělat nic, co nechce. Učí se pozorováním. Dvouleté dítě může samo používat ostrý nůž nebo pomáhat s ohněm. Prostě není považováno za nekompetentní. Na Bali se miminko nesmí dotknout země prvních 105 dní. Je totiž považováno za božské. Duše ještě není úplně v těle. Po 105 dnech se koná slavnost, kdy je dítě poprvé symbolicky přijato na zemi. V Tanzánii, v kmeni Hadza, děti vychovávají sami sebe. Tady neexistuje koncept výchovy v našem slova smyslu. Dospělí děti neřídí, nehodnotí, nekontrolují. Děti tráví většinu dne ve vlastních skupinkách a učí se sami. Žádná výuka hygieny, jídla nebo řeči, žádné pochvaly, žádné tresty. V Japonsku se výchova odehrává skrze hanbu, nevinu. Místo trestu je běžné používat zahanbení před skupinou, co si o tobě ostatní pomyslí. Děti chodí do školy samotné už v 6 letech, připravují si sami obědy, uklízejí si třídy bez autoritativního dohledu. Mají vysoký smysl pro odpovědnost, ale hrozí u nich riziko úzkostnosti a tlaku na perfekci. V Mongolsku se vychovává tvrdě, bez sentimentu. Děti jsou zvyklé být venku od útlého věku, občas i bez dozoru. Pomáhají s péčí o zvířata, v mrazech, při porodech. Miminka se nechávají plakat. Věří se, že se tím posilují plíce. Děti jsou tady odolné, soběstačné, ale často mívají potlačené city. K výchově jsem našla pěknou básničku básníka Jiřího Marišky. Když byl Franta maličký, vypadl mamince z náruče. Prodělal frakturu hlavičky, spadl na kovové obruče. Potom se Frantíka chovat už báli. A tak to chlapec zkoušel sám. Úspěch byl bohužel velice malý. Tak není Franta vychován.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, o vychování a o výchově jsou dnešní omeletky. A myslím, že s tímto tématem částečně i souvisí jedna má vzpomínka. Jmenuje se Mami, co se vařilo dětem? Z vyprávění otce, který byl básník a proto se jeho vzpomínky musí brát trochu s rezervou, vyplynulo, že u nich na statku, který byl mnohem větší než ten maminčin kundratický, se jedli hodně brambory, papriky, houby, špek a skopové. Když k nám přijížděly tátovy sestry a sestřenice, chtěla jsem po nich, aby mi připravili něco po jejich. Holubce, zelné závitky plněné masem a rýží, jsem znala od otce. Plněné papriky mě taky neohromily. Brinzové halušky se podávaly na Slovensku. Ale když teta Anna, dožila se 99 let, přede mě položila talíř se sytě žlutou hmotou, připomínající rozteklé slunce, lapala jsem po dechu. Co je to? Byla to kukuřičná kaše. Jemnou kukuřičnou mouku teta svařila s mlékem přesně tak, jak my připravujeme dětem krupičku. Kukuřičná kaše se může podávat na sladko s medem a máslem anebo na slano s osmaženou cibulkou se škvarky, maštěná sádlem. Studená kaše se dá opékat na pánvi, nejčastěji na sádle, a dá se zavinout jako naše palačinky. Kukuřičnou kaší se dá naplnit i vymaštěný pekáč a když ji upečete v troubě, můžete z ní nakrájet řezy, které se pak podávají k dušenému masu. Mami, ve filmech pro pamětníky často jedli nejrůznější kaše. Jaké jste jedli u vás doma? Jedli jste zrní, znali jste kukuřici? Znali, ale babička z ní dělala lívance. Kaši jsme jedli jenom rýžovou, krupicovou. Já měla raději bramborovou, kde bylo másla skoro víc než brambor. A nebo když babička bramborové pyré nastavila pohankou. Teta Anna mě taky poučila, že vynikající lahůdkou jsou dobře uvařené kukuřičné klasy, kterým pak v pruzích odkrajíte zrna a opečete je dohněda na suché pánvi. Kukuřici pak polijete rozpuštěným máslem s rozdrcenou paličkou česneku a jíte ji buď jenom tak, anebo k bramborám nakrájeným na kolečka a opečeným v troubě. Ukrajinsky se kukuřice řekne kukurůza. Moje maminka si na kukurůzu nepotrpí. Ne, že by ji nechutnala, ne, že by se bála nostalgických vzpomínek na našeho mrtvého tátu, ne. Kukuřice má mnoho kladů, ale taky jeden velký nedostatek. Vleze vám do škvír mezi zuby, lepí se vám na korunky a rve vám dásně. Nedoporučuji jíst kukuřici na veřejnosti, ale doma si ji dopřejte. Nezapomeňte si k ní přidat párátka, ubrousek a pak skandujte spolu se mnou. Radši než v hospodě platit mastnou hrůzu, dám si v klidu domova zdravou kukurůzu.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

Před písničkou jste, milí posluchači Dvojky, slyšeli vyprávění s názvem Mami, co jste vařili dětem. Tato povídka byla součástí dalšího textu s recepty, které v dobách mámy na dětství doma připravovaly. No a proto si teď společně připravíme nastavovanou kaši. Dám vám recept. Nastavovaná bramborová kaše se připravuje takto. Potřebujeme 500 gramů brambor, 100 gramů pohanky, 2 až 3 deci mléka, 1 lžíci másla, 1 cibuli, 60 gramů sádla, 2 stroužky česneku, majoránku a sůl. Pohanku musíme dvakrát spařit horkou vodou a dáme ji povařit do dvojnásobného množství osolené vody, okořeněné majoránkou. Stačí povařit 2 minuty. Potom pohanku odstavíme do tepla a 20 minut počkáme, než se voda do pohanky vsákne. Oloupané brambory uvaříme v osolené vodě, slijeme vodu a ještě horké rozšťoucháme s horkým mlékem a máslem na hladkou kaši. Z pohanky slijeme přebytečnou vodu a vmícháme ji do bramborové kaše společně s rozetřeným česnekem. Na talíři přelijeme kaši cibulkou osmaženou na sádle. A ke kaši si dopřejeme třeba taliána, anebo jenom zeleninový salát. Bramborovou kaši můžeme nastavit taky jáhlami nebo ječnými krupkami. Obsahují totiž rutin, který pomáhá léčit potíže s cévami, hemeroidy a křečovými žilami. Pohanka prohřívá organismus. Zvlášť v zimě se hodí zařadit ji častěji do jídelníčku a podávat ji například se salátem z kysaného zelí. Zubní lékaři tvrdí, že hodně potíží se zuby si způsobujeme stravou. Tak například, kdybychom prý obden pár minut žvíkali kysané zelí, zpevnili bychom si dásně a ubylo by nemocných s paradentózou. No tak můžeme to zkusit. Ale teď si dáme písničku. Je na

0: Před písničkou jsme si, milí posluchači Dvojky, připravili nastavovanou bramborovou kaši. A teď patří omeletky vám. Lépe řečeno rubrice Co Čech to Němcová. Já vám přečtu příspěvek, který do omeletek poslala posluchačka paní Lucie Kučerová. Její text má název Výlet. Je sobota a těším se na tajný výlet s dětmi do hor. Už pár měsíců plánuji výlet ke kostelu svatého Matouše na Jedlové. Děti už jsou dávno po snídani a netrpělivě vyzvídají, o jaký výlet se jedná. No to je přece tajemství, děsně tajný. Jo, a dávno po snídani, budeť by ne, když vstávali zase tak časně. Do batohu lítají nezbytné věci, foťák, termoska s čajem, hlavně nezapomenout něco na zub dětem, kapesníky, do kufru pekáč a můžeme jet. Bojový čas 8:30. Vyrážíme. Krátce po 9:00 dorážíme na smluvené místo. Na výšlap totiž nejdeme sami. Doprovází nás, i když jen kousek, rodinný přítel Jára. Po offroadové vložce s naším pašíkem parkujeme u lanového centra a konečně vyrážíme vzhůru za Matoušem. Daniel se sotva kulí a po pár metrech už ho bolí nožičky. Amálka pro změnu vymetá každou závěj, včetně těch bájobarevných, žlutě označkovaných. Varování, že bude mokrá až na kost, ještě dřív, než dojdeme k cíli, statečně ignoruje. Ještě, že máme pekáč. V duchu se plácám po rameni, jak jsem na ně vyzrála. Ovšem záhy jsem vyvedena z omylu, protože kdo ten pekáč nahoru vytáhne? Amálka už má u nosu nudle jak švihadla, tak vytahuju první kapesník. Je třeba zakročit dřív, než dojde k nejhoršímu. Zatímco se Daniel veze a švitoří s Jardou, kochám se zachumeleným krajem. Výhledy na lesy a vrcholky mě s přicházejícím věkem baví čím dál víc, jako by mě hory volaly. Míjíme první planinu a pomalu se dělí naše cesty. Jarda využívá volného prostranství a nacvaká pár fotek dětí na svahu. Loučíme se a dál už šlapeme sami. Po dalších pár metrech strmějšího stoupání a hlášek mě je zima, já chci napít, no to je nuda, mě bolí nohy, kdy už tam budeme, kam to vlastně jdeme? Vzpomínám na scénu z filmu S tebou mě baví svět, kdy tatínek, pan Postránecký, táhne tři děti na saních a u toho si mrmlá pod vousy psí život. Nikdy jsem s ním tak necítila. Za další zatáčkou vzdávám disciplínu psího spřežení a vyhlašuji první přestávku na čaj. Nevím, jestli mám větší žízeň já, anebo ty ukecený děti. Po pauze na čaj míříme opět kupředu. Já stále táhnu Dáňu na pekáči a Amálka mě zatím důležitě poučuje o tom, jaká dobrota jsou čerství rampouchy a že by bylo dobrý nějaký najít. Další vyvolávanou přestávku na čaj zamítám, stejně jako degustace rampouchů, visící ze střechy míjené chalupy. A doufám, že je ten kostel už vážně blízko. Hurá! Vidím kostel! Vleču z posledních sil pekáč i Daniela, ale já sám, že jsme dorazili. Přibržďuje mě jen do ticha zaznějící, já mám hlad. Stojíme u posezení a vybaluji svačinku. Daniel chce banán a Málka čaj. Konečně jsou chvilku potichu. Po pár minutách se začíná zvedat vítr a podle počínajícího vrzání ze strany Daníka tuším problém. Rychle nafotím pár fotek, prohlížím vnitře kostela a někde uvnitř sebe děkuji, že jsou lidé, kteří taková místa budují, opravují, zvelebují a opečovávají. Ten kostelík je vážně úžasný. Určitě se tam znovu vrátím. Vrzání se prohlubuje a vypadá to na slzavé údolí. Je čas vyrazit zpátky k autu. Těšila jsem se na svěžnou chůzi. V plánu bylo nejlépe děti na pekáči spustit. Omyl. Dolů jsme šli především s muzikou, protože zima, vítr, hlad a stále trvající žízeň nemají s motivací nic společného. Situaci nenarovnalo ani vycházející slunce zpoza mraků. Těšilo evidentně jenom mě. Leč nevzdávala jsem to a snažila se aspoň žertovat. Přistoupila jsem i na hledání rampouchů, hlavně když sejdeme k autu bez újmy. Spasil nás projíždějící traktor s pluhem. Nejenže se nám rázem lépe šlo, prohrnutá cesta je prohrnutá cesta, ale Daník na chvíli zapomněl brečet a utírat si nudle do mokrých rukavic. Amálka zase dělala, že bruslí a sem tam skočila po kolena do závěje. Jakoby stále nebyla dost mokrá. Konečně scházíme z kopce k autu. Daniel už klepe bradičkou a tak neváhám a sundávám bundu, i když jenom na chvilku. Zapomínám přitom, že to z kopce bude po vyhrnutí klouzat. Najednou mi pekáč a 13 kilo vážící dítko na uklouzané strmé cestě nepřijde jako nejlepší nápad. A přemýšlím, co mám držet víc. Nakonec jsme úspěšně a hlavně ve zdraví doklouzali. V autě už bylo o mnoho lépe. Samozřejmě nás neminulo finální popíjení čaje před cestou domů, protože žízeň je prostě nekonečná a cesta dlouhá. Výletům a dětem zdar. Hofk.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na Dvojce.
0: Milí posluchači Dvojky, o výchově a o vychování byly dnešní omeletky. Rodičovství je fáze života, kdy i pobyt na záchodě sám o sobě má nádech wellness. No jo, někdo se chová způsobně při jídle, někdo bontonem na plese ohromí a někdo má tak vybrané způsoby, že s nimi způsobí vždycky jen pohromy. Někdo krade, přitom laská, někdo bezstarostně práská, někdo jenom pořád bere a to často všechny žere. No a to je pro dnešek o vychování všechno. Poslouchejte omeletky, vaše Halina Pavlovská.

Připomínám, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: 29 let, uškrcená.
2: Chce peníze, jinak bude pokračovat.
3: Nikdo nebyl schopen zastavit mě před 30 lety. A nikdo mě nezastaví ani teď.
2: Řadu let na tom dělal velký tým, bezvýsledně. Co když se ale někde stala chyba?
4: Všechno bude tip-top, žádný stres.
5: Druhá řada minisérie režiséra Jiřího Stracha, Docent. Dnes večer na ČT1 a v i vysílání.
6: Bylo 6 hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Po celém Česku včera hasiči zasahovali u zhruba 90 požárů, polovina z nich byla v přírodě. Pontifikální mše v katedrále svatého Petra a Pavla uzavře oslavy dne Brna. Od západu přibývá oblačnosti až na zataženo, večer hlavně na severozápadě místy přehánky anebo občasný déšť i bouřky. Nejvyšší teploty až 37 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršal. Hasiči během soboty likvidovali v Česku asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Informovalo o tom generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Hořelo například v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí, anebo na dálnici D1. Nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde hořela tráva v chatové oblasti. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Požár zasáhl plochu přes 2 hektary. Pokračuje mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
9: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
8: Příměstské vlaky v Praze a okolí nově hlídají bezpečnostní kamery. České dráhy je instalují do souprav City Elephant, které z metropole jezdí třeba do Benešova, Berouna, Kolína nebo Kralup. Praha a Středočeský kraj za monitorovací systém zaplatí 88 milionů korun. Do jednoho vlaku dopravce umístí 42 kamer. V Hradci Králové pokračuje mezinárodní triatlonový závod Ironman. Do hlavního závodu se přihlásilo přes 1700 sportovců ze 40 zemí světa. Plavecká i běžecká část závodu vede centrem města, cyklistická trasa pak směrem na Jaroměř, Třebechovice pod Orebem a Opočno. Na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě a okolí se podílejí desítky policistů, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
10: Budeme monitorovat dopravní situaci a snažit se minimalizovat případné kolize, k nímž by mohlo kvůli dočasnému omezení provozu na trasách závodu a vyšší vytížeností objízdných tras docházet. Návštěvníkům doporučujeme plánovat své cesty s dostatečnou časovou rezervou. Projíždějícím řidičům doporučujeme, aby se oblasti konání závodu vyhnuli.
8: Dnes končí třídenní oslavy dne Brna, při nich si lidé připomínají odvahu obránců města při švédském obléhání v 17. století. Dopoledne se věřící zúčastní tradiční pontifikální mše v katedrále svatého Petra a Pavla. Mše připomíná duchovní linku obléhání a potřeby tehdejších obyvatel. Švédskou přesilu nakonec přemohli a upevnili tak pozici Brna, co by moravské metropole.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
8: Ráno bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Na východě bude zataženo až popoledni. Večer hlavně na severozápadě území místy přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů v severozápadní polovině Čech do 31 a v 1000 metrech na horách kolem 22, v Jeseníkách a Beskydech bude 26.
7: Doprava.
8: Velmi opatrně kolem 43. kilometru D55 směrem na Bzenec. Mohl by se tam pohybovat chodec. Na 87. kilometru D1 směrem na Prahu stojí v zatáčce nepojízdné auto, dávejte tam pozor. A pozor taky na 50. kilometru D10 směrem na Prahu. Na vozovce je sražená zvěř. To byly zprávy ránem na Dvojce, vás provede Alfred Strejček.
11: Sílu a zdraví duši i tělu. Přátelé, vítejte při poslechu letního nedělního dobrého rána s datem 16. srpen 2026. Léto je vždy velkou radostí a inspirací. Odpouštíme mu dokonce i občasné vrtochy počasí a nejsme-li právě ve stanu, tak třeba i celodenní liják, jak ho trefně charakterizoval Josef Kemmer ve filmu Na samotě u lesa. A proč to všechno? Protože slova léto, prázdniny a dovolená opojně voní a přitahují nejen školáky, ale i nás odrostlejší. Přinášejí kýžené volno a dávají příležitost i k drobnému lenošení, na které určitě máme jednou za rok právo. Řekl bych, že léto v nás probouzí i často zapomínané hodnoty, jako jsou pokora, schopnost dívat se na svět znovu dětskýma očima, a to pokládám za vele důležité foglerovské kamarádství. Ano, příroda nám je vrací a činí dobře. Má adorace léta ovšem neplatí o prvním a posledním prázdninovém víkendu. Silnice se tehdy proměňují v nekonečné a nervy drásající kolony, usilující o vyproštění se ze sevření měst. No a na konci prázdnin se to opakuje v opačném směru. Ale tím se teď nebudeme trápit. Přeji příjemný poslech dobrého rána na dvojce a pohodě Českého rozhlasu, které pro vás připravil a provede vás jím Alfred Strejček.

Podoba letního prázdninového odpočinku je u každého z nás pravděpodobně jiná. Ne každý chce ležet týden u moře vystaven slunečním paprskům, ne každý chce o dovolené konat náročné turistické či snad dokonce horolezecké výpravy. Jednoho společného jmenovatele však léto má. Je to touha po klidu a po prožití něčeho příjemně neobvyklého, což se ale může vyplnit i na pláži, i při výstupu na Mount Everest. 14. Dalaj Lama v jednom ze svých moudrých proslovů řekl, že bychom měli pro zbystření našich smyslů a jejich očistu alespoň jednou za rok navštívit místa, kde jsme nikdy předtím nebyli. Ano, mohu jen souhlasit. A rád se svěřím i já se svými zážitky při poznávání nových krajů, míst či lidí, kteří se, a v to vždy také doufám, stávají mými novými přáteli. Ale nejenom o dobrodružných a romantických cestách bude dnešní dobré ráno. Připomenu také, že letos uplyne 800 let od smrti svatého Františka z Assisi a 710 let od narození Karla IV. Povím vám dále o několika místech, která jsem v dospělosti nemohl o prázdninách minout a věřím, navštívíte-li je třeba ještě letos, určitě zůstanete alespoň jednomu z nich věrní. A to ještě není zdaleka vše, do čeho se budete moci zaposlouchat. Jsou připraveny i oblíbené písničky a melodie. Je zbytečné dodávat v tuto chvíli cokoliv dalšího. Hezké ráno a příjemný poslech, přátelé.

0: Alfred Strejček a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Před lety o prázdninách jsem se s dvěma kamarády domluvil, že se pokusíme dostat na nějaký opuštěný ostrůvek v Jadranu a tam týden, dva pobít. Už při přípravách na cestu nás zaujalo Lošiňské souostroví a rozhodli jsme se ostrůvek hledat právě tam. Dojeli jsme do rieky, obstarali si trvanlivý proviant a vydali jsme se do přístavu. Tam jsme chvíli studovali lodní plavební řád a zakoupili si lístky na nejbližší parník, který odplouvá do oblasti Lošiňského souostroví. Zážitkem byla už samotná plavba. Tehdy jsem ucítil, že dobrodružství začalo. Jakým milým překvapením bylo, že na parníku plula za svým dobrodružstvím i moje kamarádka, herečka Hanka Maciuchová. Nezmiňuji ji náhodou. Chci jí věnovat celý následující vstup. Pověděli jsme si vzájemně o cestovatelských plánech, popřáli si vše dobré a rozloučili se. Po chvíli jsme už s kamarády vystupovali na ostrůvku Unie, kde nejbližší parník zastaví až za týden. Ostrůvek byl kromě 3-4 domečků u přístaviště složen jen z kamenů, na kterých už vzdálení od civilizace jsme skutečně byli sami. Samozřejmě jsme se už dávno předem dohodli, že budeme spát, jak se říká, pod širákem. A to jsme taky učinili. Ani popsat po letech nelze tu nádheru. Přes den průzračný Jadran, v noci nebe evokující Máchovy verše, vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši, k vám já toužím tam světla veříš. Ano, připadal jsem si jako Robinson. To vše trvalo první 3 dny, než v jednom okamžiku na mě kamarád syknul: nehýbej se. Okamžitě jsem zareagoval a proměnil se v nehybnou sochu, aniž bych tušil, co se děje. Teprve po chvíli třesoucím se hlasem kamarád dodal: pod nohama se ti plazil dlouhý černý had. Ha, tato informace by nepotěšila asi nikoho a naše bezstarostnost vzala za své a jak se říká, že špatné zprávy obvykle nechodí sami, obloha nad námi krátce po tomto hadím setkání podezřele stmavla, začalo hustě pršet, což bylo provázeno zvláštními a pro nás neobvyklými zvuky do vody šlehajících blesků, které nemajíc okolní kopcovitou krajinu k možnosti ozvěny, působily víc než hrozivě. Nezbylo nic jiného, než sebrat všechny věci, překonat několika kilometrovou vzdálenost po mokrých balvanech a v mini civilizaci poprosit o možnost přespání. Na osamělých místech ale bývají lidé hodní a chápaví, připraveni pomoci. A díky dvěma takovým jsme na půdě jednoho malého domečku mohli přečkat další 4 propršené dny do příjezdu parníku a vrátit se do té námi předtím kritizované, ale přesto příjemné civilizace. Stopem jsme se potom vydali k Plitvickým jezerům a obdivovali nejen úchvatnou přírodu, ale i velice přátelské lidi. Jazykově blízké Chorvatsko se do mě hluboce vepsalo. A moc rád bych se tam ještě jednou podíval.

0: chci teď vzpomenout na vynikající herečku, skvělého člověka a kamarádku Hanu Maciuchovou. Proč chci o ní mluvit právě v prázdninovém dobrém ránu? Protože léto nás zvláštním způsobem spojovalo. Znali jsme se od roku 1965, kdy jsme oba účinkovali v červencové premiéře nově založeného divadla Za branou Otomara Krejči. Premiéra se stávala ze dvou titulů. Byla to jednoaktová hra Josefa Topola Kočka na kolejích s Janem Třískou a Marií Tomášovou v hlavních rolích. V té jsem hrál i já. Druhá byla pantomimicky pojatá hra Michela de Gelderodeho Maškary z Ostende, ve které hlavní roli vytvořil Vladimír Menšík a spolu s ním celý ansámbl, včetně Hanky. Ale to jen pro informaci. Hned po své první životní plavbě zámořskou lodí z Rijeky jsem se s Hankou potkal. Pluli jsme samozřejmě každý jinam, setkání bylo náhodné, ale zpětně přiznávám, že možná tak úplně náhodné nebylo, protože věřte, nevěřte, po dobrodružství na Jadranu jsem v dalším roce využil koncertní turné po Slovensku také ke svému odpočinku. Na týden jsem se ubytoval ve Vrátné dolině a podnikal výstupy na nejbližší horo, kopce. Na jednom z nich, v jinak lidu prázdné krajině, jsem potkal Hanku. Neuvěřitelné. Do Itálie jsem se poprvé dostal v rámci zájezdu na mistrovství světa v atletice. Procházím Římem a u fontány di Trevi Hanka. Už jsme si z toho dělali oba legraci, kde všude se ještě potkáme. A také jsme se potkávali. Plynuly roky, často jsme spolu účinkovali, naposledy na festivalu v Lomnici nad Popelkou, kde jsme přednášeli Shakespeareovy sonety, a ještě v témže roce 2017 na výstavě Flora Olomouc. Hanka byla v přednesu veršů jedinečná a recitovat spolu s ní byl nezapomenutelný zážitek. Popošla léta, já v témže roce ochrnul a jednou z prvních návštěv v nemocnici byla Hanka, která přišla spolu s mou ženou Jitkou. Hanka přinesla láhev francouzského červeného, které milovala. Kde najednou na specializovaném oddělení sehnat skleničky a hlavně povolení pustit se do té láhve. Pohádkový efekt zapracoval. Kde se vzali, tu se vzali a objevily se tři skleničky. Jitužka mi jednu z nich držela, ponořila do ní brčko a já jemným useknutím stvrdil přípitek. Na zdraví, kéž by tento přípitek opravdu platil. Krásná chvíle to byla a nikdo z nás netušil, že je to už definitivně naše poslední sklenka s Hankou. A návštěvu dvou krásných žen mi mnozí ještě dlouho záviděli, a nejenom z řad pacientů.
1: Ty se mi, lásko, snad jen zdáš a já snad sním.

0: Alfred Strejček a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Velkou roli v mém životě hrály a hrají knihy. Dlouho bych povídal o dobrodružstvích, která jsem prožil s Žilem Vernem, Karlem Mayem i s těmi Foglarovými chlapci ze Stína Delči od Bobří řeky. Jim předcházely pohádky Boženy Němcové a Milovaný špalíček. Ještě později v dospívání byl mou biblí Šrámkův Stříbrný vítr. A nejen v knižním podání, ale i ve skvělém filmovém zpracování Václavem Krškou. Samozřejmě s nezapomenutelnými hereckými výkony Eduarda Cupáka, Radovana Lukavského a Jany Rybářové. Poprvé veřejně přiznávám, že do její Aničky Posedlé jsem se v 16 letech bezhlavě platonicky zamiloval. Ale raději zpět k těm knihám. Jejich výběr v mém dětství nebyl tak složitý a rodiče obvykle věděli, co nabídnout. Dnes je to obtížnější. Knih je víc a v tom množství přibylo i knih nekvalitních. Povinná školní četba příliš neinspiruje, i když její výběr je pestrý a zajímavý. Spíše se ptám, mají-li dnes školáci či náctiletí nějakou svou opravdu ohmatanou knížku? K níž se vracejí a prožívají s ní zázrak objevů, fantazie i radosti. No asi mají, ale to ohmatání svědčící o častém návratu k četbě je spíše mou nostalgií. Povím vám o dvou na cestách opakovaně čtených knihách, které nikdy nechyběly v mém batohu. Spisovatel a básník Ladislav Stehlík, věrný svému jihočeskému rodišti, putoval a podrobně zaznamenával příběhy ze Šumavy západních i jižních Čech a vydal o tom svědectví v knize Země zamýšlená. Už jsem se v nedělních ránech zmínil o každoročních putování po Šumavě s kamarádem Františkem Derflerem, nejčastěji v oblasti Horské Chvildy a Hamerského potoka. Když se mi Stehlíkova kniha dostala do ruky, doslova jsem hltal její důvěrné popisy míst mnou poznaných, ale i většiny nepoznaných. Tímto prohlašuji, že Země zamýšlená Ladislava Stehlíka byla a je mou nejohmatanější, ale také jednou z nejmilovanějších knih. O té druhé povím za chvíli. Je odjinut z jiného kontinentu, ale svým poselstvím zasáhla hned několik generací a řekl bych, že výrazně ovlivňuje i tu současnou. No, něco vám určitě o ní napoví následující píseň z kultovního muzikálu.

slíbil jsem promluvit o té druhé knize, která se mnou o prázdninách putovala. Byla to útlá knížka býtnického prozaika Jacka Kerouaka, Říjen v železniční zemi. Bylo v ní několik povídek a jedna z nich se jmenovala Hlídač lesu. Vypovídá o příběhu muže, pravděpodobně samého autora, který přijal na rok funkci hlídače části Národního parku, tvořeného převážně lesy. Naroční pobyt byl vybaven dalekohledem a signální pistoli. Jeho hlavním a jediným úkolem bylo okamžitě spravit pistolí kilometry vzdálené hasiče, kdyby začalo někde hořet. Povídka je ale vzrušující především setkáním člověka se samotou přírody, s její velikostí i s jejími zvířecími obyvateli. Po přečtení jsem zatoužil po podobné prověrce odolnosti sebe sama uprostřed divoké přírody. Opravdu jsem se o to pokusil, nikoliv jako hlídač lesů, ale na jedné z cest do zahraniční divočiny. Podařilo se mi odjet v roce 1967 na lov na Ural. Navozují téma, které by vydalo na zbytek dnešního dobrého rána. Tak jen stručně. Bydlel jsem na jakési samotě v dřevěné chatce bez elektrického proudu, která patřila místní listonožce. Podotýkám, že poštu roznášela i několik dní po podobných samotách a používala k tomu kolo. Její muž byl veteránem z války, neměl ruce a byl silný alkoholik. Spolu s nimi jsem měsíc žil a sdílel řád jejich života. Ráno jsme chodili s velkými prádelními koši na houby a lesy na Urale byly tak štědré, že se tři koše zaplnily pravými křemenáči během hodiny. Pak se dovlekli k chalupě a pomocí vozíku jsme to vše dopravili po dvouhodinové cestě do vesnice, kde bylo tržiště. Tam se houby prodali a za utržené peníze jsme koupili vše potřebné, včetně vodky. Nebylo úniku. A tak to šlo 4 neděle. Shrnuji, nehlídal jsem les, naopak byl jsem kárán, že v lese dupu, že vyplaším možnou zvířecí kořist a že jsem jen předstíral, že jsem lovec, ale že jsem ve skutečnosti totální nemehl. No, nebylo moc příjemné to slyšet, ale pravda to byla. Dobrodružství, které jsem prožil, ale stálo za to. Nebyl to jediný můj pokus stát se hlídačem lesů anebo lovcem, ale ty další dopadly podobně. Nicméně cestování mne uchvátilo také díky všem přečteným knihám.

0: Alfred Strejček a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Nemohu nevzpomenout v dnešním nedělním ránu 8. výročí smrti svatého Františka z Assisi, jedné z nejvýznamnějších osobností středověku. Se svými hereckými kolegy, s Hanou Benešovou a Františkem Kreutzmannem, který byl autorem scénáře, a v režii Jaromíra Staňka, jsme se před lety pokusili o scénické stvárnění života svatého Františka. Hudbou nás provázel vokální a instrumentální soubor dobových nástrojů Chajre Josefa Krčka. Ale vraťme se ke svatému Františkovi z Assisi. Jedinečnost jeho života bylo mimo jiné i to, že o udělení svatosti nerozhodovala žádná církevní koncilie, ale obyčejní lidé, se kterými se František kdy setkal. Jeho prostý a nábožný život byl už tehdy příkladný a jeho snaha o společenství člověka a všech božích tvorů byla vyslovena snad poprvé v dějinách. O tom svědčí i jedno z jeho tradovaných rčení. Na Štědrý den by měli všichni lidé nasypat podél cest ptáčkům, zpěváčkům dostatek potravy, aby i oni oslavili den Ježíšova narození. František vyrůstal jako hoch z bohaté rodiny. Později

žila později řád Klarisek. Františkovým nejbližším druhem se stal Bernard. Spolu zachránili Starosek a znovu postavili kostelík Panny Marie Andělské a nejen to, založili řád františkánů s důrazem na extrémní chudobu a lásku k bližním. František se o této cestě snažil přesvědčovat i druhé. Neměl v tom ale velké úspěchy. Ale učedníci se přece jenom našli a nebylo jich nakonec málo. Z Františkových literárních prací je známá především Píseň tvorstva, z ní zacituju malý úryveček. Bože, chvalme ty, kdo z tvé lásky odpouštějí a snášejí nemoci a protivenství. Blažení jsou ti, kdo věrně v míru se trvají, neboť ty je budeš korunovat v nebi. Blízká je mi také jeho modlitba, ve které krom jiného říká: dbej, aby se netoužil po darech, ale aby z dary rozdával, aby se netoužil po lásce, ale sám miloval. Nádherně modlitbu přeložil, zhudebnil a naspíval Petr Ulrich. Poslechněte si ji.

0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.
0: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: 2001. Narodila se mě tehda vnučka Renatka.
3: Je to dosvaklo podle toho Karla Gotta, když jste říkala, že měl životní jubileum.
1: Co tehdy hrálo z rádia? Co se nosilo? A jaké byly vaše první lásky?
4: To byla Míša, Simonka, ale ono se to potom nějak zvrtlo a minulý rok jsem si vzal Dominika.
0: Byl jednou jeden rok.
1: S Jitkou Asterovou.
5: Teda vy jste pěkný filuta.
0: Nebo Honzou Kovaříkem.
6: A teď se to možná úplně vyjasní.
1: Každý všední den po 12.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Zápas fotbalové šance ligy mezi domácím Slovanem Liberec a Pražskou Slavií vyhodnotila policie jako rizikový. Od západu bude přibývat oblačnosti až na zataženo, večer hlavně na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť i bouřky a nejvyšší teploty až 37 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Objednali si a zaplatí je společně Středočeský kraj a Praha. Dají za ně 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery nainstalovaly do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku, pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
2: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy a odstavit pouze jednu soupravu, protože City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
0: Některé obce na Olomoucku plánují kvůli schváleným akceleračním zónám žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Obcím vadí, že by v jejich okolí mohlo vzniknout až 140 větrníků. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automaticky povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren. Už jen do konce srpna se lidé mohou přihlásit do akce Ukliďme svět, která bude od pátku 18. do neděle 20. září. Jejím cílem je uklidit v lesích nebo městských parcích petlahve, igelitové sáčky a nebo plechovky, které tam mohly zbýt po turistech. Zájemci mohou zaregistrovat vlastní uklízecí místo a nebo se k některému přidat, vysvětluje koordinátorka akce Veronika Zítková-Andrlová.
3: Na našem webu najdou mapu úklidů, kde by měly být všechny úklidy, které jsou veřejné, a je tam vždycky kontakt na organizátora, na kterého můžou zavolat a domluvit se s ním, že dorazí na úklid.
0: Policie se chystá na dnešní zápas fotbalové šance ligy mezi domácím Slovanem Liberec a Slavií Praha. Utkání začne ve 20 hodin na stadionu Unisy. Policisté je vyhodnotili jako rizikové, zvýší proto dohled, říká mluvčí krajských policistů Vojtěch Robovský.
4: Předpokládáme, že by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku, případně také bezpečnosti, zejména pak v blízkosti samotného sportovního areálu. Tomuto stavu přizpůsobujeme nezbytná bezpečnostní opatření. Cílem bude také dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Od západu přibývá oblačnosti až na zataženo, večer hlavně na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech do 31 a v 1000 metrech na horách kolem 22, v Jeseníkách a Beskydech 26.
1: Doprava.
0: Na 236. kilometru D1 směrem od Prahy je odstaveno nepojízdné auto a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Obdobně na 117. kilometru D5 ve směru z Prahy. Na dálnicích a hlavních tazích je zatím mírný provoz bez výraznějších problémů. Jezděte ale opatrně. To byly zprávy, po nich opět Alfred Strejček.
6: Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu druhé hodiny letního nedělního dobrého rána s datem 16. srpen 2026. Bude o létě, jak jinak, o prázdninových cestách a také vás seznámím s naším předním imunologem, který se z těžkého onemocnění dostával psaním veršů. Navštívíme místa, která jsem ve svém životě nemohl o prázdninách minout a která byste mohli navštívit ještě letos během tohoto léta. Dotknu se i umístění větrníků v naší krajině, vzpomenu na letošní 710. výročí narození největšího Čecha, který přišel na svět 14. května 1316. Asi už víte, o kom mluvím. Mezitím vším zahrajeme i oblíbené písničky a melodie, nabídnu několik nových knih, ale ani to ještě není zdaleka vše, do čeho se budete moci zaposlouchat. Budu potěšen, zůstanete-li se mnou s Dvojkou a Pohodou Českého rozhlasu až do 8. hodiny hraní. Vše dobré přeje Alfred Strejček.

0: počátku tohoto roku jsem byl na intenzivní rehabilitaci v Kladrubech u Vlašimi. Tento ústav nabízí a také naplňuje touhu všech mírně či více handicapovaných po návratu pohybového zdraví. Budu teď mluvit trochu zaujatě, protože Kladruby provázejí vždy na několik týdnů v roce i mou snahu o zlepšení. Stručně řečeno, mám Kladruby moc rád, protože pomáhají. I hned po příjezdu jsem nadechl důvěrně známou atmosféru. Ale hned druhého dne jsem byl svědkem debaty zaměstnanců. Chtějí nám tu postavit větrník, znělo prakticky od všech. A my ho tady nechceme. No, zarazilo mě to, ten obrovský sloup svrtulí, který do jisté vzdálenosti vydává i nepříjemný zvuk, má stát přímo u této oázy zdraví. Přišla za mnou redaktorka místních novin, abych chcili se k tomu také vyjádřil. Příležitosti jsem využil a do miniaturního diktafonu jsem řekl asi toto. Jako existuje zvukový smog, tak existuje i bolestný pohled na krajinu, narušený stavbami, které ráz krajiny zcela mění. A nechápu, proč větrník musí stát právě tady, kam přijíždějí pacienti nejen z celé republiky, ale i ze světa. A ten idylický pohled na půvabnou českou krajinu kolem posvátné hory Blaník má najednou narušit toto vrtulové monstrum. No, tohle jsem asi trochu přehnal do novin. Dále jsem řekl, mám ekologické cítění a chápu potřebu využití přírodních zdrojů, ale při stanovení vytipovaného místa by měl být pospolu energetik, ochránce krajiny a zástupce nejbližších obcí. Jen v tomto triumvirátu se může narodit souladné místo pro všechny. Můj rozhovor vyšel a určitě vás bude zajímat, jak to vše dopadlo. Zima je pryč, jaro i většina léta také a stále není rozhodnuto. Takže čekejme dál. Rozhovor přinesl také řadu reakcí. Někteří souhlasili s mým názorem, ale další psali, že nemám zkušenosti a objevil se dokonce i čtenář, který na rovinu napsal, ať se herci nepletou do věcí, kterým nerozumí. S tím souhlasím. A protože jsem nenašel relevantní odpověď do další případné diskuze, jsem se už nezapojil. Při pohledu na krajinu u Blaníku se mi vybavuje scénka z filmu Vesničko má středisková, ve které Rudolf Hrušínský pronese: to není země, to je zahrádka. Ano, plně s ním souhlasím. Měli bychom si ji vážit, ale při řízení auta určitě dávat větší pozor než dával on.
1: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nasrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Alfred Strejček a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Moje léto v posledních 30 letech vždy začínalo slavností na růžovém paloučku u Litomyšle, kde se s jistým přerušením již od 30. let minulého století vzpomíná na odchod českých bratří a jednoty bratrské donuceného exilu po Bílé hoře. Nevím, znáte-li toto místo u Litomyšle. Každopádně doporučuji, navštivte ho. Vstoupíte do království ticha, vůně i jedinečných růžových keřů, které prý vyrostly ze slz odcházejících. Tam se loučil s naší zemí i Jan Amos Komenský. Myslím, že je dobré, že se nezapomíná. Nadšenci ze spolku růžového paloučku udržují tradici a vždy o první červencové neděli zvou na tuto slavnost. Pravidelně ji otevírá promluva některé významné osobnosti. Hovořil zde třeba arcibiskup Dominik Duka, sochař Olbram Zoubek, filozof Jan Sokol, kněz Tomáš Halík, patriarcha církve československé husitské Tomáš Buta, anebo také hudební skladatel a pedagog profesor Jiří Hlaváč. A to jsem ani zdaleka nevyjmenoval všechny. Nemusím dodávat, že je to slavnost ekumenická a také lidová. Po úvodních promluvách přichází na řadu kulturní program, ve kterém nechybí nikdy ani hudba. Býval jsem tam také pravidelně zván, abych verši či úryvky z Komenského, Jana Husa nebo Tomáše Garrigua Masaryka podpořil základní myšlenku setkání. Loni jsme tam vystoupili s Jitkou a byli jsme opět okouzleni místem i jedinečným společenstvím. Tuto vzpomínku věnuji především skvělým pořadatelům, kteří udržují povědomí o růžovém paloučku i o té dávné neradostné době. Návštěvou růžového paloučku se vám dostane zcela zvláštní odměny v podobě doteku Bohem políbené přírody i možnosti zamyslet se nad tím, čím taky prošla naše země. A právě zde začal Komenský pomalu koncipovat svou knihu Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Podle úryvku z jejího textu byla Jindřichem Brabcem složena hymnická modlitba pro Martu. Kéž by platila i nadále, ať mír dál zůstává s touto krajinou. Komenský se stal symbolem světoobčana, který navzdory svému osudu přinesl světu naději a víru ve spolužití bez válek.

Nemohu letos nevzpomenout na nejvýznamnějšího Čecha, kterým bezesporu byl císař a král Karel IV. Letos uplyne už 710 let od jeho narození. Pro upřesnění, narodil se 14. května 1316 v Praze, pravděpodobně v domě u kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Jeho matkou byla Eliška Přemyslovna a otcem Jan Lucemburský. Při křtu dostal jméno Václav. Jméno Karel přijal za vlastní až při biřmování ve Francii, kde byl na vychování u královského dvora krále Karla IV. Sličného. Životní dráha Karla IV. Je obecně známa, ale několik významných bodů přeci jen připomenu. V roce 1346 se stal králem římským, německým a českým. O 10 let později, 1356, císařem Svaté říše římské národu německého. Zesnul ve svých 62 letech 29. listopadu 1378 v Praze. Možná se ptáte, proč jej připomínám právě v létě. V srpnu onoho posledního roku jeho života došlo k významnému setkání s jeho syny. Karel se nechal převést na svůj milovaný hrad Karlštejn. Sluhové ho vynesli do jednoho z nejvyšších podlaží nedobytné věže, kde se nachází kaple svatého kříže. V ní se několik hodin o samotě modlil a pak k sobě nechal povolat dva nejstarší syny. Už jistého následníka Václava a o několik let mladšího Zikmunda. Jakmile synové vešli do kaple, Karel se jich bez pozdravu zeptal, jestli pak víte, co je to vlast. Oba chlapci mlčeli a Karel jim řekl, vlast, to je láska k rodné zemi a k její historii. A víte, kdy končí historie? No, přece v budoucnosti. Proto musíme milovat i budoucnost naší země. Moji rádcové mi často kázali virtus, což znamená ctnost statečnosti. Já už ale dnes vím, že ke skutečnému naplnění lidského života patří úplně jiná vlastnost. Latinsky se jí říká caritas. Je to láska k bližnímu. Další slova už patřila jen jeho následovníkovi, Václavu. Podali si ruce a Karel cítil, jak se ta jeho chvěje a řekl mu, neboj se, jsi připraven dobře vládnout. Zemi ti nechávám krásnou. Když já přijel do Čech, proletovali hradem vrány. To jsem ti nikdy neřekl. Ano, vím, nebyl čas.
ani teď ho není nazbyt. Měj vždy na paměti, že čas je jednou z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Naše země je nádherná. Praha je vznešená a v Čechách, na Moravě i ve Slezsku žijí dobří lidé. Žijí v míru se sousedy naší země a nikdy nepřestávej hledat spravedlnost. Kéž by si takováto moudrá poselství předávali mezi sebou vládci i dnes. Karel IV. Za dobu své vlády učinil z naší země středobod vzdělanosti a umění. Budiš mu sláva a čest.

0: Alfred Strejček a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Slíbil jsem vám nabídku několika knížek a nahrávek, které mne letos potěšily a které mohu doporučit i vám. První je kniha Jana Waltera Vůně kivy. Nabízí jedinečný vhled do života hudebního skladatele a fagotisty, člena Komorní filharmonie Pardubice. Autor mimo jiné poodhalí i skrytou stránku zahraničních zájezdů velkých orchestrů, ale je toho daleko víc. Moc doporučuji, bude se vám líbit. V další knize, která má název Svatby věcí, je s lehkou nadsázkou popisován život rodiny, jejíž zatím malý pokračovatel je autista. Kniha vyvrací mýty o této diagnóze a je ukázkou toho, že i život s autismem může být radostný a naplněný. Autorem je dramaturg televizního pořadu pro handicapované Klíč Tomáš Kapras. Doktorka Markéta Panková, naše přední komenioložka, iniciovala nové vydání útlého, ale veledůležitého komenského díla Štěstí národa. Jeho nadčasovost je až neuvěřitelná. Vychází společně s nahrávkou části díla, na které jsem se spolu podílel se Štěpánem Rakem i já. Už před časem jsem upozornil na knihu Poutník od filozofa a spisovatele Jana Konfršta. Právě kniha vychází ve druhé redigované podobě. A na závěr knižního přehledu jmenuji básnickou sbírku našeho předního imunologa a vakcinologa, profesora, doktora přírodních věd Jaroslava Turánka. Ten před časem vážně onemocněl. A když už situace byla opravdu kritická, začal psát verše. Ať je to možné či nemožné, tady to bylo možné, že s každou novou básní či sbírkou se začal jeho zdravotní stav výrazně zlepšovat. Nevím, je-li to recept pro všechny, ale každopádně je hodný následování. Sbírka je věnována Antoniu Vivaldimu a jeho čtveru ročních období. Z části Léto nabízím krátkou ukázku. Letnice. Nelze obejmout vítr, ale rozpřáhnout ruce a nastavit mu horké tváře je krásné. Letní poledne, polední stín. Já spím a sním. Vítr ticha se ptá, co o nás ví, a možná odpoví vůní kopretin. Snad cinknutím sklenic dobrých vín.

Posloucháte letní dobré ráno, kterým vás provází Alfred Strejček. Navazuji na místa, která jsem vždy v létě navštěvoval. Bylo totiž ještě jedno. Pojedete-li z Tišnova směrem na Doubravník, po několika dalších kilometrech přijedete k obci Nedvědice. Tam zahnete vpravo, přejedete koleje a začnete stoupat nádhernou krajinou vzhůru. Silnice se bude postupně proměňovat v lesní cestu, ale nebojte se, přijedete do jednoho z nejkrásnějších míst, které jsem kdy navštívil, a tam také ona silnice končí. V Křížovicích už před řadou let vznikla zásluhou vynikajícího sochaře, pracujícího především se dřevem, Zdeňka Macháčka a jeho ženy, bývalé herečky Večerního Brna, Stání Macháčkové, galerie z ruky. Musím říct, že je to opravdu příhodný název. Galerie z ruky nabízí díla nejen Zdeňkova, ale i dalších vybraných osobností. Galerie bývala v provozu pouze v letních měsících. I napadlo vynikajícího jazzmana a kontrabasistu Petra Kořínka, že by se zde vedle výstav mohly pořádat i koncerty. Galeristé souhlasili a tato iniciativa přivedla do Křížovic za ty roky dlouhou řadu nadšených muzikantů, herců i návštěvníků. Mezi nejaktivnější vždy patřilo moravské jazzové duo Petra Kořínka a Milana Kašuby. Společně jsem tam měl možnost vystoupit s Janáčkovým kvartetem, se Štěpánem Rakem, s Jitkou Molavcovou či s Hankou Kofránkovou nebo s Františkem Derflerem. Vzpomínám na diváky sedící v trávě nebo na několika jednoduchých dřevěných lavicích, z nichž někteří si sebou brali i své zvířecí miláčky. Jednou jsme tam s Jitkou přednášeli desatero Christiana Rosenkreuze, kde se v jednom bodě říká: žij zdravě, upřednostňuj ovoce a zeleninu, vyhýbej se masu. A tehdy jeden z těch psích miláčků při vyslovení zmínky o masu tak hladově zakňučel, že to přerušilo celé vystoupení. Všichni jsme se smáli a onen hrdina odpoledne nevědomky vstoupil do síně slávy galerie z ruky. Vzpomínek by bylo ještě mnoho, ale připomínám to dnes proto, že atmosféra vzájemného propojení účinkujících a diváků byla snad největší, s jakou jsem se kdy setkal. Ale pro jistotu, chcete-li se tam vypravit, vyhledejte si na internetu heslo Galerie z ruky a tam se dozvíte, jaký program a kdy vás může v Křížovicích čekat a nebudete litovat.

0: Alfred Strejček a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Rád bych vám připomněl ještě jedno léto, které se stalo tradicí. Začalo to na Starých Hradech u Jičína. Tam byla ve své době uložena i část sbírek památníku národního písemnictví, o které se starali archiváři Eva a Karol Bílkovi. Dobře jsme se znali. Obdivoval jsem jejich dcery Jitku a Evelínu, které už v předškolním věku uměly vyjmenovat všechny české panovníky a krále až po Gustáva Husáka a Václava Havla. Napadlo mne tehdy udělat na Starých Hradech festival, na kterém by se mohli konat vedle kulturních pořadů a koncertů také výtvarné výstavy. Brzy jsme se dohodli, jak s mým uměleckým partnerem a kamarádem Štěpánem Rakem, tak i s manželi Bílkovými. Získali jsme i výtvarníky, kteří si dokonce pokládali za čest na festivalu vystavovat a nebyli jedajaci. Vystavoval tam třeba Ludvík Kundera, Jiří Slíva, Vladimír Preclík, Jan Walter a mnoho dalších. Nezapomenu také na půlnoční premiéru Erbenovy Kytice na nádvoří zámku. Když po mých prvních slovech z úvodu Kytice malé dítě v první řadě tak slastně a silně zazývalo, okamžitě usnulo a my museli počkat, než ho maminka v náručí opatrně odnese. O organizaci a propagaci festivalu, včetně péče o nás, se jedinečně postarala Eva Bílková a paní učitelka Škodová z Libáně. Jmenuji je proto, že jsou to tak vzácné ženy, kolem kterých bych se měl, jak říkal Karel Čapek, udělat křídou kruh. Zázrak se ale dařil pouze do chvíle, kdy se tento zámek v majetku obce dostal do soukromých rukou a noví majitelé začali uvažovat především komerčně. Festival jsme přenesli nejprve do Vokšic u Jičína. Po několika letech festival pokračoval v malebných historických prostorách Jičína, ale už bez výstav. Obecenstvo jsme stále měli, jezdilo za námi i zdaleka a všechny pořady byly vyprodané. A věřte, že setkání mi vtiskla opravdu navždy vzpomínku, o kterou se s vámi právě dělím a která ve mně vzbuzuje vždy radost. Slova přátelé a kamarádi nechci zneužívat, ale jestli jsem někdy pocítil jejich opravdový smysl, bylo to právě tam.

Naše letní setkání, vážení posluchači, se blíží ke svému závěru. Nikoli však ještě léto. Užívejte si ho, nabírejte sil a vězte, že Fráňa Šrámek měl pravdu, když řekl, léto budiš pochváleno.

0: dnešní sváteční dobré ráno pro vás připravil a provázel vás jím Alfred Strejček. A na závěr ještě moudrá slova svatého Františka z Assisi, jehož 8. výročí úmrtí si letos připomínáme. Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje, abych přinášel lásku tam, kde je nenávist, abych spíše utěšoval, než hledal útěchu, spíše chápal, než byl chápán, spíše sám miloval, než byl milován. Naschledanou, přátelé.
1: Toulky první republikou na dvojce.
2: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
3: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
4: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
2: To všechno je první republika.
3: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
4: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
2: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
4: K poslechu vás zvou
3: Jaroslav Plesl,
2: Jana Striková
4: a Jiří Vyhorálek.
1: Toulky první republikou.
5: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
6: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Někteří poslanci chtějí znovu otevřít téma manželství pro všechny. Počet žáků na základních školách klesne, naopak studentů středních škol přibyde. Od západu

0: Přibývá oblačnosti až na zataženo, večer hlavně na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty až 37 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Poslanecká sněmovna by se znovu mohla zabývat otázkou manželství pro všechny. Na konci srpna má poprvé zasednout pracovní skupina, kterou svolali opoziční Piráti. Případné změny chtějí nejdřív prodiskutovat i s dalšími poslanci, než by se dostali na plénum sněmovny.
1: Návrh už má připravený Karel Dvořák z Hnutí STAN, který chce s Piráty na otevření této možnosti spolupracovat.
2: Jsem moc rád, že podporovatelé manželství pro všechny spolupracují. Nakonec už v lednu jsem svolal setkání podporovatelů.
1: Účast na jednání pracovní skupiny přislíbili také zástupci ODS a TOP 09. To předseda lidovců Jan Grolich by se do debaty raději nepouštěl.
3: Starostové a Piráti otevírají tuto otázku, přestože moc dobře vědí, že dnešní sněmovnou tento návrh neprojde.
1: Jednání odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Naproti tomu hnutí ANO v pracovní skupině svého zástupce mít bude. V jeho klubu, stejně jako v ODS, se ale hlasy ohledně zavedení manželství pro všechny štěpí. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 500 000 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles zhruba o 1 400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit přísnější pravidla pro odklady. Na středních školách pak budou letos studovat víc než 493 000 žáků, meziročně o 1 800 víc. Přes 2 500 tun elektroodpadu nazbírali v Česku od začátku tohoto roku dobrovolní hasiči. Projekt Recyklujte s hasiči funguje po celé zemi a letos se do něj zapojilo asi 1 800 hasičských jednotek, potvrzuje ředitel organizující společnosti Elektroin Roman Tvrzník.
4: Tak u toho Recyklujte s hasiči, tak se sbírají jenom elektrozařízení, která jsou kompletní. Ročně se to pohybuje někde okolo 4 000 až 5 000 tun. V roce 2024 to bylo 4 300 a v roce 2025 to bylo 3 900 tun.
0: V Rožnově pod Radhoštěm druhým dnem pokračuje starodávný jarmark. Lidé mohou v dřevěném městečku Valašského muzea ochutnávat lokální speciality a taky získat informace o tradičních řemeslech, pokračuje mluvčí Pavlína Polášková.
5: Starodávný jarmark ukazuje, jak pestré bývalo jarmaneční veselí, patřila k němu řemesla, hudba i divadlo a samozřejmě nejrůznější atrakce. U nás teď zazní středověká hudba, návštěvníci si vyzkoušejí zapomenuté hry a děti si užijí program v dětském koutku.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
0: Od západu přibývá oblačnosti až na zataženo. Večer hlavně na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů v severozápadní polovině Čech do 31 a v 1000 metrech na horách kolem 22 v Jeseníkách a Beskydech 26.
7: Doprava.
0: Na 95. kilometru D5 směrem na Prahu je nové omezení. Teď ještě projedete pomalej, ale plynule, bez výraznějšího zdržení. A na 42. kilometru D6 směrem od Prahy je odstaveno nepojízdné auto. Hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Zprávy končí. Hezkou neděli s Dvojkou.
7: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemné nedělní ráno z Dvojky, přátelé, a nabízím toulky první republikou. Tentokrát vyměníme politiku za fotbal a zjistíme, kde se vlastně vzala řevnivost mezi Spartou a Sláví. Budeme vzpomínat na časy, kdy kluby kradly soupeřům kopačky a budoucí prezident Edvard Beneš odcházel ze zápasu se zlomenou nohou. A co se stane, když se takzvaný pohár dobročinnosti zvrhne v bitvu s 50 fauly? Dobře poslouchejte.
7: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
10: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
11: Jana Striková
12: a Jiří Vyhorálek.
11: Díl 7. Hra v míč kopaný a ne derby pražských S.
12: Jo, fotbal.
11: Jo, fotbal. To mě taky zajímá.
13: Vida.
8: A víte co nejvíc? Pražské derby. Sparta Slavia. Ta jejich řevnivost. Kdy to vlastně všechno začalo?
13: To víme.
8: A vůbec, odkud se vzalo to slovo derby?
13: To nevíme. Ku podivu. Nejspíš podle jakéhosi předchůdce fotbalu hraném v anglickém Ashbourne poblíž derby. Nebo podle koňského dostihu, pořádaného ve městě Derby.
8: Aha, takže Derby je vlastně název města s dostihovým závoděštěm. U nás by to byly asi Pardubice a nebo třeba Chuchle.
14: No představte si to.
15: Vážení diváci, vítejte u dnešního pražského Chuchle mezi Spartou a Slaví.
13: Ne.
8: Ne, máte pravdu.
13: Výraz derby jako označení zápasu mezi celky sídlícími v jednom městě je doložen až v roce 1914 v Anglii.
14: Před zápasem Evertonu a Liverpoolu.
8: Ale ta naše pražská řevnivost mezi Spartou a Slavií. Kdy tohle začalo?
13: Na jaře roku 1896. Tehdy se na Císařské louce konal první turnaj fotbalových družstev, tedy dobově nazývané Národní zápasy mužstev kopaný míč cvičících.
8: Cvičících.
13: Ano. První fotbalové spolky vznikaly vlastně pod patronátem různých spolků atletických, veslařských nebo bruslařských. Mimochodem, za předchůdce Slavie je považován literární a řečnický spolek Slavia, založený 1892 a policejně rozpuštěný 1894. Pod ním vznikl i akademický cyklistický odbor, který se věnoval cyklistice, ale našli se tam i první fotbaloví nadšenci.
14: 1895 pak vzniká v Hostinci u Brejšků sportovní klub Slavia, což už je primárně fotbalový klub.
8: A Sparta?
14: Její předchůdce byl Athletic Club Praha. Název Sparta se objevil v roce 1894.
8: To je klubu.
13: Pod patronátem klubu Český Sculling Circle, původně určeného k získávání prostředků pro veslařské soutěže, konal se i turnaj na Císařské louce.
14: Založil ho Josef Ressler Orovský. Tady ho máme na fotce.
8: Tričko pokryté medailemi, vzorný účes, hrdě založené ruce, urputný pohled s cvikrem a perfektně naleštěný knírek.
14: Muž mnoha talentů. Výborný veslař, lyžař, bruslař, hokejista, tenista, jachtař, lehký i těžký atlet, fotbalista, kanoista.
13: A také diplomat a rozhodčí prvního zápasu mezi SK Slavia a AC Sparta.
8: Tak? Co se stalo?
14: Sparta tehdy vyhrála 1-0.
13: Ale podle dobových pravidel musel gól uznat i soupeř.
8: Jinak neplatil?
14: Ne.
13: Přesně tak. Kapitán slávistů gól neuznal a Sparta na protest z turnaje odstoupila.
14: Tak bylo, jak se říká, zase to semínko nenávisti.
8: No ale určitě byl nějaký další zápas. Regulérní a v oboustranné shodě, ne?
14: Ale ano, o půl roku později se chystala odveta.
13: Hráči byli přichystáni k úvodnímu výkopu.
14: Obecenstvo téměř nedutalo.
13: Na přelomu století bylo na zápasech očekáváno, cituji, ticho jako v opeře.
14: Rozhodčí se chystá písknout začátek zápasu, když v tom...
16: Vidím vás, zahrádko!
17: Okamžitě zastavte tento cirkus, styďte se!
16: Toto není hodno studenta našeho ústavu!
17: Budete vyloučeni!
13: Na hřiště vtrhli rozezlení páni v cylindrech.
14: Gymnaziální profesoři se dozvěděli o zápasu a přišli ho násilně přerušit. 7 z 11 slávistů bylo násilím odtaženo pryč a vyfasovali dvojky z mravů.
13: Velká část hráčů v té době byli totiž studenti.
14: Fotbal byl ovšem považován za zábavu obhroublou a nevhodnou pro dobrou společnost.
13: A aby se na to nepřišlo, používali hráči většinou pseudonymy. Tady jim ale nepomohli.
8: A jak na to ti profesoři přišli?
14: No právě. Zápas se kontumoval ve prospěch Sparty. A na Spartany padlo podezření, že slávisty udali oni.
8: Takže ta pachuť z prvního zápasu ještě více zhořkla.
13: Přesně tak. Semenko nenávisti poněkud vzrostlo.
8: A další zápas?
14: Na ten si Sparta a Slavia museli počkat 11 let.
8: K fotbalu patří určitě i přestupová politika, jak se říká. Probíhal mezi Spartou a Slavií boj o hráče?
13: Boj o hráče byl napříč kluby. Mm-hmm.
14: Jak se kopaná na začátku 20. století rychle stávala populárním sportem, začaly se kluby přetahovat o kohokoliv, kdo vynikal.
13: Ale to přetahování z dnešního pohledu vypadalo trochu jinak.
14: Pěkný příklad je cesta legendy českého fotbalu Karla Peška.
13: Kterého ovšem všichni znají spíš pod jeho studentským pseudonymem Káďa. Tu přezdívku dostal, ještě když hrál na plácku s Hadrákem.
14: Brzo začal vynikat v rezervě Meteoru. Tam si ho všimnul hostinský Charvát.
8: Hostinský? Ještě mi řekněte, že mu nabídl jídlo zdarma.
13: Přesně tak. Nabídl mu obědy ve svém hostinci, když přestoupí do klubu ČAFC Královské Vinohrady, neboli do Čavky.
14: Byl to velký patriot a krmil v podstatě celé mužstvo.
13: Jídlo zadarmo znamenalo pro chudého studenta obrovskou úlevu rodině, která na tom nebyla nejlíp. Krom toho taky už nehrál za rezervu, ale za první mužstvo.
14: A tam si ho zas všimli ostatní kluby, včetně Sparty a Slávie.
8: A nabídli mu co?
13: Sparta to vzala přes Káďova bratra, který přestup domluvil. Stálo to tehdy v roce 1913 56 korun.
14: No, aby bylo jasno, tolik dlužil Čavce na členských příspěvcích.
13: Slavia na to šla přes Káďovu matku, kterou prý delegace navštívila přímo doma. Nic netušící matka neměla nic proti tomu, aby si syn šel zakopat na Slavii. Aby si to pojistili, vzali slávisté sebou Káďovi kopačky.
14: Až zásah bratra a sehnání nových kopaček zajistilo Spartě legendárního záložníka.
13: Nějakou roli v tom určitě hrál i fakt, že Káďova matka pak provozovala na stadionu Sparty kantýnu.
8: Takže místo pravidelných obědů nabídli rovnou celou hospodu.
14: Tak nějak.
8: No a nějaké další přestupové strategie? Sparta versus Slavia.
13: Ano, různé. Například Jana Koška, nejlepšího slavistického střelce, získala Sparta na jeden rok díky tomu, že mu náhle zemřeli oba rodiče.
14: Dar mecenáše mu umožnil dostudovat, ale s podmínkou, že bude hrát za Spartu.
13: Po roce se zase vrátil do Slavie.
8: To jsou hodní ti Spartané, že mu takhle pomohli.
13: Ano, to byl jistě jejich cíl.
14: O slávisté zase uměli využít v přetahované své kontakty v lepší společnosti.
8: To zní skoro jako příběh z červené knihovny.
14: Možná červeno-bílé. Spartianský útočník Jan Vaník v roce 1916 náhle přišel o otce.
13: Ubohý chlapec musel opustit gymnázium, vzdát se svého snu o studiu architektury a jít do učení na malíře pokojů.
14: Leč vedení Slavie využilo svých kontaktů a zajistilo mu dobře honorované místo v zemské bance. Konec příběhu.
13: Spartě nakloněné noviny Právo lidu o tom pak napsali.
15: Činovníkům Slavie je hračkou udělatí z malířského pomocníka Spartana bankovního sluhu slávistu. Buržuistický klub si nedokáže vychovat vlastní hráče a proto drancuje druhé kluby.
8: Ta vášeň. Přiznávám, že ji rozumím jen spola, ale fascinuje mě.
13: Fascinující je zejména, jaké podoby na sebe dokáže vzít.
14: A kam až dokáže zajít.
8: A kam?
14: Do slavistické i spartianské rodiny patřilo mnoho osobností, které se proslavily mimo Kopanou. Mám teď na mysli fotbalovou minulost jednoho z významných politiků první republiky, vlastně budoucího prezidenta.
8: Beneše?
13: Edvard Beneš hrával za slávistickou juniorku.
14: Dle pamětníků nevynikal ani tak technikou, jako mrštností a houževnatostí. Brázdil hřiště jako malý štírek.
13: Při jedné skrumáži před brankou mu kdosi zlomil holení kost.
18: No neříkejte mi, pánové, že dohrál se zlomenou nohou.
14: To ne, omdlel.
13: Ale co myslíte, že byla jeho první věta, když se v nemocnici probral?
18: Vyhráli jsme.
13: Přesně tak. Vypadá to, že té fotbalové vášni začínáte rozumět.
14: Zlomenina měla ovšem horší následky. Protože se provalilo, že hraje kopanou, přišel o stipendium, cituji, pro fotbalovou nekázeň.
13: Odmaturoval doslova s odřenýma ušima. Ale kdo myslíte, že stál v bráně Sparty během první světové války až do roku 1922?
18: A to vím. Vlasta Burian. A jak chytal?
14: Velmi dobře. Střely do šibenice, tedy do horního rohu branky, vychytával snadno. Po zemi to bylo horší.
13: Zřejmě chvíli trvalo, než se vytáhlý golman složil na trávník.
18: A co derby? Hrál derby?
14: Pětkrát, třikrát odcházel jako vítěz.
13: A dvakrát dokonce uhájil čisté konto.
14: Jeho vášeň pro fotbal byla nepopiratelná.
13: Rok 1915. Sparta hraje nerozhodně s Unionem Žižkov.
14: V době, kdy zápas skončí, začíná Burianovi program v divadle Rokoko.
13: Sparta vede, avšak těsně před koncem zápasu nařizuje sudí proti Spartě penaltu.
14: Burian chce odejít, ale fanoušci ho zapřísahají, aby zůstal.
13: Union kope penaltu, Burian vyskakuje a akrobatický míč vytahuje mimo tyče.
14: Odměnou je Burianový jásot spartianských fanoušků.
13: A také výpověď z divadla Rokoko, kterou mu dal Karel Hašler za zmeškané vystoupení.
14: Později vzpomínal.
16: Hrát v neděli v brance Sparty, slyšet potlesk bariér, to bylo pro mne větším požitkem, než kdyby mě každé nedělní odpoledne zanesli v kabaretu Vavřínovými věnci.
18: Když už se bavíme o období první republiky, jak na tom byla Sparta a Slávia v počátcích samostatného státu?
14: Sparta dobře. V poválečných letech vzniklo ono známé sousloví Železná Sparta.
18: Mm-hmm. A Slávia měla také nějaký přídomek?
14: Nevím o tom.
13: Slávia ve střední Evropě neměla sobě rovného v prvních letech 20. století. Zlatá éra Sparty zase nastala po válce.
14: Možná v tom měly prsty i akvizice trenérské.
13: Ano, za úspěch Slávia mohla snad vděčit dědkovi.
18: Prosím?
14: Skotský fotbalista a trenér John Madden, přezdívaný dědek. Slávističtí funkcionáři si pro něj zajeli až do Glasgow, kde dřív hrával za slavný Celtic.
13: Usadil se v Praze a trénoval Slávii celé čtvrtstoletí až do roku 1930.
14: A zavedl do českých zemí moderní tréninkové metody.
18: Tak to mě zajímá. Jaké?
13: Možná to svědčí spíš o způsobu tehdejší hry, ale proslavil se zejména rychlým léčením výronů v kotnících. Prý si vyráběl své vlastní speciální masti. Zavedl také masáže a základy fyzioterapie.
18: A co Sparta? Měla také trenéra z ciziny?
14: Měla. A právě on se stal spolutvůrcem onoho přídomku Železná.
13: Byl jim kapitán londýnského arzenálu Johnny Dick. V roce 1919 ho Sparta přetáhla z německého DFC.
14: Trénoval pak na Letné 9 let.
13: Pod jeho vedením Sparta porazila Barcelonu, Norimberg, Celtic Glasgow, tehdejší nejlepší mužstva Evropy.
14: Ve svém týmu tehdy měla mnoho hráčských osobností. Vedle Kádi Peška třeba ve spartianském dresu řádil holohlavý útočník s knírkem Antonín Janda, přezdívaný Očko.
13: V italských novinách v roce 1920, po zápase, ve kterém Sparta rozdrtila Janov 8-0, o něm napsali toto. Dovolte mi mírný italský nádech.
18: No prosím.
16: V útoku Sparty řádil jako výbušná hmota divý muž Janda. Je to fotbalista, který by asi u nás nebyl dlouho naživu, kdyby totiž v barvách našeho klubu dělal někdo takové střelecké zázraky jako včera Janda, pak by ho nadšení diváci určitě radosti umačkali. Janda je smršť! Brankář bezvládně páda na zem, když se před ním zjeví tento bezvlasý fenomén a vstane pak jen proto, aby mohl vylovit míč ze sítě.
18: Vypadá to, že Sparta měla v derby navrch.
13: Po válce ano, ale na konci 20. let začala nabírat na síle také Slavia.
14: Do týmu například přišel vynikající střelec Antonín Puč.
13: Jeho specialitou byly ostré falšované střely z těžkých úhlů.
14: Slavné byly jeho half volleye.
18: Co?
13: Odkop míče těsně po dopadu na zem.
14: A zejména šajtle.
18: Cože?
13: Fotbalový kop z falší.
14: No, říkalo se jim pučovky.
13: A shodou okolností za Slávii začal chytat legendární brankář Plánička.
18: Shodou okolností.
14: Původně trénoval ve Spartě, ale kvůli malé výšce ho nechtěli. Tak šel do Slávie.
13: Kde chytal jako jednička Jaroslav Cháňa. Toho ale zrovna srazila tramvaj a musel do nemocnice.
14: Takže Plánička zaskočil na zájezdu do Vídně a zazářil.
13: A začala jeho slávistická kariéra.
18: V průběhu 20. let se tedy síly vyrovnávají.
13: Fotbal se stává masovou zábavou s týmy profesionálů.
14: V roce 1925 se začala hrát takzvaná asociační liga, což je vlastně začátek profesionální soutěže v Československu.
13: Na evropské úrovni se od roku 1927 hrál středoevropský pohár.
14: Což je vlastně předchůdce dnešních evropských pohárů.
13: Prvního ročníku se zúčastnili Rakousko, Maďarsko a Jugoslávie.
14: Za Československo Slavia a Sparta, která v něm zvítězila.
13: Také fanouškovská základna se ve 20. letech vyvíjela. Od pošeptávajících pánů v oblecích se posunula k divoce fandícímu davu, který už vykazuje jisté náznaky fanatičnosti.
14: Na plesech a večírcích fotbalových klubů se vyhlašovaly královny faninek a králové fanoušků. V roce 1926 byl zvolen králem fanoušků časopisu Star slavistický fanda Jindřich Crha.
18: No, zdá se mi, že tehdy už šlo o hodně.
13: To je otázka názoru. Každopádně si to mnozí mysleli.
14: A vztahy pražských S byly stále vyhrocenější. Možná tomu pomohl i fakt, že na sebe v podstatě pokřikovali přes plot. Oba kluby v té době sídlili na Letné.
13: Zápasy se často měnily spíš ve válku. Cílem jaksi nebyla oslava fotbalu plná vytříbené techniky a výjimečného umu. Spíš prostě jen porazit soupeře jakýmkoliv způsobem.
18: Trochu mě mrazí v zádech.
13: A právem.
14: Derby v roce 1931 se zapsalo do dějin.
13: 50 faulů.
14: 5 výronů.
13: 1 otřes mozku.
14: 1 zlomená noha. Nejhorší jatka v dějinách pražských derby.
13: A víte, co je na tom nejzábavnější?
18: To tedy nevím.
13: Byl to pohár dobročinnosti. Hrálo se ve prospěch úrazového fondu.
18: Tak tomu říkám ironie.
14: Po té řezničině kluby přerušily vzájemné styky.
13: Jestli se nepletu, Slavia kvůli dění na hřišti dokonce podala trestní oznámení.
14: Nenávist mezi fanoušky obou táborů už dosáhla takového vrcholu, že to i samotným činovníkům přišlo poněkud za hranou. Ale příští sezónu bylo derby proti očekávání neobvykle slušné.
13: Zástupci obou klubů se po zápase sešli a vydali dokonce smířlivé komuniké.
18: Ne.
13: Ano.
14: Zástupci SK Slavia a AC Sparta ve snaze přispěti ke zvýšení úrovně naši Kopané se dohodli 26. dubna 1932 o všech otázkách hospodářských, zejména o přestupech hráčů, o společných podnicích a společných zájmech vůbec. Tímto je definitivně urovnáno nedorozumění mezi oběma kluby, které loni vedlo přerušení přátelských styků.
19: Bravo! Více takových prohlášení?
13: No, prohlášení je jedna věc a realita druhá. Řevněvost mezi Spartou a Slávií pokračovala. I když přišly okamžiky, kdy najednou jakoby všichni na odvěkou rivalitu zapomněli.
19: Někdo je takzvaně postavil do latě?
13: Dá se to tak říct.
14: V roce 1934 se hrálo mistrovství světa v Itálii, kde poprvé startoval i československý tým.
19: A ten tým byl složen ze Spartanů a Slávistů?
14: Téměř výlučně.
13: A kopalo jim to dohromady skvěle.
14: Vyřadili postupně Maďarsko, Švýcarsko a v semifinále výběr Německa.
13: Který zdravil nadšené publikum hajlováním.
14: V brance se překonával Slávista Plánička.
13: Spartan Nejedlý byl zase z 5 góly nejlepším střelcem mistrovství.
14: Ve finále Čechoslováci narazili na domácí Itálii.
13: 45 tisíc diváků v Ochozech, včetně Mussoliniho ve své loži.
14: A Spartané se Slávisty se do toho pouští a hrají skvěle. Dokonce vstřelí úvodní gól.
19: To bych chtěla vidět.
13: To už asi možné nebude, ale můžete to slyšet. Tentokrát tu máme autentický komentář legendárního rozhlasového reportéra Josefa Laufra.
20: Jeho míč přejímá Čambal, prohazuje na puče, Puč dobře obchází Alemandio. Vedeme 1-0! Puč dá branku, výborně, Tondo! V 25. minutě vede Československo 1-0! Tak vážení, ať už to skončí, jak se bojujeme více než na štítě setcí. Teď, kdybyste byli viděli v pravém slova smyslu, je to Lazar, ten Tonda Puč. Nechtěl jsem to říct, belhá na obou nohách raněn, ránu dostal do hlavy. Teď obešel dva Itály a vstřelil kombi mu falšovanou přízemní ranou z levé strany nezadržitelnou branku. V 26. minutě vedeme 1-0, už proveden výkop a Italové teď přirozeně, že půjdou do toho.
19: A? Vyhráli jsme?
14: My?
19: Vidíte, už jsem asi chycená.
13: Nevyhráli.
14: Skončilo to 2-1 pro Itálii. Říká se, že rozhodčí nadržoval domácím.
19: Ne.
13: Ano, říká se, že rozhodčí dokonce hlavičkoval proti Čechoslovákům.
14: Říká se, že Plánička to dohrával se zlomenou rukou.
13: Říká se. Jak to bylo doopravdy, nejspíš přesně nezjistíme. Že ale rozhodčí nadržoval Italům je docela pravděpodobné.
14: Ale co na tom? Po návratu byli českoslovenští fotbalisté vítáni nadšeným davem na Staroměstském náměstí jako vítězové.
19: To hajlování v Itálii mi připomnělo, že už jsme téměř na konci období, kterému se věnujeme, tedy první republiky.
14: Je to tak. Blíží se druhá světová válka a to už je zase jiný příběh.
13: Těsně před válkou do Slávie nastoupila jedna z legend československého fotbalu. Pepi Bican.
19: Moment, to jméno znám.
14: Rakušan, ale syn českých rodičů. Na mistrovství světa hrál ještě za Rakousko, ale pak ho to táhlo do Čech.
13: Velká škoda, že svá nejlepší léta strávil ve značně okleštěné protektorátní lize.
14: A za československou reprezentaci hrál nakonec pouze 14krát.
19: No, a jak to tedy dopadlo? Kdo byl lepší na konci první republiky? Sparta nebo Slávia?
13: Vlastně to byla plichta.
19: Prosím?
14: No, v podstatě remíza.
19: Aha.
14: Co se mistrovských titulů týče, 10krát slavila Slávia, a 10krát Sparta.
13: Jen jednou v roce 1928 narušila tuhle hegemonii Viktoria Žižkov.
19: Takže remíza. To asi znamená, že se musí hrát dál.
13: Tak nějak.
9: Tak to byl další díl seriálu Toulky první republikou. Učinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Dušan Radovanovič a Petr Vodička, který měl také režii. Dramaturgie Kateřina Radhouská. Nejen tento díl, ale i další si můžete opětovně poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde také najdete použitou literaturu.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
21: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
21: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Noční můry ožívají.
21: Každý stín může být nebezpečný.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
22: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
21: Rádio, které vás baví.
9: A i ta nejbližší půlhodinka na Dvojce patří zajímavému povídání. A koho si do studia pozvala Boromejka, sestra Angelika?
2: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
21: Host sestry Angeliky.
23: Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes se společně přeneseme do šumavské přírody. U mikrofonu je totiž se mnou pan Richard Brož, fotograf, marketér a zakladatel projektu Víla v Šumava. Dobré ráno.
24: Dobré ráno.
23: Ten váš projekt spojuje už 10 000 lidí pro dobrou věc. Začalo to tak nenápadně na internetu, ale kdybyste měl teď ve stručnosti představit, co ten váš projekt dělá, co je jeho smyslem.
24: Ty vláho, to tak obsáhlý to, co děláme. Pomocí sociálních sítí se snažíme Šumavě pomáhat, ukazovat její krásy a zároveň i poukazovat na nějaké věci, které se tam dějou a pomáhat i lidem na Šumavě. To je úplně takový jako nejstručnější asi, co bych dokázal říct. Tím, jak nenásilně to vzniklo celý úplně, jako že to žádný plán k tomu nebyl, tak i tak to funguje, že vždycky mě něco napadne a začnu to dělat a buď to prostě v půlce stopnu, že řeknu, to je blbost, anebo to prostě dotáhnu a je z toho nějaká hezká věc. A většinu těch našich věcí se snažíme udělat tak, aby to dělalo nějaký dobro prostě pro Šumavu anebo pro ty lidi, kteří tam žijou nebo ji navštěvujou.
23: Anglický název Víla v Šumava vznikl jako hashtag u nějaké první fotografie krásné Šumavy.
24: Je to tak, za to jsme teďkom trošku i jako tak, když to řeknu zase moderně, hejtování, že nám někdo říká, a proč je to taky to česko-anglický, ale fakt jak to vzniklo úplně nenásilně, že já si na Instagramu označil svoji fotku s tím hashtagem Víla v Šumava, byl jsem mladý, chtěl jsem být cool, tak jsem si tam prostě dal ten hashtag. No a lidi to začali označovat potom s odstupem času taky, s tím stejným hashtagem, a tak jsem založil prostě Instagramový a Facebookový účet, kde mi lidi začnou posílat fotky s tím hashtagem a já je budu jako přesdílovat, jenom ukazovat. Takže to bylo úplně to, jak to vzniklo a postupně jak to rostlo, tak už samozřejmě přejmenovávat jsme se nechtěli a zároveň my jsme na tom pohraničí česko-německým hodně cestuju, takže i ve spoustě míst jako po světě, když mám na sobě nějakou, jako co my děláme, nějaký ty věci, tričko, kulicha, čepici, kde to napsaný je, tak se třeba přijdou zeptat, co je ta Šumava, že samozřejmě rozumí výlav, jako že milujou, ale co to je, tak se dáme třeba do řeči a dokázal jsem kvůli tomu poznat i spoustu lidí.
23: A vy jste teďka zmínil tričko, což je jeden z projektů, protože takhle, jak jsme o tom hovořili, to může vypadat, že tady to je celý projekt, který sdílí fotky na internetu, ale ten projekt má dosah skutečně do reality a třeba tohle tričko pomáhá sázet stromy na Šumavě. Jak se to děje?
24: Zní to zajímavé, že tričko pomáhá sázet stromy. A vzniklo to asi 2018, myslím, kdy už jak nás sledovali spousty lidí, vlastně už desítky tisíc, teď už možná stovky tisíc na internetu, tak že by něco chtěli nosit všichni. Vlastně tričko je takový to nejjednodušší, co se dá udělat, ale jak říkám, my nechceme dělat jako věci, které nemají nějaký přesah. Tak jsem vymyslel, že si budu moct koupit tričko. Design vyrobí designérka, která má, nebo designer ze Šumavy, případně, který má nějaký spojení se Šumavou, aby jsme to drželi všechno na té Šumavě. No a za každý to tričko se bude sázet strom s tím, že lidi vlastně budou moc na to sázení přijít. Že to bude taková vstupenka na sázení, kde si uděláme hezký den, zasázíme tisíce stromů do šumavské přírody, lidi se tam něco dozví a takhle jsme začali sdružovat ty lidi přes ty trička, nebo přes ty trička, prostě jeden z těch věcí, co děláme.
23: Ovšem trička nejde koupit po každé a má jenom obezené množství.
24: Je
23: proč to?
24: Tak? Jeden z velkých důvodů je to, že bych to nechtěl řešit celý rok. Takže se na 10 dní otevře e-shop, lidi si vyberou, co chtějí. My to dáváme do výroby, protože samozřejmě nejsme úplně jako žádný obchod, nemáme sklady a takovýhle, takže my to vyrobíme. Lidi si to objednají, mají k tomu certifikát, samolepku a zároveň tam prostě opravdu vidí, že se ty stromy sází, protože oni jim potom přijde e-mailem informace o tom, kde se sází, oni na to sázení společně s námi přijdou, pak jim přijde fotogalerie. Když se nemůžu zúčastnit, my strom zasadíme, zároveň jim přijdou souřadnice, kde ten strom zasazený je, můžou si ten strom na místě pojmenovat takovou cedulkou, takže děláme takový jako hezký den a šíříme v rámci toho i tu osvětu.
23: A co na to lesníci, když tam takhle vtrhne dav lidí sázet stromy?
24: Úplně v pohodě. Letos teda nás tam bylo fakt spousty a my jsme se už rozhodli, že příští rok to budeme rozdělovat na 4 sázecí dny, že budeme mít 2 víkendy, lidi si vyberou termín, kdy budou chtít jít sázet. My máme jako zpětnou vazbu, protože spolupracujeme s Lesama České republiky, s místníma vlastně na Železnorodsku, kde převážně sázíme, odkud vlastně já jsem, tak tam prostě se to pak chodí kontrolovat a když se na ty paseky, které jsme zalesnili, koukáme, tak vlastně všechno funguje super. Já jsem sám nadšený, jak ta akce probíhá, jak ty lidi jsou milí, jaká je tam atmosféra. Letos to bylo takový masovější, což chceme trošku jako zmírnit, ale tam ta atmosféra, jak všichni jako se skamarádí a mě to úplně jako dělá radost, jenom když vidím ty lidi, jak se tam chovají, protože samozřejmě vím, jaká je doba a tam najednou jsme v lese, přijde tam stovky lidí a všichni jsou prostě milí, usmívají se, dělají něco pro přírodu, užijou si krásný den, tak to mě dělá radost, že to takhle funguje.
23: A neponičí zase to okolí, když stovky lidí vtrhne do lesa?
24: Máme samozřejmě paseku, kde máme vytýčenou oplocinku, máme cestičku, kudy se tam jde a samozřejmě ty lidi se musí jako pohybovat opatrně, my to tam potom kontrolujeme, ale oni ty malý stromky ledasto zvydrží, takže ten malý klacíček, když ho někdo přišlápne dítě, který tam třeba přijde, protože dětí tam chodí spousty, tak ten stromek se jako zpamatuje a zároveň lidi okolo zapíchnou třeba klacík a to, což jim já vždycky říkám, když zasadíte ten stromek, píchněte tam klacík, on je tam potom takový les z klacíku, ty jsou hezky vidět a ono to, i když se to potom nastříkává třeba proti tomu okusu nebo potom se to vyžíná, tak ty stromečky jsou takhle označen.
23: Kromě lesních stromů sázíte i ovocné stromy, i ty patří na Šumavu.
24: Určitě. Ne, že bychom sázeli nějak pravidelně, ale obnovovali jsme 2 historický ovocní sady. Právě jeden na Železní Rudě, přímo tam u koupaliště, kde byla samota, nebo samota, baráky tam dřív stály, bylo tam nějaké hospodářství a zůstalo tam pár, tuším, třešní, hrušeň tam je. To místo bylo taky zpustošen, tak jsme sehnali arboristu, koupili jsme stromy, dali jsme tam lavičku, hmyzí domek a udělali jsme krásné takové místo, kam chodí málo lidí a chtěli jsme, aby tam jsme ponechali tady to kouzelné místo, které je. A potom v Palvínově, který je tady mezi Železnou Rudou a Sušicí, tak tam jsme vysázeli 108, dohromady máme 111 ovocných stromů, 108 stromů, tam jsme se domluvili s majitelem, který tam obnovuje ten historický sad, taky kde byly obrovský sady a prostě jsme se s ním sešli, vzali jsme pár brigádníků a šli jsme obnovit sad, strávili jsme celý den v sadu, udělali jsme si zase hezký den.
23: Další praktickou činností kromě stromů je taky obnova starých křížků, kapliček nebo studní. Proč obnovujete křížky?
24: No, mě samotného zajímá historie Šumavy a chtěl bych, aby to tak jako zůstalo, protože ta výstavba, nový baráky vznikají a já jak jako se i z těch starých fotkách hrabu a občas někde nějaký křížek vidím, kde byl, není tam, nebo je zlomený. Nejsem samozřejmě jenom já, Stanislav Schnedorf, tak ten je jeden z těch hlavních, který to už dělají roky, už mají asi 100 křížků obnovených. Ale jsou zase v jiné oblasti Šumavy a já jsem před 2 lety našel u kamaráda na zahradě, jeho táta před revolucí na nějaký rotě sloužil a nějaký ty křížky, když se tam bourala nějaká vesnice nebo sklárna, tak ty křížky prostě kus kamene, odvezlo se to různě, lidi si to brali na zahradu a našel jsem tam právě podstavec pod kříž, zbytek kříže zarostlý v kopřivách a řekl jsem si, že bych ho vrátil na to místo, kde byl, tak jsem začal pátrat, kde byl. Zjistil jsem, že byl dotažený z Ferdinandova údolí a to byl ten první křížek, který jsme tam vlastně vysvětili. Pozvali jsme si tam faráře a s ním jsme společně vysvětili tenhle ten křížek, který jsme vrátili. Já bych řekl třeba po 50 letech na to místo, kde vlastně nebyl. No a líbilo se mi to, baví mi to, chci tu historii, aby to tam prostě zůstalo, tak jsme už od té doby udělali 2, 3, 4, teď si myslím, že 4.
23: Úplně ten poslední, jmenuje se Kříž pro Popelku. Ten je zajímavý tím, že na starém podstavci není kopie toho kříže, který tam byl, ale je spojený s moderním uměním, dle mého soudu docela hezky. Tak jak vznikají tyhle nápady spojovat staré s novým?
24: Tady ten křížek, tak celý to vzniklo tak, že Popelka, která se natáčela na Šumavě, i na Šumavě teda, tak jsem mapoval ty místa, kde se točilo před těma 50 lety. Udělal jsem z toho video, který vlastně jsem zveřejnil 25. prosince. Doteďka ho viděli miliony lidí, já tuším, že něco k 10 milionům lidí a opravdu se to hrozně líbilo. Já jsem nadšený z toho, jaký to mělo úspěch a hrozně mi to bavilo. A při objevování těch míst, kde se točilo, který jsem řešil s lidma z branže, s režisérama a zkoušeli jsme prostě s pamětníkama, tak jsem našel místo, který teda bylo jako známý, přímo na Javorný, kde Popelka byla na stromě, kde pojď nahoru, pojď ty dolů, tam s princem na sebe volali. A v pozadí v tom záběru je vidět právě podstavec pro kříž, který už v té době tam nebyl. Mně se vlastně ani nepodařilo dohledat, jak ten křížek vypadal, který tam byl, protože jsou různé druhy, jak ty křížky vypadaly, ty historické. No, tak mám kamaráda uměleckýho kováře, je to jeho koníček, se kterým ty křížky právě dávám dohromady, tak jsem mu řekl, hele, chtěl bych ho obnovit a chtěl bych vlastně tím završit celou tady tu moji natáčecí popelkovskou akci. 3 měsíce jsem natáčel ty videa před Vánoci, nebo vlastně celý minulý podzim a řekl jsem, že to zakončíme vlastně tadyhle s tím křížkem. Jak jste říkala, je takový netradiční, řekl jsem mu, princem přijel, měl kůž, tady naháněl Popelku, tak kůž je trošku jako tvar kříže, šlo by to udělat nějak jako ve tvaru jako kříž, kůž, nějak to pospojovat a on, jo, něco mi napadá, takže jsem mu dal volnou ruku a myslím si, že z toho vzniknul jako zajímavý kříž ve tvaru kuše, nahoře je srdce, je tam taková ta cedulka, kam se píšou různý hesla, tak my tam máme napsáno láska, protože to je vlastně jako naše láska k Šumavě, zároveň ta filmová láska, která byla prostě prince k princezně, láska k Bohu. Takovýhle spojení nás prostě napadlo dohromady a vysvětili jsme ho. Pozvali jsme tam právě i princes pohádky, přijel pan Trávníček, ten už teda si úplně nepamatoval přesně ty lokace, ale byl nadšený, hrozně se mu to líbilo. Stovky lidí na to vysvěcení přišly, takže to bylo asi neposlední z těch, kterých mám v hlavě.
1: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
3: Host sestry Angeliky.
23: A tím dnešním hostem je pan Richard Brož, předseda, zakladatel spolku Výlav Šumava. A hovoříme jak jinak než o Šumavě. Další vaše projekty jsou charitativní. Jak souvisí Šumava, les a charita?
24: No, tak baví mě pomáhat. To prostě odmala to tak, jako mám, že když někde něco je, můžu někomu pomoct něčím, tak prostě se do toho chci zapojit. A já už ani teda nevím popravdě, co bylo naše prvního, co jsem si říkal, že jako nějak přetavíme zase v nějaký dobro, ale říkal jsem, že když vymyslíme nějakou zajímavou věc, tak budeme chtít buď to výtěžek z toho, nebo prostě buď to peníze, které se utrží, nebo nějakou iniciativou udělat někomu pomoc, ať finančně, nebo nějakým způsobem mu prostě zlepšit žití, když se bavíme třeba o tady těch jakoby dobrých skutkách a tyhle tý naší charitativní činnosti. Je toho opravdu hodně, my už jsme rozdali zhruba přes 400 tisíc korun, to jsou jednotlivci, různý domovy důchodců, nemocnice, vždycky mě něco napadne, já to mám tak, jako jsem trošku kreativnější, vždycky mě něco napadne a snažím se přijít to, jak by jsem z toho mohl využít, aby to někomu pomohlo.
23: Čili to vzniká spontánně, není to takové jako plánovité, nebo že by vám někdo telefonoval?
24: ne, vůbec, já právě naopak, pak mám taky období, že si říkám, ty bláho, mě nic nenapadá, teď už je konec, už jsem se vyčerpal a pak jdu po lese, vždycky vemu psa, jdu do lesa a říkám, ty bláho, ale teď mi tady napadlo, vždycky to řeknu ženě, ta mi řekne, hele, to je blbost, anebo naopak, to je dobrý, vymyslíme to, brácha, který mi s tím hrozně pomáhá, tak tomu taky ukážu, ten mi zase v tom skoriguje, řekne, hele, tadyhle to by se mělo udělat takhle a společně to pak tu moji myšlenku trošku urovnaj a já pak na tom začnu pracovat.
23: Jeden z takových projektů, a myslím, že taky je charitativní, jsou Dveře na pancíři.
24: Ano.
23: Co mají, co dělat, no, otevřené dveře na vrchu pancíř.
24: Dnes už to je jako i fenomén, nebo během té doby covidové, kdy lidi běhali po kopcích víc, tak se z toho stal fenomén. Označili jsme vrchol pancíře, který nemá svůj kříž, tak jsme ten vrchol označili otevřenýma dveřma, dveře do Šumavy, hezký místo, fotopoint, aby si to mohli lidi vyfotit, aby měli krásnou fotku z pancíře ze Šumavy. No a po prvním roce, když jsem vlastně viděl během Vánoc, že tam byly davy lidí, jakože se čekal třeba půl hodiny fronta fotku do těch dveří, tak jsem si říkal, ty bláho, pojďme toho využít, těch lidí, nějakým způsobem se zase pokusím někomu pomoct. Tak jsem říkal, že ty dveře pojmenujeme otevřené dveře, jak jinak, a lidi, jsou tam cedulky, kde je to vlastně napsané, kde je to lidem jako říkáme, ať na Instagramu použijou ten hashtag, takový ten křížek, otevřené dveře, a my na konci roku před Vánoci vždycky sečteme, kolik těch hashtagů, kolikrát to lidi označili. Je to třeba 3000 fotek, ono to v reálu je mnohem víc, ale lidi na to zapomínají, ne každý to tam dává. No a my to vynásobíme, za každou fotku třeba dáme 10 korun z nějaký naší kasičky, které právě naplníme třeba z nějakého prodeje těch produktů. No a pak vybereme někomu, komu před Vánoci uděláme radost. Byl to právě pán, který se stará o dvě holčičky, těžká jako nějaká životní situace, tak toho jsme tady vzali do Prahy na vánoční trhy, nikdy tady vlastně nebyli. Koupili jsme nějaký hračky společně se Sušickou charitou. Jsme pozvali děti ze sociálně slabších rodin do kina, oni nic nevěděli, šli na pohádku do kina, lezli z kina a tam během toho najednou vznikly Vánoce, stromeček, dekorace, dárky, lití olova. Dávali jsme do nějakého útulku zvířátkům, takže vždycky zase před Vánoci koukneme, kolik lidí se vyfotilo, vynásobíme to nějakou částkou a ty peníze dáme zase někomu, kdo víme, že to potřebuje.
23: Teď jste mluvil o frontách lidí před otevřenými dveřmi na kopci. Šumava je sice poměrně velká, ale v poslední době bývá zahlcená turisty. Nebo jsou jenom některá místa, která jsou zahlcená turisty?
24: Je to tak. Pokud půjdete ve 12 hodin v poledne, v sobotu o prázdninách na Kašperk, na Chalupskou sláď, na Kvildu, tak tam prostě ty davy budou. To jako je. Ale já třeba chodím hodně natáčet východy slunce, dost pravidelně, loni jsem jich dal třeba 80 během roku a tam jsem vždycky sám. Samozřejmě není to pro každýho, ne každý může stát 5 hodin ráno ve 4 a jít se kochat, ale když nejdete v tu nejfrekventovanější dobu, což prostě je 10-12 na to nejfrekventovanější místo, tak těch lidí zase tolik není a jsou místa, kam lidi právě chodí, takový to, co znají. My se snažíme, jako ukazujeme samozřejmě i ty místa, ale snažíme se třeba lidi dostávat i do toho Pošumaví, aby poznávali tu krásu i nejenom Modrava, Kvilda, Kašperk a tadyhle ty místa.
23: Které byste doporučil, které jsou takové opomíjené a přesto
24: no,
23: krásné?
24: No, ty bláho, to je vždycky takhle na mě někdo chce něco vědět, já vždycky pátrám a říkám, já jako, jsou místa, které úplně jako neříkám vždycky, takový vaše nejoblíbenější, říkám, neřeknu to, já tam chci být prostě furt sám, ale to Pošumaví okolo té Sušice, než se začne stoupat právě nahoru na Dobrou vodu a takhle, tak všechny ty vesničky z té strany v tom Pošumoví jsou krásné. Tam vůbec jako není potřeba hledat jako nějaký cíl. Tam člověk, když zaparkuje v nějaký vesnici, vydá se pěšky na kole po lesích procházet podél Otavy a takhle, tak tam je to prostě nádherný a je to taky Šumava. Není to samozřejmě, nevyfotíte se u dveří třeba, ale půjdete v krásné přírodě, kde těch lidí bude minimum.
23: Je pravda, že Sušice má svou sušickou pavučinku a kolem Kašperských hor jsou taky trasy kolem vesnic.
24: Mě třeba jako fascinují ty zaniklý vesnice, nebo fascinují, je to samozřejmě smutný příběhy těch zaniklých vesnic, ale tam se mi to líbí hrozně. To jsou ty moje nejoblíbenější místa, kde byly ty vesnice, když si tam vždycky sednu a vybavím si, jak se tam žilo před 100 lety, jak tam probíhal nějaký odsun, jak se to pak většinou v tom vojenském pásmu bouralo všechno, tak si říkám, jaký to tam asi bylo. Takže to jsou jako místa, které se třeba líbí konkrétně mě, takže když řeknu kníže Pláně, to je jako nádhera. Tam, když si člověk přečte tu historii a vybaví si to, jak to tam asi jako vypadalo, jak se tam žilo vůbec na celý té Šumavě před 70, 80 lety, 100 lety, tak to muselo být jako drsný a zároveň krásný.
23: Ty fotografie Šumavy vypadají krásně, ale Šumava je velmi drsná.
24: Je.
23: A nejenom v zimě. Jak se připravit, když jdu nahoru na Šumavu? Na co musím být připravená? I v létě, i v zimě.
24: I v létě, i v zimě. V oblečení, no, klasicky v létě pláštěnka bodne, mít klidně něco teplýho, ale jako v dnešní době bych skoro řekl hlavně mít nabitý mobil. To je takový to nejdůležitější. Třeba powerbanka v kapse, určitě taky mít uložený čísla. Když se pohybujete na té Šumavě, tak jasně 112 řeší asi většinu, ale horská služba místní, když někam budete vyrážet, podívat se, jaký mají číslo a být připravený, kdyby se něco stalo. No a zhruba trošičku plánovat, vědět, kam jdu, jestli půjdu 20 km, jestli se stihnu vrátit a kouknout se na předpověď počasí. Ale v dnešní době, že ten signál je takřka všude, tak mobily jsou velký pomocníci v tomhle tom. A nebo aplikace, ještě záchranka, tyhle ty věci, které samozřejmě pomáhají.
23: Vrací se na Šumavu rysové vlci, bývali tam i medvědi a není to tak dávno, co tam byl poslední medvěd.
24: 150
23: let a lidi tam s nimi žili. Naučíme se taky žít tady s těma zvířaty.
24: No asi nic jiného nezbyde, si myslím. Já doufám, že jo, protože vždycky je mi smutno z těch diskuzí, když samozřejmě jak fungujeme na těch sítích, tak čtu ty diskuze a jak by lidi ty zvířata pomalu přijížděli autama záměrně, protože je to nebezpečný, ale oni tam byli dřív, my jim jako ukrajujeme tu přírodu, kde oni fungují normálně a já si myslím, že se to jako naučíme. Samozřejmě regulace asi na to jsou lidi, kteří tomu rozumí a ty by se o to měli starat a myslím si, že to dělají, ale vrací se tam, takže asi na té Šumavě fungujeme dobře, protože nějakou dobu tam nebyli z nějakého důvodu a najednou se tam vrací, takže ta Šumava prostě jim patří a by tam s ním budeme fungovat dál, doufám teda.
23: Člověk je ale taky součástí té přírody a co tedy dělat a nedělat, abychom tu přírodu zachovali, ale současně to nebyl jako svět v muzeu?
24: No, to je těžký, protože takhle to si myslím, že nad tím přemýšlí spousta lidí, včetně Národního parku, který samozřejmě tu Šumavu zavírají, zavírá se z nějakého důvodu, všechno nějakým způsobem opodstatněný, jsou věci, které mě třeba taky nedávají smysl, ale důležitý je chovat se prostě za prvý jako všeobecně tak, jak se v přírodě má a dodržovat ty místa, kam se nesmí chodit, tak tam prostě nechodit. To je asi prostě to nejzákladnější, protože ty omezení z nějakého důvodu jsou. Jsou místa, kde prostě, jak říkám, mě to smysl nedává, z Německa se může, z Čech se nemůže. Vždycky se k tomu najde nějaký důvod, což samozřejmě jako chápu. Ale prostě dávat pozor na to, kde se pohybovat odpadky, tak to je jasná věc. Na to tam samozřejmě taky cílíme, tu osvětu toho, jak se chovat. A z mojich jako, zase nejsem tak starý, ale už se po té Šumavě pohybuju jako spousty let, vyrostl jsem tam, tak je to rozhodně lepší a lepší to, jak se lidi chovají. Samozřejmě a vždycky říkají, ale vy máte ten Instagram a vy tam taháte lidi a já nevím co všechno. Ale na druhou stranu lidi zase se, když to řeknu, se bojí těch telefonů, že je někdo vyfotí. Že já nemůžu jít tam, protože tam někdo bude, vyfotí mě a pak to někam dá a já si udělám ostudu. A dřív se prostě lezlo všude. Prostě jsou místa, kam asi se chodí furt, ale odpadky, dřív toho bylo mnohem, mnohem víc. Ta osvěta se šíří, my jsme také dělali akce uklízecí společně s Markem Ztraceným, lidi uklidili Šumavu, dostali vstupenku na tajný koncert, Marek zahrál v přírodě a takhle jsme se snažili motivovat ty lidi a opravdu to funguje a vidím, že těch odpadků samozřejmě jako jsou, ale je to úplně jako minimum oproti tomu, co to bylo dřív.
0: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
4: Host sestry Angeliky.
23: A tím dnešním letním hostem je pan Richard Brož, šumavský patriot. Nicméně, jak jste sám říkal, nesedíte pořád jenom na Šumavě, procestoval jste i některé země. Bylo by nějaké místo, které byste si vybral, kdybyste nemohl žít na Šumavě?
24: No, žít, ty blaho. Nedovedu si to představit, vždycky jsem v těch zemích byl tak krátce na to, abych dokázal říct, že bych tam chtěl žít, protože hrozně rád se vracím zpátky. Asi bych jako fakt nechtěl žít jinde. Já třeba miluji Japonsko, kam jezdím už 10 let pravidelně, já tam jezdím teda lyžovat v zimě, protože aktivně lyžuju, takže jezdím tam a zároveň se mi třeba jako líbí Amerika, ale to mám samozřejmě spojené s tím, jak jsem vyrůstal v 90. Viděl jsem ty americké filmy, tak já když se v té Americe objevím, tak vždycky mi přijde, že všechno znám z těch filmů, jak je to všechno takový veliký a tady se něco natáčelo, jak mi to baví jako poznávat ty lokality. Ale byl jsem všude možně, byl jsem v Asii, byl jsem v Severní Koreji třeba, kdy jako to byl takový prostě hodně dobrodružný výlet, kde jsem se podíval na tu šílenost, která tam je. Takže jsou místa, kde vím, že kde bych žít jako nechtěl, nechtěl bych se tam vůbec na delší dobu zdržet, ale asi máme se tady fakt krásně, takže asi ta Šumava prostě vede, no. Rád cestuju, ale zase se hrozně rád vracím domů.
23: A něco z těch svých cest jste si přenesl jako zkušenost, co vám pomáhá ve vašem projektu?
24: No, ty...
23: Okoukal jste něco někde?
24: Ty jo, to asi ne. Tak teď si nic nevybavím, nebo něco konkrétního, co by bylo. Mě ty myšlenky moje na ten náš projekt napadají prostě nejvíc na Šumavě, což asi je logický, když po té Šumavě procházím, nikdo tam nikde není, jdu se psama a vždycky mi něco napadne. Máme teď další projekt se sklem, prostě jenom ve stručnosti šel jsem po Šumavě, našel jsem kousky skla, byly tam sklárny, vzal jsem si sklo do ruky a začal jsem vymýšlet, co s tím dělat. To jsou ty okamžiky, kdy se jako inspiruju, kdy prostě po té Šumavě chodím, čtu knížky, internet, čerpám z toho a pak si něco zase vybavím. Snažím se být kreativní, takže nějak to vždycky pospoju, ale že bych někde třeba z Japonska si dovezl něco, to asi ne, asi ne.
23: Vy jste teď vlastně zmínil sklárny, je pravda, že Šumava není jenom příroda a v současné době žije z turismu. turismu, ale na Šumavě tisíciletí žili lidé, jsou tam i průmyslové památky, je tam plavební kanál, tam, je tam elektrárna, byly tam sklárny, byly tam pily, tak už se trošku naznačil i jaká místa, která už dneska jsou přístupná, byste doporučil taky k návštěvě.
24: No a to jsou přesně ty sklárny, to jsou místa, kde stávaly sklárny kdekoliv. Já vemu starý mapy, třeba fotografický ortomapy z 50. let a podívám se zhruba, kde to stálo a procházím to, koukám, kde byly náhony, kde prostě byly cesty a tadyhle. To mě hrozně baví, konkrétní místo zase, no. To já si asi úplně takhle nevybavím, kam bych člověka poslal, aby se podíval na nějaký ty ruiny. Ty bláho, tak tam asi nic nenapadne.
23: Ale pravděpodobně v turistických mapách se některé odkazy určitě najdou.
24: Jo, mapy.cz, ty používáme ve světě, nejenom tady u nás a tam ta turistická jako část, když si člověk odklikne, tak tam už spousta těch historických věcí zapsaných je, různý ty dvory, kde byly zříceniny baráků a takhle. A to třeba baví poznávat mě.
23: Když byste se podíval dopředu, jak byste chtěl, aby Šumava vypadala za 10 let?
24: Furt stejně.
23: Úplně stejně.

0: ukazovat, aby o ní lidi věděli víc.
1: Když přijde někdo na Šumavu jako návštěvník, který tam ještě nikdy nebyl, co byste si přál, aby si ze Šumavy odnesl?
0: No, pocit toho klidu a vůbec toho, že vlastně může být součástí tady té krásy, tady toho, že to má vlastně za barákem, ať může být z Prahy, může být z Brna, tak může být z Ostravy, tak prostě, že tady takovouhle věc má, že tady dokáže být takovýhle klid a že se máme krásně. A ta Šumava, ten klid, který tam prostě na té Šumavě je, tak si myslím, že toho člověka hezky dokáže restartovat. Takže aby odjížděl s tím poklidem, že zažil něco krásného, co úplně ne všude. Někde jsou kopce, řeky, jezera, ale ta Šumava tak má tak nějak všechno a člověk tam z toho načerpá všechno.
1: Moc vám děkuju, že jste se s námi podělil o své nadšení pro naši krásnou Šumavu.
0: Já děkuju za pozvání.
1: Mým hostem, milí posluchači, byl pan Richard Brož, předseda a zakladatel spolku Víla v Šumava. Loučí se také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem klidnou a krásnou neděli.
0: Hezký den.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
3: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď čampiony, sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodalo.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
3: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
3: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný vším, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
1: Omeletky Haliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne.
2: Na dvojce.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
6: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Hasiči ve Španělsku mají pod kontrolou požár v provincii Huelva a České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Od západu přibývá oblačnosti, bude až zataženo, hlavně na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť i bouřky a nejvyšší teploty až 37 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršal. Ve Španělsku dostali po 10 dnech konečně pod kontrolu požár v provincii Huelva na jihozápadě země. Z 38 tisíci hektarů schořelého lesního porostu je to nejhorší požár v historii regionu Andaluzie. Plameny pohltily eukalyptové háje, bory i korkové duby.
7: Co do počtu zhorených hektarů?

0: hektárov pôdy najrozsiahlejší požiar v histórii Andalúzie vznikol len 40 kilometrov od pobrežia Atlantického oceánu. Do prímorských turistických oblastí, ktoré sú teraz plné dovolenkárov, sa ale oheň vďaka nasadeniu hasičov nedostal. Španielsko zažíva jednu z najhorších sezón lesných požiarov za posledné 10 ročia. V krajine zhorelo najmenej 250 tisíc hektárov lesnej pôdy a porastu. Je to už viac ako polovica celkovej zhorenej plochy v celej Európskej únii. O život prišlo tento rok následkom požiarov 14 ľudí. Boli medzi nimi i cudzinci. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
1: Příměstské vlaky v Praze a okolí nově hlídají bezpečnostní kamery. České dráhy je instalují do souprav City Elephant, které z metropole jezdí třeba do Benešova, Berouna, Kolína nebo Kralup nad Vltavou. Praha a Středočeský kraj za monitorovací systém zaplatí 88 milionů korun. Do jednoho vlaku dopravce umístí 42 kamer. Společnost Cream hledá firmu na odvoz a zpracování suti z budovy číslo 34 ve Zlíně. Po dokončení bouracích prací na to bude mít čas do 15. prosince, jak určil zlínský stavební úřad. Sutiny se podle mluvčího společnosti Marcela Šmita budou patrně odvážet kamiony nebo vlaky.
2: Zároveň odebíráme vzorky z té suti, abychom vyhodnotili, jaký ten typ materiálu tam po tom velkém žáru je, aby se dalo potom i posoudit a detailně nachystat, v jakých variantách vlastně ten finální odpad bude.
1: Řidiči od zítra neprojedou kamenným přívozem u Prahy. Silničáři začnou bourat most přes Sázavu a stavět nový. Uzavřeny budou i přilehlé křižovatky. Práce také ovlivní provoz autobusů, pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi kamenným přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
1: Linka 752 z Týnce nad Sázavou do Jílového u Prahy bude dočasně končit u železniční zastávky v kamenném přívozu. Omezení potrvají skoro rok.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
1: Od západu přibývá oblačnosti, bude až zataženo. Večer hlavně na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů v severozápadní polovině Čech do 31 a v tisíci metrech na horách 22 v Jeseníkách a Beskydech 26.
5: Doprava.
1: Na D1 směrem od Prahy se na začátku omezení v Brně srazilo osobní auto a motorkář. Zasahují tam záchranáři a jezdí se jen jedním pruhem. Vzhledem k slabšímu provozu je tam jen kratší kolona. A na 220. kilometru směrem na Prahu je odstaveno osobní auto. Projíždějte opatrně, hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. To byly zprávy. Hezkou neděli.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
6: A pro ty nejbližší chvíle nedělního dopoledne tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Rozhlas jede za vámi. Tentokrát se vypravíme do Bohumína, kde se v březnu sešli Aleš Cibulka, Lucie Polišenská, opět a Radeček. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
5: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásné dobré dopoledne, krásné dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo posloucháte jakoukoliv stanici Českého rozhlasu. Rozhlas byl za vámi po 21. a takhle vám tleská Bohumín. Kino K3 a po 21. vás od mikrofonu zdraví Aleš Cibulka. Krásný den vám všem, rozhlas přijel opět sem za vámi. Jako vždycky přivezl milé hosty, přivezl kolegy ze zákulisí Českého rozhlasu, přivezl hudebníky našeho pana generálního ředitele, rozhlasového Ježíška budeme i soutěžit, ale aby to všechno mohlo vypuknout, jako vždycky mi dovolte, abych pozval místního, který pozdraví vás všechny, kdo jste právě teď u rozhlasových přijímačů. Dámy a pánové, tohle je místostarosta Bohumína, pan Igor Bruzl. Krásný dobrý den. Vítejte v rozhlasovém vysílání. Děkujeme za vlídné přijetí tady u vás v Bohumíně.
8: Dobrý den. V prvé řadě já děkuji, že jste si vybrali Bohumín jako jedno z těch míst na zastávce vašeho pořadu. Jsme velmi rádi, protože je to zase příležitost, abyste se podívali třeba i vy k nám. Myslím si, že Bohumín má co nabídnout. Je to město, kde se stékají dvě řeky, Odra a Olše, nejnižší místo Moravskoslezského kraje. A myslím si, že v minulosti mělo takovou nálepku, že je taková nějaká šedá obec někde v polském pohraničí. Já si myslím, že tady moc krásně, máme tady krásnou přírodu, takže pokud budete hledat nějaké místo na vyplnění volného času, tak vás tady milé rádi uvítáme a myslím si, že nebudete zklamaní.
7: Děkujeme za pozvání, pane místostarosto.
8: Já taky děkuji.
7: Dámy a pánové, vy víte, že vždycky přivážíme někoho, kdo patří mezi rozhlasové kolegy. Já jsem teď pozvu herečku, o které si možná řeknete, no dobře, v rozhlase určitě hrála, dobře, nedávno získala rozhlasovou tálii, ale přece není rozhlasová moderátorka, vždyť nemá na vlnách Českého rozhlasu žádný pořad. Pozor, to je Mílka, je to naše nová kolegyně. Dámy a pánové, Lucie Polišenská. Krásný dobrý den, Lucinko. Takhle ti tleská bohumínská K3. Šumperk zdraví Bohumín. Mám tím na mysli, ano, šumperačku, rodačku. Posaď se tady vedle mě.
9: Dobrý večer a vás všichni zdravím.
7: Dobrý večer. Ahoj.
9: Ahoj, Aleši.
7: Lucinko, ty jsi teď nově rozhlasačka. To je držitelka rozhlasové tálie. Prosím vás, to je nejvyšší ocenění pro rozhlasovou herečku, které může být. Normálně to dostávají jako herečky už starší nebo, když se říct, nežijící, ale takové jako zasloužilé. A Lucinka mezi tím ve svém brzkém věku...
9: Když mi říkáš Lucinka, mám pocit, že je mě 5.
7: No.
9: A normálně mi říkáš, jak jsem stará, ať se jdu namalovat. A teď mi tady říkáš Lucinka.
7: To bylo v zákulisí, teď jsem tady svítí červená. Je mi jedno, že si se nestihla namalovat, ale přesto to přece musí být ohromná pocta a strašně příjemný pocit. A teď veškerý cynismus stranou. Prostě si byla v loni nejlepší, nebyl nikdo lepší u rozhlasového mikrofonu než ty.
9: To je vlastně hrozně těžký, když to takhle říkáš. Já tolik zkušeností s rozhlasem jsem neměla, nebo občas jsem jako byla, ale není to médium, kde jsem doma tak jako v divadle. Vlastně mě si Aleš Vrzák vybral do role Evy Olmerové a já jsem si první chvilku myslela, že se jako úplně zbláznil, že to je opravdu jako těžká věc a vlastně celou tu věc jsem naskoušela s tím, že hlavně ať mu to nepokazím, hlavně ať to jako dopadne dobře, no a pak jsme zrovna točili seriál, co teď točím a volala mi nějaká paní a řekla mi, že teda jako dostanu tálii, ať s tím počítám s nějakým termínem a já jsem si myslela asi 20 minut, že si se mi dělá srandu, že to je nějaká moje kamarádka, která jako si řekla, tak já si s tebe teď vystřelím. Ale nebylo to tak. Pak to proběhlo, že jo, na festival v Olomouci, Grand Prix Bohemia.
7: Ano.
9: Já si toho strašně vážím, ale pořád bojuju s tím, že mám pocit, že jsem furt ještě mladá, což není pravda, dobře. Urazím se sám.
7: Viděla, že se nadechuju, no, tak to radši
9: tak, já tě znám. Takže vlastně furt bojuju s tím, že ještě nejsme dostatečně dospělí na to, aby jsme byli v takových jako rolích nebo tak a už to dávno není pravda, takže já si toho hrozně vážím. Tu cenu mám takhle na poličce, kterou jsem oprášila a musím jít na místě, kde bych ji jako nerozbila, protože ono to má hrozně vysoko těžiště, takže se bojím, abych to nerozbila, tak se na to tak jako koukám a je to krásný, moc si toho vážím, ale opatrně.
7: No opatrně. Ale tak kvituju to, že taky máš poličku připravenou na ceny, viď? Jako.
9: Jo, mám tam to a pak zlatýho bludišťáka vedle.
7: Jo? Já jsem na to podobně... No.
9: To jsou takový dvě nejlepší ceny, co jsem zatím dostala.
7: Ale vidíš, jak to graduje, jo, jako no. Jo? Já to říkám malinko závistivě, protože já mám zatím jenom tu poličku připravenou, až se tam ty ceny budou hromadit, zatím to nepřišlo, že?
9: No jo, ale ty neděláš žádný role, ty jenom žvaníš.
7: Promiň. Ježišmarja, tak dobře, tak ty do mě pak, tak pozor, tak to si musím sednout, jde do tuhého, jde do tuhého. Já myslel, že na sebe dneska bude milý. Tak, Lucino.
9: No, o, konečně, ukaž svou pravou tvář, tak.
7: Rozhlas si tě našel, chytil drábkem a už tě nepustil a ty budeš mít na dvojce u nás v Českém rozhlase svůj nový pořad. A myslím, že ti byl doslova šitý na míru. Já myslím, že klidně už můžeš prozradit, protože v době, kdy tohle budem vysílat, už poběží první díl, takže co to budeš provádět na vlnách Českého rozhlasu?
9: Mě oslovili tví kolegové z rozhlasu, jestli bych neudělala nějaký pořad, který by se mohl jmenovat Kecky. protože mě se od jakživa říká kecka už od mých raných let. A vlastně je to takový zábavný pořad. Já moc nechci prozrazovat, protože je to hrozně složitý a nadlouho, kde si taky zvu jako nějaké hosty, ale neřešíme to, jak se kdo má, nebo jak kdo bydlí a takové věci, ale bavíme se o různých zajímavostech, co se děje ve světě a i v technice a ve věcech, kterým úplně nerozumíme. Aha. A k tomu vlastně si říkáme nějaké poznatky a historky. Jako první hosty mám Ivu Hitnerovou a Danu Batulkovou, protože to jsou moje kamarádky. A třeba Iva přes technické okénko mi vyprávila, jak nemá ráda teď ty moderní auta, nebo že s tou technikou má problém, protože kdysi uměla opravit auto punčocháčema. A dneska už to jako úplně nejde, že jo, to by člověk neměl co. Takže se různě bavíme o takových věcech a je to taková hodinka, jako pohodová s nějakýma lidma, ale že ty lidi člověk může poznat nejenom to, když přijdou a mluví o tom, jak žijou, ale o tom i co si myslí, nebo jak, co k čemu jako můžou říct.
7: Budeme se těšit.
9: Uvidíte, nevím, bojím Kecky se.
7: Kecky nově na vlnách Českého rozhlasu a jejich nová moderátorka Lucie Polišenská.
9: O, děkuji.
7: No a já budu zvát další hosty. Vy víte, že v každém dílu pořadu Rozhlas jede za vámi je nějaký zpěvák, zpěvačka a tam, kde byli hodní, tam pozveme celou kapelu. A to je váš případ, dámy a pánové, opět a Radeček a společně s nimi hlavně Tomáš a Ondřej Polákovi. Pojďte sem za námi, hudební hosté 21. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi. Ano, Tomáš, Ondřej Polákovi. Pánové, nejdřív pohovořte písní, ano. A hned potom za mnou opět a Radeček tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Lucie Polišenská a vy po 21. slyšíte pořad Rozhlas jede za vámi, tentokrát z Bohumína.

pojďte nám zaspívat kousek refrénu, nemáme to za pár. A vy?

0: Děkujeme.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Opět Radeček, Tomáš a Ondřej Polákovi, hudební hvězdy našeho dnešního vydání pořadu Rozhlas jede za vámi. Pánové bratři, pojďte se sem za námi posadit. Ano, Šumperk se schází, což vám musím prozradit. Ano, to je seznámení. To je paní Polišenská, držitelka tálie, nová moderátorka, to je naše kecká rozhlasová.
3: My chodili na stejnou základku, to už jsme si řekli.
2: Fakt jo.
4: My jsme ze stejného města, ze Šumperka.
2: Ano.
4: Ale neměli jsme nikdy možnost se s Luckou vidět a potkat a dneska jsme si toho řekli strašně moc. A...
3: Jenom, že oni už mě volali, že mami, tak jsme si to nestihli doříct, tak...
2: Ale právě proto, děti, jste v Bohumíně. To je naše pošta pro tebe rozhlasová.
3: A my už jsme tu zástěnu odhrnuli.
2: Odstranili jsme stěnu, to je krásný. Kluci, vy se fakt neznáte tady s tou slavnou herečkou?
3: No spíš já se neznám s tou slavnou kapelou.
2: Jo, takhle.
5: Děkujeme, samozřejmě.
4: Známe Lucku z obrazovek, ale nikdy jsme se neviděli takhle, ale dneska jsme zjistili, že se známe vlastně z té základky.
5: A dokonce jsme zjistili, že naše maminka Lucku učila.
3: Je to tak?
2: No, prosím tě, paní učitelka, a jaká byla?
3: Dobrá.
2: A co máš říct, viď? Jako...
3: Však dobrá.
2: Jo.
3: Na zdravce, no.
2: No.
3: Tady konečně může říct člověk zdravka, že jo? Žena taky neříkáte zdravka.
5: Jo, tak.
3: No ne, všude kam přijedu a řeknu zdravka, tak mě všichni říkají, že se říká zdravka.
2: Jo.
3: Což já si teda v žádném případě nemyslím.
2: Zdravka. To mi zní trošku jako podravka, jako víš, jako že zdravka je něco takový jako, že se to dává do polívky a dej tam zdravku, bude to líp chutnat.
3: Aleši, dej si pozor, jsi v Bohumíně.
2: Jo?
3: Mí Moravané mi rozumějí.
2: Ale v Bohumíně jsem přes hubu ještě nedostal, jako rozumíš tomu, ale tím si o to neříkám, prosím vás, jo? Já bych rád tím vlakem zase odjel.
3: Pak si sundej brejle radši.
2: Pánové, když to vememe úplně od začátku, my jsme vlastně společně Karlovaráci. Což je fascinující. Vy jste se teda narodili v Karlových Varech oba dva?
5: Oba dva, no. No, oba dva. My jsme bratři.
2: Ano.
5: Kteří se narodili oba v Karlových Varech. Jenom já, Aleši, o dva roky později. To říkám proto, protože Aleš údajně si dovolil myslet, že jsem já ten starší. Což já jsem měl Aleši do té doby docela rád. Ale poté, co jsem se dozvěděl, že si typl, že já jsem starší, tak no. Moje sympatie k němu značně klesly. Já jsem o dva roky mladší.
2: Ne, ale to vzniklo tak, že jsem si říkal, že není možný, že tvoje vědomosti by jako byly takové.
5: Jo, takhle.
2: Tak jako jsem říkal, jo. Vypadá samozřejmě. Vypadá mnohem mladší, ale není možný, že by byl tak chytrý Ondřej, promiň, vím samozřejmě to jako...
4: Ne, ale nebudu že on vás říkal, slutit, že jsi o dva roky moudřejší.
2: No samozřejmě.
5: No teď jo, no. Tak to jo, to je hezky.
2: Hele, ale já jsem se dozvěděl, když už jsme u té pravdařiny, že vy, když jste sem jeli v autě, tak jste si mě zjišťovali a dohadovali jste se, kolik mi je let. Dívám se i na kapelu, vím, jaké byly vaše názory. S některými z vás nemluvím, protože 56 opravdu ne. To jsem si opravdu jako teda nezasloužil.
3: A mě se zneptal.
2: No.
5: Ne, že jsi dobře vypadající šedesátník, no. A je to pravda náhodou. Jako.
2: Víš, že jsem si vždycky myslel, že jsi mnohem starší než Ondřej. Ne o dva roky, o 10.
3: Jenomže ty hrozně mateš, ty jak už to děláš 30 let hrozně od mladá, tak člověk má pocit, že jsi starší, víš?
2: Ne, to víš, já jsem začal po mně, až začínali Rosák, Hemala a tyhle, ty rozumíš, ty kluci. A potom zestárli a já jsem tady pořád a kvetu. Vraťme se k pořadu, Rozhlas jede za vámi. Chtěl jsem, aby vznikla taková přátelská atmosféra, ve které se teď bude mnohem lépe tvořit.
3: No ale pojedeš za chvíli 6. gumy, ne?
2: No. Za malou chvíli přijde generální ředitel Českého rozhlasu, ten má za chvilku 50. Jestli mu tohle řekneš, tak máš u mě, no, nevím co, to ti spadne hřebínek, viď?
3: No, vidíme.
2: No, přijdeš vokecky a tálii budeš vracet. Pánové, prosím vás, k té intelektuální debatě. Jsou tady lidé, kteří nikdy nebyli v Bohumíně, že, Lucie, nebo já? Byli vy jste někdy jako Šumperáci, Karlovaráci v Bohumíně? Je to místo, který znáte, nebo ne?
4: Samozřejmě, jak svý boty tady. To...
5: Já jsem tady byl klukům kupovat pivo v hospodě, která je přilepená na tenhle ten cál. A říkal jsem paní za výčepem, že jsme tady hrávali několikrát v takovém parku a ona mi vysvětlila, že to je nějaká stezka. Je to tak?
4: No.
5: No,
4: tam
5: tak
4: jsme
5: hráli
4: mnohokrát,
5: tam
4: jako hráli třikrát mnohokrát. Jako, nebo čtyřikrát. Tomáš tady jezdil i protože můj brácha vlastně, jestli to nevíte, tak on v pasťáku dělá v Šumperku, stará se o zlobový holky a jsem si jezdil, že taky za nějakýma zlovýma dětma, protože tady je taky nějaký taky podobný ústav?
5: Do Šunechlu.
4: No, takže...
5: Vy jste odtamtud? Tak to je dobrý.
2: Ale...
5: Klienti?
2: To ne.
3: Tady já ti jsem... přinkva pokvete.
2: No.
5: Ale jo, do Šunichlu, fajn.
2: Tyhle ne, ty se chodí koupat do zoologický, to mi říkal pan místostarosta. To je... Já už to tady poznávám pomalu. Vždycky říká, ta hospoda, co je přilepená ke kulturáku.
5: No.
2: A pak řekne, že když jdete domů, cože to je stezka odvahy, když se jde odsaď, nebo ne? Nebo ne odvahy, stezka jenom.
5: To nikdy nebyla stezka odvahy, tam byli velice přátelští lidi, velice dobře nás vždycky přijali. Stezka nějaká dinosauru, ne, ne? Čeho je to stezka?
4: Počkej, tam hral Dalibor Janda po nás.
5: Jo, jo. Proto mě to asi napadlo.
2: Pánové, pochopili jsme, že Bohumín tedy znáte jako své boty,
5: no.
2: Ale víte co, vy a rozhlas, protože přece jenom jsme rozhlasový pořad, jak vy berete rádio a rozhlas vůbec v dnešní době? A teď, když to veme úplně od začátku, co se ptám i Lucinky, často se ptáme, rozhlas v dětských dobách, byli vy jste ty přilepený na rádio? Já myslím, že to máš 100%, protože ty přece jenom jako starší generace, ty už si ještě poslouchal Zákrutu a Jak se máte Vondrovi.
5: A dost, já vím. Ne, jestli já jenom můžu, já mám takový jako výjev u našeho dědečka, on měl takový to rádio, Trandiák.
4: Rozhlas po drátě.
2: Rozhlas po drátě, no
4: to jsme jasné. Měli i doma, rozhlas po drátě, to jenom stačilo zapnout a tam byl ten hajaja, pohádky v jednu hodinu v neděli.
3: To já si pamatuju taky.
2: No
5: a
2: ano.
5: To bylo hezký, no. To mělo atmosféru jako blázen.
2: No jo, a to pořád je, hajaja neustále funguje, hajaja, no jistě.
5: Tak to bylo hrozně fajn.
3: Já už teda, když přijdu domů z divadla, tak jsem ráda, že dělám sama hajaja. Takhle jako.
5: To je pravda.
3: Ale já si pamatuju, že my jsme to rádio měli takhle v kuchyni na takový chodbě, jak byly ty panelákový byty, že jsme museli se ségrou ležet jako naskládaný v té úzké chodbě, aby jsme to dobře slyšeli. To si pamatuju. Jenomže pak začali Kačeři a rozhlas šel bokem.
2: Kačeři jako animovaný, jako v televizi?
3: No jasně, Kačeři, Rychlá rota, Balu.
2: Zákon hájí.
3: No a to bylo, to myslím, že my jsme ty, co v 8 ráno už to měli zapnutý, protože si gadgetka to opraví nebo ne a tak.
2: Ale jo, to je, a vidíš, jaký je jenom rozdíl těch několika, pan, abyste se nezbláznili z gadgetky tady, rozumíte, jak ožije.
3: Jako gadgetka je největší fešanda animovanýho filmu.
2: On září i pan místostarosta.
3: Se taky koukal.
2: Ale to je právě ten rozdíl těch několika pár let, protože já, když jsem byl v tom dětském věku, tak to ještě nebylo gadgetka a tyhle ty věci. To tady byly stěží šmoulové,
3: šestý miláčku. Gumy.
2: No, no jistě, já jako dítě poslouchal, jak se máte Vondrovi, to ty už zase nevíš, co to je.
3: Nevím.
2: Ježíš Maria Švorcka každou sobotu dopoledne, co já se naplakal. No.
4: To byly ty seriály a já jsem právě teď v zákulisí potkal Michala Jegelku.
2: Ano.
4: A on mi říkal, že daboval Beverly Hills, jo, takže prostě no Beverly Hills 920, to je další taková, co se řadila vedle těch animáků.
3: A krok za krokem, on je JT.
2: No, jistě, no, no. No. A kromě toho je to taky český Leonardo DiCaprio, že vybíráte tyhle legrační role, jo? Jako,
4: to jsme všechno probrali, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio a Matt Damon, takže jako kdo to má?
5: Kdo ale byl JT šatně s těmahle třema?
2: To až mu budu večer doma vyprávět.
3: Ale tohle já mám jako v tom Národním divadle, i když jsem byla těch Vinohradek, tak to jsem měla jako velmi často, že jsem si hrozně vždycky zavřela oči a představovala jsem si, kdo s kým se baví, jo? Takže si třeba, já nevím, Gilmorovi z Děvčata bavili s Brumbálem. Vilík z Včelky mají si povídal s Brucem Willisem. A takhle, když si jako zavřeš oči, tak to bylo fakt dobrý.
2: To je krásná představa. No a to všechno dokáže i rozhlas. Ale vidíte ten oslý můstek, jak to vracím zpátky, jo?
3: Ano.
2: Geniální. Rozhlas jede za vámi. Pro vás, pro všechny, kdo nás právě teď posloucháte, z Bohumína. Pánové, dáme další píseň. Tedy ne my společně.
3: Ale však zabekej něco.
2: Ale tak já jsem zpíval, když chlapci vyzvali. Víš, ty jsi mlčela, já jsem tě viděl.
3: Já se stydím.
2: Nestyď se, šlápni do toho. Jsou tady dneska společně s námi opět a Radeček, Tomáš a Ondřej Polákovi, Lucie Polišenská vedle mě. No a další hosté se na vás chystají, ano. A přijde i ta daberská hvězda. Máte se na co těšit. Opět a Radeček už jsou u nástrojů.
5: Zahrávám píseň o takovém městě, kam jsme neemigrovali ze Šumperka. My jsme zůstali věrní Šumperku. Je to o zcela bezvýznamném městě oproti třeba Bohumínu nebo Šumperku. Ani nevím, co nás to napadlo o něm napsat písničku. Ale nicméně, pokud stejně byste třeba znali kousek aspoň textu, tak budeme rádi, když si ho s náma zaspíváte.

0: Děkujeme. Děkujeme.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Opět a Radeček, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, Tomáš a Ondřej Polákovi a pěvecký sborky na Kátři v Bohumíně. No to byla radost, to je úžasný. Kluci takhle to všude umí, anebo Bohumíňáci jsou připraveni, teda neskutečně, to je fascinující.
0: To myslíš, že teď řekne? Bohumíno jednoznačně.
2: No.
0: Za zbor, těch 30 ne, let.
2: Že jo?
3: Nejlepší. Bohumíňáček, sbor Bohumíňáček. Ale to je to, jak ty se stala ten Český rozhlas.
2: No.
3: Tak to je prostě právě to úžasné na tom rádiu, že Český rozhlas je to jedno z mála rádií, který vlastně vůbec dává šanci nový české muzice, že když česká kapela složí nějakou písničku, tak Český rozhlas je už poslední, který vlastně nasazuje ty nové věci. Pak se třeba k tomu i přidají další jako impuls a takhle. Ale pro nás jako pro kapelu a i pro ostatní kapely je strašně důležitý, že vlastně tady takové rádio je. A díky tomu se pak může stát to, co jsme tady slyšeli. Že vlastně ta tvoje písnička, co někde složíš ve vaně nebo na zahradě, když okopáš řetkvičky, tak něco složíš si tak jako a pak vlastně najednou se díky tomu rádiu z toho stane ten hit, který znají lidi a zpívají si to pak s tebou, ať už Bohumíně nebo na Šumavě. A je to jako vlastně úžasný pocit a těm kapelám to hrozně pomáhá.
2: Děkuji za Český rozhlas. Řekl jsi to krásně, ale za chvíli, až přijde generální ředitel, tak mu to zopakuj. Teď jsi to řekl pěkně, já se tetelím. Ještě bych přiživil to, jako že to není díky impulzu a frekvenci, jako že to je úplně jedno blaník, že... ale u nás jako...
3: Co to je frekvence a impuls?
2: Výborně. Mně se moc líbilo... To, co si může dovolit zpěvák, že jako tak pokynete na publikum a ono zpívá jako místo vás, že by to bylo, Luci, víš, hezký účinohry.
4: To bychom tak potřebovali někdy.
2: Viď?
4: Ale u něčeho to jde. Já si myslím, že třeba kdyby se to stalo teďka u Kytice, kterou už hrajeme,
2: no.
4: Jako, tak to mám pocit, že mají lidi často tak zafixovaný, že by nám to jako mohli hodit.
2: Že jo?
4: Myslím si, že jo.
2: Ale jako kdyby si vystoupila dopřed a řekla, zemřela matka. A... No to není Kytice zrovna, viď?
4: Je.
2: Je, viď, no vidíš
4: ale
2: to.
4: Ale tak třeba já jsem ve svatebních košilích, tak...
2: No, a tak tu byste dali dohromady. Já takhle jenom by si přišla v té svatební košili, jenom takhle pokynula a nic.
4: Ale bylo by to hezký, to vám kluci závidím. Ale zase ne u každé písničky se to jako povede.
2: To
4: ale
2: pravda...
4: takhle, já jsem známá tím,
0: když
4: že já vůbec neposlouchám cíleně jako hudbu a neumím spojit písničky k těm lidem, který to složili. Ale když to slyším, tak buď vím, nebo nevím. A tady vím. To mě potěšilo.
2: To bylo velmi krásné vyznání.
0: Co chcete víc?
2: To je maximum. Bohumín v kombinaci s Luckou Polišenskou, to je fascinující. Dámy a pánové, je to zvláštní, ale my opravdu pokaždé, když vyjedeme, je s námi muž a to běžné nebývá, který je opravdu ten nejvyšší. A budete mít šanci za malou chvíli se ho i na cokoliv zeptat, což tak běžné nebývá. Přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Přejeme krásný dobrý večer. René Zavoral. Další exkluzivní host pořadu Rozhlas jede za vámi. Opět a Radeček, bratři Polákovi, Lucie Polišenská, mikrofon je váš. Pane řediteli, první otázka, ta je vždycky stejná. Všichni nabízejí ty mikrofony teďka, kromě mě teda. Ale vždycky se ptám, jestli jste na tom místě byl nebo nebyl. Já vím, že vy jste rodák z tohoto místa, čili si troufnu odhadnout v Bohumíně, již od dětství pečenej, vařenej.
5: Hezký večer, Aleši, vám tady všem v sále. Upřímně, ostuda je to, že já jsem se narodil v Havířově, já jsem do svých 18 let žil v Ostravě a do Ostravy zajíždím prakticky často, ale já jsem v Bohumíně dneska poprvé. To je fakt ostuda. Takže dneska to tímto napravuji až ve svých skoro 50, i přesto, že jsem vlastně tady strávil opravdu velký čas svého života. Ale o to více jsem si dneska o Bohumíně hodně nastudoval.
2: Já jsem se chtěl vrátit k tomu rozhlasu, my jsme nakousli to, že rozhlas je důležitý pro mladé začínající kapely. To byla hezká pochvala a je to jedna z věcí, které Český rozhlas dělá, kromě těch ostatních.
5: Tak hlavně si myslím, že to je i vlastně součást naší veřejné služby a dává opravdu příležitost mladým začínajícím talentům, kapelám a podobně. To mládí jsem, pánové Šmice, si to jsem hodně zdůraznil zároveň. Ale ne, já si opravdu myslím, že tak to má být, že se to od nás čeká. Máme spoustu pořadů tohoto typu také a já nevím, jestli tady úplně v tomto sále bude někdo znát třeba Radio Wave, které je takové specifické, ale má projekt, který se jmenuje Checking, Starter a podobně. A my opravdu takto dáváme šanci právě novým kapelám. No a mimochodem, v rozhlase vždycky se vlastně ty hvězdy rodily. Vzpomeňte si na legendární studio A v našem Karlíně, kde opravdu asi není v minulosti český zpěvák, zpěvačka v skupinách, který by si nenatočil něco v legendárním Ačku. A to je naše jedna z těch opravdu zásadních úloh veřejné služby, kterou rádi děláme. Nejenže vysíláme kulturu, ale vlastně se na ní takhle i touto formou podílíme.
2: Pane generální řediteli, máme tady zástupce hudebníků a ty určitě zajímá, kdy se co hraje, jak se co hraje. To je taky slovo do pranice a vím, že posluchači hodně mluvili o tom, co bychom měli hrát na které stanici. Dá se vůbec uspokojit ten široký rozptyl posluchačů? Jeden chce dechovku, folk, country, tam ty chtějí krajča, ten chce tohleto, další chce zagorku. Co teda jako hrát?
5: Myslím si, a to už fakt v tom rádu jsem 25 let, úplně se nedá. Kusu každého z nás prostě zavděčit vždycky, to prostě není tak jednoduché. Těch kusů a názorů a hudebních preferencí je opravdu celá řada. My se o to aspoň trošku snažíme. Samozřejmě nejde to na jedné stanici. Každá ta stanice je trošku nějakým způsobem specifická, je nějak charakteristická, hraje pro nějakou, jak vy říkáme, cílovou skupinu. Ta je různorodá, ale když si vezmete těch 25 stanic vedle sebe, tak se snažíme, aby opravdu to portfolio bylo takové, my říkáme, komplementární, doplňovaly se ty stanice a tudíž si troufnu říct, že napříč těmi stanicemi je těch žánrů opravdu celá řada, takže to portfolio hudební je opravdu hodně pestré, ale najde se hodně lidí, kteří si řeknou, že ano, mohou u nás najít to, co rádi poslouchají a určitě bude přeci jen pár lidí, kteří řeknou, že no metal třeba moc nehrajeme. Trošku rockovější hudbu se snažíme na žurnálu Sport, přeci jen to k tomu sportu patří, ale jsou žánry, které asi u nás úplně nelze najít. No, o to my necháváme zase té konkurenci právě.
2: Ale zase jsou stanice, kde jsou posluchači naprosto spokojení, třeba Český rozhlas Plus, tam nebyla jediná výtka k hudbě.
5: Ano, protože to je stanice, která hudbu nehraje, tak, ano, tak to je stanice mluveného slova, tudíž tam je velká spokojenost s hudebním formátem a s hudební dramaturgií, tam těch stížností moc nechodí, ale je pravda, to mě zaujalo, když jsme se ptali napříč republikou našich posluchačů a příznivců, jaký by si přáli rozhlas, tak byl tam někdo, kdo řekl, že by si přál na Plusu více hudby.
2: Ano.
5: Tak nevím, jestli myslel ty jingly a ty zvukové předivy jako hudbu, ale takže kdo nemá rád hudu, tak Český rozhlas Plus. Tak
2: ale zase na druhou stranu, kdyby Plus odehrál jednu píseň, tak o 100% zvýšil množství hudby ve svém vysílání a to byste splnili naprosto jako...
5: To každopádně, ale tady bychom se trošku jak si postavili proti tomu zákonu, protože ten nám na Plusu tu hudbu zakazuje.
2: Zákon toho říká, pane řediteli, na to dneska vůbec...
5: Ano, to okolí možná ne, ale my se snažíme ho naplnit.
2: Dobře, ale když se ještě vrátím k tomu, co jsme se dozvěděli tady v těch městech, když jsme byli v Šumperku, to si pamatuju, tak tam nám místní říkali hlavně Opět a Radeček. Všichni vaši příbuzní tam přišli, všichni tam byli spolužáci, odpovídali, čili pojďme jim to
0: no,
2: plnit.
0: Ne, oni v Šumperku mají vkus lidi.
4: Jo. Moje řeč.
2: No jo, ale oni to o vás říkali i ve Varech.
0: No diť.
2: Oni to říkali všude, no, no diť, no jistě. Tak pojďme jim to splnit. Ano, nyní se propojíme s Českým rozhlasem Plus, který výjimečně zahraje píseň. Pánové, a je to protizákonné, tam se nesmí hrát a přesto, ano, přesto tam zazní píseň kapely Opět a Radeček, čímž se zcela zapíše do dějin. Díky pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes vysíláme z Bohumína.
0: Adriánka si s náma tuhle píseň zaspívá.
6: Dobrý večer.
0: Tři, čtyři.

0: Děkujeme moc.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Opět a Radeček, Adriánka, bratři Polákovi, hudební hvězdy 21. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi z Bohumína. Je tady samozřejmě i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, je tady Lucie Polišenská. Ondřej, napadá mě, já jsem tak sledoval to, jak hrajete, proč tobě nedají mikrofon? Ty celou dobu zpíváš jak o život, bratr tam slízne veškerou smetanu a ty kromě té kytarky, nebo kytarky, jakože tam brnkáš, i zpíváš, všichni mají mikrofon a ty ne.
3: Děkuju za ten dotaz, Aleši.
2: Já právě jsem si říkal, na tobě je vidět, jak je ti smutno, jak je ti to líto.
3: Ano. My hrajeme 30 let ve stejné sestavě. A prvních 10 let jsem byl frontman já. Já jsem zpíval.
2: Jo.
3: A pak jednou přišla maminka za náma, oběma, a řekla, ty kluci, já jsem na tom tak přemýšlela a říkám si, jestli by neměl být frontman ten hezčí a šikovnější. A stala
4: se...
3: Ale, a teď si asi říkáte, jako všichni takový jako chudák. Jo, ale není to pravda, jo, protože já nevím, jestli to jako víte, ale málo která faninka je tak drzá a sebevědomá, že by šla po zpěvákovi. A málo která je zas tak zoufalá, aby šla po bubeníkovi. Takže jestli umíte počítat do pěti... Tak vám je jasný, kdo tu smetanu ve skutečnosti slízává. Takže já jsem spokojený a nestýská se mi potom frontmanství a jsem v pohodě.
2: To byla 13. komnata Ondřeje Poláka. Ano, my vysíláme i tyhle ty těžší lidské příběhy.
4: Já to náhodou oceňuji, máš to dobře vymyšlený.
3: Děkuji.
2: Milí posluchači, vy tady v sále, diváci, máte šanci se na cokoliv zeptat, samozřejmě i našich hostů, našeho pana generálního, na cokoliv, co se týká Českého rozhlasu. Máte-li nějaký dotaz? Tamhle je ruka nahoře, ano, ano. Krásný dobrý den, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
5: Dobrý večer. Já jako miluju Český rozhlas, poslouchám hodně četbu. Mně chybí trochu... Na to, že to je Český rozhlas a teďka i v televizi mi to hodně v poslední době chybí, taková ta pěkná čeština, jako má pan Marek Eben a podobně. Nemluvíte pěkně spisovně česky, máte tam takové to ej, i, hezký a tak dále, jo.
6: A všimla jste si, že já ne.
5: Ne, já jsem vás taky, ne. Ale já jsem dala to, z toho pryč, že hudná, vy jste z našeho kraje a u vás je to slyšet, že vy mluvíte pěkně česky.
6: Ona je to průprava tady právě tohletoho kraje. Já jsem přišel do Prahy v 18 letech, trošku člověk potom zbastarčtí malinko právě, ale hodně si na tom zakládám a rozumím, na co narážíte. Mm-hmm. My se samozřejmě snažíme o to, aby ta čeština byla opravdu pořád spisovná. Zase nesmí být prkená, nemůže být úplně nepřirozená, ale ano, určitě ta spisovnost by nějakým způsobem měla rezonovat. Kde jinde než v Českém rozhlase?
5: No právě, protože jako tady v našem kraji, když posloucháme Český rozhlas a tak dále, slyšíme tam praštinu. Takovou tu čecháčkovinu.
6: Rozumím tomu. Určitě ta íčka tam často někdy jsou slyšet. Střední rody, že nejsou tam ta áčka na konci, taky u množeného čísla. To já sleduju taky a věřte, že mě to taky trhá uši. Někdy to řeknu kolegům, někdy si to nechám pro sebe, ale vím, co myslíte a my se snažíme o to, aby to bylo co nejlepší, nejdokonalejší. Ale jsme všichni lidé, tak tu a tam ta chybka se někde prostě objeví.
5: Ale Český rozhlas je skvělý, budu každopádně. Přenesu dál.
6: Děkuju moc, děkuju.
5: Děkujeme.
2: Děkujeme velmi. A tu praštinu klidně můžete říct, protože tady z Prahy není nikdo, že jo? Ale zase musím hájit, jako na vlnách Českého rozhlasu, jako jsou moderátoři, kteří mluví hezkou češtinou, pregnantní češtinou, bohatou češtinou, ale je pravda, že nás není moc. Dámy a pánové, právě přichází náš rozhlasový Ježíšek, který bude nadělovat už po 21. maskot naší roadshow Vyped Tobiáš a společně s ním pan Michal Jagelka.
7: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. I dnes mám tu milou povinnost a čest, abych vám nadělil dvě nádherné ceny, a to jedno menší a jedno větší DAP Radio. Opět je tu naše tradiční soutěž projektu Rozhlas jede za vámi a já se vám přiznám, že dnes jsme tedy předvybrali dva soutěžící, abychom se nezdržovali během toho večera. Tak dobrý večer, pojďte za námi a my vás vítáme potleskem. Já si myslím, že to jsme tu ještě neměli. Je to poprvé, co v soutěži proti sobě nastupuje manželský pár. Otázka na začátek rozehřívací. Martino, proč si myslíte, že by měl dnes vyhrát váš manžel Ivo?
0: To je úplně jednoduché, protože ví všechno vždycky líp a já bych to s ním potom nevydržela, že jo?
7: Pěkná odpověď. Jsem zvědavý, co na to váš choť. Tak Ivo, proč by měla vyhrát vaše manželka Martina?
8: Protože si to zaslouží samozřejmě. A protože by to asi bylo fér.
7: Milí přátelé, je to velmi jednoduchý. Já mám pro vás 5 otázek, řekl bych až triviálních. Ty otázky se budou týkat našich hostů Českého rozhlasu a bude to spíš taková hra, takže nejde o nic vážného. Nebojíme se? Jdeme do toho?
0: Ano, určitě.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
7: Tak, naši milí manžele, je tu otázka číslo 1. Město Bohumín má jedno z historicky nejvýznamnějších železničních nádraží v Česku. Jde o důležitý dopravní uzel. Ptám se vás, která z těchto osobností mohla teoreticky přijet do Bohumína vlakem? Za A to mohla být Božena Němcová, za B to mohl být Karel Hynek Mácha, anebo za C Ludwig van Beethoven. Kdo mohl přijet do Bohumína vlakem? No, tak zatím je to s váma takový dobrodružný. Snad nám nevynesete spaní. Ivo se hlásí.
8: Já nevím to, ale tipuju toho Máchu teda.
7: Dobře, dáme šanci Martině, protože je to špatná odpověď.
0: Aha, super. Tak já zkusím Beethovena.
7: Myslíte, že to byl Beethoven? Tak přátelé, je to špatně. Představte si, že správná odpověď byla za A, protože první vlak přijel do Bohumína 1. května 1847 a Božena Němcová zemřela až roku 1862, zatímco Mácha zemřel roku 1836 a Beethoven už roku 1827. Tak bez bodu. Nebojte, nic není ztraceno. Otázka číslo 2. Každý čtvrtek v 18.30 vysílá Český rozhlas Ostrava oblíbený pořad s názvem Harenda. Věděli byste, čemu je věnován? Za A nejrůznějším hádankám a hlavolamům, za B zapomenutým receptům z Ostravska, a nebo za C kapelám a klubům Moravsko-Slezského regionu. V publiku to šumí. Co vy dva? Kdo se hlásí? No tak neříkejte mi, Martino a Ivo, že to je tak těžká otázka, když jste odsutné.
0: Já chodím ve čtvrtek cvičit v tu dobu.
7: Ale tak, jak říkal pan generální ředitel, samozřejmě programy a pořady Českého rozhlasu si můžete pustit i zpětně, kdykoliv. Takže i Harendu si můžete poslouchat v sobotu, ve středu, ráno, večer, v noci. Jo. Ivo, hlásíte se?
8: Za co?
7: Myslíte, že za co? No jasně, říká publikum. Je to půl hodinka hudby a povídání o klubech, kapelách a hudebních osobnostech klubové scény Moravskoslezského regionu a okolí. Od roku 2008 moderuje Igor Vašut a tady je znělka.
9: Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
7: 1-0 pro Iva. Je to napínavé. Tak, otázka číslo 3. Teď se ponoříme do rozhlasového archivu. Československý rozhlas začal, jak známo, vysílat v roce 1923. Roku 1998 tedy slavil 75. A speciálně pro tuhle příležitost byl natočen tenhle spot, který se objevoval ve vysílání. Poznáte hlas českého herce, který ho načetl?
10: Svět hlasů a tónů. Myšlenky v něm krystalizují v poznání, texty dramatiků probouzejí svébytné divadlo fantazie a noty partitur se mění v řeč hudby. Rozhlas. Svět stvořený pro ty, kdo prostou schopnost slyšet, povýšili na umění naslouchat. Už 75 let je součástí takového světa i Český rozhlas.
7: Tak, hlásí se Cibulka, Zavoral, Polišenská. Ale dopředu jste diskvalifikováni, takže Martino, Ivo, kdo se hlásíte? Ivo byl rychlejší. Nabízím za A Viktora Prajze, za B Petra Kostku, anebo za C Jiřího Štěpničku. A, B nebo C?
8: Za B.
7: Petr Kostka? A to jste ho poznal? Nebo jste to jenom tak v kostce jako řekl?
8: To jsem v kostce řekl.
7: A poznal? No je to správně.
8: Výborně.
7: No, jste sám z toho překvapen. 2-0, pěkně. Tak, milí přátelé, otázka číslo 4. Kapela Opět a Radeček se měla původně jmenovat Topol. Měla to být zkratka Tomáše a Ondřeje Polákových. Mě by zajímalo, jestli víte, kdo je ten tajemný Radeček v názvu kapely. Tak za A. Je to jednodušší, než si myslíte. Je to prostě kytarista Radek Sekyra. Nebo za B. Radek je nejmladší bratr Tomáše a Ondřeje, který s nimi ale nikdy nehrál. A nebo za C. Radeček vůbec neexistuje, jen to prostě klukům hezky znělo. Martina se hlásí?
0: Já to zkusím, to Ačko.
7: Vy si myslíte, že to je takhle jednoduché, že prostě kytarista této kapely se jmenuje Radek Sekyra, jo? Tak kdo je zde kytarista? Asi ten pán s kytarou, že? Dobrý večer. Nejste vy Radek Sekyra?
11: Dobrý večer, jsem.
7: No to nám stačí, děkujeme. Ano, Martino, máte bod. Bylo to jednoduché, ano, za A, samozřejmě. Tak, je to tuším 2-1, takže teď se rozhodne. Pátá otázka zní takto. Lucie Polišenská měla mít původně zcela jiné povolání, než má dneska. Dokonce má i vzdělání v tomto oboru. Mohla původně být za A porodní asistentkou, nebo za B cukrářkou, a nebo za C letuškou. Ivo se hlásí první, tak Ivo, zkuste to.
8: Tak vzhledem k tomu, že mluvila o zdrávce, tak asi porodní asistentkou.
7: Lucie, jak to bylo?
4: Vzdělání mám jenom jako všeobecná zdravotní sestra.
7: Dobře, takže za A, skutečně, porodní asistentka. No a je to jasné, to je všechno. Milí manžele, tak jestli se nemýlím, Ivo, je to 3-1. Martino, odpustíte to svému choti?
0: Co mi zbývá?
7: Vy mu stejně to velký rádio vemete, vidíte, a dáte mu to malý. Takže druhé místo Martina získává a přebírá z rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zaurala to menší DAP rádio. A teď velká fanfára, protože vítězem je dnes manžel Ivo, který z rukou generálního ředitele Českého rozhlasu právě teď přebírá to velké DAP rádio. My vám děkujeme a gratulujeme.
12: Děkujeme velmi. Pomalu budeme končit. Přináším dobrou zprávu. Rád ji zopakuji, pokud to ještě nevíte. My jsme totiž všichni přijeli zdarma. A vy si říkáte, my jsme platili vstupné, kam ty peníze jdou, já vám to hned řeknu. My vždycky, když vybereme vstupné na tom kterém místě, tak ho na každém tom místě necháme. Takže dneska ho necháváme tady v kině K3 a pořiďte si za to, co budete potřebovat. Přispěli jste na dobrou věc. Dámy a pánové, dovolte mi, abych pozval kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová a Martina Coufalová. Dnes se s vámi loučí Lucie Polišenská, Tomáš Ondřej Polákovi, opět a Radeček, René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš, od mikrofonu i Aleš Cibulka. Mějte se krásně, ať žije Bohumín. No a nakonec si zaspíváme. Zaspíváme si, Radečci. Mějte se krásně, ať žije Český rozhlas a vy jako jeho posluchači. Děkujeme moc.

0: Ďakujeme moc.
1: Tak to byl záznam pořadu Rozhlas jede za vámi. Zavítali jsme do Bohumína, účinkovali Aleš Cibulka, Lucie Polišenská, opět a Radeček. No a ještě připomínám další jméno, Václav Kopta. Ten se na vás těší hned po zprávách.
2: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
3: Kriminálka Mirka Vaňury.
4: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
2: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
4: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
3: Kriminálka Mirka Vaňury.
4: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
2: Kriminálka.
3: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
5: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Na českých horách přibylo úrazů, u kterých zasahovala horská služba, a nehodu polského autobusu na maďarské dálnici nepřežilo 12 lidí. Od západu přibývá oblačnosti až na zataženo, večer hlavně na severozápadě přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty až 37 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Horská služba má během letošních prázdnin zatím víc výjezdů než v loni. Nejvíc práce záchranářům přidělali úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horské služby Marka Friše mírně přibylo výjezdů i v Krkonoších.
6: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakou cyklistů, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava, takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový.
5: Na maďarské dálnici se v noci převrátil polský autobus, zemřelo 12 lidí a 10 dalších utrpělo vážná zranění. Podle předběžných informací maďarské policie řidič autobusu při jízdě patrně usnul. Autobus sjel kolem 1 hodiny po půlnoci z dálnice M3. Maďarský server Telex napsal, že na palubě autobusu bylo 57 cestujících a 2 řidiči. Do akce Ukliďme svět se lidé.

0: mohou přihlásit už jen do konce srpna. Na webových stránkách akce si vyberou místo, kde chtějí uklízet a pak dostanou zdarma potřebné vybavení. Cílem je vyčistit lesy nebo městské parky od odpadků, které tam mohly zůstat po letní turistické sezóně, řekla koordinátorka akce Uklidíme svět Veronika Andrlová-Zítková.
1: Odpadky se rozkládají a ty nebezpečné látky jdou do půdy, nebo zvířata se do nich můžou zamotat nebo je sníst, takže určitě je to nebezpečná věc a nepatří do přírody.
0: Akce Uklidíme svět bude od 18. do 20. září. Některé obce na Olomoucku plánují kvůli schváleným akceleračním zónám žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Obcím vadí, že by v jejich okolí mohlo vzniknout až 140 větrníků. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automaticky povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren. Centrem Kyjova dnes projede skupina krojovaných jezdců na koních v rámci oslav 900 let od první písemné zmínky o městě. Devítičlenné tzv. Banderium ve vyvolávkách připomene historii od 12. století po současnost, pokračuje organizátorka Marie Holcmanová.
2: Jak vlastně město trpělo nájezdy, jak se stalo královským městem, jak si město kupovali. Ano, tak to tam všechno zazní. To je všechno ve verších. Včela jede praporečník s praporem, za ním 4 vyvolávači a 4členný doprovod.
0: Jezdci vyrazí předpolednem.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Od západu se zatahuje, později hlavně na severozápadě čekáme místy přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů v severozápadní polovině Čech do 31 a v 1000 metrech na horách 22, v Jeseníkách a Beskydech kolem 26.
4: Doprava.
0: Velmi opatrně na 51. kilometru D10 směrem na Prahu v levém pruhu leží sražená srna. Na 26.5. kilometru D6 směrem od Prahy je nějaká blíže neurčená překážka, i tam opatrně. A kolem 23. kilometru D11 směrem od Prahy je odstavena dodávka. Je to v zatáčkách a nevíme, zda je nějak označena. Hlavně nákladní auta tam mohou náhle vybočovat. To byly zprávy, po nich Václav Kopta.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Zlaté časy s Václavem Koptou.
5: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy. A od mikrofonu z pražské Hanspalky vás srdečně zdraví váš pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Tak tedy Zlaté časy. Slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie a nebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev, holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli a jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. Hodina v lese je lepší než 100 rad od lidí. Poučení totiž člověk nachází sám v sobě. No to je tak úderné, moudré a naprosto nekompromisní, že to nemohl pronést nikdo jiný než Tomáš Baťa. Tak vítejte, přátelé.

Jana Malknechtová a také Jimi Hendrix. To byla úvodní dvojice interpretů, kteří se postarali o hudební rozjezd dnešních zlatých časů. No letí to, přátelé, je to už neuvěřitelných 40 let, kdy se mé tenisové srdce, a zdaleka nejen mé, všechna srdce tenisových fanoušků v Československu tehdy rozbušila na plné obrátky. Totiž pohár federace v roce 1986, absolutní vrchol toho, co se tenkrát v Československu dalo v tenise uvidět, se konal v Praze. Určitě si někteří z vás na tu velkou slávu vzpomenou. Byl to 24. ročník a Fed Cup se u nás hrál na zrekonstruovaném stadionu na Pražské Štvanici. Den co den od 20. do 27. července 1986 zaplnilo tento novotou vonící areál až 8 tisíc diváků a představte si, že já jako mladý chlapec jsem i se svojí dívkou, tehdy tedy dnešní manželkou Simonou, měl možnost všech na ta utkání sledovat. A to z toho prostého důvodu, že maminka mé přítelkyně, tehdy tedy dnes ženy, moje tchýně, paní Milada Vrbická, byla součástí realizačního týmu jakožto fyzioterapeutka. A byla to opravdu velká sláva. Pro mě nevídaná, protože považte, přijel ženský tým Spojených států. Ono to vzhledem k okolnostem a k tomu datu konání mělo i určité politické konsekvence. Vzpomínáte si určitě na ten velice slavný krátký proslov Martiny Navrátilové, který ovšem Československá televize statečně neodvysílala z důvodů dnes už těžko pochopitelných. No, bylo to zkrátka hodně napínavé a ostře sledované a my jsme byli u toho. Dodnes na ty úžasné okamžiky na Pražské Štvanici vzpomínám a představte si, že si dodnes, aspoň tedy doufám, vzpomenu i na ta nejdůležitější jména. Američanky přijeli v naprosto hvězdném složení. Martina Navrátilová, Garrisonová, Chris Evertová, Lloydová a taky Pam Shriverová. Na jméno nehrajícího kapitána už si nevzpomenu, ale určitě dám dohromady celý československý tým. To byla naše děvčata Helena Suková, Hanka Mandlíková, Andrea Holíková a Regina Maršíková. Vidíte, vzpomněl jsem si. No a nehrající kapitán Jiří Medonos, pochopitelně, a také naše babička paní Milada Vrbická, která nám ochotně opatřila vstupenky na tenhle tenisový svátek. A teď si představte, uběhlo 40 let a na Pražské Štvanici v rámci tenisového turnaje byla vzpomínková akce. Jenom pár okamžiků předtím, než ten hvězdný tým ve složení Hanka Mandlíková a Regina Maršíková, Helena Suková, než dámy nastoupili po těch 40 letech na Antuku, či na jaký povrch, už tam nevím dnes přesně, mají na té Štvanici, Antuka už to asi nebude, no tak telefonovali naší babičce a ta byla toho času uprostřed přírody na Sedlčansku s přáteli, seděla odpoledne u sklenky perlivého nápoje, měla úplně jiné starosti, než aby někde podnikala kroky ke svému zvětšení na Pražské Štvanici, vůbec o té akci nevěděla. A najednou telefon a tam, no tady Helena Suková, paní Vrbik, kde vás máme, okamžitě přijeďte, my pro vás pošleme auto a půjdeme všechny společně, už nejsme kompletní a vy nám tady chybíte. Já vám vysvětlím, proč jí říkají paní Vrbik, totiž v rámci cestování po světě vyrobili pořadatelé jména nebo vyšili jména na teplákové soupravy československého týmu a i když se naše babička jmenuje Milada Vrbická, tak to A pořadatelům jaksi uniklo a ona chodila tedy s tímto zvláštním nápisem na dresu Milada Vrbick, což si děvčata přetvořila na Vrbik a už se jinak babičce neřeknou než paní Vrbik. To jí zůstalo i po 40 letech a tak byl jenom krůček, aby si babička tu slávu ve svých 92 letech s děvčaty připomněla. No, bohužel nešlo to, byla příliš vzdálená Praze a tím spíše Pražské Štvanici, takže úplně to neklaplo, ale nesmírně nás to všechny potěšilo, zejména naši babičku, protože tenkrát to byla opravdu velká sláva a od těch děvčat veliká podsta, že si na tuhle skvělou fyzioterapeutickou legendu vzpomněli. Děvčata, vám všem za ten úžasný výkon, i když tenkrát jsme nezvítězili, ale i tak to byl naprosto fenomenální a nezapomenutelný tenisový zážitek a svátek. Tak vám všem teď zaspívá Pavel Bobek. Yeah!

jako by se z houští blížil čísi náhlý skon. Prapodivný svět, chmurný, temný svět, plný cizích předmětů a slov a jmen a věd. V městě Babylon.

šel dávno spát krásný ablativ. A hbitý pantograf si stoupnul za stativ, jak pravý fotograf, zatímco vokativ.

a sliský Fahrenheit, jak klubko krajt mě stíhá mladý taburet.

městě Babylon, kde algoritmy lžou v městě Babylon, kde hemisféry jdou si vstříc, paradox skrývá líc, každý akronym.

je to řada let, co se natáčel seriál z fotbalového prostředí, ve kterém, myslím, že poprvé zazářila hvězda herce Leoše Nohy. Já jsem do té doby Leoše neznal, bylo to pro mě učiněné zjevení. Vzpomínám si, že tenkrát během natáčení jsem velice překvapeně zaregistroval, že jeho postava celý seriál vyslovuje místo písmene R slovo J, a mně to tehdy nepřipadalo příliš vtipné. Naopak jsem se domníval, že se jedná o takový dosti pokleslý typ humoru, když jsem slyšel ty dnes už lidovělé hlášky, které ta jeho postava pronášela, jako třeba pojádná Kája je pojádná Kája, nebo já jsem si pípjavil je fejat. No, tehdy mi to věru vtipné nepřipadalo a podívejte, jak jsem se mýlil. Z Leoše Nohy je dnes hvězda první velikosti, abych tak řekl, ale co je mi na něm nejvíc sympatické, že on zůstal pořád úplně stejný, obyčejný, opravdu velice zemitý a autentický člověk. Existuje na to hezké slovo, že on je typický naturščik, on nemá herecké vzdělání, k čemu by ho měl, když ono mu to tak nějak hraje samo od Pána Boha, on je opravdu neuvěřitelně autentický. Někteří kolegové vymysleli takové přirovnání, že on je vlastně přirozený jako morče. Nejdřív jsem si myslel, že nevím, co to znamená, ale když se podíváte na tohle roztomilé zvířátko, tak ono nikdy nic s vámi nepředstírá, nehraje. Prostě přirozený jako morče, to je přesně Leoš Noha, který co pronese, ať už na jevišti, či před kamerou, vždycky je to naprosto pravdivé a autentické. Není moc takových herců. A Leoš tak chodí světem a také trousí nejrůznější poznámky, bonmoty, vtipy, historky, a já, protože už mám několik let to štěstí s ním sedět v jedné divadelní šatně v rámci jistých shakespearovských slavností, tak se z toho raduji, a takhle, když z něj něco vypadne, hned si to poznamenám. On ani neví, jak je to veselé a vtipné. Teď jsem si pro vás připravil takové drobné okénko vejšplechtů Leoše Nohy. Zrovna nedávno jsme seděli v šatně a Leošek mi popisoval, jakým způsobem probíhají například konzultace s lékaři, protože bohužel on díky svému dosti bujarému způsobu života tu ordinaci navštěvuje poměrně často, i když nerad a proti své vůli. A vyprávěl mi, že například na dotaz lékaře: pane Noha, nemáte trochu problém s alkoholem? Leoš pohodl to by odpověděl: ne, vůbec, pane doktore, vůbec. Takhle bez alkoholu to už trošku problém mám. No a na otázku, a kouříte, Leoši, odpověděl: no tak to víte, že kouřím, ale nezlobte se, pane doktore, tady v té ordinaci mi to přijde takový divný. No to jsou typické Nohovy reakce a myslím si, že kdo na to není připraven, bývá dosti často překvapen nebo vyveden z míry, jako redaktorka jedné televize, když se v rámci premiérové projekce jednoho seriálu, ve kterém Leoš hrál, a ten pojednával o mimořádných událostech, o nevysvětlitelných jevech, tak se ho ta redaktorka, mladá slečna, zeptala: Leoši, můžete mi říct, vy sám jste někdy v minulosti ve svém soukromém životě byl svědkem nějaké mimořádné, těžko vysvětlitelné události? A Leoš okamžitě velmi pohotově řekl: no samozřejmě, slečno, to víte, že ano. Zrovna nedávno. Představte si, já jsem v pátek šel na pivo a najednou bylo pondělí. A já se ptám, kde je sobota a neděle? Aha. No a řekl to tak přesvědčivě, že ta mladička redaktorka jenom vykulila oči, dvakrát zamrkala a pak řekla: no to nevím. No a úplná perlička na závěr, beseda s diváky, přihlásil se mladý chlapec, velký obdivovatel hereckého umění Leoše Nohy, a povídá mu: víte, pane Noha, já vás strašně obdivuju a já bych se jednou chtěl být jako vy. A Leoš mu říká: no to není takový problém, že jo? A co studuješ, chlapče? A on mu říká, že snad nějaké soukromé gymnázium. A Leoš mu povídá: no tak vidíš, v tom je ta chyba, chlapče. Kdyby ses tak blbě učil jako já, tak jsi to mohl taky někam dotáhnout. Tak to byla taková krátká ukázka mistrovství mého dobrého kamaráda a myslím si, že za vás všechny můžu mu popřát pevné zdraví, protože i v budoucnu se určitě máme na co těšit od vynikajícího českého herce Leoše Nohy. Pošleme mu taky písničku kapela The Dells.

Teď bych vám rád vyprávěl mikropříběh, který se odehrál během mého pracovního pobytu v Litoměřicích. Už jsem vyprávěl tady ve Zlatých časech několikrát různé postřehy z tohoto překrásného města a nejinak tomu bude i v tomto díle. Představte si takový nádherný letní den, letní dopoledne. Já jsem si odtočil svou ranní porci obrazů, ve kterých jsem účinkoval, a byla přede mnou zhruba dvouhodinová rozkošná pauza, kterou jsem se rozhodl celou věnovat průzkumu těch nádherných uliček litoměřického středu města. No a jako vždy se mi podařilo objevit zase něco nového, nová zákoutí a také pro mě novou kavárnu, která už je ve svém oboru legendou, a to nejen v Litoměřicích. Mám na mysli kavárnu s párou, je to v areálu bývalé nádražní budovy. Kdo jste tam nebyli, zajděte, je to naprosto unikátní prostor s výbornou kávou, skvělou obsluhou mladých, velice pozorných slečen. Já jsem se tam cítil, no, úplně v sedmém nebi. Měl jsem sebou knížku, samozřejmě jak jinak než baťovské téma. Dal jsem si výjimečně nikoli v kávu, ale dobrý anglický čaj Earl Grey s medem, s citronem, a připadal jsem si v tom koženém křesle skoro jak v nějakém starobritském klubu někde v centru Londýna a bylo mi prostě dobře. Znáte to, takový ten okamžik, kdy člověk má pocit, že každý den je jenom modré nebe a že svítí slunce a ptáci zpívají, a najednou vám do téhle idylky mi to slunce někdo zastínil. Já jsem okamžitě pochopil, že k mému stolku někdo přistoupil, a zvedl jsem oči. Okamžitě jsem zaregistroval, že to není obsluha, byla to dáma tak okolo 40, velice, velice dobře upravená, sympatická, usmívala se na mě, já jsem se okamžitě začal usmívat na ní, protože jsem popsal už v předchozích větách ten svůj pocit té blaženosti, ten obláček, na kterém jsem seděl, a v duchu mi problesklo, no vidíš ty, hlupáčku, jak jsi populární. Dáma si přišla pro podpis a možná i pro fotografii. Tak jsem se usmál ještě víc a povídám, co si přejete, a ona se na mě taky hezky usmála a říká, promiňte, pan Střihavka? A já, jak jsem se lekl, opravdu jsem úplně spanikařil, protože najednou ten můj růžový obláček někdo brutálně propíchl a s takovým upšouknutím jsem se řítil střemhlav k zemi, jsem na ní vyhrkl, cože? A asi to znělo dosti hrubě, protože dotyčná se omluvila a ve spěchu odešla hledat jiný volný stolek. No, bylo to velice rozkošné nedorozumění, protože z těch statisíců men, které zrovna z té dámy mohly vypadnout, tak vypadl zrovna ten Střihavka. Víte, my k němu máme, ke Kamilovi Střihavkovi, velmi blízko, oba mládenci, kteří žijí s našimi dcerami, pracují v doprovodné kapele, jsou to muzikanti, jeden hraje na klávesi, druhý na bicí, už jsem to tady říkal, a Kamil je vlastně tak trochu členem naší rodiny, protože hodně často se o něm mluví, a že zrovna tohle jméno vypadne z známé dámy v litoměřické kavárně. No, stalo se, mě to pak pobavilo, šel jsem se omluvit, ale už ten skutečný pan Střihavka, se kterým dotyčná měla pravděpodobně pracovní schůzku v té kavárně, už tam seděl a byli zabráni do nějakého odborného problému, tak jsem pochopil, že se nejednalo o záměnu dvou blonďáků, protože všichni dobře víme, že Kamil Střihavka je přeci jenom trochu jiný typ, než jsem já, že ano, i když jsme oba tak trochu rokeři. Nicméně, přátelé, jako vzpomínku na tohle romantické dopoledne posílám dotyčné dámě, ale pochopitelně i Kamilovi a všem milovníkům jeho vynikajícího a naprosto nezaměnitelného hlasu nejslavnější skladbu jeho kariéry. Ano, dámy a pánové, BSP, Kamil Střihavka a Země vzdálená. Posloucháte Zlaté časy.

Já mám to štěstí účinkovat v Shakespeareových hrách už řadu let. Vlastně jedno z prvních představení, které vstoupilo do mé herecké kariéry, byl Richard III. Na Pražských Vinohradech s Milošem Kopeckým v hlavní roli. Tam jsem si zahrál jednoho z mladíčkých princů, bylo mi nějakých 18-19 let. Pak jsem si zahrál Ve snu noci svatojánské ve Večeru tří královem a teď se raduji z krásné role Boajeta v Marné lásky snaze. A teď chci jenom pohovořit o tom, jak je ten verš záludný, protože já jsem vcelku zdatný improvizátor, ale v momentě, kdy vám vypadne slovo či celá věta v tom složitém blank versu, je zle. Tam už se moc improvizovat nedá a zrovna nedávno se mi stalo následující. Mám tam takový kratičký, hezký monolog, v němž, tedy v rámci nádherného překladu profesora Hilského, říkám, že v převleku se k vám hned vypraví, že drzé páže je hned ohlásí a že svou řeč už spatra říká si. Však cepovali ho, jak to má dělat, cvičili dikci i držení těla. Jen měli strach, že mohlo by se stát, že... A tohle se ze mě linulo a bylo zle. Totiž ta věta má znít, že řeči zbaví ho váš majestát. A to jedno jediné slůvko, ta řeč, mi vypadlo. A celý ten monolog se zhroutil jako domeček z karet. Ze mě vycházely velice nepěkné zvuky a bylo zle, bylo takzvaně vymalováno. Ani nevím, jak jsem se z toho vyhrabal. Kolegyně zřejmě navázali a tím mě zachránili, ale pak se mi doneslo taková informace o ještě horším průběhu jednoho slavného představení v ještě slavnějším divadle. Nechám si všechny indicie pro sebe, je to citlivý případ. Jednalo se o představení Hamleta a velice slavnou scénu, tedy dialog hrobníků. Scéna se proměnila, v propadlu se nasvítil ten prostor jakoby toho hrobu. V hrobu se objevily dvě hlavy slavných protagonistů, tedy velice legendárních našich herců, kteří měli zřejmě velice těžký den za sebou, protože dle očitých svědků z jednoho z nich vypadlo nejdříve... A což mu druhý, ještě slavnější, legendární kolega odpověděl... No, tma a bylo po pohřbu, bylo vymalováno, takže žádná lebka se nakonala, Jorik a tak dále. Nevím, jak se diváci dále orientovali v příběhu, protože tahle scéna je pro děj složitého Hamleta velice důležitá, ale naštěstí nic takového mě zatím tedy nepotkalo, ale přátelé, co není, může být. Posloucháte Zlaté časy.

Teď bych vám rád uvedl krátký případ, nebo chcete-li příklad toho, jak my muži dokážeme držet slovo. Před pár dny mě manželka vyzvala v rámci našeho prázdninového pobytu, abychom se pěšky vydali do zhruba 2,5 kilometru vzdálené obce, ve které měla být znovu otevřena taková roztomilá vesnická hospůdka, ve které údajně pracuje, nebo že si pronajal, bývalý sládek jednoho pivovaru a že to, co tam točí, no že to je nektar sám a že to musím ochutnat. Já moc velký milovník chůze nejsem, pokud jde o tyhle letní teploty, které provázely i toto léto. Nicméně ta vidina oroseného půl litru mě dovedla k tomu dostatečnému výkonu. Došli jsme tam, abychom si na dveřích přečetli dnes ve středu zavřeno. Asi si umíte představit, reagoval jsem prakticky jako všichni muži, velice nejapně a trapně, jako kdyby za to mohla manželka, nemohla, protože se dívala na internet, tam bylo napsáno, že je otevřeno a tak jsem si neodpustil, co je tohle za šlendrián, proč to nemají napsaný, já nevím kde, na internet a blablabla. Prostě choval jsem se jako idiot, do rytmu jsem si pádloval svými holemi, celkově jsem musel působit velice trapně a poslední, co ode mě manželka slyšela, tak tady jsem byl naposledy. No, o 20 hodin později zhruba otočme prstenem a na další kapitole tohoto trapného příběhu už jsem pádloval zpátky, jako kdybych tuhle větu, že už nikdy nepřijdu, nepronesl a stal se zázrak, přátelé. Já jsem se dočkal svého oroseného půl litru a ty pověsti nelhaly, bylo to báječné, k tomu utopenec, orosený, krásný půl litřík a svět byl zase v pořádku. Tak jsem si uvědomil, jak z nás mužů často padají zcela zásadní myšlenky o tom, že něco bylo naposledy a že to už se nikdy opakovat nebude. A podívejte, jak to s námi dámy umí. Takhle se otočilo tím kouzelným, jakoby arabelininým prstenem a byl zázrak a už jsem šlapal zpátky. Byl jsem poslušný jako medvídek a spokojeně jsme se vraceli za nádherného letního soumraku zpátky domů. Díky vám, naše dámy, za to, že snášíte naše výlevy a že trpělivě nás vždycky dovedete tam, kam jste od začátku chtěli. Děláte to skvěle.

Není to tak dlouho, co jsme s našimi hosty ve Vypravěčích vzpomínali na nejpopulárnější komiksy našeho dětství. Já jsem si udělal takovou hitparádu těch nejpopulárnějších. Určitě by tam byly Rychlé šípy, Čtyřlístek, také Příběhy psa, který se jmenoval Bonzo, a také francouzský časopis PIF, který mi posílala moje sestřenice Olina, která toho času v 70. letech pracovala v prodejně zahraničního tisku v Jungmanově ulici. To byly poklady, ale přesto, přátelé, ve svých 61 letech jsem vyhodnotil jako nejpopulárnější komiksový, tedy obrázkový příběh svého dětství, úplně jednoduchou knížku Ondřeje Sekory, kterou napsal i nakreslil, a představte si, já si i po těch více, no skoro 60 letech, no bylo mi nějakých 6-7 let, když jsem se učil číst, a mě se ty verše z té knížky zarily do hlavy tak, že já je budu moct odrecitovat i na smrtelné posteli. Představte si ty překrásné jednoduché kresby. Knížka se jmenovala Jak cvoček honil pytláka a já si to dodnes pamatuju. Nádherná kresba malého cvočka, který se proměnil v jakési strašidlo, a k tomu Sekora psal jednoduché, ale geniální verše. A já si je pořád pamatuju. Hůž kráčí chodbou k dveřím, je to cvoček, sotva věřím. Sám jsem se ho poděsil, jak jsem ho tu nakreslil. Pan Fuk, ten se topí v strachu. Fuku, fuku, starý brachu, mumlá k němu strašidlo, jdu si k tobě pro jídlo. Fuk se po všech údech třese, do kuchyně hned se nese, co mu zbylo vybírá, přitom strachem umírá. Sláva, hodně toho zbylo, kdyby to jen vždycky bylo. Kuře, buchty, cukroví, budem papat, to se ví. No a k tomu ty nádherné kresby, i si vybavuju detaily, jak běží pan Fuk za strašidlem do sklepa a k tomu povídá: duch a jídlo, čertevem to, na to já se musím tento do sklepa jít podívat, jak to bude pojídat. Cvoček v skutku plnou pusou, cpe se buchtami i husou. Jak to pan Fuk uviděl, celý hnedle skoprněl. Draze bych, o, nes váš pobyt, je teď kríze, malý odbyt. Budu vás mít hodně rád, musíte však pomáhat. No vidíte, a to mi z hlavy nikdo nedostane. A přitom jedno jediné slůvko v Shakespeareově monologu a je zle. No to jsou záhady, jak ta naše paměť funguje. Vidíte. He's a foot.

0: Oh, when they called out his name, he tried not to claim it. But the kids start crying cause it already named it. Now who's up every Saturday morning saddling his new toy? You guessed it, the 1432 Franklin Pike Circle Cowboy. Now he's the 1432 Franklin Pike Circle Hero.
1: Ten Cvočkův příběh mě tak strhl, že jsem v předchozím vstupu zapomněl uvést dvojici interpretů. Byla to Jitka Zelenková a Bill Medlid. Ti nám zpívali před chvílí, teď právě dospíval Bobby Russell. No a je před námi rozloučení, přátelé, jsme na konci. Mějte se rádi, opatrujte se, buďte hodně, hodně zdraví a nezapomeňte, že i za týden na vás budou čekat zlaté časy a váš průvodce Václav Kopta. No a teď už jen Valdemar Matuška a Je měsíce a naslyšenou, přátelé. V hlavu.

0: Tak to bylo další vydání pořadu Zlaté časy. Připomínáme, přátelé, že po zprávách budeme lenošit v Lenošce Iva Šmoldase. Jeho dnešní hosté jsou oba věhlasní herci, možná i k vašemu překvapení zpěváci. Jeden z nich dokonce pěvec operní. S Milanem Kňažkem si budeme povídat třeba o politice. S Davidem Novotným, zaníceným příznivcem jednoho z nejznámějších fotbalových klubů, také o fandění. Bude to více než zajímavé, tak si počkejte na Lenošku.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí kamery kvůli bezpečnosti i vandalismu a město Třeboň rekonstruuje další historický seník na Mokrých Lukách. Od západu přibývá oblačnosti, bude až zataženo, na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřky, teplotní maxima do 37 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. V příměstských vlacích City Elephant v Praze a ve středních Čechách budou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města i středočeského kraje. Společně za to zaplatí 88 milionů korun. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají podle středočeského krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého ze STANu zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
3: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené. Kamery jsou prostě dalším krokem v našem boji proti vandalismu a navazují na projekt Společně na čisté vlaky, kde se nám už díky bezpečnostním hlídkám podařilo zadržet několik pachatelů přímo před činu.
1: Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 500 000 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles zhruba o 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 prvňáčků. Pro část předškoláků už přitom začala platit přísnější pravidla pro odklady. Na středních školách pak budou letos studovat víc než 493 000 žáků, meziročně o 1800 víc. Praha vyčlenila víc než 4 miliony korun na zimní rekreaci dětí zaměstnanců městské policie. Magistrát zároveň hledá firmu, která v letech 2028 a 2029 zájezdy uspořádá. Schválili to radní hlavního města. Pokračuje mluvčí

0: Prahy Vít Hofmann.
1: Zimní rekreace pro děti zaměstnanců městské policie hlavního města Prahy jsou jedním z benefitů, jejich smyslem je zajištění aktivit pro děti, rozvoj sportovních dovedností a vytváření nových dětských kolektivů v týdnech jarních prázdnin vyhlašovaných pro hlavní město.
0: Další historický seník v Třeboni na Jindřichohradecku rekonstruují. Obnovu chráněné památky za bezmála 500 000 korun finančně společně financuje spolu s jeho českým krajem město. To je taky jeho vlastník. Průběh stavby popsal Milan Jáchym z odboru rozvoje a investic města Třeboně.
2: V současné době se dokončuje montáž roubených stěn, které se v rozích vlastně sesazují do té celé konstrukce. Až bude ta roubená stěna dokončena, tak na tu stavbu bude osazen krov.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Od západu se zatahuje, hlavně na severozápadě čekáme místy přehánky nebo občasný déšť, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech do 31 a v 1000 metrech na horách kolem 22 v Jeseníkách a Beskydech 26.
4: Doprava.
0: Na 38,5 kilometru D11 směrem od Prahy je hlášen požár auta. Během zásahu hasičů počítejte s omezením provozu. Na silnici číslo 3 směrem od Rakouska se za Planou na úrovni letiště srazilo osobní auto a motorkář a je tam kratší kolona. A motorkář havaroval taky na silnici číslo 112 u Telče. Jezdí se tam kyvadlově. Kratší kolony čekejte oběma směry. Zprávy končí. Hezké chvíle s dvojkou.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Přeji vám příjemné dopoledne. Nikoliv ovšem ze Sokolovny v Týně nad Vltavou, nýbrž z rozhlasového studia na Pražských Vinohradech. Ani tady se však od člověka, zaplať pán Bůh, nežádají pražádné tělocvičné úkony s výjimkou jediného, totiž pohodlného sedu ve zdejší lenožce. Obávám se ovšem, že mým dnešním hostům by ani řečené tělocvičné úkony nebyly nikterak proti srsti, ba že by jim byly spíše pochuti, neb oba k všelikému sportování očividně tíhnou. Oba jsou to věhlasní herci, ba k mému překvapení i zpěváci, jeden z nich dokonce operní, a oba se narodili v minulém tisíciletí a v bývalém již Československu. No, u mikrofonu vítám pány Milana Kňažka a Davida Novotného.
1: Dobrý den, prajem.
2: Dobrý den, přeju.
0: Dobrý den. Tak já bych začal tím sportem, jo, ať to máme takhle co nejdřív za sebou, protože já nejsem příznivcem. No, copak tady David, ten je z tělocvikářské rodiny, pokud tedy jsem dobře informován, takže ten se sportování vyhnout nemohl, ale co vy, pro boha, jak jste se dostal k boxu, jo, do ringu?
1: Já jsem vyrastal v Podhradí, v Bratislave, a tam to patrilo k dobrým mravom, že kým sa skontaktovali, tak mladí chlapci, deti vlastne, tak si potrebovali aj fyzicky zdôrazniť, že kto je kto. Také svorky. Tam to začalo a potom brat začal boxovať, keď mal 14-15, ja tiež. Takže dorastenecká liga. A potom som točil taký film, ktorý sa volá Ring voľný, príbeh boxera, ktorý zabije v ringu. Potom som prešiel, keď som išiel do Francúzska, začal som robiť karate, pokračoval som v Bratislave, som tretí dan, nič moc. Okrem toho som behal, hral som tenis 25 rokov vlastne, no. A to bolo výborné, ale ja musíte zastaviť, viete, ja som bol 13 rokov v politike a keď ma nezastavíte, ja budem hovoriť a máte korelácii. Ešte som zabehol maratón, keď som mal 41 rokov, len tak, lebo som si chcel dokázať, že ešte na to mám za 3,5 hodinky košický
0: jako maratón. Celý maratón.
1: Celý maratón. Celý.
0: Je to hrozný, no a tak právě si říkám, pane Kňažko, když vy takhle máte za sebou tyhle sportovní výkon, takhle, tak vy jste na svůj věk nějak nepatřičně málo zvetšelej.
1: No, bylo to lepší, keď jsem mal 40, jo. Teraz, keď mám 2x 40, tak už je to... Žartovně o tom hovorím, že kedysi jsem benchprex na lavičke tlačil 100 kg a teraz už mám 99.
0: Jo, takže no,
1: je to horšie. To jsem manželke vysvětlil, na čo ty už cvičíš, na čo ti to je. Hovorím takto, aby som... Lebo nemám nič jiné, jako okrem jazyka. Hlava jsem tam ještě.
2: No, a jak se trénuje hlava? Taky se musí trénovat nějak hlava, ne?
1: No, nejlepší je pracovat.
2: No, ano, jistě.
1: Ako v našem fachu je lepší stále něco robiť, a kluštit křížovky kvůli udržování se mentální svěžosti.
0: No, ale já, jak jsem poslouchal jako výčet těch vašich sportů, tak to jsou víceméně takový jako individuální, nebo maximálně v dvojici, nebo teda čtyřhra v tenise, že jo? Když to, ano. Davide, vy dáváte přednost těm davům.
2: Já mám rád kolektivní sporty, protože radost sdílená je dvojnásobná a utrpení je poloviční, takže vlastně jako, jo, ty chyby se schovají do té hromady těch lidí a ten úspěch si taky musíš podělit, ale je to příjemný, mám to radši. Prostě.
0: Takže dělený úspěch i neúspěch.
2: Je to tak.
0: Jo. Takhle já si dost dobře nedovedu představit, jak to vypadá v rodině dvou tělocvikářů. Jo, to vy jste neměl na vybranou, teda, ne? To...
2: Nevím, jestli jsem měl na vybranou nebo ne, ale každopádně mi to jako malýho začalo bavit. Dostal jsem asi k 5. narozeninám fotbalový balón a od něj jsem se už nehnul. Dokonce jsem myslel, protože naši měli aprobaci tělocvik zeměpis, takže to kulatý, co je pod stromečkem, je globus, pochopitelně, že to nebude jako to. Pak to byl balon, fakt jsem měl jako oči na vrch hlavy, tak to, když mi bylo 5, tak to bylo nějakým 74. Jo, tak to je prostě tehdy televizák takovej a no, krásný dárek a fakt jsem se už nehnul. Ten fočus mě provází celou moji kariéru. Jako byla i nějaká hraniční křižovatka, kdy to vypadalo, že bych mohl být sportsman a nemusel jsem být herec. Tak všem, no, všem se omlouvám za to, jak to dopadlo. I čutálistům, i kolegům hercům. Jako, že to
0: já jsem zaznamenal, že jste měl nějakou vysoce lukrativní nabídku z vagónky Česká
2: Lípa. To rád říkám. Já sám vlastně úplně nevím, jestli je to pravda, ale říkali mi to ty, za který jsem kopal okresní přebor, že tam přišli bafuňáři jako z vagónky a že nabízeli tolik a tolik. A já jsem říkal, to je skvělý, tak já mám cenovku. Já jsem ve třeťáku na škole. Hele, já to nemůžu jako to. Jsem ve třeťáku na výběrové škole, konzervatoř, jo. Takže prostě nepůjdu tímhletím směrem, je mi to líto, ale měl jsem vysačku s cenovkou, takže jsem byl takový pyšnej chvilku. No.
0: No to je hezky, když člověk hned jako ví, jakou má cenu.
2: Jo, že jo.
0: Jako, kdo se to doví, někdo jako za života jako k té cenovce nedospěje.
2: Ano, je to tak. Takže
0: to máte velkou výhodu. No, to vlastně pro vás byla výhoda, že jste to taky zúročil, že jo, před kamerou a tak. To já viděl teda jenom film, okresní přebor, a vy jste skončil u golfu. Jako jsem slyšel.
1: Ano, tenis hrál amatérský teda 25 rokov a to je vrah kolien. Takže mal jsem problém s kolenami a keď mi robili nějaké zásahy do kolien, tak mi povedal doktor, že tenis tie pohyby dopredu, dozadu, do strán jsou velmi zlé pre kolena. Tak už hrám len golf, který je tiež velmi zlý na kolena a i na páteř.
0: Teď jde o páteř, že jo?
2: A na lokty.
1: Na čokoliv, ale čokoliv. Každý šport je na niečo aj škodlivý. My jsme jako děti, a potom aj neskôr, ako dospeli, hrali futbal mezi sebou s kamarátmi a dokonca hokej. Ale keď vidím niektorých špičkové zápasy vo futbale a vidím to pokrytectvo tam, viete, že sa pretvaruje, že bol podrazený, alebo niekoho naozaj súrovo podrazí, že to fair play, ja mám pocit, že sa vytráca z tých kolektívnych športov, to je veľká škoda.
2: Je to nastavením pravidel, ja říkám, ty kluci sú športovci a ako je im ubližováno, mají ty haxny jako sprelámaný, ale to, že to přinese výhodu tomu týmu, tak proste neváhaj udelať i podvod.
1: Alebo
2: proste,
1: keď ho stiahnem, chytím a stiahnem za dres, ja by som ho vylúčil dokonca zápasu.
2: Je to daný pravidlama. Až budou pravidla, že za zatažený dres půjde ven, tak prostě se nebude tahat za dres. Já jsem o tom přesvědčený. Až se bude hrát na čistý čas, tak prostě se nebudou válet a nebudou dělat, že mají křeče. Je to furt těma pravidlama.
1: Jinak všetko je pravda, že to ten kolektiv, to je něco úžasné.
2: Po někom se to i chce, někdo tak prostě je nastavený a někdo dokonce za to dostává jako bejvaly doby, kdy v Anglii jako ten, kdo simuloval, dostal od těch diváků.
1: No.
2: Od vlastních diváků, jako nedělej to, tady nedělej, to si vem dom, tady to, tady to nechce.
1: Postoj, tak by to malo být.
2: Samozřejmě.
1: Já si osobně myslím, bo to kazí dojem.
0: No tak u toho golfu jako většinou asi se moc nefandí, že jo, i když na těch turnajích patrně jo, ale...
2: Na Masters nedávno proběhlo.
1: Evropa, Amerika, no to jsou fanatické fandění.
2: Bejvá i hodně, chodí podél, některý si sednou na tu 18 na tribunu musí to být.
1: 10 tisíc lidí jsou na tom ihrisku. Musí
2: se klidnit, oni mají ty cedulky quiet, ano, že jo? Tam ve chvíli, kdy se chystá už úder, tak je ticho zrobené.
1: A s tou etiketou pri golfe a pravidlami je taký pekný krátký vtip, s dovolením poviem, že hrajú golf a okolo ide pohrebný sprievod. A jeden z tých štyroch golfistov sa tak ukloní tým smerom. A ty trému, hovorím, to už preháňaš s tou etikou, nie? Hovorí, nie, bola to skvelá manželka.
2: Jeste. Tak to ja mám, promiňte, tak ja si přispěchám jako s podobným. Je zase derby fotbalový a je to třeba Tottenham Chelsea, to je jedno. A chlap sedí, vedle něj je místo volný a další chlap sedí to místo a říká, sakra, derby, mohlo být vyprodáno, to je škoda tady. Ne, to je místo mojí ženy, měla jsem permanentku, ale umřela. Aha, tak to mě mrzí samozřejmě, no tak to je jiná situace. Za chvilku. No ale stejně, sakra, je to velká, velká škoda. Mohlo být vyprodáno. To jste mohl dát, já nevím, nějakýmu příbuznému. Nemohl, všichni jsou na pohřbu.
1: Ano, tak.
2: Je to z toho ránku.
1: Vztah k sportu.
2: Je to z toho ránku.
0: No a to já se dostávám teďka k těm klubovým vášním, jo, který já nerozumím.
2: Samozřejmě.
0: Já jako chápu, že někdo to hraje a že tomu propadne a prostě ty vášně to v něm vzbuzuje jako takové to kolektivní nadšení, ale prostě fandit někomu tak jako do morku kostí, jo, tomu nerozumím.
2: Jak to, že ne? Nefandíte ne. Doma ženě nebo nefandíte?
0: No tak jo.
2: Aby
0: no.
2: byla plná lednice, no. fandy a je. Jo, teď to prostě tak. Čemukoliv lze fandit, jo. Já vím, že u toho fotbalu je to, je tam takových výstřelků, že potom ta laická veřejnost vlastně pochybuje o tom, jak se dá takhle. No, dá se fandit do morku kostí a mě to baví, jo. A naštěstí jsem si vybral jeden ze dvou nejhřevnivějších jako týmů tady u nás. Takže těch emocí je hodně. No a já jsem sběratel emocí, já si to tahám si to do práce, že jo, mě to nabije, mě to vyčerpá, prostě úplně jako celou škálou emocí si projdu během toho fandění. Ta klubová příslušnost je větší než vlastně k tomu národnímu týmu.
0: Než vlastenec.
2: Jo, jo, no, jo. Vypadá to tak, že jo. No. Za to jsem ochotnej jako jít na kraj světa.
0: No jo.
2: Vy jste chtěli něco říct, že jste taky fanil Slovanu, že jo, nebo něčeho.
1: Ne, ne, ne. Trnavě. Raz jsme hrali ještě, když jsem byl šéf Jojky a k Motrych tedy mala Art Media Petržalka. Mm. To je bratislavská část. Za Dunajem se volá Petržalka. A hrali jsme v Glasgow, Evropský pohár a vyhrali. Hrali jsme, ne? A říkali, jako je to možné, čo to je? Petržalka tam tí, toho Glasgowa, boli z toho zdesení. Tak som im vysvetlil, viete, to je taká štvrť Bratislavy, jedna časť z 15 okrskov a vyhrali sme tam asi 3-1. No, keby hrala celá Bratislava, to sa dáte 10. A vtedy som fandil.
2: No, teď to je zábava. To je fakt je to zábava.
0: No, ale my jsme dospěli teda do fáze, kdyby tady měla zaznít hudba.
2: Já myslel hymna teda.
0: Hymna.
2: Ale keráčí.
0: Já myslím, že bude vhodnější píseň tady. Já jsem teda zmínil, že vy jste nějak měl ty operní ambice.
2: Vůbec.
0: No. Dabera, když jste v Davicích tedy inscenovali kouzelnou flétnu, jak tomu došlo? Jako to vás pan Krobot donutil zpívat, nebo jste chtěli?
2: Tam se zpívalo a hrálo na nástroje vlastně en bloc, tam to bylo, ne, že by to bylo povinný, ale každý skoro na něco uměl a když neuměl, tak zpíval, nebo se dobře hýbal a tak dále. Tak tam i Mirek Krobot to zakomponovával do svých představení velmi často, že písnička vlastně nebyla jenom ozdoba nějaká, ale byla to replika, že bylo nutné poslouchat, že všechno bylo vymyšlené tak, aby to mělo nějaké svoje místo. No a když přišel Mirek s tím, že budeme dělat kouzelnou flétnu jako operu, jak to myslí, jako operu, jako opera, že to je velká opera, říkal, ne, to není velká opera, to je prapůvodně úplně malá opera. To prostě byl takovej šéfiček tamhle ve Vídni, pan Šikanedr, a ten takhle ládoval do toho Mozarta takhle jako dukátky a chtěl, protože tam měl šikovnou královnu noci, měl tam sebe šikovnýho a takový nějaký ty a prostě udělali komorní vlastně divadelní operu, která má nějaký příběh a my budeme hrát ten příběh a do toho zpívat ty party. Říkal, to je blbost, to prostě je úplně. No a pak jsme trénovali, opravdu jako dřeli jsme a vydřeli jsme představení, které jsme měli rádi, no ale vždycky to byl jako zpěv, není to, za čím bych se jako stál. Když bych měl někde žonglovat na jevišti s balónem, tak mnohem radši, než prostě jako si tam stoupnu a zpívat, no. Takže jsem byl, pokaždý jsem byl jako malinký. No.
0: No, tak si to poslechnem.
2: To je výborný.

0: No, jenom tady v té opeře, kterou jste slyšeli, tak prostě, když člověk zabloudí a požádá o pomoc, ty muzikanty, tak oni jedou, oni mají hlavy v těch a sbírají tam ty notičky a jedou a nepomůžou, nezastavit. Tak tam jsem poznal, že to musím oblafnout jinak, že jako ve chvíli, kdy improvizuju, já improvizuju hrozně rád a i jako v rámci role mám rád vlastně, že ta postava je nějaká a že neimprovizuje jako David. Musím improvizovat jako ta postava, co by asi zřejmě, no stejně improvizuje jako David samozřejmě, ale co by zřejmě jako ještě bylo možné a co už je za hranicí třeba té postavy. Baví mě rychle přemýšlet, jako být bystrej na to, jak, abych jako vymyslel, ale u té muziky ta žene, ta prostě jede, to tě nenechá. Doklopítáš, připomínalo to teďko nějaký ty bobisty, jak prostě vystartujou 4 bobisty a jeden to nestihne, tak prostě ahoj a nic, ten vlak prostě odjíždí. Vidíš, jenom 2 světýlka. Říká, dobrý, tak jinak nedá se nic dělat.
1: No a tak tímhle způsobem může jako v té opeře vzniknout avantgardní představení, že jo?
0: Rozhodně. Ještě jednu mám, když jsem měl zastřelit kolegu, Vaška Neužila. No. Byl jsem na hlavním balkóně a tam byli samozřejmě slepí, ale kousl se v tom a neudělalo to tu ránu. Tak jsem rychle prostě to vyndal a tak jsem to o něm mrštil a on udělal taková rána, no a umřel. Jo, jsem mu poděkoval, no prostě, rozumíš, stane se. Ano.
2: My jsme hrali jednu partizánskou hru, když si velmi dávno, ještě za mlada, na Nové scéně a ta končila tým, že přišla Magda Vašaj jako partizánka, postrělala tých Němcov. My mezi tými partizáni už jsme boli, nás postrělali Němci a ležali jsme na tom javisku. To bylo v Ostrave na sledovanom festivale. Tak Magda přišla, zdvihla ten kalašníkov, čo to mala, urobila taký polkrok a neozval se žádný zvuk. Němci už chceli padnout, ale nemohli. Tak urobila ještě raz taký krok a zvuk sa neozval, takže nepadli, ale my mrtvoli sme videli, že už sme začali ožívať, začali sme sa už rehotať, tak sklamaná, taká sklonila ten automat takto dole a vtedy sa ozvala rana a Nemci padli, diváci sa rehotali, mrtvoli ožili všetky smiechom.
1: No a odbouráváte sa často na scéne?
2: Keď sa človek nesmie smiať, tak vám čokoľvek príde veľmi smiešne. Ja si pamätám, my sme hrali Mozarta Salieri. Ja som hral Mozarta ako Horvát Salieriho a Pálko Mikulík hral takého nejakého dvorana tam, ktorý mal povedať vetu: uvidíme, čo na to povie naše publikum. A povedal, uvidíme, čo na to povie naše pudlikum. A keď sme si predstavili tých pudlíkov ako obecenstvo, tak sme mali čo robiť. Asi bolná, úplná blbosť, nič.
1: No, ja som rád, že sa to stáva takovým profíkum. No. A máte nejakou...
0: Ja když nechci, tak sa neodbourám, ale zároveň niekdy sa nedokážu dosoustrediť tak a potom rád priznávam lidem, vlastne, ktorí na to koukají, že ano, může se to stát. Nejsme AI, jsme tady živí lidi, vy jste se na nás přišli podívat, je to domluvená věc, tak jsem nevydržel jsem a odboural, je to v pohodě, jedeme dál.
1: A jak to potlačujete, jako když to chcete potlačit, teda?
0: Většinou se odbourám ve chvíli, kdy se nesoustředím na to, že jsem někdo jiný. Jo. Že vlastně se spolehnu, že jsem já a že tvořím někoho jiného a ve chvíli, kdy to pustím jako ty myšlenky na špacír, začnu se bavit tím, jak kolegové hrajou a jak jsou zábavní, tak potom jsem zranitelnější samozřejmě. Ale ve chvíli, kdy se zakleju do té své postavy nějaký a dám jí nějaký hranice, tak většinou není síla, která by mě jako rozesmála, i když se směju rád. Já si myslím, že jsem naopak ten, co odbourává ostatní. No. Jako, že to je častější jev.
1: Jako schválně.
0: To ne, já nejsem jako zákeřnej. Většinou to vyplyne z něčeho, co se stane. Jo, že to představení není
1: příležitost.
0: Jo, že to představení tak není po každý stejný a že ano, ano, přesně, příležitost udělá zloděje a já v tu chvíli vyloupím banku. Je to tak. A ne, ale baví mě i ty, jako, co jsou vyprávěny ty starý fory, jak se ty starý herci jako domluvali mezi sebou, jako i se sázeli mezi sebou a snad Vojta hrál v Kostnici toho frajera a řekl, Huse si volný na konci.
1: No, no, no,
0: prostě, no, že tohle to si někdo lajsne. No, dostal pokutu, která byla nižší než výhra v sázce, takže jako vydělal prostě moc.
1: No, to se vsadil, tuším, jo? S Berichem a ne,
0: s Loskovcem. Huse si volný.
1: No jo. Mimochodem, vzpomenete si, když jste se prvně objevili před kamerou? Já takhle jsem pátral v těch databázích, jo. Vy jste tam, Davide, měl nějaký bakaláře, tuším.
0: Bakaláře jsou na škole a třetí patro je na škole.
1: No a třetí patro.
0: Třetí patro, mi bylo 14 v prváku, kdy jsme nesměli točit, měli jsme se točit jako v prváku, protože jste moc mladý na to, abyste nasáli to pozlátko a abyste nám nezvlčili, tak to byl zákaz, ale ten Karel Smiček si to vydupal, že jsme tam hráli z toho prváku asi 4 nebo 5, potřeboval prostě typy, protože to bylo o učňovské mládeži samozřejmě tehdy, takže to mi bylo 14.
1: No, zabijou hrdličku.
0: Jo, jo, upečou mi hrdličku, upečou hrdličku na chmelový brigádě.
1: No, tak je šikana. To takový smutný to bylo. No a u vás?
2: Prvý můj film byl, Dmitrij Plichta to natočil v roku 65, jsem měl ještě 19, jsem nemal ještě 20 a točili jsme to jako mladí kriminálníci, teraz nevím, či se to nevolal Šerý za mrežami, alebo něco také. Hral tam Svojtka, Jirko Ornes, který byl ještě mladší odo mňa o rok či o dva. No a tak nás nabádal, nás režisér a takhle, skúste tak aj žiť ako tí kriminálnici, no tak sme robili sme, čo sme mohli, nebudem hovoriť o detailoch. A v Libave sme to točili priamo tam v tom ústave. Už som bol po prvom ročníku na škole, lebo mňa nezobrali na školu, lebo údajne som nemal hlas. Tak som rok robil kulisára v divadle.
0: Skvelý.
2: A po roku ma zobrali a nejako som s tým hlasom predsa len to prežil. No. Takže to bylo, a potom se to už nějak rozbehlo. No.
1: Já vy jste před školou nejen dělal toho kulisáka, ale taky jsem se dočetl, že snad jste šel do dolů.
2: Ano, já jsem byl prvýkrát tak v Modrokamenských uhelných baňách, keď jsem mal 15 rokov, cez prázdniny. My jsme byli taká dost ekonomicky, nie príliš, ako by som to povedal, významná rodina. No. A potrebovali jsme peniaze. Čiže cez prázdniny já jsem išel pracovat. A na druhý rok už potom, keď som mal 16, 17, tak už som čakal, som starý baník a už som normálne fáral pri uhli, lebo tam sa najviac dalo zarobiť. A keď som robil kulisára, tam som si zobral pôžičku, lebo to začínalo sa stavať divadle o 4. po obede a zbúrali sme, bolo 10, pol 11, 11, a mal som 18 rokov. A tak sa otváral sa život, nie? Všetky, ja som bol neoficiálny súdny znalec nočných podnikov v Bratislave, mal som tam jedného kolegu. No a za tých, požičal som si 3000 korún vtedy, kúpil som si tupánky, prskané sako, nohavice, košelu, oblek, to všetko sa tam zmestilo, aby som teda mohol chodiť do našich podnikov, nie? Zadlžil som sa, nestihol som to vrátiť. Tam som mal 1200 brutto a v bani som mal 5500.
0: Fakt, jo, takovejle výrazný.
2: Ale bola to strašná drina. Bolo, norma bola 8 tón na chlapa. 80 metrákov ste museli vyhádzať na ten pancierový.
0: Za měsíc, jo, nebo?
2: Za jednu smenu, za 8.
0: Ne, ne.
2: Česne, áno. 8 tón.
0: To nevím,
2: 80, no, možný, to je to tak.
0: To je šílený.
2: Tak to som bol baník, no a potom po druhom ročníku som nemal čo točiť, tak som potreboval tiež nejaké peniaze, tak som išiel rúbať drevo do Roháčo. 2 mesiace som rúbal drevo, takže ja som fyzicky dosť pracoval, ako v mladosti a v detstve.
1: A vy ste, Davide, měl nejaká taková podezřelá zaměstnání?
0: Vlastne, ako měl, ja som šel na vojnu, to byla taková chyba, nezařídil jsem si modrou, asi to prostě úplně nešlo. Bylo to na konci totáče, v 89. jsem skončil školu, protože jsem šel až do šestáku a pak na vojnu. A já jsem si říkal, seš syn tělocvikářů, nebudeš prostě simulovat jako nějaký zánět, je tohle to, prostě si to odsloužíš a co, a bude dobré. No a vlastně, jak došlo k převratu, tak všechny ty domluvy, co byly předtím, divadlo Jiřího Volkra a nějaký jako, tak všechno odpadlo, všechno přišlo vníveč, protože se to celý jako proměnilo a vlastně já jsem skončil vojnu a byl jsem úplně neznámej těm jako lidem, no. Takže jsem se živil velmi příležitostně, měl jsem lásku, její maminka tý lásky pracovala v OUNZ pro Prahu 8, takže já jsem jezdil s takovýma klukama, zásobovali jsme ordinace po Praze 8, jako hajzl papírama, sanitárníma věcma, vozili jsme prádlo. Bylo to jako pro mě takový parádní, protože já jsem kromě té lásky jako nic extrovního nepotřeboval. ten sport byl, byla svoboda, bylo to prostě takový, jako, bylo to jako veliký. No a potom jednu moji spolužačku, prostě přišlo jí to líto, že to nedělám, protože jí přišlo, že jsem byl šikovnej, tak mi zavolala, pak se ta tramvaj zase rozjela tím správným směrem, takže to bylo jedna z věcí. Potom jsme, vím, že jsme dělali s kamarádem, to zase dohodili jeho rodiče, taky jako vlastně prázdniny, kdy si trošku jako vyděláš na sebe, protože ti není už 8, ale je ti těch 15, 16 a za chvilku ti bude 18, to už se budeš skoro sám živit prostě, nebo budeš mít ty povinnosti jinačí. Tak šup, jako šli jsme, byli jsme prostě přidělení do nějaký drogerie. Nic náročného fyzicky jsme teda jako nedělali, to vás samozřejmě, Milane, velmi obdivuju za to vaše rubání, za to vaše uhlení, to je neuvěřitelné.
2: Já s tou modrou knížkou to já vám rozumím. Ja keď som sa vrátil z Francúzska, mal som 25 rokov a keďže už som mal dve deti z prvého manželstva, nemohol som ísť do vojenského umeleckého súboru, lebo tam brali na 2 roky a ja som mal ísť na rok na vojnu.
0: Jasne.
2: A vedel som, že to pre mňa bude, že tam sa dostanem do veľkých problémov. Tak som mal kamaráta, psychiatra, a tak skúsime to s pomočovaním. No tak som... Išiel za ďalším, áno, skúsil on to. Istý primár, tiež nebudem ho menovať, tak ma, ale už som bol vlastne známy herec, to bol sesie druhý, tretí rok, už som mal 27-28 rokov, tak hovoril, no ale môžem vás zobrať na víkend, lebo predsa len, no tak na víkend som išiel na to urologické oddelenie, no sestričky ma chodili pozerať, že či už sa to stane v noci. Ja som si dal niekoľko pív predtým a nakoniec som neudržal, samozrejme. A tak pamätám doteraz ako tak na chudák. No takýto fešák a pozrite sa, aký postihnutý ja som mal čo robiť, aby som sa neprebudil hneď. No, ale neverili mi tí vojaci stále. Neverili mi.
0: Samozrejme.
2: A poslali ma na ciemkovanie do vojenskej nemocnice v Ružomberku. Ja skvelý primár hovorí, no, pán Kňažko, ja vám samozrejme verím. No, ale viete, už vás niekedy ciemkovali, hovorím, nie. No, jednak to strašne bolí a teraz to popísal, ako mi vsunú tú hadičku, kadial až kam. Ja hovorím, no, viete, to je hrozné. Ja vám samozrejme verím, no, ale všetci tí, čo už pozerali sa z okien na sestričky, všetci už vedia, že prídete na cievkovanie, viete? A vo vašej sociologickej sfére to nie je bežná choroba pomočovanie. Tak to isté a popísal, kde sa to stáva, vy aj športujete a toto, no. Je to nepravda, ale ja vám verím, samozrejme. Ale nemáte lepšiu diagnózu. A tak som išiel znovu za svojim kamarátom, hovorím, čo mám robiť? Ja hovorím, no tak počkaj, bolí ťa hlava? Sam čokoľvek povieš, ma bolí, nie? Tak hlava ťa bolieva, no, mohli by byť migrenózne bolesti hlavy s nezvládnutelnou agresivitou. To je dobrá diagnóza. Nemáš nejakú takú príhodu? Z vojny mám, lebo tam som mal takú príhodu na sústredení v Leviciach. Mal som takú roztržku s nejakými tam a niekto sa zránil pri tom. Tak mal som vojenského prokurátora skoro.
0: Fakt?
2: Áno. A tak mi hovorím, tak to je dobré. Tak
0: to se hodí.
2: Mal som migrenózne bolesti hlavy s nezvládnutelnou agresivitou. No dajte takému človeku do ruky správne.
0: No jasne.
2: To sa nedalo. Takže to nakoniec prešlo.
0: Jestli neboj agresívne, jak se počurá, nech to je toho. On si to ešte pamatá.
2: Kombinácia
0: pamatá.
2: Toho.
0: Ja mu verím. No, to je super. Bože môj.
1: Ach, môj Bože. Dále, my jsme tam vynechali vlastně to vaše studium ve Francii.
2: Aha.
1: Což bylo v roce 68.
2: Ano, po okupaci. Já jsem tu zažil okupaci. A mal jsem dohodnutu, když jsem byl rok předtím na tej brigáde s kamarátom, ktorý vedel francúzsky, ja som vtedy nehovoril po francúzsky, nejaká študentská organizácia Concordia, čiže oberať hrozno do Šampane. To som mal viac menej vybavené od októbra na nejaké 2 alebo 3 týždne. No ale prišli nás oslobodiť bratia už v auguste, tak v polke septembra som si povedal, že pôjdem na tú oberačku skôr a vyrazil som do Francúzska. No a francúzska vláda vtedy poskytla štipendia všetkým československým študentom, ktorí sa v tom čase nachádzali na jej území. Uh-huh. Ja som bol práve po skončení školy, takže som ešte spadal do toho množstva. Tak som sa o to prihlásil a dostal som štipendium. Tak som išiel na takú medzinárodnú divadelnú akadémiu do Nancy, kde som potom zotrval. Vedel som dve vety vtedy, len foneticky som sa naučil.
3: Bonjour,
2: que faites-vous ce soir, mademoiselle? Quel est votre vin préféré? Čo robíte dnes večer, slečna? Aké je vaše obľúbené víno? Tak s tým som prežil. Tak, no, keď máte 23 rokov, tak váš filozofický svet sa upína do týchto oblastí. No.
1: Ja, vy ste tu francouzštinu tenkrát zvládl asi téměř dokonale, protože no, snad vy ste měl šance na nejaký angažmá.
2: No ja som tam mal angažmá v Teatre National Populaire na rok.
1: Jo,
2: s tým, že ten administrátor mi povedal, že nebudeš robiť kompars, ale nebudú to ani hlavné postavy ten rok, ale budeš pracovať. Čiže ja už keď som išiel domov potom na tú vojnu, tak, lebo to zase prečo? Mama bola v nemocnici, ochorela, lebo jeden brat emigroval s rodinou, medzi tým do Kanady, druhý emigroval do Austrálie, mama zostala sama. Jeden dôvod. Druhý dôvod, ten film, čo som spomenul, Ring voľný, a ten režisér vypísal, Milan, musíš sa vrátiť, musíš tu budeme točiť, budeš robiť. Ale ja som tam chcel zostať. Mal som svoje impresária, už ako na iné práce vo filme a tak. No a nakoniec to bolo jedno z najťažších mojich rozhodnutí. Meškal som už 5 dní na tú vojnu, na to sústredenie v Leviciach, takže som sa nakoniec rozhodol ísť domov, ale bol som taký dosť deprimovaný z toho, lebo ja som to potom glosoval, že ten, kto nepozná rozdiel medzi nočným Parížom a nočnými Levicami, si neuvedomuje, čo to je za situáciu. Viete, odišiel som v čase, keď ľudia... Vtedy bola taká takzvaná pasívna rezistencia. Mm. Vymienali sme tabulky, názvu ulic, lepili rôzne plagáty. Potom s okupantami sme diskutovali veľmi opovržlivým spôsobom. Vyzývali nás, nesmiete bojovať, žiadne násilia. Tak ďalej, čo bolo veľmi ponižujúce, áno. Ale ľudia boli vtedy fantastickí. Odchádzal som v 68., keď som opustil takýchto ľudí. A keď som sa vrátil v 70., tie pohľady už boli sklopené, už sa nehovorilo o okupácii, už sa hovorilo o priateľstve, bratskej pomoci, áno, a tak ďalej. Áno. Bolo to...
3: Bonzovalo sa.
2: No áno, bolo to... Vtedy vznikol aj taký vtip, viete, že Československo má 30 miliónov obyvateľov, 15 za 15 proti. Lebo žili sme dva životy vlastne, doma a potom na verejnosti, takže bolo to skratka. Nerad by som sa tam vrátil, aj keď sa mnohí o to usilujú dnes.
1: Jasne, jasne. No, takže ty deprese se nakonec dostavili. No, tak si opět zahrajeme. Tentokrát je to na vás. Neb jsem zjistil, že taktéž zpíváte a dokonce, že vyšlo nějaké CD nebo album.
2: No, začalo to tak velmi nevinně s mojím zpěvem. Já se nepovažujem za zpěváka, ale ještě kedysi Rišo Miller robil takovou reláciu Millerát. A z ničoho nič mi povedal, Milan, ty by si nemohol zaspievať tam u mňa. No, mohol. A nevieš náhodou tú takú francúzsku pesničku? Ne me quitte pas. A to bola moja osudová pesnička. Pretože keď som sa rozhodoval, či odídem, alebo či sa vrátim, ne me quitte pas znamená neopúšťaj ma, Jacques Brel. A ja som vedel, že opustím alebo Francúzsko, alebo opustím Československo. Niečo som musel opustiť. No a to bola prvá pesnička. Potom som robil takú reláciu, že stretnutie s mojimi kolegami. No a tam vymysleli si pesničku, dal som im tri k tomu, že tam bola zase Jussi Malade, taká pesnička o Serge Lama. A tam napísal slova na to Strasser, Jan Strasser, ten múdry čas, ten chytrák čas a tak. To som zaspieval a potom ma ešte oslovil niekto a toto by si nezaspieval a tak som postupne zaspieval, až ma oslovil Marian Zima, ktorým povedal, tak tu máš nejaké pesničky, tak poďme. A už keď som ich zaspieval asi 8 či 9, tak urobme koncert. Takže teraz robíme koncerty. A keď tam prídu nejakí ľudia, no tak zaspievam, ale ja nie som ako... Nepovažujem sa za
1: spievanie. No tak, pustíme si. Potlesk stojí.

0: staniemy swoje. Ślubuję, że a i ja wam zatleskam w stoji.
1: V Lenošce na Českém rozhlasu Dvojka si dnes rozprávíme s pánem Milanem Kňažkem a Davidem Novotným. No, vyslechli jsme píseň o potlesku stoje. Stává se vám to často? Já jako ono to jde vysvětlit taky tím, že třeba lidi chtějí už domů, že jo? Takže se povstává aspoň... Já si to tak radši vysvětluju. No.
2: No, já mám takovou teorii, že mal jsem často potlesk v stoji vďaka partnerům, s kterými jsem hrál, či to byl Lasica, Labuda, Vašáriová, Jiřinka Bohdalová, takže no už teraz ještě s některými hrám, ale už je toho pomenej.
3: Ako dosáhnout vždy potlesk v stoji, třeba odstranit je sedadla.
1: Ano.
3: Tak je to s jistotou.
4: Tady si říkám, že už jsme starý. Když nám tleskají, třeba s Míšou Dlouhým hrajeme dvou takovou věc, potom tam dělají takový tudududu a stoupnou si. Kam je to v pytli, jsme starý. Oni si myslí třeba, že nás vidějí naposledy. Tak si nás ještě pořádně prohlídnou. Z oči v oči, takhle. A jdou. No a samozřejmě říkáme, tak tam jede metro, je stíhá autobus, no jo, neber si to osobně. A když se volá bravo, tak to znamená, odcházejte vpravo, no, nebo prostě něco jiného. No, je to takový, no, ty herci si vytvářejí. Ale je to prýmá, když se stane.
1: No mimochodem, když jsme tady u toho, tak nemůžeme pominout vaše roky v politice a vy jste vlastně byl u dělení Československa.
2: Ano,
1: jako politik. No. To mě utkvělo, jak jste přijeli s Mečiarem do Prahy, to byl rok 92, to musel být, jako jednat, protože to už byla snad ta deklarace nezávislosti a vy jste přijeli autem, takhle, který mělo státní značka, tam bylo SQ, to si pamatuju. To byla taková provokace, já mám dojem, že to je značka Somálska, teda, jo, ale...
2: To byla záměrná věc, protože jasně. Na mě tam někdo z médií tehdy řekl, že jsem nacionalista, což se mě dotklo, protože moje první manželka je Češka. Já mám dva syny v Čechách, oni jsou Češi. Já jsem byl federalista, jednoho Slováka mám. Takže říct mně, že jsem nacionalista, který tady už 20 let hraju v češtině, od Picassa přes Shylocka a přes Horskou dráhu, Bulka Polívky, Gin Game a teď zdůrazňuju, hraju Red tady na Jezerce.
1: K tomu
2: v češtině,
1: dostaneme,
2: že jo? No takže na pumpě jsem viděl SQ, říkám, když už jsem tedy ten nacionalista, tak ať vidí. A tak jsem to dal na to okno jako for. No nicméně, já jsem musel jít do politiky, protože keď jsem podpísal několik věd a petíciu za oslobodně politických vězňů, a keď jsem vrátil titul zasloužilého umelca, čo neurobil nikto v Československu za 40 rokov, a keď ma ľudia na Václavaku objímali a hovorili, ty seš nás, Jánošík, a na Slovensku ma niektorí z námi nepoznali a Kachyňa mi povedal, keď sme vtedy točili Last Butterfly, poslední motýl, bolo v angličtine, ma objal a hovorili, synu môj, co ste mi to udelal? Lebo vedel, že to pôjde do trezoru. Ja mu hovorím, pane režisér, som rád, že svoj posledný film delám s vámi. A potom, keď prišli udalosti, ja som na tú tribúnu už išiel ako disident. Lebo som vedel, že som skončil s herectvom.
1: No, mimochodem, když je řeč tady o tomhle, tak já si vzpomínám v těch časech, kdy tedy Václav Havel se stal prezidentem, tak čerstvě na to se ho někdo z novinářů ptal, jako co ho v té vysoké politice nejvíc překvapilo. A on říkal něco v tom smyslu, že když to pozoroval zvenčí, že si vždycky říkal, že to přece nemůže být tak hrozný, jak to vypadá, že zatím musí být něco dalšího, něco hlubšího. Jo? Ale že když se tam dostal, tak zjistil, že to je opravdu takový, jak to zvenku vypadá. Jo? Což mě dost vyděsilo tenkrát, ale teď už jsem si zvykl.
2: Tak Václav mal zmysel pre humor. Čo je dobré. Veľa politikov to nemá, čo je strašná chyba. Federácia Československa existovala asi tak ako socializmus. Nikdy nebola. Jo. Vždy to bolo centrálne riadenie, viedla to komunistická strana, ostatní poslúchali.
4: Papalášizmus.
2: Áno. A čas ukázal, že tu dnes sedíme, že si rozumieme viac ako kedykoľvek predtým, že máme k sebe dobrý vzťah. To je na nezaplatenie. Ja si to veľmi vážim, ale nikomu to nevnúcujem, samozrejme, ale je to dobré, že takáto možnosť tu je, zkrátka. Ja osobne si to veľmi vážim.
1: Jo, to pravdu díte. Tak. Ale ja, jak vás tak pozoruju, tak určite ani dnes po těch letech, kdy jste z politiky odešel, vás to dění na politické scéně asi nenechává chladným, ne?
2: To už je taká...
1: Sloumá to s váma? No. Máte chuť jako prostě nějak rázně zasáhnout?
2: Občas něco napíšem. Keď ma někam pozvu, nemám problém sa k tomu vyjadriť a často velmi radikálně. A dôvod je ten, že keď už si tento cirkus platím, tak sa môžem na tom aspoň zasmiať. S istým odstupom a odľahčením to vnímam, aj keď je situácia vážna. Myslím si, že čím doba je vážnejšia, tým je humor potrebnejší, takže je dôležité sa na to pozrieť trošku z väčšej diaľky, alebo z istého odstupu, alebo z iného úhla, tak by som povedal.
1: Na to, jak bídne je to predstavení, sú ty lístky sakra drahý. No. Taky teď dáme zase píseň Prikyvovači.
2: Aha,

0: No, tak hlavně se musíme dostat k hlavnímu tématu našeho pořadu, a to je lenošení, ale předtím vy asi moc nelenošíte, jo, pane Kňažko, vy pořád pendlujete mezi Bratislavou a Prahou a vaším cílem v Praze bývají divadlo Na Jezerce. A já koukal jaksi na vaše představení, jmenuje se Red, hrajete s Martinem Letákem a pověste co?
1: Je to hra o umění, je to hra o vztazích upřímných, je to o pokrytectví, je to o prodejnosti z názoru a tak dál a tak dál. A což je na tom nejcennější, že to má humor. Je to velice dobrý spisovatel, ten Logan to napsal, jo. No a myslím si, že je to jeden z nejlepších textů, jakých jsem v životě dělal, zajímavých. Nakonec já dělám věci už jenom, který mi dělá nějaké potěšení.
0: No jo, tak a teď o tom lenošení, vy taky nevypadáte do
2: vědena. Já lenošem moc, jo. Já, to jasně, že...
0: Vy jste někde říkal snad, že když vás něco nebaví, takže dokážete být línej, excelentně. Mm-hmm. Tak dokonce vyhledáváte občas něco, co vás nebaví, abyste si odpočinul.
2: Ne, to ne. Úmyslně za něčím, co mě nebaví, jako určitě jako nebudu pást. A zase na druhou stranu, když vím, že mám něco udělat, tak to udělám rychle, ať to mám za sebou. A když vím, že mě zatím čeká nějaký lenošení, tak to udělám dvakrát tak rychle, protože prostě to lenošení přece jenom mi přináší jako klid do hlavy. Jo, jsou práce, jsou určitý práce a jako umím si představit, že to rubání čehokoliv, dřeva, uhlí, že prostě tam člověk příjemně vypne. Mně stačilo štípání dříví na chalupě. Jo, to bylo skvělý, protože rodiče, když věděli, že potřebují naštípat hodně, jakože se blíží zima, tak mě naštvali něčím, což bylo strašně snadný, protože věděli, kam ťafnout a já jsem se nechal a šel jsem, zavřel jsem se v dřevníku a poštípal jsem, co tam bylo. Fakt jako vypnutí.
1: Nábytek.
2: No. Jo, takže když je potřeba, tak vynaložím spoustu energie na to, abych potom prostě udělal až mě to přestane bavit, což je taky docela rychlý. Jsem člověk změny, protože jsem blíženec, tak to musí jako být kaleidoskop trošku, jako taková klipovitá osobnost, takže jo, ani to nenošení nevydrží dlouho.
0: Jo, a jinak je to teda klasika, že potom, když dorubete, tak padne teda kanapé.
2: Ano, jo, ano, jistě, kanapé je skvělý.
0: Jo, jo, jo.
2: Kanape, pohovka, lenoška, to všechno jako vybízí ke spočinutí.
1: Já bych každému doporučoval to, čo kedysi povedal Karel Čapek, alebo napísal někde, že odpočinok je príprava na prácu a odpočinok je lenošení. Takže já sa, to je koloběh žitia, já se těším, že budem odpočívat, lenoši, nebo vím, že potom se budem těšit, budem pracovat. No. Takže já si myslím, že to je absolutná součást. Nemůže člověk len pracovat, alebo len lenošit.
2: No, jedno bez druhého neobstojí.
0: No. Takže já myslím, že jsme národ poučili dostatečně ve věci lenošení. Takže dámy a pánové, čas se nachýlil a lenoška je u konce. Dámy a pánové, dnes byli mými hosty Milan Kňažko a David Novotný.
1: Děkujem za pozvání. Všechno dobré prajem.
0: Za pěkné popovídání.
2: Děkuji.
0: No a s nimi i s vámi, milí posluchači, se těším zase někdy. Nashledanou.

0: po niektoré rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete. Možno niekde v inom svete.
1: Práve teď na webu Dčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Dčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí
2: na kulte písmena, protože
1: ze světa Dčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Dčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Zvony katedrály svatého Víta ohlásily pravé poledne.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
2: Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. Německo evakuuje dvě vesnice kvůli požáru v Belgii. A většinou bude polojasno v Čechách, i oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Teploty v Čechách a na severní Moravě až 31 stupňů, na ostatním území až 37. Hezké poledne u hlavních zpráv přeje Mária Kunová. Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
3: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
2: O postoji vlády už minulý týden informoval liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí, kritizují to hlavně ti z opozičních stran.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Kvůli požáru v Belgii už začala evakuace i dvou německých vesnic. Plameny, které hoří v největší Belgii.

0: Ekologické přírodní rezervaci Otvaně ji se zatím nepodařilo uhasit a dál se šíří. Požár už zničil asi 3000 hektarů půdy.
1: Na místě zasahuje přes 250 členů bezpečnostních složek. Více než stovce hasičů z Německa a Belgie asistují také vojáci, civilní obrana nebo policie. Na pomoc do Belgie už přiletěl první hasičský vrtulník z Nizozemska. Vyslat své stroje přislíbilo také Česko a Švédsko. Na záběrech belgické televize VRT je vidět, že region je zahalený kouřem. Požár zničil několik tisíc hektarů půdy, včetně chráněného vřesoviště, kam je pro techniku komplikované se dostat. Situaci zhoršuje také vítr, který už několikrát změnil směr. Belgické úřady označují požár za nejhorší v novodobé historii. Evakuovat se kvůli němu museli už stovky lidí. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: 12 lidí nepřežilo nehodu polského autobusu na severovýchodě Maďarska. Dalších 7 je těžce zraněných. Všichni lidé v autobusu byli Poláci. Podle Varšavy se vraceli z pouti v Bosně. Maďarské úřady uvedly, že podle předběžných informací řidič při jízdě usnul. Policie ho zatkla.
2: Na fotkách z místa je vidět těžce poškozený autobus převrácený na stranu. Kolem něj leží rozházené kufry. Maďarská tisková agentura MTI napsala, že na palubě bylo 57 cestujících a 2 řidiči. Několik z nich zůstalo po převrácení vozidla uvězněno pod ním. Autobus sjel do příkopu kolem 1 hodiny ráno na maďarské dálnici M3, která spojuje severovýchod země s Budapeští. Soustrast rodinám obětí na sociálních sítích vyjádřili polský premiér Donald Tusk, prezident Karol Navrocky i maďarský premiér Péter Maďar. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: V příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí budou nově kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Ty za to zaplatí 88 milionů korun. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražské příměstské železniční dopravy.
3: Kamery budou zvenku i uvnitř vlaků, pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. Asi ty elefanty jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
3: Proto bude instalace do 55 souprav trvat až do podzimu příštího roku. Objednatel dopravy tím chce zvýšit bezpečnost ve vlacích, říká středočeský krajský radní Petr Borecký z hnutí STAN.
5: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené.
3: Elefanty jsou staré od 15 do 25 let. V novějších příměstských vlacích už mají České dráhy, ale i třeba RegioJet kamerové systémy z výroby. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V Krušných horách pokračuje příprava největší letošní turistické akce v Evropě, a to Eurorandu 2026. Na české i německé straně hor se uskuteční v září. Organizátoři teď vyznačují trasy a řeší logistiku celé akce. Podle Jana Kernera z destinační agentury Krušnohoří se prodalo zatím 1070 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
6: Z toho celkového počtu je asi 150 českých rezervací. My to vnímáme tak, že máme ještě šanci získat Čechy pro pobyt, ať už celodenní nebo částečný, a k tomu taky chceme přizpůsobit nějakou naši informační kampaň přes léto.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
0: Většinou bude polojasno v Čechách i oblačno až zataženo. Místy čekejte déšť nebo přeháňky. Hlavně večer na západě a severozápadě i bouřky. Teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31 stupňů. Na ostatním území až 37, na horách 23, v Jeseníkách a Beskydech až 26 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy polojasno. Na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Odpoledne hlavně na jihovýchodě ojedinile i silné. Později budou srážky ubývat a oblačnost se místy protrhá. Teploty na severozápadě Čech 19 až 23 stupňů, jinde až 28, na horách kolem 15, v Beskydech a na Šumavě až 19 stupňů.
8: Doprava.
0: Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy se protahuje kolona před omezením u Jíloviště. Brzdí se na kilometru 13, zdržíte se až čtvrt hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zpomalíte za sjezdem na Zdiby na 7,5 kilometru. Provoz brzdí omezení na 9. a zdržíte se do 10 minut. A v Ostravě na Rudné jsou obousměrné kolony před Výškovickou kvůli omezení. Navíc směrem do Havířova je v koloně i nehoda, tady se zdržíte 20 minut. Hlavní zprávy jsou u konce. A teď už Helena Pavlovská.
9: Milí posluchači Dvojky, dovolte mi, abych naši společnou skoro hodinu začala vtipem. Žena sedí u baru a vychutnává si koktejl po práci. V tom se otevřou dveře a vstoupí ten nejfantastičtější chlap, jakého kdy viděla. Vysoký, svalnatý a hezký, s hustými tmavými vlasy a krásnýma zelenýma a jiskřivýma očima. Z každého jeho pohybu přímo sálelo mužství a smyslnost. Žena si prostě nemohla pomoct a jenom zírala. Chlap si všiml, že je předmětem ženina hlubokého zájmu a s prohnaným sexy úsměvem k ní přistoupil. Zatímco se červenala a připravovala k omluvě, že na ní tak zírala, muž se k ní naklonil a zašeptal jí do ucha hlubokým, hebkým hlasem. Udělám cokoliv, cokoliv, absolutně cokoliv chcete, cokoliv, o čem jste kdy snila. Za $50. Mám jenom jednu podmínku. Celá se třásla očekáváním a tak se ho zeptala, co to je za podmínku. A muž řekl, budete mi to muset říct jenom ve třech slovech. Žena zírala do jeho hypnotických očí a zvažovala návrh. Potom sáhla do kabelky a vytáhla $50. Napsala svou adresu na ubrousek, složila ho kolem peněz a podala mu to. A potom se k němu naklonila a pošeptala mu do ucha. Uklid mi barák. Omeletky právě začínají. A snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
8: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači dvojky, dnešní omeletky jsem naplnila omily. Ten, kdo se dopustí omylu, udělal botu, kopanec, šlápl do housliček a chybil o selský chlup. Hodil na cíl, měl fousy, střelil místo srdce kozla, nepoznal frátera v kožiše a popletl si to s Radeckým. Šel po špatné stopě, měl strusky za zlato a narazil na nepravou žílu. Kamarád zapomněl na výročí svatby a jeho žena mu to dala dost znát. Tak se rozhodl pro romantické gesto, že jí nechá poslat do práce květiny, aby se mohla pochlubit, aby všichni koukali. Nabídli mu navíc luxusní kartičky a že mu na ně krásným písmem vytisknou text, jaký bude chtít. Rozhodl se pro "Mrzí mě, že jsem zapomněl, miluju jen tebe." Ovšem v květinářství tak něco zapomněli, anebo si vzpomněl tiskařský šotek. Manželce přišla do kanceláře, plné zvědavých bab, kytice s textem "Mrzí mě, že miluji jen tebe." Jeden z našich čtyř psů tomu dal na frak a na trh, no zobák to právě nebyl. Zkrátka, kousnul nejmenšího Jima a krvácelo to. Jela jsem taxíkem na veterinu. Jima ošetřili, ránu vyčistili a když už jsem byla zpátky v čekárně a chlácholila jsem Jimíka a chystala se k odchodu, vyrazil pan doktor z ordinace a před několika dalšími čekajícími radostně zvolal: "Paní Pavlovská, počkejte chviličku, já bych se vám rád ještě jednou kouknul na ten zadeček." Má dcera vždycky plavala v zeměpisu a dodnes se to nějak nezlepšilo. Nedávno mi sdělovala, že jede s kamarády do Prešova. Tak jsem jí nabádala, aby si nezapomněla pas. Udiveně se mě zeptala, zda Prešov leží v Polsku. To jsem se zazdivila já. A dcera se tedy zamyslela a pravila, že to asi nebude Prešov, ale Přerov. No a nakonec odjela do Prostějova. Byla jsem v restauraci s těhotnou kamarádkou. Prohlíželi jsme si jídelní lístky a vyrušila nás servírka. Byla milá a všimla si kamarádčina vystupujícího bříška a zeptala se, kdy se dítě narodí. A kamarádka jí řekla termín. "A už víte, co to bude?" zeptala se servírka. "Samozřejmě," odpověděla kamarádka. "Losos na grilu." Omeletky servírujeme plné omylů a pokračovat budeme po písničce.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: O omylech jsou dnešní omeletky na dvojce. Obětí omylu se stal jeden mladý muž z Indie. Rozhodně nezapomene na svou první svatbu. Když si nebo manželka po ukončení ceremoniálu sněla závoj, zjistil, že místo vyvolené uzavřel sňatek s naprosto cizí a o mnoho let starší ženou. Příčina nepříjemného omylu má kořeny v místních zvyklostech. K obřadu se totiž vždy dostavuje několik párů snoubenců najednou. Nevěsty, které čekají na partnery v předsálí, mají na sobě jednotné bílé roby a jejich tvář musí být v souladu s tradicí zahalena závojem. A ten smějí sejmout až po obřadu. Aby se předešlo nechtěné záměně, mají na šatech jmenovku, podle které je lze identifikovat. Když se strémovaný ženich s mírnou dávkou alkoholu v krvi přiblížil k zahaleným ženám a měl si vybrat tu pravou, zapomněl, že se na místě může také nacházet více stejně pojmenovaných žen a vybral si jmenovkyni snoubenky, které se sice pod oblečením rýsovaly svůdné tvary, nicméně se nacházela ve věku jeho matky. A nejhorší na celé záležitosti je, že podle indických zákonů nelze omyl anulovat, ale s novou manželkou musí žít alespoň měsíc, než požádá o zahájení rozvodového řízení. A to se může vléct i několik let. Nejzáhadnější na celém případu, jak uvedl místní tisk, byla skutečnost, že na mladíkovu původní nevěstu nevybyl žádný z přítomných ženichů. Matka Abrahama Lincolna zemřela, protože dojnice rodiny omylem sežrala jedovaté houby a paní Lincolnová se napila jejího mléka. V roce 1962 se dost významného omylu dopustil manažer nahrávací firmy Decca, když odmítl skupinu Beatles a jejich manažerovi Brianu Epsteinovi přitom řekl: ta hudba se nebude nikomu líbit a kytary už stejně brzo vyjdou z módy. Dost tragický omyl se odehrál roku 1994. Tehdy našli italskou striptérku Ginu Lalapolovou na jednom staromládeneckém večírku mrtvou uvnitř dortu, ze kterého měla vyskočit. Udusila se ve vzduchotěsně uzavřeném dortu ze dřeva a našli ji teprve víc než za hodinu. Co všechno se může přihodit při domácím úklidu? Jedné izraelské ženě při této činnosti skočil do úst šváb. Ale nedosti na tom. Zatímco se snažila nepříjemného tvora vyšťourat vidličkou, omylem spolkla obojí. V roce 1788 u Karancébes rakouská armáda v noci omylem pobila sama sebe. Jedna jednotka prodávala alkohol druhé, došlo k hádce, pak někdo vystřelil a chaos vyústil v panický ústup celého vojska. 10 000 mužů se rozutekli a když dorazil nepřítel, Osmani, tak Rakušané už nebyli schopní boje. K mnoha omylům dochází ve výkladu historie. Víme třeba, že Hannibalovi slavní váleční sloni opravdu překročili Alpy. Ale co se často neříká, většina jich pocházela z poddruhu severoafrických slonů, kteří dnes už neexistují a byly mnohem menší než dnešní sloni. A navíc velká část jich po cestě pošla. Efekt byl tedy víc psychologický než vojenský. Dlouho se učilo, že obyvatelé Velikonočního ostrova si vykáceli všechno dřevo kvůli stavbě soch a tím způsobili ekologický kolaps. Ale novější výzkumy ukazují, že za devastací krajiny možná stály krysy, které lidi přivezli. Krysy se přemnožily a sežraly semena stromů. Když Kolumbus vyrazil hledat západní cestu do Indie, měl k dispozici záměrně upravené mapy, které výrazně podcenily obvod země. A Kolumbus měl štěstí, že narazil na Ameriku. Jinak by celá expedice zahynula na širé moři. V 16. století byla rajčata v Evropě považována za jedovatá, protože se jedla na cínových talířích a kyselina z rajčat z nich uvolňovala olovo. Lidé pak onemocněli a mysleli si, že to způsobila rajčata. A tento omyl trval skoro 200 let, než si rajče zase získalo důvěru. O omylech si vyprávíme a pokračovat budeme po písničce.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Milí posluchači dvojky, dnes jsme omeletky naplnili náplní plnou omylů. Myslíte si, že Galileo byl odsouzen za to, že říkal, že Země obíhá kolem Slunce? No tak to je omyl. Stejnou tezi už před Galileem tvrdili jiní. Galileo byl spíš odsouzen za to, jakým způsobem se vysmíval církvi a že jeho hlavní oponent byl papež. Takže šlo o ego, o timing a o styl, ne čistě o vědecký obsah. No a snad se teď nedopustím omylu, když vám nadiktuji recept na polévku s vůní pražených oříšků. Potřebujeme 4 lžíce ovesných vloček, 1 litr vody nebo zeleninového vývaru, 150 gramů kořenové zeleniny, myslím tím mrkev, celer, petržel. Potřebujeme 1 cibuli, 1 lžíci másla, 2 lžíce sekané ploché petrželky nebo pažitky, 8 kuliček černého pepře, mletý bílý pepř a sůl. Na másle v pánvi orestujeme drobně nakrájenou cibulku. V hrnci za stálého míchání upražíme na sucho ovesné vločky. Když začnou vonit jako oříšky, přilijeme do hrnce osolenou vodu nebo vývar a přidáme celé kousky kořenové zeleniny, cibulku a společně vaříme asi 15 minut. Potom zeleninu i černé kuličky pepře vylovíme, dochutíme bílým pepřem a můžeme podávat z částí nakrájené vařené zeleniny. Když použijeme právě zeleninový vývar, tak můžeme kořenovou zeleninu vynechat a zkrátíme si tím čas na polovinu. Polévku na talíři ozdobíme sekanou petrželkou anebo jarní cibulkou. Ovesné vločky jsou nejdostupnějším a rychle stravitelným zdrojem energie. Navíc pomáhají udržovat v pořádku naši krev z hlediska tlaku, cholesterolu i glukózy. Pomáhají odbourávat tuky, ale naopak zvyšují hladinu testosteronu. Naše babičky odvarem z ovsa snižovaly horečku. Tak ochutnejte tu polévku. Je strašně jednoduchá a přitom moc dobrá. Dobrou chuť.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

Omeletky s omily podává dvojka. A já vám teď přečtu stylovou povídku, kterou jsem před časem napsala a která se jmenuje Labutí rybníček. Přijel Hynek ze Švédska. Znala jsem ho z dob svého mládí. Ve Skandinávii žil asi 15 let a vypadal skoro stejně jako kdysi. Byl usměvavý, srdečný, galantní a velice mladistvě romantický. Zavolal mi jako své mladé lásce a šla jsem s ním na Pražský hrad. Koukali jsme na malostranské střechy a já si začínala připadat jako kdysi, když mi bylo 20 a měla jsem s ním první rande. Tehdy naše počínající láska nedopadla dobře, protože i když byl Hynek, ano, jmenoval se Pomáchovi, protože Hynkova maminka byla romantička ze všech největší, krasavec z dobré rodiny a chodil na medicínu, tak já v té době nešťastně milovala Dročkáře, což byla přezdívka Jirky Koníře, který neudělal maturitu ani na třetí pokus. Pak jsme šli s Hynkem do Vrtbovské zahrady. Zrovna tam probíhala svatba a Hynek mi trochu dojatě zašeptal, že je sice rozvedený, ale že ve svátost manželskou pořád věří. A pak jsem dostala nápad, že bychom mohli jít do městečka mého dětství. Tam, kde jsem trávila každé prázdniny a kam jsem vždycky pozvala každého, koho jsem měla ráda, aby se taky mohl pokochat krásami okolní přírody. Tak jsme jeli. Hynek, já a můj pes. Černý labrador Otelo. Bylo to báječné. Slunce svítilo, luka voněla, šeříky kvetly. Rozhodla jsem se Hynkovi ukázat rybník, u kterého kdysi stály dřevěné kabinky a kde jsem často vyhrávala turnaje v pingpongu. Na břehu rybníka pospávala labuť. Ani nezvedla hlavu, když jsme šli okolo. Kde má partnera? Zeptala jsem se. Labutě jsou si věrné až za hrob. Musí tu být i ta druhá, asi tu hnízdí. Labutě se neopouštějí. Já bych tě taky neopustil, řekl Hynek a otočil si mě k sobě, objal mě a políbil. Vlastně ne, nepolíbil, chtěl mě políbit. Jenže v tu chvíli mého labradora vyrušila kachna, která se spustila na vodu a labrador chtěl za ní. A když můj 40-kilový labrador něco chce, málo kdo mu v tom dokáže zabránit. Labrador sebou trhl tak mocně, že mi vodítko vypadlo z ruky. Otelo skočil do vody. Plaval za kachnou a já řvala v hrůze, že ji ublíží. Klacek, hoď mu klacek, povykovala jsem na Hynka. Ten stál jak tvrdé i. Hodila jsem proto psovi kus klády. Otelo okamžitě změnil směr, zakousl se do dřeva a snaživě mi ho nesl na břeh. Ten rybník, u kterého jsme byli, měl břehy zpevněné širokými betonovými kvádry. Kvádry byly porostlé žabincem. Pes se snažil jako blázen, ale nahoru se vyšplhat nemohl. Za 10 minut marného šplhání začal ztrácet dech. Pak si lokl a pak jsem v jeho očích zahledla cosi jako beznaděj. Propadla jsem panice. Snažila jsem se dosáhnout na obojek, nešlo to. Opatrně jsem se po šikmém břehu spouštěla níž a níž. Od krku mého psa k mým prstům chybělo jenom pár centimetrů. Opatrně, řekl Hynek a do rytmu jeho slov jsem sebou mlaskavě žuchla do žabince. Do hnědé vody jsem sjela stejně hladce jako nůž do měkkého másla. Hynek vyvalil oči. Nic se neděje, dobrý. Statečně jsem polkla bahno a snažila se usmát jako by nic. Teď Otela vystrčím a ty ho přitáhni k sobě, řekla jsem prakticky. Pes byl konečně venku, na rozdíl ode mě. Já jsem marně škrábala po žabincových kabenech. Měla jsem ulámané nechty, ale nohy mi beznadějně klouzaly zpátky do bláta. Pomůžu ti, odvážil se Hynek natáhnout ruce. Křečovitě jsem se ochytla. 1, 2 a 3. Hynek zabral a na chvilku jsem měla pod hladinou i hlavu. Cítila jsem, jak mi kolem obličeje proplouvají malé rybičky.
Hynek se vynořil až chvíli po mně. Vyplivl rákos a zařval. Mám v bundě úplně všechno. Peníze, karty, doklady i iPhone. To byla jeho poslední slova. V tu chvíli totiž jako bombardér v akci přisvištěl věrný labuťák. Do Hynka tloukl křídly a zobákem tak dlouho, dokud se mu nezakroutila krkem. Hynek byl v nemocnici asi týden. Poslala se mu tam nový mobil z handsfree, protože měl zlomené obě klíční kosti. Nikdy mi už ale nezavolal. No a to je všechno. Co z toho vyplývá? Že na ten můj balet na labutím rybníku bude asi nejlepší zapomenout.

0: Milí posluchači Dvojky, před písničkou jsem vám přečetla svou povídku s názvem Labutí rybníček. A aby nedošlo k omylu, v omeletkách má i dnes své místo rubrika Co Čech, to Němcová, kde mají příležitost předvést své vyprávěcí a psací schopnosti spisovatelé amatéři. Dnes vám přečtu příspěvek, který mi poslala posluchačka paní Petra Hurichová. A její text se jmenuje Masáž sebevědomí. V kostýmu ledního medvěda jsem přešlapovala před salonem slibující uvolňující zážitek. Mé napnuté nervy masírovala chlácholící slova paní majitelky. Ničeho se nebojte, naše thajská děvčata mluví česky. Na všem se domluvíte, můžete si vybrat, do kterých dveří půjdete.
1: Aha.
0: Průvan otevřených dveří zježil plyšové chlupy na mém zapůjčeném županu. Půlku výšky dveří zaplnila silueta křehké dámy s hypnotizujícím pohledem a nekompromisním ukazováčkem. Ty se mnou. Její řasy zaháčkovaly ty mé jako suchý zip a aniž bych pohnula svýma dřevěnýma nohama, ocitla jsem se uprostřed místnosti. Nevyřčený pozdrav předběhl příkaz. Svlíknout. Nemůj přidušený dotaz celá, zazněl vyděšený obranný výkřik. Ne! Doprovázený znakováním, ze kterého šlo pochopit, že dolní díl spodního prádla si můžu nechat a že si paní představuje opravdu obří kus látky. S cizí ženou v cizím pokoji, v prostém odění, vůbec se mi nedařilo se uvolnit. Po masáži bude určitě lépe. Nějaké operace? Ano, tady jizva. Přizpůsobila jsem se slovní zásobě a vypůjčila si znakování. Rentgenový pohled, přemýšlivé ticho a další dotaz. How long? Co? No how long? Opravdu jsem se snažila, ale ve svém českém slovníku jsem nic podobného nenašla. Vždyť já tu masáž vlastně vůbec nepotřebuju. Šlo o poděkování zaměstnavatele za odváděnou práci. Co když mi tímto zážitkem naznačuje, že nepracuji až tak dobře? Z polemizování mě vytrhl hysterický křik. Halong! Mozkové závity, vyšroubované na maximum, mě zachránily a ze srdce poslali na jazyk. Jo, jak dlouho? No půl roku. Nesahat. Don't touch. Přistoupila jsem na světový jazyk. Lehni. Přemístil mě opět direktivní ukazováček a bouchnul se mnou o žiněnku, div jsem okem nezlomila vonou tyčinku, která byla součástí dekorace, pokoušející se navodit relaxační atmosféru. Zavřela jsem oči a zaposlouchala se do zvuku za baldakínem. Zvuk vody, padající z právě ždímané žínky do plechové misky s vodou. Rozkládání ručníku prudkým klepnutím. Stišená hudba, udržující v hypnotickém stavu. Vyklepávání hustého oleje z lahvičky, roztíraného dlaní o dlaň. Mé tělo se začalo uvolňovat a zřejmě na větší plochu než menší, jelikož po dokleknutí paní opět rozsekla situaci konstatováním velká paní. Podložka, na které jsem se rozkládala, se změnila v ring. I přes váhový nepoměr vyhrávala masérka svými záludnými chvaty. Začala taháním prstů u nohou, kterými zvětšila velikost obuvy o číslo a půl. Že se toto mým nohám ještě nedělo, potvrzovaly křupavé, znepokojivé zvuky. Jak paní postupovala k mé hlavě, divné zvuky neustávaly. Některé neumím ani napodobit. Mé končetiny se ocitaly v úhlech, které by vyděsily i otrlého matematika. Začala jsem se o sebe bát. Snad jsem se i bránila. Uvolni se, nepere se, sykla paní. Z tohoto boje mě odnesou nohama napřed. Kéž se má chodidla vejdou aspoň do urny. Rozebraná jako puzzle jsem se snažila splnit další příkaz. Otoč! Nemohla mi uniknout úchyt mé soupeřky, bavící se mými zoufalými pohyby. Naše oči se opět setkaly. Raději jsem se schovala za víčka a svěřila se do rukou osudu. Nevěřila bych, co všechno jde masírovat. Paní se přes kořinky vlasů dostala až k samému jádru a našla si i mou malou dušičku a dala jí pořádně sebevědomou masáž. Když byla i druhá část mého těla hotová, paní se spokojeně rozloučila dalším internacionálním výrazem. O, že je po všem potvrdilo až bouchnutí dveří. Za jak dlouho mě tady asi někdo najde a pomůže mi nasadit medvědí srst? V kolik asi chodí paní uklízečka, aby mě zrecyklovala? Přece jen bylo teprve dopoledne. Nebo co, když se vrátí bojovnice? To mě vyhecovalo do parakotoulu, kterým jsem se vymotala až na recepci a skrz lehčí konverzaci unikla až do bezpečí hotelového pokoje, kde se mi smála kolegyně, která si jako odměnu vybrala kosmetiku.
2: Omeletky Haliny Pavlovské
3: na dvojce.

Masáž sebevědomí se jmenoval příspěvek, který na dvojku do omeletek poslala posluchačka paní Petra Huriková. Snad vás její text inspiroval a taky mi napíšete, co jste zažili, co jste si mysleli, na co vzpomínáte a čím byste chtěli potěšit ostatní. Pište na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Já se na vaše příspěvky moc těším. Edward Lear na téma omily, kterými jsme dnes naplnili omeletky, napsal. Byl jeden starý muž z města El Paso, pomáhal manželce dusiti maso. Stalo se časem, že spletla si s masem starého muže z města El Paso. Johann Wolfgang Goethe řekl, kdo už nemiluje a neomiluje, měl by se nechat pohřbít. Marcus Tullius Cicero pravil, chybovat je lidské, ale jen hlupák chyby opakuje. Jan Werich řekl, omyl není hřích, hřích je odmítnout se z omylu poučit. A Karel Čapek řekl, člověk se učí chybami a člověk jich dělá tolik, že musí být genius. Říká se, že chybami se člověk učí. Já tomu nevěřím. Podle mě spíš chybami se člověk mučí. Začala jsem anekdotou, tak se vtipem poněkud infantilním, nicméně tematickým rozloučím. Malý Joe předstoupí před učitele hudby. Otevře houslové pouzdro a z něho vypadne samopal. Pro Krista, zaječí Joe. Táta je s houslema v bance. No a to je pro dnešek všechno. Pamatujte si, že skoro nikdo není neomylný. Ale vy se nedopustíte omylu, když budete poslouchat omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Vláda v pondělí projedná návrh na zrušení tzv. Eurocenter. Rumunský vzdušný prostor neoprávněně narušil dron, armáda ho sestřelila. A většinou bude polojasno v Čechách, i oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Teploty v Čechách a na severní Moravě až 31 stupňů, na ostatním území až 37. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě. Dohromady pořádají 1300 akcí ročně a s jednou zásadnější změnou fungují už víc než 20 let. Návrh usnesení neprošel připomínkovým řízením a předložila ho vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. V předkládací zprávě Bárta uvádí, že svět se nachází v jiné ekonomické a geopolitické realitě a je potřeba komunikovat o evropských záležitostech modernizovat. Detaily jsou dostupné na zpravodajském serveru i rozhlas. Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešek varování před zátěží teplem. Vysoká výstraha se týká jižní části Jihomoravského kraje. Podle meteorologů se teploty v kraji můžou vyšplhat až na 37 stupňů Celsia. Pobyt venku bude znepříjemňovat i rostoucí vlhkost vzduchu.
2: Na celém území republiky zároveň stále platí výstraha před možným vznikem požárů. V Jihomoravském kraji kvůli tomu do odvolání platí nařízení hejtmanství o zákazu manipulace s otevřenými ohni v místech, kde by se požár mohl šířit. V souvislosti s tím lidé od tohoto týdne nemůžou používat veřejná grilovací místa okolo brněnské přehrady. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Síly Severoatlantické aliance sestřelili dron, který neoprávněně narušil vzdušný prostor Rumunska. Velitelství na to oznámilo, že šlo zřejmě o stroj z Ruska. Podle radaru nad rumunské území pronikl ze sousedního Moldavska, a to nedaleko města Galaci na jihovýchodě země. Na obytný dům v tomto městě už začátkem letošního roku ruský dron dopadl a zranil dva lidi. Tentokrát trosky bezpilotního letounu po sestřelení dopadly do neobydlené oblasti mezi dvěma obcemi. V Plzni pokračuje tradiční sportovní festival Sportmánie. Za obchodním centrem Plaza si můžou lidé vyzkoušet i tradiční zimní sporty jako krasobruslení, lední hokej nebo snowboarding, říká plzeňský radní pro oblast sportu Tomáš Morávek.
3: Co se týče těch bruslařských sportů, jako je hokej a krasobruslení, máme připravenou umělou ledovou plochu, kde je možné si opravdu nazout brusle a zabruslit si. Co se týče snowboardingu, máme připravenou malou sjezdovku. Vždycky nám to na zimním stadionu připraví do zásoby, to znamená, že to je sníh, který pozbírají z lední plochy a rovby nám to připravují, tak se snaží organizátoři toho stanoviště to vždy doplňovat a připravovat tak, aby to bylo použitelné po celý den.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Většinou bude polojasno v Čechách i oblačno až zatem.

0: Ženou místy čekejte déšť nebo přeháňky a hlavně večer na západě a severozápadě i bouřky. Teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31 stupňů, na ostatním území až 37, na horách 23, v Jeseníkách a Beskydech až 26 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy opatrně za sjezdem na Mikulov. V omezení na kilometru 195,5 stojí auto v levém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na Výstaviště a je na půl hodiny. Na D1 je v Brně silný provoz i směrem do Prahy. Pomalu pojedete mezi kilometry 197 a 190. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby ze 6. kilometru pojedete pomaleji na 9. Tam jsou silničáři, zdržíte se čtvrt hodiny. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju pěkné nedělní odpoledne, přátelé, a zvu vás k poslechu tradiční pohádky. Lidský osud a životní náhody jsou opravdu vrtkavé. To, co jednou vypadá jako dar, může se za pár chvilek změnit v trýzeň. Mladý mnich se vydává do světa. V horách se zraní a život mu zachrání stařec. Mladík za to starci slouží a stařec mu každý večer vypráví jeden příběh. Ten poslední je o rybáři Urašimovi a jeho dívce Mičiko. A vy si ho teď poslechnete v rozhlasové hře Milan Navrátila, Legenda o mořském kameni.

0: Je mnoho zemí na světě a všechny mají jména. Některé podle své přirozenosti nebo tvaru, jiné podle končin, kde je jim souzeno ležet. A tak je země tulipánů i země galského kohouta, země tisíců jezer a země růže a země slonoviny. Je země půlměsíce, země jitřní svěžesti, země středu, země skořice a kávy. Je i země Nippon, řečená též země vycházejícího slunce. Na jejím praporu žhne kotouč naší hvězdy, kterou ostrované, neboť lidé oné země žijí na ostrovech, vidí denně vycházet purpurovou raním oparem a očištěnou z vln tichého oceánu. A stalo se v době, jež uplynula velice dávno, že v oné zemi Nippon jeden mladý mníšek oblékl svou komži barvy šafránu, obul opánky s dřevěnou podešví a vydal se putovat, aby poznal svět a nabyl zkušeností. Neměl štěstí. Sotva jednoho dne vstoupil na úpatí hor do potoka, aby přebrodil na druhý břeh, sjela mu noha po kameni a jeho kotníkem projela bolest. Vymáchal se v ledové vodě od hlavy po paty a sotva se vyškrábal na břeh.
1: Já nemehlo. Já nemotor. Co teď budu dělat, já nešika? Na míle, kolem ani živá duše. Obloha už se posypala hvězdami. No, a to se ví. Přikrývka v ranci mokrá jako mech po dešti.
2: Neběduj, mníšku. Můžeš se postavit na nohu?
1: Nevím, pokusím se. Bolí to.
2: Ano, tak se opři o mé rameno. No, a jdeme.
1: To se snadno řekne, ale hůř. Kdo jsi, starý pane?
2: Ale co na tom záleží, nestačí ti, že tě podpírám.
1: Kam mě vedeš?
2: Do svého domku. Do rána bys tu ozábnul. Noční vzduch v horách je ostřejší než meče všech samurajů, Nippon.
1: Jak se ti odvděčím?
2: A proč by se smělo odvděčovat? Bez tak nic nemáš a nic ještě neumíš.
1: Vydal jsem se na pouť, abych poznal svět a naučil se všemu.
2: Všemu? Kolik pak je ti let, mládenečku? 18. Což pak je lidský život dost dlouhý, aby se i ten nejmoudřejší naučil všem věcem lidí.
1: Myslíš, že to nejde?
2: No co se podá vníšku a něco ne. Jak je kdo chápavý a jak se mu chce učit. Ostatně, ani já jsem nic neuměl a nic nevěděl, když jsem byl v tvém věku. A teď... Neřekl bych, že vím o mnoho víc.
1: Rád bych ti sloužil. Jsi starý, mnoho si bez pochyby zažil, tvé tělo už leda co zmůže jen tak, a já to udělám za tebe, jako kdybych zvedal pírko. Ty mě na oplátku můžeš mnohému naučit.
2: To nezní tak hloupě, mníšku. No, a jsme na místě. Jdi dovnitř, přihoď na oheň a usuš svoje šaty.
0: A tak mladíček v kutně šafránové barvy, jaké tamní toulaví mniši nosívají, s hlavou vyholenou, zůstal u starce v domě pod horami na ostrově Shikoku. Co po celé dny dělá?
1: Chodím do hory na dřevo.
0: A co ještě?
1: Peru v potoce svršky, na louce suším a bílím ložní prádlo.
0: A co ještě?
1: Všecko, co je v domě zapotřebí. Točím se kolem kotlíku a dřevěných misek, zdobím dům květinami, které tu rostou, okopávám a pleju záhony zeleniny. Češu na zahradě jablka. Zkrátka od rána do večera jsem v jednom kole.
0: A co on, ten starý?
2: Pověz mi, mníšku, proč tu se mnou vlastně jsi?
1: To kdybych věděl, byl bych moudřejší.
2: Pohled na svrasklého dětka není pěkná podívaná. A všecko, co děláš v domě i kolem něho, dokážu si udělat i sám. Pro mzdu to není, nedostáváš nic. A těch pár soust, která pozříš, no co, nebudu ti sát do svědomí. Je pozdě, slunce už spí. Uložíme se i my.
3: A co příběh pro dnešní den?
2: Bez něho bys neusnul. No dobrá. Tak třeba ten o stromu na rozcestí.
3: Ten se mi vyprávěl loni v zimě.
2: Tak ten o vděku a nevděku.
3: Ten si mi říkal letošního jara.
2: A ten o kočičím paláci?
3: Ten jsem slyšel onoho dne, kdy si mě přivedl do svého domu.
2: A ten o konvici se Slavíkem, ten taky? O tajemném hostinci, o čtyřech posvátných svědcích? No, všecky jsem ti už odvyprávěl. Kolik pak jich už asi bylo?
3: 200 a ještě víc, starý pane. Den co den po jednom. Každý z nich měl v sobě moudrost, která se mi vrila do paměti. To je má mzda.
2: No, pak nezbývá, než platit i dnes, chlapče. Sedni si k ohni a poslouchej. Žil kdysi dávno.
3: Jak dávno?
2: Více než před 360 lety. V malé chatrči na břehu našeho moře mladý rybář.
3: Jak se jmenoval?
2: Urashima.
4: Urashimo, Urashimo, kde jsi? Kde se schováváš? Ukaž se mi. Ach, kde ten nešťastník zase vězí? Urashimo, proč přede mnou utíkáš?
5: Neutíkám, Michiko, jsem tady.
4: Kde je to tvé tady?
5: Ohlédni se.
4: Tady jsi. Už nejméně 7 dní jsem tě neviděla a bez tebe je mi smutno.
5: Jsem přece rybář. Každý den jsem byl na moři. Zdálo se mi, Michiko, že se na mě každá vlnka usmívá, jako se ty umíš usmívat.
4: Už zase opravuješ loď?
5: Je stará. Kdybych nespravoval, rozsypala by se mi pod nohama.
4: Jen ať se rozsype. A každý kousek dřeva, ať si plave do jiného koutu oceánu. Aspoň tě budu častěji vídat, když nebudeš vyplouvat na moře. No,
5: přeješ mi pěkné věci, moje milá. Špatný rybář, který se dá v chýši. Ještě horší, který se drží sukně a nechá svou loď rozeschnout v písku na pobřeží.
4: A zač by stálo děvče, které by nechtělo vídat svého ženicha aspoň 3x za den?
5: Ženicha. Jakého pak ženicha? Co pak můžu předstoupit před tvého otce v téhle rozedrané haleně? Co pak mu můžu říct, že si tě chci odvést do téhle chýše smoruší u převislé skály na břehu zálivu?
4: To bys opravdu nemohl. Tatínek by se ti vysmál.
5: Tak vidíš.
4: Ach, Urashimo, nebuď takový, budiš k ničemu. Udělej přece něco.
5: Ale co? To kdybych věděl, dávno bys byla moje žena.
4: Třeba jdi za tou bělovlasou stařenou, co má chýši u mumlavého pramene. Prý zná odpověď na všechny otázky. Třeba nám poradí.
5: To myslíš to opravdy?
4: Jakože se jmenuju Michiko.
6: Uctivě tě zdravím. Paní od mumlavého pramene, co nejzdvořileji se ti klaním.
7: Neklaň se, rybáři, kde kdo se kde komu klaní a přitom si myslí, kež bys raději ten hlupák klaněl mě, vždyť mám nejmíň tolik rozumu, co on.
6: Ale já si nic takového nemyslím.
7: Říkáš-li pravdu, pak si jeden ze sta těch, co za mnou přicházejí.
6: Posílá mě za tebou dívka, která mě má ráda. Řekla odnes staré paní velkou rybu a ona tě jistě vyslechne. Ryba je čerstvá. Ráno jsem ji vylovil v zátoce.
7: Sotva se vejde do košíku. Jsi dobrý rybář.
6: Všichni rybáři v zátoce jsou dobří. Záleží spíš jen na náhodě, kdo a kdy vytáhne plnou síť.
7: A co ještě řekla dívka, kterou máš rád i ty? Jinak by si přece neposlechl a nešel ke mně.
6: Mám se tě zeptat, proč se mě tak drží chudoba?
5: Všichni sousedi už se zmátořili. Každý rybářský mládenec si přivedl do stavení ženu, jenom já.
7: Jenom ty, aby střel bídu znouzí, viď?
5: Jenom já.
7: Jenom ty, aby s každou chvíli látal halenu a sešíval opánky.
5: Jenom já.
7: Jenom ty, aby s jaro co jaro pošíval rákosem děravou střechu.
5: Dům je starý. I má loď je stará. Sám nevím, jak dlouho mi ještě budou sloužit ty jediné dvě věci, které mám.
7: Každý druhý, který ke mně přijde, touží zbohatnout. Chce větší dům, víc jídla a jenom vybrané lahůdky, víc pití, krásnější ženu, všecky radosti světa a veškeré potěšení a zábavu.
5: To já nechci, paní. Mně by stačilo tolik, aby se mi nevysmál otec Mičiko a nevyhnal mě s hanbou z domu. Rád bych jenom věděl, proč se mě ta chudoba tak drží.
7: S chudobou to bývá, jako by si namočil ruce ve kbelíku piniové smoly, ale snad ti pomůžu. Sáhni tuhle do koše a vezmi si louč, až přijdeš domů, počkej si na noc, kdy bude měsíc v úplňku, na chvíli, kdy se luna vykulí nad hory.
5: A co dál?
7: Zapálíš louč a uvidíš. Na vlastní oči uvidíš, na vlastní uši uslyšíš. A teď zas poraď ty mě, jak chutná nejlíp tahle ryba.
5: Myslím, že nadívaná mandlemi se špetkou tlučeného hřebíčku.
2: Ech, Mníšku, Mníšku, posloucháš mě, jako by mi perly od úst padaly a zapomínáš přihodit na oheň.
3: Hned, hned. A říkáš, že si Urašima odnesl tu louč?
2: No ovšem.
3: A čekal do úplňku?
2: No, nejraději by byl louč zapálil ještě toho dne. Taková už je povaha touhy, chlapče. Je trýznivá a zbavuje trpělivosti.
3: Ale on musel počkat na úplněk, až se luna vykulí nad obrysy hor?
2: Správně. Pak teprve zapálil tu louč, to se ví. V celé chatrči to zavonělo pryskyřicí. A než si stačil kouř najít cestu do komína, bylo tu šero a tajemno.
8: To je dobře, Urašimo, že jsi mě vyvolal. Tolik let už tu spolu bydlíme a ještě nikdy jsme nestáli tváří v tvář.
5: Ne, ještě nikdy jsem tě neviděl.
8: Jsem chudoba. Pán bídy snouzí, vládce v domech chudáků, jako jsi ty.
5: Jsi vládce. A přitom nosíš sešlapané opánky ze slámy. Možná se ti div nerozsype. Kdo ví, co v ní vůbec máš, je nějak splasklá.
8: Pověz mi, rybáři, proč si tolik lidí myslí, že znakem důstojnosti je oblek z hedvábí, tkaného do stříbrné osnovy, že moudrost obouvá střevíce pošité perlami. Ha! Popravdě ti povím, už se na tvou bídu nemůžu dívat. Rozhodl jsem se, že si najdu jiný dům. A když je taková krásná noc, měli bychom si spolu popovídat i pomlčet a na rozloučenou vypít něco rýžového vína.
2: Usedli na převislou skálu nad domem a dívali se, jak měsíční paprsky přelévají svůj svět po hladině zátoky a drobnými doušky upíjeli vína.
8: Jsi milý a dobrý člověk, Urašimo. A moc pěkně se mi s tebou povídalo i upíjelo rýžového vína. Něco pro tebe udělám, abys mi neměl za zlé, že tě ta dlouhá léta se mnou trápila jen bída. Sám by si s tím nedokázal poradit.
5: Co tedy mám udělat?
8: Za pár dnů začne nový rok. Jdi a čekej před bránou chrámu čtyř nebeských králů. Jakmile zazní první úder novoročního zvonu, pojedou kolem jezdci. První bude celý ve žlutém, druhý celý bílý a třetí od hlavy po paty černý. Budou se mračit a nepromluví ani slovíčko.
5: A co jim mám povědět já?
8: Co bys jim povídal? Nic. Ty se nesmíš zaleknout. Přiskoč k prvnímu, popadni koně za uzdu a drž. A když ti první vyklouzne, popadni druhého či třetího. Nebudeš litovat. Bude se ti žít až do smrti s tvou myčiko, jako by si na labutím prachovém peří uslal.
3: Děkuju ti, pane nad nouzí a bídou, jak jen se ti odvděčí. Ach, kde jsi? Slyšíš? Kam ses poděl? A Urashima tam opravdu o novoroční noci šel?
2: No, ovšem, že šel.
3: A nebál se?
2: No to víš, že se bál. Ještě, že nebyl sám.
4: Nikdy v životě mi srdce tolik netlouklo.
1: Já ho cítím až v krku, myčiko.
4: Nikdy v životě se mi tolik netřásla kolena. A ruce mám jako rampouchy.
1: Kdyby v chrámu čtyř nebeských králů nehořely olejové kánce, neviděli bychom si ani na špičku nosu, taková je tma.
4: A zima.
1: Do vlasů ti napadal sníh, myčiko.
4: Za chvíli je tu půlnoc. Novoroční zvon. Urashimo, teď vezmi do hrsti všecku odvahu, co jí v tobě je.
1: Slyšíš? Jedou. Blíží se rovnou k nám. Za okamžik budou na dosah ruky.
4: Ach, ti jsou krásní. Podívej se. První na plavém koni, zlatou přilbu na hlavě, hedvábný plášť přes rameno a dlouhý meč ve zlaté pochvě.
1: Za ním druhý. Roucho bělejší než sníh ve tvých vlasech, myčiko.
4: Třetí na vraníku. Černý plnovous až k pasu.
1: A ta kápě stažená přes půl tváře je černější než noc.
4: Jde z něho strach. Jsou tu. Jdi, můj milý. Popadni plaváka za uzdu a drž pevně.
9: Stůj, plaváku! Ani se nehni!
4: Pro pána! Pusti ho radši, Urashimo, sice ti roztříští hlavu kopity!
9: Zkusím chytit bělouše, myčiko. Snad bude klidnější. Tak, tady si koníčku, postuj mi, no tak stůj.

0: stačí podlažbě a nezbude v tobě jediná kůstka celá.
1: A kde je ten vraník?
0: Přehnal se jako vítr. Kde je mu teď konec?
1: Nestačil jsem ani natáhnout ruku. Jsou ti tam všichni tři. Já, nešťastník Mičiko.
0: Dělal si, co se dalo. Víc už si nemohl udělat, sice bys tam nechal kůži. Podívej se. Ještě jeden jezdec. Kdo je to?
2: Jsem pán nad bídou a nouzí. Tvůj Orašima mě dobře zná.
1: Myslel jsem, že už tě nikdy neuvidím, pane chudobo.
2: I já, rybáři, i já. Patřím už k tamtěm třem jako konec k začátku a levák pravé. Beze mne by se jejich sláva jaksi nevyjímala. Říkal jsem ti přece, abys popadl a držel aspoň jednoho z těch koní. Ten první jezdec na plavákovi je pánem zlaťáku, ten druhý v bílém hedvábí pán stříbrňáku a ten v černé kápi vládne měďáky. Kdybys byl aspoň jednoho chytil, nikdy by tě neopouštělo zlato či stříbro nebo aspoň měďáky a měl bys do konce života vystaráno. Jenže ty teď držíš za uzdu mého šedáka a to je herka pana chudoby.
1: Ach, pane, nad nouzí a bídou, to abych si s Mičiko rovnou oči vyplakal.
2: Nechce se mi vracet se do tvého domku, rybázi. Dám ti ještě jednu příležitost, poslední. Zítra se budou páni nad zlaťáky, stříbrňáky a měďáky stejnou cestou vracet kolem chrámu čtyř nebeských králů. Počíhej si na ně zas. Snad budeš mít tentokrát víc štěstí.
3: A teď se mě zeptáš, mníšku, jestli šel na zítří Urašima opět zkusit štěstí.
4: Ovšem, že šel. Ovšem, že se bál. Ale nebylo to tak zlé, protože s ním šla jeho milá Mičiko.
3: Přesně tak.
4: A pověs mi, jak tenhle dnešní příběh končí?
3: Povím, mníšku, povím. Však je to příběh poslední.
4: Poslední?
3: No. Víc už jich neznám. Ostatně jeden příběh je vždycky poslední.
0: Jen o to tě prosím, Urašimo, nech běžet toho plavého hřebce a nech jít i bělouše. Jsou divocí jako horská bystřina, ukopou tě kopity, uvláčejí tě po kamenech dlažby.
1: Poslechnu tě, moje milá. Jen jdi, jen si dusej kopity plaváku se svým pánem na zlaťáky. Jen si uháněj bělouši se svým vládcem na penězi ze stříbra.
0: Chystej se, Urašimo, teď je řada na tobě.
5: Mám tě, vraníku! Držím tě za uzdu a nepustím, i kdyby si všechny kosky v těle zpřerážel. I kdyby si vláčel blátem celého ostrova Šikopu, nepustím. Udržím tě a nepustím.
0: Urašimo, otevři už konečně oči. Ten vraník i se svým jezdcem jsou pryč.
1: Co to teda držím v ruce?
2: Co bys držel, mládenče? Nevidíš, že je to měch? Jen si do něj směle sáhni.
1: Je plný měďáků.
2: No, konečně se s tebou loučím. A snad navždycky. Z vašeho měšce měďáků nikdy neubude. Už nebudete třít bídu s nouzí. Pravda, měď není zlato ani stříbro. Lepší je však mít hrubou blůzu, než holá záda.
4: A tak se končí příběh Urašimy a Mičiko.
3: Končí. Mohl by končit. A bylo by to tak dobře.
4: A nekončí?
3: Ne každý příběh má konec úměchu zlata, stříbra či měďáků.
4: Pravda, starý pane, vždyť je tu ještě Michiko. Bude svatba.
3: Otec Michiko přijal Urashimu důstojně. Vždyť ten rybář nebyl o nic bídnější než ostatní lidé ve vsi a rybáři v zátoce.
4: Takže chystali svatbu?
3: Ano, vše už bylo připraveno. Den předtím rybářský mládenec vstyčil plachtu na svém starém člunu a vydal se lovit ryby, aby nechyběly na svatebním stole. Sotva vyplul za úsvitu ze zátoky, rozhodil sítě.
4: Takové skvostné ráno. Jediný obláček se netoulá nebem. A úlovek žádný. Ani ploutvička. Co pak mám děravou síť? Zářivé poledne. Ach, kudy jen ta rybí hejna táhnou, že mi ani mřenka neuvázne v síti. Co pak mi něco uhranulo? Pomalu se bude smrákat, ruce už necítím únavou, dlaně o cítě skrvavené a na dně lodi ani šupina, ani jediná rybička. No co, zkusím to ještě jednou. Naposledy. Mám štěstí. Tak obrovitou rybu má síť ještě nikdy nechytila. Rybo, jsi mnohem větší než ta největší, kterou jsem kdy vylovil. A máš tak skvostné ploutve. Ovějí tě jako hedvábné roucho, jako závoje z mušelínu. Proč se na mě tak díváš tím velikým temným okem? Srdce mi nad tebou usedá.
6: Starý pane, že on nakonec tu rybu pustil do moře.
3: Co myslíš?
6: Bylo mu té krásné ryby líto a...
4: Proč právě ty bys měla skončit na svatební tabuli? Jdi si, pluj si, kam se ti zlíbí.
6: A ta duhově stříbrná krasavice byla ta tam.
3: Jak jinak?
6: A v domku u Moruše pod Převislou skálou nebude ryba na svatebním stole, protože ten bláhový Urashima...
3: Mílíš se... Příběh sotva uvázl do západu slunce. Purpurový kotouč se snížil k mořskému obzoru, když se za zády rybáře ozvalo.
7: Urashimo, hej, Urashimo, rybáři, slyšíš mě?
4: Kdo jsi? A kde? Nikoho nevidím.
7: To se nesmíš dívat nahoru a do dálky, nýbrž dolů a blízko.
4: A... Tady jsi.
7: Konečně.
4: To víš, údivem se mi tmí před očima. Pověz mi, na kterého rybáře v téhle zátoce kdy volala lidským hlasem želva.
7: Můj pán mi to nařídil, rybáři.
4: Abys mě volala?
7: Jsem dvorní dáma pána nade všemi oceány a nade všemi moři, co jich je na světě širém.
4: Dvorní dáma dračího císaře.
7: Nařídil mi, abych tě vyhledala a přivedla před jeho tvář do dračího paláce, který je v nejhlubší propasti moře.
4: Čím jsem se provinil? Co zlého jsem udělal?
7: O tom nic nevím. Za to vím, že jsi daroval život jediné dceři dračího císaře.
4: Já? Nikdy jsem se s dcerou dračího císaře nesetkal.
7: Pán nade všemi oceány rozhodl, že tě pohostí ve svém paláci.
4: Ach, želvo... Mně se to všecko snad jenom zdá.
7: Tak už se přestaň rozmýšlet. Místa na mém krunýři je dost. Když se mě chytneš kolem krku, nespadneš.
4: Ale mořské hlubiny...
7: Kudy poplujeme, vody se před námi rozestoupí jako tma před svící. Budeš první ze smrtelníků, kdo vstoupí do dračího paláce. A kdo z lidí tam vstoupí, ten získá 1000 let života.
4: Ale co moje svatba... A co Michiko?
7: Drž se, rybáři. Sice rozmáčíš své opánky z rýžové slámy pletené.
3: A želva s mladým rybářem vyplula. kudy pluli, vlny se před nimi rozestupovaly, kam Urashima pohlédl, všude slané vody a v nich hejnary.
7: Naše princezna je po celý rok v paláci nebo v zahradách. Jenom jednou do roka jí dračí císař dovolí výjít ven z paláce v průvodu dívek. A ona se pak podobá hříběti, které se rozběhne po louce. Běží a běží, pluje a pluje.
8: Pluje?
7: Princezna se proměňuje v rybu, jakmile vykročí z paláce či ze zahrad.
8: Má skostné ploutve, které jí ovíjejí jako hedvábné roucho, nebo závoje z mušelínu.
7: A její oči mají hloubku nejhlubších propastí moře.
8: Ona to byla. Ta ryba, kterou jsem vylovil sítí a pak opět pustil do moře.
7: Ona to byla. Jsme na místě. Urashimo.
0: Vítej v paláci mého otce, rybáři. Jsi vzácný host. Takový nás ještě nenavštívil.
1: A ty, princezno, jsi stokrát krásnější jako dívka, než v rybím převlečení.
0: Děkuji ti, rybáři, že jsi mě ušetřil. Nebýt tvého slitování, síně otcova paláce by teď sluhové potahovali bílým smutečným hedvábím.
9: To je on, princezno?
0: Hraběnka chobotnice z Čínského moře.
9: Dívky jako naše princezna nevědí, co nás strach se jim může postavit do cesty v říši vlastního otce.
0: Generál Vorvaň ze Severního moře?
1: Je mi ctí, pane.
0: Kníže Kosatka s kněžnou.
10: Vždycky mě udivovala odvaha, s níž se lidé vydávají na moře v takových směšných kocápkách.
0: Vévodkyně Hvězdice.
7: A ty mladé krasavice, to je princeznin průvod, Urashima. Její dívčí družina.
3: Palác byl celý z červeného, bílého a modrého korálu a střecha se matně leskla perletí. Sloupoví posázeli stavitelé perlami bělostnými, růžovými a černými. Do paláce vcházely ryby a rybky nejroztodivnějších tvarů. Sépie a kraby i langusty, osamělí i v hejnech. A hned v bráně se proměňovali v lidi. Na svém obleku nesli vyšitou podobu, v níž se pohybovali ve vodě. A když vyšli z paláce ven, proměňovali se opět v mořské živočichy.
1: A Urashima?
3: O, princezna ho provázela síněmi i nádvořími plnými dvořanů, protože zpráva o tom, co se přihodilo, se rozlétla po všech mořích. Ta jediná ve své dívčí družině i v celém paláci měla čistě bílé roucho, jako by se přes její údy mořská pěna přelévala, zářila sedmi barvami tmy.
11: Přichází vládce.
12: Dračí císař je tu.
13: Cestu našemu pánovi.
12: Padněte na kolena.
1: Který z toho panstva je to?
0: Ten s rouškou přes obličej. Nikdo mu nesmí pohlédnout do tváře, protože on je ze všech nejvznešenější.
14: Vstaň, Urashima. Nechci, abys přede mnou klečel. Vítej v mém paláci. Jsi dnes mým nejmilejším hostem a budeš jím, jak dlouho si budeš přát. U mého stolu zasedneš na čestném místě po boku mé dcery. Protože jsi svou dobrotou napravil nerozvážnost, která ji přivedla do tvé sítě. Zachránil jsi jí život. Dícero, proveď hosta palácem a zahradami.
3: Princezna vodila mladého rybáře nekonečnými chodbami a bludištěm komnat, síní a dvoran a zastavovala se s ním u balustrád vysutých zahrad a pod korunami prastarých stromů.
0: Všichni živočichové vod přicházejí k mému otci a sotva vkročili na půdu paláce, odkládají své podoby. I nepřátelství a nevraživosti a žijí tu v pokoji. Žralok vedle pražmy, Treska vedle Hvězdice, chobotnice se sleděm, muréna s langustou a rejnok s krabem. Podívej se, Želvitu v tanečním sále tančí se svou pomalou důstojností. Úhoři se vlní celým tělem. Kraby věčně ukračují stranou a sépie šíří oblaka těžké vůně svých parfémů.
1: Tvůj svět je podivný, krásko. V císařském paláci se tu nehrdlí jako na zemi, kde do sebe u královských dvorů bíjí mečem pro jediný panovníkův úsměv a zedrali by se jen, aby druhý ostrouhal. Dobře by se mi tu žilo, princezno.
0: Zůstaň a bude se ti dobře žít.
1: Je zvláštní ten tvůj svět a přenádherný ve své proměnlivosti. Za branami císařova paláce je namodralé ticho tichoucí a šero a tma, ale tam nahoře svítí slunce a na pobřeží zátoky na mě čeká moje Michiko.
0: Podívej se mi do očí, Urashimo. Nejsou snad ty mé hlubší a krásnější?
1: Nevím. Snad...
0: Neutíkej pohledem, rybáři. Jseš si tak jist, že tě Michiko tam u převislé skály stále očekává.
1: Jsem šťasten, princezno, že jsi mi dala nahlédnout do svých očí. Poznal jsem v nich, co může poznat muž v očích ženy. Nikdy na to nezapomenu. Ale musím se vrátit zas na zem. Tam patřím, tam je i má nevěsta.
0: To je mi líto. Doufal jsem, že se ti to zalíbí a zůstaneš s námi. Se mnou. Navždycky.
1: Mám zítra svatbu, princezno. A moje Michiko má o mě jistě starost. Čas letí, zastavit se nedá.
0: Čas letí. A zastavit ho nelze, jako se nezastaví vlny hnané vichřicí. Zatímco ty si myslíš, že vánek sotva čeří hladinu. No co? Chceš-li na zem, nebudu ti stát v cestě. Podej mi ruku, zavedu tě do otcovy pokladnice. Je tu perel a drahého kamení, že bys je do konce života nesečetl, ale chci ti dát cosi ještě vzácnějšího. Vezmi si tuhle lakovanou skřínku. Je v ní drahocenný mořský kámen, vzácnější nad všechny jiné poklady. Na dně skřínky je otvor. Stačí, když do něho zašeptáš, co potřebuješ, pak třikrát tleskneš a budeš to mít. Jenom ten ztracený čas ti skřínka nevrátí a ztracenou lásku ani moudrost ti nedá. A nikdo se nesmí podívat dovnitř, chce-li v pokoji žít.
1: Děkuju ti, princezno. A žij tu v míru a štěstí.

0: Dobře se drž, rybáři, sice tě spláchne slaná voda. Kudy poplujem, rozestoupí se před námi jako tma před svící a nežli se naděješ, budeš doma ve svém zálivu.
1: Děkuju ti, paní Želvo, dvorní dámo, pána všech oceánů.
0: Jsme tu? Jsme na místě. Buď s Bohem, Urashimo, a mnoho štěstí. Prožij si svých 1000 let a vzpomeň si někdy na princeznu.
2: A tobě šťastnou cestu domů, Želvo!
1: Ach bože, kde to jsem? Želvo! Hej, Želvo! Kde jsi mě to vysadil? Pane, prosím vás, pane, zastavte se.
3: Co chceš, pádenče?
1: Povězte mi, proslitování, je tohle opravdu záliv s převislou skálou?
3: Jak pak ne, cizinče, jenom se dobře podívej. Obrostl hájem a ten ji celou zakryl.
1: Obrostla hájem? Vždyť tam ještě dnes ráno stála jediná moruše.
3: Ráno? A dneska? Nevykládej, hochu. Co jsem živ, žádnou moruši tady v zátoce nepamatuju.
1: A kam se poděl domek pod skálou?
3: Tady? Tady a domek? Mládenče, co si to vymýšlíš? Děláš si ze mne blázny?
1: Ne, ne, pane, to ne. To bych si nedovolil. A co je s mou lodí? Vždyť kotvila na dohled od pobřeží sotva před několika hodinami. Bože můj, co se to tu jen stalo?
3: Co se stalo tobě, mládenče? Vždyť mluvíš z cesty.
1: Ale já si mám zítra vzít za ženu svou Michiko, Michiko ze vsi.
3: Žádná dívka jménem Michiko u nás ve vsi nežije.
1: To není možné.
3: A kdo jsi ty, chlapče? Znám všecky mladé muže v okolí, vždyť jsem je do jednoho učil psát. Ale tebe tu vidím poprvé.
1: Jsem rybář Urashima z domku pod převislou skálou.
3: Urashima. Počkej, Urashima. Staří lidé opravdu, co si vyprávějí o nějakém rybáři, který zmizel den před svou svatbou. Jeho loď prý kotvila tam, na dohled.
1: Staří lidé?
3: Pravda. Ale oni sami to taky nepamatují. Říká se, že je to tuze dávno.
1: A víš, jak dávno?
3: Prý nějakých 300 let.
1: 300 let. 300 let? Pověz mi, pane, stojí ještě chrám 4 nebeských králů?
3: Ovšem, že stojí. Vždyť ho postavili z dobrých, leštěných, žulových kvádrů.
1: Půjdu tedy ke chrámu nebeských králů. Snad tam má nešťastná hlava pochopí.
3: Hej, počkej. Zastav se přece, Urashimo. Zapomněl jsi tady tuhle krásnou lakovanou skřínku.
1: Skřínku? Ach ano. Skřínku.
4: A tak se končí příběh Urashimy, dračí princezny a dračího císaře i Michiko.
5: Končí. Jak by v tu chvíli mohl končit? Vždyť se ten nešťastný rybář vlekl od pobřeží do města, tam, kde stál chrám 4 nebeských králů.
4: Proč právě tam?
5: Kdo ví? Snad proto, že to byla jediná věc, která v širém okolí přetrvala po ony 3 věky. Urashima ani nevěděl, že se nachýlila noc, kdy končí starý a počíná nový rok.
1: Pod mořem v říši dračího císaře zvony neznějí, ale před chrámem 4 nebeských králů už není Michiko, aby mě povzbudila. Je to možné? Plaví kůň a sám se u mne zastavil. Jdi, koníčku. Jdi si po svých i se svým mlčenlivým pánem. K čemu by mi teď byly všechny zlaťáky světa? I ty jsi tu, hřebečku bílý jako sníh, který tenkrát v noci padal. I ty, vraníku, který máš barvu, jako měli vlasy, Mičiko. Jděte si, cválejte pryč i se svými pány nad zlatem, stříbrem i měďáky. K čemu by mi teď byly měšce plné peněz?
6: Vidíš, a jednou si chtěl mít aspoň bezedný měšec měďáku.
1: Pan Chudoba, kde ty se tu bereš? Po třech staletích?
6: Já? Mládenče, já jsem všude a stále. Vždycky bude někdo bohatý a někdo chudý, Urašimo. Za to ty ses někde toulal.
1: Nemýlíš se, pane, nad bídou a nouzí. Pomohl jsem komu si, víš? Jedné krásce z jiného světa.
6: A její otec tě odměnil pohostinstvím.
1: O, ano. Až se mi z toho srdce svírá a nejraději bych to všechno zaspal jak medvědi zimu. Připadal jsem si tam v zátoce, jako by mě někdo vysadil na pustém ostrově.
6: Tenhle kraj přece není pustý.
1: Za to na místech, která tak dobře znám, budu potkávat lidi, které jsem nikdy předtím neviděl. Uslyším o věcech, které se mě netýkají. Ani týkat nemohu. Za to už nikdy neuslyším o věcech, o nichž jsem do včerejška slýchával. Po celých 1000 let, kterých se mi dostalo.
6: A ta dívka?
1: Ani to se nikdy nedovím, kde má hrob. A to všechno pro jeden večer v paláci dračího krále, který tu v zátoce u Převislé skály znamená 3 věky.
6: Ino, rybáři, čas může být zároveň křehkou hladinou, čeřenou mírným vánkem i vlnami vysokými jako hory, jež žene dravá vichřice.
1: Nechtěl by se zvrátit? Sroubím si novou chatrč, zasadím moruši, postavím bárku s malou plachtou.
6: Už jednou jsem ti řekl, že s kým se rozloučím, k tomu se nevracím. A pak, ty přece nejsi žádný chudák. Splní se ti, cokoliv zašeptáš do otvoru té skřínky.
1: Jenom ztracený čas a ztracenou lásku mi nevrátí, ani moudrost mi nedá.
6: Musíš se s tím smířit, Urašimo. Život je jediné veliké smířování, mládenče. Tak s Bohem, rybáři, žij blaze a tentokrát už na neshledanou.
5: Vždyť ty vůbec nepřikládáš na oheň, mníšku. Venku je chladno, to se máme celou noc třást.
4: Jestli pak ten Urašima někdy svou lakovanou skřínku o něco požádal?
5: Požádal, jak by nepožádal. Ale nechtěl pro sebe nic víc než domek pod Převislou skálou a něco jídla a pití a bárku s plachtou, na níž občas výjížděl na moře.
4: Taková věc, že mu stačí zašeptat přání do otvoru a 3x tlesknout, to se přece na ostrově Šikoku neutají.
7: Pane Urašimo, na kolena před tebou padám, vyslyš mě. Povodeň mi odnesla dům, poruč své skřínce, ať mi ho vrátí. Do smrti nejdelší ti budu blahořečit.
8: Pane, slituj se nade mnou. Strom v lese přitiskl mého muže. Pomoz mi, Urašimo, mám 3 děti a ty jsou pořád hladové.
9: Můj synáček stůně horkou nemocí a nic už mu nepomáhá. Zašeptej do své lakované skříňky.
7: Tvá laskavost nezná konce. Sypu ti na cestu květy jasmínu, aby se tvé nohy ubíraly světem vůně.
8: Urašimo, na znamení díku jdu zapálit voné tyčinky v chrámu 4 nebeských králů.
9: Pane, si mladý a pohledný muž. Přivedu svou dceru, aby se stala tvou ženou. Je krásná a umí všecko, co je třeba v domě.
4: Hleďme, Urašimo. Vždyť on se nakonec ještě ožení.
5: Všecky nevěsty odmítal. Nemohl zapomenout na svou Mičiko. Ale mnoho z těch, kteří za ním přicházeli, vůbec nebyli chudáci, potřební každého měďáku, ale boháči, kteří chtěli ještě a ještě víc.
4: A Urašima to viděl, starý pane.
5: Jiní za ním přicházeli a vyprávěli mu příběhy svého života. Smutné i směšné.
4: A Urashima to slyšel?
5: Jedni byli laskaví, jiní vypočítaví a úskoční. Jedni byli dobří a jiní zlí.
4: A on všechny vyslechl, ale všem nepomohl. A
5: jak to víš, mníšku?
4: Protože mnohé viděl a slyšel ve svém domku pod převislou skálou.
5: Ale ani tam nezůstal navždy. Jednoho dne odešel.
4: Jak se to stalo?
10: Postupte všichni stranou a padněte na kolena. Zabořte tvář do písku a neodvažujte se podívat do tváře císařského posla. Místo pro císařova posla.
11: To ty jsi ten Urashima? To jsi na sebe nemohl navlíknout něco jiného než hrubou halenu, když za tebou přijel posel samotného císaře? Prý máš kouzelnou lakovanou skříňku a každému splníš jeho přání.
12: Ne každému. Všem bídným a potřebným a zoufalým.
11: Dnes teda pomůžeš mému pánovi.
12: On je bídný? Nebo potřebný? Nebo zoufalý?
11: Císař a můj pán chce mít 1000 lodí a v každé 1000 samurajů s ostrými meči.
12: K čemu?
11: Chce vyplout k pevnině a pokořit všechny země od východu k západu a od severu k jihu.
12: Tvůj pán si přeje potoky krve? Řeky krve? Už ani slovo, kliď se z mého domu, ať už tě tu nikdy nevidím.
11: Vojáci, jsem s tou jeho skřínkou, podejte mi.
12: Ne, neotvírej ji, pane, nebo se stane neštěstí.
11: Láry, fáry!
13: Císařův posel oněměl.
14: Vždyť se nemůže ani pohnout.
15: Jeho tvář a šaty ztratily barvu.
16: Lidé, císařův posel zkameněl.
14: A jeho vojáci s ním.
5: Ještě téhož dne vyjel Urashima se svou bárkou na moře. Doplul až k místu, kde před lety ulovil do sítě dračí princeznu v podobě ryby.
12: Děkuju ti, princezno, za tvůj vzácný dar. Přinesl mnohým dobrodiní, ale leckomu ani tvůj mořský kámen nedokázal pomoci. A já se bojím, aby nepadl rukou, v nichž by mohl způsobit neštěstí. Děkuju ti, princezno, a vracím ti tvůj dar.
5: A hodil skříňku s mořským kamenem přes palubu.
4: Potom se vrátil na břeh, sebral do rance pár svršků a odešel.
5: Ano.
4: A cesta ho dovedla až na úpatí hor. Tam si postavil domek.
5: Je to tak.
4: A žil tu po dlouhá desetiletí v samotě.
5: Až dodnes.
4: Ty jsi Urashima, starý pane. Nikdo jiný by ten příběh nedokázal takhle vyprávět. Pověz mi, Urashimo, kdy se v člověku probudí moudrost, které si tak plný?
5: Když dojde až tam, že potřebuje jen málo věcí, a nebo nic, mníšku.
4: Ty jsi chtěl, abych tě poznal, Urashimo. A proto jsi mi to všechno vyprávěl.
5: Ne, ne, mládenče. Nasytil jsem se příběhu lidí a jsem už syt jejich dobroty a zla, celého jejich světa. Dnes jsem ti vyprávěl příběh poslední.
17: A ráno, když se probudil mladý mnich s hlavou vyholenou a v kutně barvy šafránu, domek na úpatí hor byl prázdný. Bělovlasý stařec Urashima odešel a nikdo už ho nikdy nespatřil. Takový je tedy jeden z mnoha dějů, které si vyprávějí lidé v zemi Nippon, řečené též země vycházejícího slunce. Žijí na ostrovech a denně vidí slunce vycházet, purpurové raním oparem a očištěné z vln tichého oceánu.

Tak tedy končí rozhlasová pohádka Milana Navrátila, legenda o mořském kameni. Hudbu složil Tomáš Vránek, scénář napsali Karel Weinlich a Tomáš Kzelhofer. Dramaturgyní byla Eva Košlerová. Účinkovali Ladislav Mrkvička, Lukáš Hlavica, Martin Sobotka, Věra Hučínová, Věra Kubánková, Alois Švehlík, Eva Horká, Otakar Brousek, Jana Andresíková, Růžena Rudnická, Zdeněk Košata, Jaroslav Konečný, Miloš Rozhoň, Antonín Hart a další. Technická spolupráce, zvuk Tomáš Kzelhofer, záznam a střih Lenka Vintrová, hudební spolupráce Jiří Váchal, zvuková spolupráce Radislav Nikodém, produkce Eva Texlová. Příběh natočil režisér Karel Weinlich v roce 1992.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 14 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Pondělí do Česka dorazí bouřky, doprovázet je můžou i kroupy. Americký prezident chce připojit Hormuzský průliv k americkému území. Podle Teheránu se utěšuje iluzemi a odmítá přijmout realitu. A většinou je polojasno, v Čechách i oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Teploty v Čechách a na severní Moravě až 31, na ostatním území až 37. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí výstrahu před silnými bouřkami. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou kromě východní části země i jihočeský kraj.
4: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
3: Meteorologové zároveň varují i před vysokými teplotami, které dnes můžou na východě země vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Po celé republice zároveň až do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požárů. Moravský Beroun na Olomoucku se chce bránit proti schválené akcelerační zóně pro výstavbu fotovoltaických nebo větrných elektráren. Podle nezávislého starosty Jana Hice město podá žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Zvažují to podle něj i okolní obce. Rezort pro místní rozvoj zatím žádné žalobě nečelil. Podle jeho mluvčí Petry Roubíčkové k návrhu vypořádal asi 31 tisíc připomínek. Hormuzský průliv podle Teheránu zůstane pod íránskou kontrolou. Na sociální síti X to napsal náměstek iránského ministra zahraničí Kázem Gharibabadi. Diplomat tak reagoval na páteční prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého Spojené státy strategickou úžinu brzy ovládnou.
5: Velmi brzy potom, co porazíme Irán, který utrpěl drtivou porážku, vyhlásím Hormuzský průliv za území Spojených států. Trump taky řekl, že Spojené státy aktuálně ovládají celý Hormuz. Podle Íránu to není pravda a Washington jen odmítá přijmout realitu a utěšuje se iluzemi. Teherán trvá na tom, že průliv nadále kontrolují íránské síly. Lodní doprava v úžině se nakrátko obnovila po uzavření příměří a podpisu americko-íránského memoranda o porozumění v červnu. V regionu se už ale opět bojuje. Z porušování svých závazků se vzájemně obvinují obě strany konfliktu. Matěj Kolář, Český rozhlas.
3: Jako rok hořců vyhlásil Český svaz ochránců přírody letošní rok. Ochránci tak chtějí upozornit na nutnost ochrany těchto barevných rostlin. Hořce a jejich příbuzní hořečky u nás patří mezi vzácné a ohrožené druhy, uvádí Eliška Prouzová z Českého svazu ochránců přírody.
6: Jejich ohrožení způsobilo několik faktorů. Hlavním důvodem jsou zejména změny v obhospodařování krajiny, zarůstání lokalit nebo přímá likvidace biotopů. Ohroženy však můžou být i trhání, protože se bohužel pro ně jedná o velmi krásné rostliny, které mají spoustu barev. V současné době se ale díky existenci záchranných programů daří jejich populace udržet anebo dokonce zvyšovat.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Většinou je polojasno v Čechách i oblačno až zataženo, místy čekejte déšť nebo přehánky. Hlavně večer na západě a severozápadě i bouřky. Teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31 stupňů. Na

0: ostatním území až 37, na horách 23, v Jeseníkách a Beskydech až 26 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 je na průjezdu Brnem stále silný provoz. Delší fronta je směrem do Prahy, po pojíždí mezi kilometry 194 a 190, je to na čtvrt hodiny. Na D4 ze Strakonic do Prahy se jede jedním pruhem u Jíloviště. Fronta začíná za sjezdem na Řitku na 12. kilometru a je na necelých 15 minut. Tolik zprávy, teď to nejlepší z blízkých setkání.
2: Milí posluchači, od mikrofonu vám krásnou neděli přeje Michaela Mauderová a jsem moc ráda, že jste s námi u dalšího vydání toho nejlepšího, co nabídl pořad Blízká setkání. V Radiokafé Vinohradská 12 jsem přivítala herce Roberta Mikluše. Probrali jsme jeho aktuální role, zvlášť v představení Otelo v rámci letních shakespearovských slavností. Dozvěděli jsme se ale taky třeba to, že Robert Mikluš se sám označuje za takzvaného nerda. Co tenhle výraz znamená a jak se to u něj projevuje, i to nám prozradil v blízkých setkáních. Václava Lebedu alias Voxela alias Bergamose spojují dvě hlavní vášně. Láska k hudbě a láska k vůním. Existuje něco, co voní univerzálně všem lidem? A jak na jeho čich působí les? O tom všem jsem si povídala s Václavem Lebedou. Jak levně cestovat po světě a co všechno tam vidět, zažít a na co si dát obzvlášť pozor, o tom jsem si povídala s cestovatelkou a influencerkou Zuzanou Zvěřovou. Pozvání k mikrofonu dvojky přijala taky spisovatelka Viktorie Hanišová. Řeč se stočila k jejímu nejnovějšímu románu a povídali jsme si třeba o tom, jestli je dobrý nápad se pouštět do argumentování s lidmi, kteří mají zcela odlišný pohled na svět. I poslední blízké setkání jsem u mikrofonu přivítala zajímavého hosta. Lucie Matějčka Sehnalová je profesí režisérka a kreativní producentka a nově je i autorkou knihy pro děti o Delfínovi Lakim. Ve velmi komorní atmosféře mi přiblížila nejnáročnější fázi svého života, kdy vážně onemocnila její 2,5letá dcera. A jí pomohlo se v představách ponořit pod vodní hladinu. Taková byla nadílka blízkých setkání v uplynulých dnech a my děkujeme, že posloucháte naše rozhovory. Těším se s vámi na další.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Když se můj dnešní host, herec Robert Mikluš, podívá do nejbližších měsíců, na co se jako herec nejvíc těší? Odpočine si od dramatických rolí a my už víme, že v září začínáš zkoušet Běsy, tam to moc na odpočinek u něčeho komediálního nevypadá, ale je něco, u čeho se tak nějak vypneš od těch dramatických postav?
3: No tak já teďka předposlední týden vlastně v srpnu jedu s takovou partou kamarádů a dětí, co jezdíme každý
2: a
3: rok.
2: Palucha. A,
3: no ne, to mi mám na začátku července. A Palucha je taková ta akce, jakože jezdí tatínkové.
2: Ano.
3: S dětma. Ale tady jezdí i maminky.
2: Jste nebo, hodní, že je berete
3: nebo
2: sebou.
3: Prostě bereme holky sebou, prostě, no. A tentokrát jedeme do Krušných hor, kde já jsem ještě nikdy nebyl. Takže já se strašně těším se na svoji dceru, na Violku a těším se na přátelé, se kterýma prostě týden pobydem a budem chodit po horách a po různých jakoby krásných místech.
2: Má Bob Mikluš nějaký koníček, o kterém třeba nevíme? Nejsi třeba náruživý zahrádkář nebo nevezmeš do ruky rád nějaký hudební nástroj a tak? Zkus nám to prozradit. U čeho ještě relaxuješ?
3: Já mám spoustu takových tajných koníčků, no. Ale to
2: můžeš nějaký odtajnit? Slušný koníček,
3: no tak
2: Bobe.
3: Třeba málo lidí o mě ví, že jsem nerd takzvaný.
2: Opravdu? Vysvětli to posluchačům.
3: No, tak nerdi jsou takový lidé, kteří se zajímají jako třeba...
2: Hraješ dračák?
3: O Star Trek, o dračák, ano, třeba dračák hraju. Třeba hraju karetní hru Magic the Gathering. Mám doma třeba asi 40 000 karet prostě. Mm-hmm. A to jsou takové věci prostě, které lidi kolikrát ani neznají na to, aby to pro ně bylo zajímavé nebo takhle. No.
2: Tak teď už víme,
3: že... poslední týden teda v tom srpnu jedeme k moři. To se nám podařilo urvat prostě s Lucí a jdeme do takového města italského, který se jmenuje Monopoly. Tam vymysleli Dosti a sásky, jestli to víte.
2: Tam
3: všichni, jo,
2: ze tak. Sebe Maur Robert Mikluš smije definitivně svoje tetování.
3: No, těšíme se, k moři těšíme.
2: Bobe, a na co pracovně se těšíš? Už víme, že v divadle to budou Běsy pod režijním vedením Michala Dočekala. A co před kamerou?
3: Myslím, že příští rok bych měl dělat ještě... Jo, před kamerou, promiň, Míšo.
2: No můžeš říct všechno,
3: já se,
2: na co
3: já
2: se těšíš.
3: Zmíním ještě, já měl bych ještě dělat takový představení pro divadlo Minor. Mm-hmm. A bude to, jak se jmenuje ten balet, Labutí jezero.
2: Ty budeš tančit,
3: ano, budu hrát tatínka, takhle se to představuju, který chce splnit svoji dceři sen a nacvičí Labutí jezero. Budu tam hrát já a nějaký orchestr v minoru.
2: Takže budeš labutit?
3: No, uvidíme, co z toho bude. To je ještě ve vzduchu. Každopádně je to práce, na kterou se těším. A před tou kamerou čeká mě hezký film. Nevím, jestli o tom můžu mluvit, ale zákaz jsem zatím nedostal, tak
2: ti to zakážu až potom, tak nám to řekni.
3: Tak mi to třeba zakážu až potom a to budeme točit v říjnu, jmenuje se Hotel Záhoří a strašně jsem o to stál.
2: A žánr?
3: Je to dobovka, mm-hmm, ze druhé světové války.
2: Tak ti sluší, to vím.
3: Která se odehrává tady a já tam hraju takového rozhlasového reportéra nebo člověka, který vysílal proti hitlerovský vlastně nějaký jakoby hlášení, měl schovanou vysílačku v tom hotelu. Je to nějakým způsobem podle jakoby skutečných okolností a nevím, bude to pro mě velká výzva a má to krásný vizuály a tak a budou tam super lidi, tak se na to moc těším.
2: My se taky těšíme a ještě úplně na závěr by se mi moc líbilo, kdyby si nějakým krátkým, hezkým úryvkem z Otela pozval posluchače na představení Otelo, které až do 12. srpna mohou vidět na Hradě v rámci letních shakespearovských slavností. Tak máš nějaký takový oblíbený, na který se těšíš, úryvek, který by se takhle spatra, napíš se předtím klidně z vázy zase?
3: Ne, to já už nebudu pít radši. A nebo možná si dám trošku.
2: Zkus to. Napíš se tak teď. Pro ty, co nás nevidí, jenom slyší, teď si usrkl asi z 5-litrového demižonku tady. Robert Mikluš a teď už Otelo v podání herce Roberta Mikluše.
3: I kdyby neby se zachtělo mě trýznit posměchem, deštěm ran zasypat mou hlavu, kdyby mne uvrhlo, až na dno chudoby v zajetí pohřbilo mé naděje. Našel bych v sobě sílu, jak to nést. Odtamtud však, kam uložil jsem srdce, kde pramení i vysychá mé já, z té studny mám být vyhnán, nebo mít z ní páchnoucí líheň pářících zrobů.
2: Tak to byla naprosto autentická a krásná pozvánka na představení Otelo v podání skvělého Roberta Mikluše. Roberte, teď jsme viděli na vlastní oči a slyšeli na vlastní uši, jak rychle dokážeš z toho civilního projevu přepnout do té své role a že jsi opravdu mistrem svého řemesla.

0: Když parfumér Václav Lebeda přijde třeba do lesa nebo na tržiště s kořením, dívá se očima nebo už automaticky čichem? Jak to vnímáte? Máte lidi spojené s vůněmi než víc než s podobou?
1: Začínám čím dál víc a zjišťuju, že ono je to na jednu stranu jako za mě krásný mít takhle možnost něco načichat a pak zalahvičkovat, ale na druhou stranu je to obrovské prokletí, protože já už si neužiju celou tu atmosféru, dejme tomu lesa, té vůně. Mm-hmm. Já tam přijdu a už cítím. Aha, takže tady z těch jehličnanů cítím molekulu izobornyl acetát, ze země cítím geosmin, to je látka, která se uvolňuje třeba po dešti. To je hrozný. Tam je to hrozný. Na druhou stranu, když mi někdo řekne, že bych chtěl v parfému vůni asfaltu, tak já vím, že musím spojit metakresol prostě s 2-tert-butyl-5-metyl-anizolem. Jo. Takže v tomhle je to opravdu prokletí.
0: Existuje vůně, kterou většina lidí miluje, ale vy jako parfumér, jako odborník víte, že je vlastně velmi složitá nebo technicky výjimečná? Je nějaká taková vůně?
1: Hrozně zajímavé jsou konvalinky. Tak u konvalinek je zajímavá věc, je, že oni už se po staletí lidi snaží nějakým způsobem tu vůni z té konvalinky dostat a ono to nejde. To je jedna z mála kytek v přírodě, která se kdyby brání jakékoliv extrakci. Aha. Jde to prostě u jasmínu, jde to u růže, jde to u čampaky, jde to fakt jako u dubového dřeva. Já mám třeba extrakt z dubového dřeva, který krásně rumově voní, protože jak to známe z rumu, ten rum nasaje vlastně tu vůni toho dřeva. Nádherné věci. Ale u konvalinky to prostě nejde.
0: Takže když moje babička měla ony živé květy a měla tam právě v tom lihu ty konvalinky,
1: tak se ta vůně tam nedostane. Ani enfleráží, ani prostě destilací, prostě ničím. Takže tady přichází na řadu právě parfuméři, kteří si tu konvalinku navoní a snaží se udělat iluzi té konvalinky, iluzi vůně konvalinky.
0: Vůně je hodně subjektivní vjem. Něco někomu voní, druhému ne, ale je nějaká složka v těch parfémech nebo nějaká vůně typická, která voní všem? Něco, co je prostě příjemné, je to součástí většiny parfémů, protože to v každém, kdo nasaje tu vůni, vyvolá ty libé pocity?
1: Asi ne, protože ty naše nosy jsou tak strašně specifické, každý má jinak ty receptory postavené, každý má jinou citlivost na látky. To je taky zajímavé, že třeba většině lidí voní vanilka, jakože když se dělali prostě blind testy, slepé testy, kdy lidi jako očichávali různé věci, tak vanilka vyšla nejlépe. Ale pak jsou lidi, kteří třeba jednu tu vonou molekulu z té vůně vanilky, to dejme tomu 300 různých molekul vylétá z vanilky a vy ji načicháváte. A jsou lidi, což je třeba moje PR manažerka Naďa, tak ta je třeba extrémně citlivá na jednu konkrétní molekulu a kvůli této molekule jí pak ta vůně vanilky voní hrozně hořce. A v tady tomhle je to hrozně těžké, že nejde vytvořit vůni, která by voněla všem.
0: No a pak je ještě jedno takové úskalí ve vůních a parfémech, že vy si očicháte třeba kamarádku nebo kolegyně a říkáte si, to je krásný parfém, to mi hrozně voní, to chci. Pořídíte si ho, ale na vás tak nevoní. Je důležité, jaké pyžmo tomu dodáte vy sám?
1: Ono je to jako dost zásadní, protože lidi mají ty pyžma strašně specifické a my teda s mojí manželkou, my už jsme oba dva tím úplně postižení a my už naše kamarády máme rozstřízené podle pyžem, jako jo, my jsme fakt jako ujetí. A někdo prostě nám voní více, někdo méně a zajímavé je, že když má člověk to pyžmo podobné tomu našemu, tak ono nejde skoro cítit, protože my jsme na něj prostě tak zvyklí. Takže moje žena už má přesně načichané, že já mám podobné pyžmo jako moje maminka. Jo, fakt jako tohle je něco, co u nás jako jede, to je jako velké téma.
0: Je to pravda a dokonce někdo tvrdí, že nemá rád parfémy, protože překrývají tu přírodní vůni toho člověka, která vlastně má za úkol tu přitažlivost, tu chemii, to, že ten partner je k vám nějak kompatibilní, když to řeknu tak. Dá se vytvořit i parfém, který třeba podtrhne to pyžmo, ne, že by ten člověk byl cítit ještě víc, ale že by nějak znásobil tu přitažlivost. Dokážete se třeba na někoho podívat, jemně ho očuchat a říct, tobě by slušel, anebo by se ti hodil tenhle typ parfém?
1: Ne, že bych to zkoušel, ale myslím si, že to určitě jde, protože dejme tomu, tam i hodně podle rasy je zajímavé, jak se to mění. Že my třeba jezdíme hodně do Tajska a máme už jako načucháno to pyžmo lidí tam, jak oni to pyžmo mají jemné a fakt my cítíme v tom tu příměs té jasminové rýže. A takže já, když si vezmu ty vonné molekuly z té jasminové rýže, tak si můžu vlastně k tomu připodobně něco, co bude fungovat. Fungují tam třešňové květy, čajové vůně, ale naopak tam nebudou fungovat takové ty těžké vanilkové nebo údové arabské jako tóny.
0: Mm-hmm. Takže to souvisí s tím, čím se, v jakém regionu se ty lidé stravují. To znamená, že tak u nás by to bylo vepřek, nedlo, zelo a dvanáctka vychlazená.
1: My se musíme přivonět víc, protože třeba oproti Asiatům, východní Asii, tak my máme to pižmo mnohem jako výraznější, proto se i více voníme. A pak právě lidé třeba v arabských zemích se voní ještě více, protože to mají ještě výraznější to pižmo. Mm-hmm.
0: Takže když někde potkáte muže, který vás začne očichávat, tak se nebojte, je to Václav Lebeda, který zrovna pracuje.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na dvojce.
2: Zanzibar, Srí Lanka, Palestina, Finsko, Korfu nebo Tenerife. Ptám se Zuzky Zvěřové, které místo ji nejvíc překvapilo, že bylo úplně jiné, než jak jsme zvyklí si ho představovat.
3: Úplně jiné pro mě bylo Japonsko. Tam opravdu zajímavé bylo i jenom jít do obchodu. V obchodě jsem mohla strávit hodiny a hodiny a přemýšlet nad tím, k čemu slouží daný produkt, co je kde napsáno. Byla jsem překvapená z toho, kde se vlastně co všechno prodává. Nikdo tam teda neuměl anglicky, což mě hodně překvapilo. Celkově o Japonsku jsem slýchala spoustu stereotypů, které mi pak tato cesta vyvrátila. Například, že když má vlak zpoždění, tak se vám tam přijdou omluvit a ještě se vám tam klaní. Vůbec to nebyla pravda. Měli jsme několikrát zpoždění, jednou dokonce zpoždění hodinu a půl. Nikdo se nám omluvit nepřišel. Stejně tak i o cenách. Slyšela jsem, že Japonsko je hodně drahá země. Samozřejmě, když se to srovná třeba s tou jihovýchodní Asií, ze které jsem tam letěla, tak je to dražší země, ale rozhodně je to levnější než Praha nebo jiná evropská města.
2: Tak to jste překvapila i mě. Ve své knize Letem světem za pár korun radíte, jak se vyhnout turistickým pastem. Existuje nějaká univerzální rada, která funguje téměř všude na světě?
3: Myslím, že je to hodně o zkušenostech, že člověk už postupně pozná, co je turistická past a co ne. Ze začátku se můžou člověku zdát krásné zahrádky hnedka v centru, kde to voní například v Itálii pizzou nebo dobrou kávou, všude je gelato, ale člověk pak pochopí, že je to předražené, jídlo je tam často z polotovaru, češníci jsou otrávení turisty, takže je lepší pak si udělat nějaký research dopředu, zjistit si, kde jsou dobré restaurace a kavárny, takže že to je takový běžný turistický skem, to jsou právě tyhle ty turistické obchody nebo restaurace, ale nedávno ve Florenci jsem narazila i na skořápkáře, což je...
2: Opravdu tenhle fenomén z 90. let u nás.
3: Přesně tak. A tam to hodně jela, opravdu jsem viděla turisty, jak tam dávají bankovky 100 euro, 200 euro, vůbec se toho nebáli, jelikož skořápkáři tam měli najaté herce a samozřejmě ty vždycky něco vyhráli, takže nalákali tím ostatní a bohužel i tohle se začíná opět rozmáhat.
2: Arabská svatba, bouračka s karavanem, to jsou historky z vaší knihy. Která z těch historek, které tam můžeme najít, ještě nejčastěji vyvolává reakci? To vám snad nevěřím, to se nemohlo stát.
3: Myslím si, že je to právě ta arabská svatba, protože když povím, jak slaví Arabové svatbu, jak to tam prožívají, tak je to úplně něco jiného, než je to u nás. Když jsem byla poprvé pozvaná na arabskou svatbu, tak jsem si to představovala, že půjdeme ráno do mešity, tam v 11 bude opřát, večer půjdeme do restaurace a tím to hasne. Ale takhle to vůbec nefunguje, svatba tam trvá třeba 10 dní a jsou tam opravdu různé tradice, některé jsou drastické a už jsou teda, opravdu bych je zakázala, třeba obětování kůzlete nebo jehňátka, to se dělá, myslím, jeden z prvních dnů právě u ženicha doma. Pak jsou tam takové hezké tradice nebo veselé tradice, kdy ženich s nevěstou rozbíjí číši, ze které se společně napijí a pak jsou tam samozřejmě i různé tradiční šaty a nebo i henna, což je takové to tetování, které si dělá nevěsta, ale můžou to dělat i ostatním ženám, tam vlastně malujou tu henu na ruku, takže to je takové pěkné.
2: Bohužel čas pro cestování v našem rozhovoru se pomalinku chýlí ke konci, tak jenom máte nějaký tip, kromě Srbska, což jsme nazvali takovou ekonomickou destinací, kam je dobré se podívat za pár korun, pro naše posluchače, kam by se mohli vydat a není to zrovna módní trend, to znamená, nebude to Chorvatsko, nebude to Řecko, nebude to ani Polsko, které se stává teď módní destinací.
3: Já bych radila, pokud se lidé chtějí trošku schladit a vyhnout se těm hrozným horkům, které u nás jsou, tak bych doporučila Irsko. To je moje srdcovka, tam to miluju, byla jsem tam i dobrovolničit minulý nebo předminulý rok.
2: Proč zrovna Irsko?
3: Nějak, když jsem tam byla poprvé, jsme tam byli s rodinou, tak mě zaujalo, jak lidé jsou milí, příroda je čistá, lidé se hodně starají o tu svoji přírodu, nikde nenajdete odpadky nebo nějaké znečištění, mají tam bohatou kulturu, tradici, byli jsme tam i v divadle se podívat, které bylo takové živé, veselé, hodně mě to nadchlo a navíc je tam angličtina, kterou umím, takže když jsem chtěla někam dobrovolničit, tak ideálně tam, kde se dorozumím, takže proto jsem si vybrala Irsko a ani podruhý mě nesklamalo, takže bych ho určitě doporučila i ostatním.
2: Kam vy sama osobně byste se ráda podívala? Co je váš sen, který si teprve budete plnit?
3: Určitě bych chtěla vidět Austrálii, ale i Jižní Ameriku, kam se tedy plánujeme podívat s přítelem a se ségrou a s jejím snoubencem příští rok. Takže na to se hodně těším. Plánujeme, že ty nejhorší měsíce, tady ty studené v Česku, jako je únor, březen, tak ty právě chceme prožít v té Patagonii, kde má být krásně, kde má být teplo, takže na to se už hodně těším.
2: Co považujete za takovou nejčastější překážku, kterou si lidi předtím, než vyrazí někam na cestu, dávají a je úplně zbytečná?
3: Myslím si, že se bojí často té jazykové bariéry, čehož se určitě bát nemusí, jelikož v dnešní době existují překladače online, kde stačí jenom promluvit a překladač už za vás odvede všechnu tu práci. Zároveň také několikrát se mi stávalo, že jsem třeba do Google zadala obrázek a ukazovala se majitelce Airbnb, že hledám to a to. Takže jsme se domluvili rukama, nohama a jde to. Lidé většinou chtějí nějak pomoct, takže vůbec pokud neumíte anglicky, tak se rozhodně nebojte vycestovat.

0: Hoří ti táta. Poslední kniha, kterou zatím napsala spisovatelka Viktorie Hanišová, o které se bavíme a jejíž hlavním tématem jsou dezinformace a o tom, co dělat, když v rodině máte někoho, kdo má úplně odlišný politický názor i vidění světa vůbec. My jsme skončili v tom předchozím vstupu o tom, že k rodinnému obědu politika nepatří, ale v současné době prorůstá úplně vším. Máte nějaký návod nebo způsob, jak komunikovat, jak nepřerušit kontakt s tou rodinou a blízkými, přestože se ve spoustě pohledů na politiku a na současný svět neshodneme?
1: No, já si myslím, že člověk, když třeba jde, myslím, že právě v rodině se to asi děje možná nejčastěji, nebo tam je to možná nejbolestnější, tak si myslím, že je dobrý se na to dopředu připravit a připravit si, co bude říkat v těch situacích, kdy ten příbuzný začne politiku vytahovat. A já tomu říkám potom jako takové názorové agrese. Tak když prostě nastanou ty názorové agrese, tak co udělat, tak myslím si, že je fajn mít nějaké řešení. Myslím, že je fajn docela to obracet ve vtip a poukazovat na nějaké ty společné věci. Hele, tak tady teď jíme, jako teď máme pohodu, nebudeme si to kazit.
0: Má podle vás smysl třeba argumentovat, diskutovat s těmi lidmi, kteří mají opačný názor, anebo to radši nechat ležet a hledat ty styčné body, kde se shodneme? Třeba v tom, že ty řízky jsou fakt dobrý.
1: Asi by to chtělo. Problém je, že pokud to nastane, tak obě ty strany, když teda mluvíme o tom, že někdo je liberál a někdo je třeba, dejme tomu jako... No, nevím, jak to mám nazvat, dezolát, tak je problém, že obě ty strany čerpají z úplně jiných zdrojů a proto se nemůžou shodnout. Takže je to otázka. Jako myslím si, že je docela fajn poukazovat na nějaké jako zjevné pravdy, které prostě jsou nevyvratitelné. Nicméně, jako já říkám osobně, já na tady ty argumentace nemám. Jako neumím argumentovat, naštvu se, je to potom zbytečný, je to zbytečný konflikt, takže radši od toho jdu pryč. A myslím si, že když to zajde za nějakou hranu, kdy opravdu ten někdo, ten blízký, jako prostě neustále tam tu politiku tahá a rozvrací tím tu rodinu, tak si myslím, že nějaká pauza od toho příbuzného jako vůbec není od věci.
0: Nedá mi to nezeptat se. Vy jako spisovatelka nemáte strach, že tímhle románem, který předkládá váš politický názor nebo vaše smýšlení, nepřijdete o některé čtenáře? Kteří si řeknou, tak tohle já číst nebudu. Ta prostě nám ukazuje, že to, co si myslím, třeba zrovna o očkování nebo čipech, není pravda a nebudu číst tu další její knížky, že se pouštíte na tenký led toho, že přijdete o některé své fanoušky?
1: Určitě, jako takhle, určitě nemám strach, protože jako to zase chci mít nějakou tvůrčí svobodu, že... No, jako možná sama sebe přesvědčuju, že knížky píšu hlavně pro sebe. Nevím, jak to tak je. Je pravda, že ta poslední knížka má takový rozporuplný čtenářský ohlasy, že rozhodně se teda líbí mnohem méně než ty předchozí knihy. Četla jsem si nějaký čtenářský recenze na databázi knih a tam ta kritika ale nebyla na ty moje politické postoje. Jako vadilo třeba těm lidem, že do toho motám politiku, ale ne, že by, nebo nepíšou tam minimálně, že by šlo o ty politické postoje. Takže nevím, možná, že se mi to třeba nepovedlo, nebo to, ale...
0: Je pravda, že spisovatelé vnímají psaní o současné situaci, o současném dění jako takové třaskavé a je pro ně pohodlnější asi se uchýlit někde k něčemu jinému, k mezilidským vztahům, které nejsou na půdě té politiky nebo současné politické situace. Takže vy jste si to prostě neusnadnila takzvaně.
1: Já jsem si to, nevím, tak jako když jako si vezmu, jak jsem tu knížku napsala, tak to bylo vlastně jako dost snadný, ale jako je pravda, že je možnost, že o nějaké čtenáře přijdu, jako na jednu stranu mě to mrzí, a na druhou stranu to je život.
0: V předchozích knihách se hodně vracíte k traumatu, k rodinným vztahům, k samotě a izolaci. Co vás na těchto nepříjemných lidských místech pořád tak přitahuje?
1: I mě vždycky zajímalo, proč se lidi chovají tak, jak se chovají. Že samozřejmě mám ve svém okolí spoustu kamarádů, kteří jsou nějakým způsobem problematičtí a mají prostě nějaký jako povahový rys, který jako znemožňuje život jim a možná i některým ostatním. A člověk si jako může říct, no tak s tím se prostě nebudu bavit, mě to jako otravuje, no, prostě pořád chodí pozdě, nebo jako není schopný jako dotáhnout úkoly a tak dále, ale když potom si člověk ty lidi vyslechne, tak zjistí, že to nějaký důvod má, že třeba mají jako nějaký těžký osud a mě tohle to jako dlouhodobě zajímá, jak zážitky, zejména z raného dětství, ovlivňují ten další život. A co mě jako zajímá ještě víc, tak jestli z toho traumatu se dá možná ne úplně nějakým způsobem vystoupit, to trauma vždycky zůstane, ale jestli i tak může člověk žít obohacující život.
0: Nebo ho přerušit pro ty další generace. Kniha Hoří ti táta ale není jediným dílem spisovatelky Viktorie Hanišové.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.

0: zpátek dáš mi.
1: Lucie Matějčka Sehnalová, můj dnešní host, je žena, kterou spousta lidí kolem ní vnímala hlavně s tím tématem, které žila, a to bylo zážitek nebo nic. Pak jí bohužel osud nadělal ten zážitek, který bychom radši, aby byl nic, a to je rakovinou nemocné dítě, její úžasná dcera Teuška, kvůli které začala psát knížku v tom pátém patře v Motole po nocích. Já si tě pamatuju jako člověka, co měl hrozně rád adrenalinové sporty. My jsme se vlastně potkali u vody, na vejku, ty si dokonce se potápěla, tak dělala si takzvaný freediving, na ten nádech bez přístrojů. Voda je tvůj živel?
2: Rozhodně, rozhodně. Vlastně, a myslím si, že voda je jako pro mě terapie.
1: Mm-hmm. To je ten důvod, proč si v Motole, v tom pátém patře začala pod tu vodu utíkat trošku, protože ty dny jsou naplněné, asi předpokládám, nějakými vyšetřeními a nějakou činností, ale ty noci tam pro ty maminky musí být hodně těžké.
2: Jo, je to tak. Já vlastně ty první noci jsem hledala jakýkoliv informace. Snažila jsem se najít někoho, kdo by mi odpověděl na nějaké otázky. Ostatně proto jsem potom ten náš příběh začala sdílet, protože jsem nemohla nikoho takového najít, kdo by mi řekl, že se to dá přežít.
1: Asi nikdo o tom nechce mluvit, a ti, co třeba tím prošli a dopadlo to dobře, tak chce na to rychle zapomenout. Aspoň ten mozek má takovou funkci, že chce vytěsnit tyhle ty příběhy. No a kde vznikl potom ten nápad se z toho vypsat v pohádkové knížce?
2: No já vlastně v ty první noci jsem začala utíkat v myšlenkách pod vodu, protože při freedivingu je hrozně důležitý nemyslet a zkusit co nejvíc relaxovat a meditovat a tak. Já úplně meditovat neumím, ale vizualizace podmořského světa mi vždycky jako při freedivingu pomáhala. Mm-hmm. Takže jsem vlastně po nocích, když už všichni spí a když už jsem projela celý internet, a tak jsem začala si vizualizovat podmořský svět. No a pak jsem si začala vizualizovat i příběh a jednou v noci, podle mě čtvrtá noc, já mám ty první dva měsíce hodně v mlze, ale myslím si, že to byla čtvrtá noc, kdy jsem té slíbila, že jí napíšu knížku. Protože za prvý jsem věděla, že mi to zaměstná mozek, za druhý jsem potřebovala jí říct, že to zvládne. A tohle byla pro mě cesta, jak říct, že zvládne tu šílenou nemoc a že vlastně máma proto něco udělá, protože pro mě byla šílená ta bezmoc.
1: No právě, já tě znám jako velmi silnou ženskou, která když se pro něco rozhodne, tak to vždycky dokáže a najednou
2: nemůžeš nic.
1: Ta bezmoc toho, že musíš se svěřit jenom do péče lékařů a okolnosti a osudu trochu, je velmi těžká, tak to psaní ti to pomáhalo zvládat?
2: Pomáhalo mi vlastně utéct někam, kde mě je dobře, a to byl pod vodu. Takže já jsem začala psát, začala fabulovat příběh. A mě příběhy celý život vlastně živí. Mm-hmm. Takže to pro mě byl jakýsi únik. No a najednou se to začalo skládat a začal vznikat Delfín a začaly vznikat další postavy a já jsem chtěla té napsat knížku. Původně jenom té.
1: Ano. Delfín Lucky, psáno Delfín Lucky. Tam ta paralela se úplně nabízí. Tajemný svět pod hladinou. Kolik těch paralel tam z tvého života a mezi tebou, tvým mužem, kterého určitě nesmíme v tomhletom příběhu opomenout, a Touškou tam je?
2: Ne tak úplně moc. Tohleto je vlastně taková jako drobná paralela, jako to jméno Lucky Lucky, který nevzniklo úplně tak, jak by se mohlo zdát. Mm-hmm. Nebyl to původně
1: nebyl to
2: záměr.
1: Ne.
2: Byla to taková zvláštní náhoda. Ale je tam jedna drobná paralela z našeho života, řekněme jeden odstavec. Jinak vlastně je to opravdu podmořský život a je to napínavá knížka, je to místy veselá knížka. Myslím, že hodně se i u ní lidi můžou usmát, zasmát.
1: Dá se aspoň trochu naznačit, o čem je? Co je ten příběh toho Delfína Luckyho?
2: Já můžu naznačit začátek, protože úplně nechci prozrazovat, spoilovat. Vlastně na začátku Lucky zjistí, že nezná příběh svojí rodiny. Jeho maminka neví ani, kde je maminka s tatínkem, žije s babičkou a s dědečkem a zjistí, že ten příběh nezná a že vlastně mu spousta dospělých lhalo, nebo minimálně neříkalo pravdu, zamlčovalo, odvádělo pozornost jinam a tak. A pak ale se z toho vyvrbí úplně jiný příběh.
1: Tak to je takové naznačení, taková ochutnávka knihy Delfín Lucky, Tajemný svět pod hladinou od Lucie Matějíčka Sehnalové.
0: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory Michaely Maurerové a Vasila Fridricha uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda chce s koncem roku uzavřít eurocentra a změnit komunikaci o Evropské unii. V Chorvatsku zadrželi 4 podezřelé ze založení lesních požárů. Je polojasno, místy déšť nebo přehánky, teploty v Čechách a na severní Moravě až 31 stupňů, na ostatním území až 37. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Vláda zítra projedná zrušení takzvaných eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a informují lidi a instituce o dění v Evropské unii, zjistil to server iRozhlas.cz. Návrh souvisí s plánem vlády od ledna změnit koncepci informování o evropských záležitostech.
2: Stávající koncepce platí od vstupu Česka do Evropské unie. Její zrušení navrhla vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Součástí koncepce je i právě činnost eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a dohromady pořádají kolem 1300 akcí ročně. Ve školách, knihovnách nebo univerzitách. Koordinátor libereckého eurocentra Martin Fischer potvrdil, že skončí k 1. lednu.
3: Ale z jakého důvodu, to nevíme. Připojil se k nám někdo na chviličku prostě online. Řekl, že nemá čas, ale že nás rušej.
2: Úřad vlády nereagoval na dotazy, čím eurocentra nevyhovovala nebo fungovala špatně. Nová koncepce počítá hlavně s online komunikací. Kabinet ji má schválit do konce roku. Jasný plán ale zatím nemá. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. David Šalek, Český rozhlas.
0: V příměstských vlacích City Elephant v Praze a středních Čechách nově budou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Dohromady za to zaplatí 88 milionů korun. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají podle středočeského krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
4: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené. Kamery jsou prostě dalším krokem v našem boji proti vandalismu a navazují na projekt Společně na čisté vlaky, kde se nám už díky bezpečnostním hlídkám podařilo zadržet několik pachatelů přímo před činu.
0: Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž města Zadar. V jeho blízkosti v pátek a sobotu hořily křovinaté oblasti, borové lesy a olivové háje. Čtveřici podezřelých policisté zadrželi poté, co je místní nahlásili pro podezřelé chování. Chorvatský trestní zákoník stanovuje za úmyslné založení požáru, který ohrožuje osoby nebo majetek, vězení od 6 měsíců do 5 let. Chorvaté dál vyšetřují, jestli byl úmyslně založený taky požár ve známé turistické oblasti nedaleko Omiše. Dřevěnky na Borku v Třinci mají nově audioprůvodce. Netradiční skanzen tvoří 2 roubené stavby z roku 1878. Jsou pozůstatkem z původních 20 dřevěných domů dělnické kolonie třineckých železáren. Podle průvodkyně Kariny Sikorové si mohou návštěvníci vybrat, jestli expozici projdou sami s aplikací v mobilu.
5: A potom svým vlastním tempem pouštět si na jednotlivých zastaveních, která jsou označena takovou ikonkou sluchátek a poslouchat vlastně ten výklad k jednotlivým expozicím a předmětům. Máme kromě češtiny, tady máme i polštinu a angličtinu.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je polojasno, místy čekejte déšť nebo přehánky, večer na západě a severozápadě i bouřky. Teploty v Čechách a na severní Moravě jsou mezi 26 a 31 stupni, na ostatním území až 37, na horách 23, v Jeseníkách a Beskydech až 26 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 z Plzně na příjezdu do Prahy za sjezdem na Rudnou je vážná nehoda na 3,5 kilometru. Srazila se tam 3 osobní auta. Náhradní trasa vede z exitu 5 po souběžné silnici. Na D1 z Brna do Prahy zpomalíte za sjezdem na Divišov na 37. kilometru do omezení na 25. pojedete 25 minut. A na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku je kolo

0: Na ze 13. kilometru do omezení u Jíloviště se zdržíte čtvrt hodiny. Tolik zprávy, na řadě je repríza Meteoru.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Rozhlasové vlny vám přinášejí Meteor, magazín ze světa vědy.
4: Ve svém prázdninovém vydání. Ať se vám líbí, to vám přejí
3: autor pořadu Petr Sobotka
4: a Kateřina Březinová.
3: Budování panamského průplavu.
4: Dá se ovlivnit počasí.
3: Co slyší ježci?
4: Noční život savců za dinosaurů.
3: Les, který si předává zprávy.
4: Sherlock Holmes a smrt na střeše.

0: Tedy dnes jste to do studia stihla jen tak.
1: No jo, no. Nehoda. Ucpaná silnice i objízdná trasa.
0: Objížďky nemá nikdo rád. Lidé si vždy hledají nejkratší a nejrychlejší trasu.
1: Nejhorší je, když vám chvilku před cílem prodlouží nenadálá překážka cestu o půl hodiny.
0: No, možná ještě horší je, když máte cíl skoro na dohled, ale žádná krátká cesta neexistuje. Třeba proto, že se musí objet hora.
1: Takhle nějak si asi lidé připadali před prokopáním Suezského průplavu.
0: No, ten zkrátil plavbu z Evropy do Indie na polovinu. A co se povedlo u Afriky, mohlo by se povést i ve Střední Americe.
1: Co takhle vybudovat panamský průplav?
2: Stalo se tento den, 15. srpna. Francouzskému diplomatu a podnikateli Ferdinandu de Lesseps-ovi se k stáru povedly dva husarské kousky. Roku 1869 64letý dokončil Suezský průplav, na čež se podruhé oženil. Se svojí mladou ženou splodil 12 dětí. V roce 1879, tedy ve 74, představil svůj další plán. Spojit Atlantský a Tichý oceán průplavem skrze Panamskou šíji. Do projektu vložili peníze tisíce Francouzů. Bude to něco jako poloviční Suez, ujišťoval je Lesseps. Opak byl pravdou. Na místo písku skála, místo roviny 100metrové převýšení. A především rovníková džungle, tráva ostrá jako žiletka, jedovatí hadi, havěť škodící na všechny možné způsoby. Tropické liáky zvedly hladinu místní řeky o 13 metrů během jednoho dne. Za 9 let zemřelo přes 20 tisíc dělníků. A tak Francie zažila koncem 80. let jeden z největších krachů své historie. Investoři přišli na buben. Lesseps jen díky zásluhám a vysokému věku unikl vězení. Svých 89 se dožil v ústraní. Počátkem 20. století se do věci vložil americký prezident Theodore Roosevelt. Napřed pomocí jediného křižníku zařídil roku 1903 odtržení Panamy od Kolumbie a potom od novopečeného státečku získal pro USA dlouhodobou kontrolu nad budoucí průplavovou zónou. I druhý pokus ale začal fiaskem. Změnu přinesl až nový hlavní inženýr John Stevens. Tento úspěšný stavitel velké severní dráhy přes skalnaté hory začal tím, že místo kopání hlubokých brázd navrhl systém z dymadel. V zápětí zastavil veškeré zemní práce a začal se starat o zdraví svých lidí. Jeho vrchní lékař William Gorgas rozpoutal válku proti moskytům, nakoupil tisíce košťat, kbelíků a plácaček, stovky litrů karbolu a tuny mýdla. Jen drátěné sítě do oken a dveří stály $90 000. Dělníci vykuřovali domy, zaváděli stoky a vodovody, dláždili chodníky. V nejbližším okolí vymítili křoví, vysušili močály a vše stříkali ropou, která zabraňovala množení hmyzu. Koncem roku 1905 z panamské šíje zmizela žlutá zimnice. Do ozdravených poměrů pak nastoupil nový šéf stavby, zkušený vodní stavitel George Gettles. Nemá smysl vypočítávat tu různá nej. Skoro všechno ohledně průplavu bylo tehdy rekordní. Za americké éry na stavbě pracovalo průměrně 14 000 lidí, nárazově až 85 tisíc. O život přišlo 5609 osob. Stavební náklady činily kolem 350 milionů tehdejších dolarů. Panamský průplav byl slavnostně otevřen 15. srpna 1914, na den přesně před 112 lety.
1: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
0: Opravdu obří stavba je Panamský průplav.
1: Dá se vůbec s něčím srovnat? Jak jsme slyšeli, Suez byl mnohem jednodušší.
0: No, napadá mě snad jenom stavba železnice napříč Spojenými státy americkými, která spojila východní a západní pobřeží kontinentu. Ta měla podobný význam pro dopravu. A za důsledek obrovské náklady, tisíce dělníků a jejich vysokou úmrtnost. Ale technicky byl Panamský průplav ještě složitější.
1: Už jen to vedro, já ho nesnáším.
0: No, letošní léto jsme si ho užili. Jak by bylo fajn, kdybychom uměli počasí ovládat a rozumně plánovat.
1: Jste si jistý? Co pak se lidé domluví na tom, co chtějí? A navíc, jde vůbec počasí ovládat? Mně to pořád připadá spíš jako sci-fi.
0: Tak občas se objeví zprávy o úspěšném odvrácení deště.
1: Zajímalo by mě, co tomu říkají meteorologové. Jestli si umějí něco podobného představit ve velkém.
0: Tak se jednoho zeptáme. Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dokáže dnes člověk řídit, nebo alespoň trochu, ovlivňovat počasí?
3: No, rozhodně nejsme ve fázi poručíme větru dešti, ale pokusy počasí nějak ovlivnit jsou v podstatě staré skoro jako zemědělství samo, protože právě v tom, čemu se říká nehezky česky rostlinná výroba, by se hodilo občas to počasí trochu upravit, zmírnit sucha, zabránit vichřicím, kroupám, mrazům ve vegetačním období, to by byla určitě paráda. Ve skutečnosti jsou ale možnosti jenom velmi omezené. Ale jsou známé případy přímé intervence člověka. Trochu smutné je, že často to nejsou ani tak případy motivované ekonomicky, jako spíš politicky. Například vojenské přehlídky v některých režimech, nebo třeba ceremoniály olympiád jako v roce 2008 v Pekingu. To jsou případy, kdy k ovlivnění docházelo. Bylo totiž nežádoucí, aby bylo ošklivo, natož aby dokonce pršelo.
1: Takže lidé rozháněli mraky? Nebo se o počasí starali obřady šamanů?
0: Jistě lidstvo přišlo na něco efektivnějšího.
3: Nejdřív bude asi potřeba si připomenout, jak vlastně srážky vznikají. Při ochlazování vzduchu ve vzestupném pohybu totiž dochází ke kondenzaci vodní páry. Vznikají tak velmi malilinké kapičky, které jsou ale tak malé a lehké, že vlastně nemohou spadnout k zemi, protože ten výstupný pohyb je drží stále ve vzduchu a my potom vidíme sdružení těch kapiček jako oblak. Teprve spojováním kapiček a následně i krystalků ledu se sformují dost velké částice, jejichž hmotnost už je taková, že tíha převáží nad tlakovými silami a my vlastně vidíme padající srážky. Celý tento proces je poměrně pozvolný s výjimkou bouřkových oblaků. Pozvolný je hlavně u plošných srážek. Pak stačí takovému mraku pomoct k rychlejší kondenzaci, ke zvětšování kapek, k zámrzu těch kapek a pak se ten oblak vyprší ještě před místem, kde chceme mít pěkné počasí.
1: Bez existujícího mraku to tedy nejde. Čili uprostřed Sahary si díky umělému dešti oázu nevybuduju.
0: To určitě ne. Mrak vyrobí příroda a člověk jenom zařídí, aby se vypršel dřív.
1: Jak se takový oblačný doping dělá?
3: Jo, to je přesně ono. Ten termín oblačný doping je totiž výborný. Opravdu se chemií zvyšuje výkonnost toho oblaku. My do něj dostaneme z letadla nebo případně vystřelíme ze země chemikálii, která způsobuje rapidní zrychlení kondenzace, velmi dobře váže vodu, schladí okolí v tom oblaku a pak vlastně se urychluje právě celý ten proces vzniku a vypadávání srážek. Obyčejně se jedná o jodid stříbrný, jodid draselný nebo suchý led, tedy oxid uhličitý v pevném skupenství.
1: Chudáci lidi, kterým to všechno vyprší na zahradu, jen aby o pár kilometrů vedle bylo vidět na tanky.
0: Jak často k takovému ovlivňování počasí dochází?
3: Opravdu moc často k tomu nedochází. On je to dost drahý způsob. Navíc je problematický z hlediska ekologie. Někdy je ale rozhodně praktický. Třeba po havárii v Černobylu pomohlo dostat z troposféry vymytím část radioaktivních látek, protože ty radioaktivní látky se šířily mimo jiné přes Bělorusko a ve směru cirkulace měly zamířit k Moskvě a tehdejší sovětský režim měl naštěstí připraveny speciální varianty letadla AN-30, právě speciální v tom, že tam byly prostory pro poměrně velké množství uskladněného suchého ledu a k tomu ještě meteorologické raketky v podvěsu, takže využili té připravené techniky a dostali co nejrychleji alespoň většinu z těch radioaktivních příměsí z troposféry tím, že je vymyli právě ty srážky.
1: V tomto případě to určitě smysl mělo.
0: Existují i jiné metody ovlivňování počasí?
3: Ano, a dokonce mnohem starší, i když i ono samotné vyvolání srážek je poměrně staré a první pokusy byly už koncem 19. století. Dá se říct, že právě k tomu ovlivňování počasí patří i tradiční metody, jak zmírnit mrazy ve vegetačním období. Známe asi zakuřování sadů s kvetoucími ovocnými stromy nebo z keřivinné révy, to už je známé hodně dlouho a popravdě řečeno i přes určitou pauzu se k těmto technikám vracíme i v České republice. Ono totiž tím kouřem zachytáváte tepelné záření vyzařované povrchem země a částečně je to záření vraceno zpět k zemskému povrchu. Tím se výrazně snižuje prochlazování toho povrchu a tím i přilehlé vrstvy vzduchu. Nutno ale dodat, že ovlivňování počasí může být i neúmyslné. Většina z posluchačů už jistě viděla usilnit značku upozorňující na vyšší riziko náledí a ne nadarmo je často u elektráren, tepláren s chladícími věžemi, které jsou výrazným zdrojem vodní páry a způsobují tak častější vznik mlh v okolí, no a v případě nízkých teplot i náledí nebo námrazy při mrznoucí mlze.
1: A co třeba emise skleníkových plynů? Nebo zatápění jam povrchových dolů a tím vytváření nových jezer s velkým objemem vody?
3: Ano, i to jsou ty takzvané antropogenní vlivy, ale ovlivňují spíš dlouhodobé poměry v atmosféře. Jedná se tedy o jakýsi umělý klimatotvorný faktor. Vliv na počasí je ale jenom nevýrazný. A způsoby a míra člověkem vyvolaných změn klimatu, to už je opravdu jiná pohádka pro nás teď moc dlouhá.
1: Mně to tedy bohatě stačilo. Bude přece jen lepší, když nás počasí i nadále občas nepěkně překvapí.
0: Souhlasím, kromě ekologické otázky mi totiž v pozadí pořád straší jedna myšlenka. Zatím všechno, co aspoň trochu šlo, člověk využil poměrně rychle vojensky.
1: Brr, dejte pokoj. Ovládání počasí je zatím mimo naše možnosti. Teď umíme jen urychlit počátek deště.

0: Snad nemine rok, kdyby mě v noci nevylekal ještí dupot.
1: V polovině srpna mají ještci velmi rušné období. První vrhy mláďat už jsou v srpnu poměrně samostatné. Mladí ještci intenzivně rostou a loví, protože do zimy potřebují nabrat dostatečnou hmotnost.
0: Hledají žížaly, brouky, housenky, stonožky nebo slimáky a teplé noci jim vyhovují.
1: Ještky můžeme stále častěji zahlédnout i ve městech.
0: Tak hlavně pozor, kdyby přebíhali silnici, abyste je nepřejeli.
1: A má smysl na ně troubit?
0: Myslíte, jestli ježek uhne? Nebo uteče po zaznění klaxonu?
1: No, ještí sluch zaujal biologa profesora Jaroslava Petra.
2: Co myslíte, co slyší ježek? Ježka je slyšet, to každý, kdo ho má někde na zahrádce nebo ho potká v parku v noci, tak ví, že funí a dupé a šustí v listí. Ale co slyší tenhle ten zajímavý živočich? To je velká otázka, protože živočichové vnímají svými smysly ten svět úplně jinak, než to máme my, ať už se týče vlnových délek světla třeba, ale i zvuků. My lidé slyšíme zhruba od 20 Hz do 20 000 Hz. To, co je níž, tomu říkáme infrazvuky, protože to neslyšíme, ale řada živočichů to krásně slyší a využívá to. Třeba sloni se dorozumívají infrazvuky na velké vzdálenosti. A to, co je nad 20 000 Hz, tak to zase my neslyšíme a zase živočichové to využívají. Nejznámější příklad jsou netopíři.
0: A jak jsou na tom se sluchem domácí mazlíčci?
2: Třeba pes slyší od 67 Hz do nějakých 45 tisíc. Kočky začínají podobně, 65 Hz, ale horní strop mají na 65 tisíc Hz. Všichni, kdo pískají na psy tou ultrazvukovou píšťalkou, tak vědí, že pes slyší to, co my neslyšíme. A ty kočky, ty to mají zřejmě od přírody, protože myši se dorozumívají ultrazvukovými signály, když třeba si myšák namlouvá myšku, tak zpívá takovou ultrazvukovou serenádu, takže pro kočky je určitě velmi výhodné, aby tohleto zaslechli. A dánští vědci se podívali na to, jak může asi slyšet ježek.
1: Ježek má ouška sice schovaná v oblasti, kde začínají nejtvrdší bodliny, ale můžete si jich všimnout, pokud uvidíte ježka za bílého dne.
0: A jak vědci zkoumali ježčí sluch? Zkoušeli reakci zvířete na různé zvuky?
1: Ne, provedli důkladný anatomický rozbor.
2: Měli to štěstí a ježek měl tu smůlu, že jeden ježek vlezl do pasti na potkany a připravilo ho to o život. Takže tohle toho ježka oni vzali na speciální počítačový tomograf a prozkoumali mu sluchové ústrojí. Soustředili se na to střední ucho. To je prostor mezi ušním bubínkem a takzvaným oválným okénkem. Tam se přes ty tři kůstky, kladívko, kovadlinka, třmínek, přenáší to chvění bubínku na to oválné okénko a oválné okénko už potom komunikuje s tím vnitřním uchem, s hlemížděm, kde se ty vibrace převádějí na nervové vzruchy a putuje to dál do mozku. A oni zjistili, že třeba to kladívko, které dosedá k bubínku, tak ten spoj mezi kladívkem a bubínkem je zkostnatělý, že to je prostě napevno srostlé. Ty kostičky jsou velmi malé i s ohledem na rozměry té ještší lebky, tak jsou títěrné a jsou velice husté, jsou kompaktní. A na druhé straně, tam je ten třmínek, který komunikuje nebo doléhá na to oválné okénko, tak ten třmínek je nezvykle maličký, lehoučký. A ti vědci, těm to bylo povědomé, protože podobně má postavené střední ucho netopír, který slyší velmi vysoké zvuky. Takže už z tohohle toho ti vědci pojali podezření, že ježci zřejmě slyší ty ultrazvuky.
0: Vážně? Ježek slyší jako netopír?
1: Šlo o podezření, které měl potvrdit či vyvrátit pokus.
2: Aby si to ověřili, tak dali ježky do narkózy a pouštěli jim zvuky o různých frekvencích, u různých kmitočtech a sledovali aktivitu mozku. Tam se sleduje aktivita části mozku, které se říká mozkový kmen, protože ten reaguje právě na ty sluchové vjemy, které přicházejí z toho vnitřního ucha. A tam se ukázalo, že ti ježci mají ten spodní práh poměrně vysoko, oni ho mají na 4000 Hz. Ale ten horní mají na 85 tisících Hz. To znamená, že to je výš než třeba u těch psů i u těch koček.
0: Zajímavé. Takže oni svoje dupání patrně vůbec neslyší.
1: Za to šustění, praskání a vysokofrekvenční zvuky hmyzu vnímají mnohem lépe než my. A toho bychom mohli využít.
2: Vědci říkají, že ti ježci jsou dneska ohrožení. Když se jenom podíváte, když jedete třeba na kole po silnici, tak vidíte, kolik je tam ježků, kteří zahynuli pod koly automobilů. Ale ukazuje se dneska, že ježky může těžce zranit nebo i připravit o život třeba robotická sekačka, která jezdí po zahradě a seká tam trávník. A nebo i takový sekáč, který je vybavený nějakým křovinořezem nebo nějakou tou motorovou kosou a seká to tam, jak mu to pod ruku padne, tak se může stát, že přehlédne ježka, který je tam někde zalezlý, schoulený a zraní ho nebo ho připraví o život. Takže ti vědci říkají, my bychom mohli vytvořit takové ultrazvukové plašiče na ježky. Protože ježek by ten vysoký zvuk někde nad těch 65 tisíc herců slyšel a rušilo by ho to a klidil by se někam stranou, ale přitom, kdyby to bylo třeba zamontované v té robotické sekačce, tak by to neslyšeli ani domácí kočky, ani domácí psi, neslyšel by to ani domácí pán a domácí paní, protože ty mají ten práh ještě níž a ty ježky bychom mohli ušetřit. Takže jestli se tenhle ten zajímavý teoretický výzkum, který by se mohl překlopit do toho praktického výstupu, jestli se zrealizuje, to uvidíme v nejbližší době.
0: Pokud ubude přejetých ježků, budu jedině ráda.
1: Ježci jsou úžasní živočichové. Každý z nich má na těle na 7000 ostnů.
0: Výborně plavou a dokážou přelézat velké překážky, ploty, hromady dřeva nebo nízké zítky.
1: A během nočního pochodu dokáží urazit klidně 5 kilometrů.
0: Tak ať je na jejich pouti nic zlého nepotká.

0: Byl vnukem zámožného hamburského senátora.
1: Dožil se pouhých 36 let.
0: Přesto by bez jeho práce neexistovaly televize, radar, satelitní komunikace, GPS, mobilní telefony nebo Wi-Fi.
1: Jen málo který fyzik ovlivnil každodenní život miliard lidí tak výrazně jako on. A teď uslyšíme jeho myšlenku ze sbírky citátů Jiřího Grigara.
2: Německý fyzik Heinrich Hertz měl takový postřeh, že rovnice je chytřejší než ti, kteří se stavili.
0: Ano, správná matematická teorie často obsahuje více informací, než si její tvůrci uvědomovali.
1: Hertz to věděl moc dobře. James Clerk Maxwell sestavil rovnice, aby popsal elektřinu a magnetismus. Když je však Hertz o několik let později studoval, zjistil, že z nich vyplývá existence elektromagnetických vln šířících se rychlostí světla. Maxwell sám tušil souvislost se světlem, ale teprve Hertz experimentálně potvrdil existenci rádiových vln.
0: To je jeden z důvodů, proč fyzikové někdy mluví o matematice jako o jazyku přírody. Dobrá rovnice není jen shrnutím známých faktů. Může se stát nástrojem objevování dosud neznámých.
1: Když se herce ptali na využití jeho vln, odpověděl prý v tom smyslu, že nemají žádný praktický význam a že jenom potvrzují Maxwellovu teorii. O několik let později na nich vznikla bezdrátová komunikace.
0: Jojo. Vln všeho druhu nám přibývá, ale rostlin a živočichů nám jen a jen ubývá.
1: No je to tak. Planeta Země v minulosti prodělala několik epizod velkého vymírání živočichů. Příčiny byly ale veskrze přírodní, zatímco dnes je jasným viníkem člověk.
0: Existuje nějaké světlo na konci tohoto tunelu?
1: No, jak se to vezme? Historie ukazuje, že po každém vymírání následovalo naopak velké rozšiřování života. Obsazovala se uvolněná místa, tvořily se nové druhy.
0: Platí to jistě i pro případ zániku éry dinosaurů.
1: Ano, dinosauři v druhohorách vládli. Naši předchůdci, savci, byli doslova ušlápnutou skupinou.
0: Ve dne v noci pro následování.
1: No, to je správná poznámka. I v noci?
0: Jak to myslíte?
1: No, my dnes známe řadu živočichů, kteří ve dne spí a žijí nočním životem. Byli tací i dinosauři? Nebo byla noc prostorem právě pro savce?
0: Ptáme se odborníka na dinosaury Vladimíra Sochy.
3: To je velmi zajímavá otázka, protože tady tím přizpůsobením se různé denní a noční době, to je věc, která nám ukazuje, jak dominantní postavení savci a dinosauři v druhohorách měli. Ono se dlouho předpokládalo, že ještě v těch starých dobách to bylo tak, že dinosauři měli být ti tvorové v defenzivě, ti tvorové, kteří prostě nebyli dostatečně vyspělí a přizpůsobení k tomu, aby dokázali konkurovat dokonalejším savcům. Takže tam to bylo postavené trošku na hlavu, ale později, když jsme zjistili, že dinosauři byli naopak tou skupinou, která, jak se říká, tahala za ten delší konec, která byla naopak lépe uspůsobená, úspěšnější než zpočátku ti naši savčí předkové, tak se vytvořila taková představa, že savci, kteří v období druhohor byli velmi malí, žádný z nich nebyl větší než zhruba dnešní jezevec, takže museli pravděpodobně žít spíše v noci, že se museli skrývat před dinosauřími dravci těch menších a středních velikostí, ukrývat se například v doupatech a norách a spíše tedy žili tím takzvaně krepuskulárním soumračním nebo přímo nokturnálním nočním způsobem života.
0: Tedy, že se savci museli před dinosaury skrývat a odvážili se ven jen tehdy, když vládci druhohor spali?
1: No, tento předpoklad měla ověřit nová studie.
3: Nová studie týmu britských a izraelských vědců teď ukazuje, že proto důkazy možná máme. Dokonce je máme v současném světě. A oni analyzovali různé znaky anatomické u asi 2415 druhů současných savců a takovým počítačovým algoritmem udělali takové modely toho, co nejspíše lze považovat za právě ty anatomické znaky toho denního či nočního způsobu života. A vyšly jim dva různé takové vývojové stromy, které poukazují na jeden takový uzlový bod na dobu před 66 miliony let, kdy pravděpodobně došlo k tomu, že se najednou jako takovým raketovým tempem začínají rozvíjet právě savci se znaky toho denního způsobu života.
1: Zajímavé, že? Aniž museli odborníci cokoliv vědět o okamžiku vyhynutí dinosaurů, dokázali ho určit jenom na základě zkoumání četnosti savců.
0: Do té doby savci žili převážně nočním způsobem života. Jak se to začalo měnit po vymření dinosaurů?
3: Přesně před těmi 66 miliony let, když dinosauři vymírají, tak nastává takové krátké, několik milionů let trvající období jakéhosi přechodu od těch forem nočních k takovému mezistádiu až k opravdu plně denním formám. Mezi prvními skupinami savců, kteří přešli k tomu plně dennímu způsobu života, patří i vyšší primáti. Což může být taky jeden z důvodů toho, že člověk i vyšší primáti dnes jako jedni z mála savců vnímají plně barevné spektrum barev, že vlastně nejsme barvoslepí jako někteří jiní savci. A má to velmi teda zajímavou vysvětlovací hodnotu, protože nám to ukazuje a potvrzuje to v podstatě ten scénář, že skutečně savci nedokázali konkurovat plně dinosaurům za denního světla. Mohly být samozřejmě výjimky, ale jaksi globálně vzato celkově savci opravdu byli skupina, která nedokázala se plně uplatnit v druhohorním světě a teprve s vyhynutím dinosaurů a s uvolněním těch ekologických nik, které po sobě dinosauři zanechali, se savci mohli dále rozvíjet a najednou se objevují zřejmě ty plně denní formy, teprve až po vyhynutí dinosaurů. Takže je to takové potvrzení toho, že dinosauři versus savci v období druhohor jasně teda vyznívali pro dinosaury.
0: Mám neodbytný pocit, že nebýt té srážky planetky se Zemí, byli bychom dodnes opicemi a snažili se moc nevylézat.
1: Možná bychom jako většina savců žili převážně v noci a klepali se strachy při každém zařvání masožravých dinosaurů.
0: Neměli bychom té planetce postavit sochu?
1: A hlavně ne v životní velikosti. Ta by musela zase přiletět z vesmíru a tentokrát by byla veta po člověku.

0: Mohou si povídat stromy?
1: O které pohádce to mluvíte?
0: Kde pak pohádka? Já mluvím o komunikaci vzrostlých stromů.
1: Těžko si představit, že by se nějaká odehrávala.
0: Přesto se děje. Představíme si ji v rámci našeho cyklu Perly ze světa rostlin. Čte Zuzana Vejvodová.
2: Les, který si předává zprávy. Dnes se budeme věnovat jevu, který ještě donedávna zněl jako sci-fi. Stromy, které spolu komunikují. Nejde o metaforu. Stromy si skutečně předávají informace. A dělají to dvěma způsoby. Vzduchem a podzemí. Začneme tím prvním. Ukázalo se například, že když je strom napaden hmyzem, třeba housenkami, začne uvolňovat do vzduchu chemické látky. Ty slouží jako varovný signál. Okolní stromy tento signál zachytí a začnou se připravovat na útok. Zvýší produkci obranných látek, například tříslovin, které zhoršují stravitelnost listů. Listy pak pro hmyz nejsou jen méně chutné, ale někdy i přímo toxické. Takový poplach mohou stromy šířit na vzdálenost desítek metrů. Ještě zajímavější je komunikace pod zemí. Kořeny stromů jsou totiž propojené sítí takzvaných mykorizních hub. Tato síť funguje jako jakýsi biologický internet. Houby prorůstají půdou a propojují kořeny různých rostlin. Stromy přes ně mohou sdílet nejen živiny, ale i informace. Například starší vzrostlé stromy, někdy označované jako mateřské stromy, dokážou posílat cukry a další látky mladým semenáčkům ve svém okolí. V experimentech bylo prokázáno, že uhlík označený radioaktivní stopou se dokáže přes tuto síť přesunout z jednoho stromu do druhého. A to i mezi různými druhy. Svého vlivu na jiné jedince stromy využívají i v konkurenčním boji. Některé rostliny uvolňují do půdy látky, které brzdí růst jiných druhů. Například ořešák vylučuje látku juglon, která může potlačovat okolní vegetaci. Tato látka brzdí buněčné dýchání, narušuje fotosyntézu a zpomaluje vývoj kořenů. Výsledkem je, že pod ořešákem citlivé rostliny zakrní, žloutnou nebo uhynou. Les tedy není idylická komunita, kde si všichni pomáhají. Je to složitá síť vztahů, spolupráce i soupeření. Přenos signálu podzemí není sice okamžitý, ale stále překvapivě rychlý. Některé chemické zprávy se šíří rychlostí až centimetry za sekundu, což je na rostliny velmi svižné tempo. Navíc se ukazuje, že mykorizní síť může fungovat i jako filtr. Ne všechny signály se dostanou ke všem stromům. Některé vazby jsou silnější, jiné slabší. Les tak připomíná spíš sociální síť než náhodné společenství. Přesto je potřeba držet se při zemi. Stromy nemají vědomí, nemají úmysly a nemluví v našem slova smyslu. Jde o chemické a fyzikální procesy, které vznikly evolucí, ale výsledek překvapivý je. Les není tichý. Je plný neviditelných signálů, varování a výměny látek, které propojují jednotlivé stromy do složitého systému. Stromy tak dokazují, že i zdánlivě nehybný svět rostlin je dynamický a propojený. A že komunikace není výsadou zvířat.

0: Musím říct, že po dnešku se na les nebudu dívat stejně. Člověk vidí stromy stojící na místě a má pocit, že se nic neděje.
1: Přitom pod zemí i ve vzduchu probíhá nepřetržitá výměna informací. Jenom v měřítku a rychlostech, které nejsme zvyklí vnímat.
0: Když dnes obdivujeme mohutný les, měli bychom část zásluh připsat i organismům, které vůbec nevidíme.
1: Les netvoří jednotlivé stromy. Les je společenství rostlin, hub, bakterií a dalších organismů propojených do složité sítě vztahů. A právě díky této spolupráci dokáže fungovat už miliony let.

0: Léto ještě nekončí, tak šup na sluníčko, opalovat se, užívat si.
1: Kdo bydlí v paneláku a nemůže opustit město, moc možností nemá.
0: O nějaké to koupaliště mají skoro všude a když bude nejhůř, dá se opalovat i jinde.
1: To by mě zajímalo, kde?
0: Na slunci.
1: Haha.
0: Ale víc neprozradím. Je to totiž dnešní případ Sherlocka Holmesa.
1: Svatopluk Beneš jako Holmes a Jiří Cízler jako Watson.
0: Příběh měl premiéru v Meteoru 13. prosince 1986. Sherlock Holmes a smrt na střeše.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Ni příroda. No co pak je, Vocne? Už jste zase unaven?
1: Ale no tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
0: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
1: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
0: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
1: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
0: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
1: Promiňte.
0: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
2: Zdravím vás, pánové.
0: Buďte zdrav, konstáble.
1: Dobrý den.
0: Co nám nesete?
2: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
0: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
2: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
0: Ne, to si rozhodně nemyslím.
2: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
0: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
2: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
0: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
2: Děkuji vám a naschledanou.
0: Kde jsme to přestali, Vocne?
1: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
0: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
1: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
0: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
1: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
0: Víte, co to je?
1: Jistě, třezalka tyčkovaná.
0: Ano, jakou má barvu?
1: No, žlutou přece.
0: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
1: Ó, máte prsty červené.
0: Správně. A proč?
1: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
0: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
1: Já nevím.
0: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
1: No, hypericum perforatum, přirozeně.
0: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
1: Jak hypericin?
0: Správně.
1: Jakže jsem o tom neslyšel.
0: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
1: A chcete říci, že znali hypericin?
0: Název patrně nikoli, avšak...
1: Tak vidíte.
0: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... Konstáble se už zas vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
2: Nezlobte se, Holmesi.
0: Co pak se stalo?
2: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
0: Ale... Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
2: Doktore Vocne, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
1: Ne tak docela.
2: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
0: Cože působení jedu? to mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
2: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
3: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
0: Zanechte lichotek, inspektore.
3: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
0: Jedeme.
3: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
0: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
3: Avšak vzhledem k času...
0: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
3: Myslíte?
0: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
3: Jenom to, co mi řekl konstábl.
0: Co jste mu řekl, konstábl?
2: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
0: A to jest?
2: Několik osob popíjelo.
0: Kolik?
2: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
0: Myslím, kolik osob?
2: Čtyři.
0: Muži?
2: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
0: Kde?
2: V domě pana Simpsona.
0: Kdy?
2: Po obědě.
0: Kolik?
2: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
0: Jakého?
2: Červená karkulka, prosím.
0: Tedy nikoli krvavá mere.
2: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
1: Červená karkulka? To vůbec neznám.
0: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říct si každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
2: Ano, a také jsou v tom olivy.
0: Ale je to červené.
2: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
0: Kdo z nich zemřel?
2: Pan Kempelman.
0: Mýval nějaké potíže se srdcem?
2: Ne, nikdy.
3: Jsme na místě, pánové.
0: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
4: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
0: Kromě pana Kempelmana ovšem.
4: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
0: To on vždycky míchal koktejly.
4: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
0: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
5: Dosti často. Všem nám chutná.
0: Chápu. A vy, slečno...
6: Kaudelová.
0: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
6: No dovolte, jsem modelka.
0: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
5: Já, jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
0: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
1: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
0: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
1: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
4: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
0: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
4: Ano.
0: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
4: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
0: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
6: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
0: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone, vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
5: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
0: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
5: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kempelman tam zatím na té výhni usnul a... No, já jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď... Jak jsi vinen?
0: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
5: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
0: Mrtvý nechodí. Pane asistente, Vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
5: Ano, ale...
0: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
5: To tady máte, ale já nechápu, jak...
0: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
5: Pro pána... Snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kempelmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
0: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
3: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
0: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
1: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
0: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
3: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
0: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
3: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
0: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
7: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lůlku a začni na housle hrát. A záhy záhady půlku

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletím.

0: Taková mazanost. A jak nebezpečné může být opalování.
1: Ano, v dnešním případu jsme slyšeli Svatopluka Beneše a Jiřího Cízlera. V dalších rolích hráli Josef Abraham, Silva Sekvencová, Josef Bláha, Jan Řeřicha a Josef Červinka.
0: Scénář Rudolf Čechura, hudba Petr Skoumal, režie Karel Weinlich.
1: A tím dnešní Meteor končí.
0: Za týden se oba budeme těšit na slyšenou.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Už jste slyšeli Český rozhlas Pohoda?
3: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
2: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
3: Najdete nás v síti DAB na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky. Mrazivé léto.
4: Četba na pokračování na Dvojce.
3: Když vám někdo zavolá a osloví vás jménem, raději si sedněte.
5: Panika začala trhat moje útroby na cucky. Čekání na odezvu z druhé strany se protahovalo. Mimoděk jsem si uvědomila, že napětím nedýchám.
3: Ale špatné zprávy nejsou to nejhorší, co může přijít.
5: Podlaha jakoby se zacelila. Dokonce jí pokrývala jemná vrstva prachu, možná i roky stará. A svědectví zůstávalo stejné. Zmizel v díře.
3: Zatloukání hřebů.
4: Premiéra hororu Viléma Koupka každý den po 22. hodině
3: na Dvojce.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové

0: Ve silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. Desítky tisíc lidí na Havajských ostrovech jsou bez proudu kvůli hurikánu Lala. Jeden člověk zemřel. Zítra bude oblačno až zataženo na Moravě zpočátku místy polojasno, na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky. Teploty na severozápadě Čech do 23 stupňů, jinde až 28. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
1: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: O postoji vlády už minulý týden informoval liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí, kritizují ho hlavně ti z opozičních stran. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Ve východní části země pak do večera dál platí výstraha před vysokými teplotami. Ty dnes můžou vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí i výstraha před rizikem vzniku požárů. V jihomoravském kraji je vysoké. Havajské ostrovy se potýkají s dopady hurikánu Lala. Jeho oko ostrovy sice přímo nezasáhlo, velmi silné deště i vítr, ale ano. Nejsilněji podle stanice CNN takzvaný Velký ostrov, kde při autonehodě kvůli počasí zemřel jeden člověk. Desítkám tisíc lidí vypadl proud, nejméně 19 budov přišlo o střechu na domě. Úřady varují před možnými záplavami a sesuvy půdy. Tropická bouře Lala v pátek vznikla nad Tichým oceánem. Později zesílila na první stupeň hurikánové škály. Rychlost větru dosahuje až 130 km v hodině. 8 premiérových představení chystá pro novou sezónu Slezské divadlo v Opavě. Polovina premiér připadá na Činohru. Mezi hlavní lákadla patří adaptace válečného příběhu Želary, který se dočkal i úspěšného filmového zpracování.
2: Novinky připravuje také opavská opera. Po 60 letech se na jeviště vrátí Verdiho Aida. V programu diváci najdou například i Smetanovo tajemství. Chystá se také muzikál Šíleně smutná princezna. Bude to v pořadí už 221. divadelní sezóna. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy i polojasno, na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky, na jihovýchodě ojediněle i silné. Později budou srážky ubývat a oblačnost se místy protrhá. Teploty na severozápadě Čech 19 až 23 stupňů, jinde až 28, na horách 15 a v Beskydech a na Šumavě až 19 stupňů.
4: Doprava.
0: Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy před sjezdem na Pečky zpomalíte na 36. kilometru, pomaleji pojedete k Sadské, tam je nakonec omezení na 25. kilometru a zdržíte se do 15 minut. A na D1 z Brna do Prahy jsou nesouvislé kolony za sjezdem na Vlašim, popojíždějí ze 42. kilometru na 15.5. Tam šetří nehodu v levém pruhu a zdržíte se až 50 minut. To byly zprávy.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
5: Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. Léto je v plném proudu a před námi je další vydání vaší oblíbené hitparády. Mám pro vás hitparádu, ve které jako každý týden představím tři novinky a ty budou mít Michal Hruza, Petr Kusko a Šimon Bylina. No a samozřejmě také odprezentují žebříček tak, jak jste ho sestavili vy, vašimi hlasy od 9. až po 1. místo. A pozor, máme změnu na nejvyšší příčce. Sám jsem zvědav, kdo vyhraje. Začneme ale hitem, který jsme v hitparádě už slyšeli. Je to hit, který vznikl v roce 1960.

58 a naspíval ho Václav Neckář pro televizní pořad, který se tenkrát jmenoval Zvědavá kamera. Natáčelo se na Staroměstském náměstí, tedy video se natáčelo na Staroměstském náměstí v září roku 1968. No a protože se blíží 21. srpen, což je datum, které nemáme moc rádi, ale musíme si ho připomínat, protože to je stále aktuální hrozba pro naší republiku, tak teď si připomeneme právě tu písničku, která tenkrát vznikla a její atmosféru. Ale pozor, není to původní nahrávka, i když hlas Václava Neckáře díky moderním technologiím zůstal, ale má nové aranžmá, které je naprosto současné. Takže autoři Jan Neckář, Ivo Fischer, zpěv Václav Neckář, Píseň pro mne.

Píseň pro mne, a i když tahle ta písnička získala moderní zvuk, zachovala si emoce, které jí Václav Neckář vtiskl v atmosféře roku 1968. A navíc se ta písnička stala jakýmsi symbolickým vzkazem Palachovy generace, upozorňujícím na pocity nejistoty a obavy z budoucnosti, které v souvislosti s dnešní politickou situací získávají stále na aktuálnosti. A kdybyste si chtěli tu písničku, kterou jsme teď poslouchali, společně poslechnout, tak si najděte na Spotify nebo na YouTube náš seznam videí anebo písniček. Je tam vždy napsáno Hitparáda Česká 12 2026. No a tam ta písnička je. A teď už jsou tady novinky. Zpěvák Michal Hruza přichází s novinkou Na moment a je to novinka z jeho alba Kouzlo samoty, které vyšlo v listopadu loňského roku.

jen ztrácím hlavu, když plouvám do přístavu. Na moment pevné spojení, když tvoje já mě promění. Na moment stopneš času,

Jedna z novinek letošního léta roku 2026 a první novinka dnešní hitparády Na moment, autor hudby, autor textu a také interpret Michal Hruza. Do toho času, který prožíváme a také do letního zvuku dvojky a jakéhokoliv dobrého rádia, jasně zapadne dnešní druhá novinka. Napsal si ji sám pro sebe Petr Kusko, je to taková rozverná písnička, ve které hraje i akustické ukulele. Chci ti říct.

Dnešní druhá novinka, celkově 98. novinka této hitparády v letošním roce, Petr Kusko, hudba, text a také interpretace Chci ti říct. Šimon Bylina navazuje na debutové album novým singlem, který se jmenuje Vše, co odevzdávám, a Šimon Bylina přichází právě s tímto novým singlem, ve kterém propojuje nakažlivou taneční energii s intimní výpovědí o blízkosti, důvěře a také síle odevzdávání. Sválně si to poslechněte, hypnotický refrén, inspirovaný španělskými a arabskými rytmy, doprovází text plný obrazu, proměny splynutí a vnitřního růstu. Tahle ta písnička zachycuje okamžik, kdy se člověk přestává bránit vlastním emocím a nachází svobodu právě v tom, co dokáže druhým i životu odevzdat. Šimon Bylina nenapsal tu písničku sám, ale společně s ním jsou mezi autory i Adam Vopička a Martin Procházka.

0: Dnešní poslední novinka Šimon Bylina, Vše, co odevzdávám, a já k tomu ještě dodám, že Šimon se momentálně připravuje na sérii podzimních koncertů, a to ke svému debutovému severnímu albu, ale tahle novinka tam pravděpodobně také zazní. Proč by si ji samozřejmě schovával na jindy?
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
0: Tato oficiální hitparáda Českého rozhlasu, ve které jenom vy rozhodujete svými hlasy o tom, jak dopadne pořadí každý týden, představila v roce 2026 už 99 nových českých písní, nových původních českých písní, anebo cover verzí s českými texty. Z těch 99 písniček my dnes 12 slyšíme, to znamená, teď jsme slyšeli 3 novinky, a pak bude ještě 9 největších hitů týdne v žebříčku, který já tady mám před sebou. Ale ty novinky to mají vždycky nejtěžší, tak si je teď v klidu zrekapitulujeme. A já také připomenu číslo, na které budeme hlasovat. Je to 900 1103. 900 1103, to je číslo, které musíte používat na hlasování, a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit, mezera a číslo hitu, pro který chceme hlasovat. Dnes to bude trošku složitější, protože hlasovat se nebude úplně pro všechny písničky, ale k tomu se dostaneme. Každopádně pro novinky to hlasování platí. První dnešní novinka na moment, Michal Hruza, tady píšeme SMS-ku hit mezera 12. Druhá novinka, Chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Vše, co odevzdávám, Šimon Bylina, tady je SMS zpráva hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády Česká 12 a připomínám, že máme změnu na nejvyšší příčce. Ale teď jsme u 9. místa a tady je stejný hit jako před týdnem. Jmenuje se Svatá Kordula a jsou to Aneta Langerová a orchestra Folklorika.

Předminule novinka, minulý týden 9. místo a i dnes místo 9. Aneta Langerová a orchestra folklorika Svatá Kordula a tahle ta nová nahrávka písničky, kterou už dávno známe. Aneta Langerová a Jakub Zitko napsali hudbu a Aneta Langerová se postarala o text k té písnice, kterou jsme teď poslouchali. Mimochodem, teď je tady další z návratů hitparády Česká 12 pro tento týden a tak jako jsme na začátku poslouchali Václava Neckáře a písničku z roku 1968 Píseň pro mne, tak si teď poslechneme písničku, kterou v originální české verzi naspíval Václav Neckář s českým textem Jiřiny Fikejzové. Ale tohle je nová verze té písně, takzvaná cover verze z roku 2026. Jmenuje se stejně jako tenkrát Massachusetts a zpívají čtyři tenoři.

Předminulé místo sedmé, minulý týden osmička a i dnes je to osmé místo pro hit Massachusetts, který takhle naspívali čtyři tenoři. Jsme u sedmého místa a i to je stejné jako před týdnem. To znamená, máme stejné hity na devátém, osmém a sedmém místě, ale od šestého až po první se všechno vymění.

Ze sedmé pozice, stejně jako před týdnem, zpívala Lucie Vondráčková, česká zpěvačka a herečka, písničku Duše, na které se také autorsky podílela. Napsali ji Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Duše je na sedmém místě. A na místě šestém je Léto pod Peřinou, zpívá Honza Nedbal.

Hudba Tomáš Kolařík, text Honza Nedbal a Honza Nedbal také zpíval, a to ze 6. místa. Minulý týden to bylo místo 5. a ještě předtím 4. takže jde krásně po schodech 4., 5. a dnes 6. místo. A Léto pod peřinou je hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. Máme změnu na nejvyšší příčce a teď už mohu prozradit, že tam bude písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála. A tady je chvíle na to připomenout si, které vlastně písničky v roce 2026 zatím zvítězily. 12krát, a to je rekord, vyhrál Ruda Sakala s hitem Jetplane, 6krát vyhrál Josef Wolter, Když léta běží, ta písnička je ještě ve hře, Venuše, Loďky, 4 vítězství, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Když zaspíváš, 3 vítězství v letošním roce, Josef Melen a Luděk Minka, Pro mámu, ta písnička je také ještě ve hře, 2 vítězství, skupina Premiér a zpěvačka Bigo, Příběh, 1 vítězství a Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, 1 vítězství. Zatím tedy zvítězilo 7 hitů a dnes vyhraje 8. v pořadí. Ale teď jsme u jiného pořadí, jsme u 5. místa a z něho zpívá zpěvačka Elin svůj hit Hej Lala.

Elin, Hey Lala. A když se tady dívám do těch výsledků, tak Honza Nedbal s tou písničkou Léto pod peřinou byl tento týden 6., minulý týden 5. a předtím 4. a Elin s hitem Hey Lala byla 6. předminule, 4. minulý týden a dnes místo 5. Mají tedy vlastně oba dva jednou 6, jednou 5 a jednou 4 za poslední 3 týdny. Tady je chvíle na to si připomenout, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasujte hned, anebo si to nechte na jindy, ale ve středu o půlnoci je konec. Teď jsme ale u místa 4. a tady je hit, který debutoval v hitparádě před 14 dny a minulý týden byl na místě 6. Jmenuje se Jak dvě řeky, České srdce.

Hudba a text Michal Schönbauer, vlastně šéf kapely České srdce, Jak dvě řeky, jedna z novinek letošního léta, léta roku 2026, novinka z před 14 dnů a minulý týden 6. místo. Dnes Krásná stolička neboli čtyřka. Minulý týden jsme představili také tři novinky, jako to děláme ostatně každý týden v této hitparádě. Obuj si mé boty, Marek Ztracený, Stejně to chceš, Echo, Alina Majer a Sisyfa, Igor Orozovič a Marta Kubišová. Ani jedna z těchto tří novinek neprošla vaším hlasováním a dnes není v žebříčku a před námi jsou tři největší hity tohoto týdne. Na třetím místě je hit, pro který už nebudeme hlasovat, protože právě dnes mám pro vás výčet jeho úspěchů. On chvilku bojoval i o platinovou českou dvanáctku, zlatou českou dvanáctku už má, ale vzhledem k tomu, že je v hitparádě 15 týdnů a má na svém kontě v úvozovkách pouze dvě vítězství, tak už platinu získat nemůže. Ten hit se jmenuje Pro mámu, napsali ho Josef Melen a Luděk Minka a naspívali ho Luděk Minka a Josef Melen, abych ta dvě jména trošku prohodil. A mám tady úspěchy tohoto hitu. 15 týdnů a pozor, veliký úspěch, jen stupně vítězů. Dvakrát vítězství, 8krát druhé místo a 5krát místo třetí, 8 a 2 je 10 a 5 je 15, takže nám to krásně vychází. Já moc blahopřeji, těším se na to, až předám zlatou českou dvanáctku za hit Pro mámu a teď si ho v klidu poslechneme.

0: Předminule třetí místo, minulý týden dvojka a dnes třetí místo Luděk Minka a Josef Melen. Pro mámu sedmá zlatá česká dvanáctka roku 2026 a pro tento hit po 15 týdnech už nehlasujeme. A pozor, to samé se bude týkat i hitu, který je dnes na druhém místě. Jmenuje se Když léta běží a napsal ho Roman Šándor. Napsal hudbu i text a tu písničku napsal pro Josefa Voltra, který v této hitparádě je už 19 týdnů. A za těch 19 týdnů nejenže získal ocenění Zlatá česká dvanáctka, ale má na svém kontě 6 vítězství, 5x druhé místo a 5x místo třetí, to jsou ty stupně vítězů, takže 16x stupně vítězů a to znamená například i to, že na stupních vítězů ten hit, který teď uslyšíme, byl o jeden týden déle než ten hit, který jsme teď doposlouchali. To jsou samé rekordy hitparády Česká dvanáctka letošního roku a je to skvělé, že neustále hlasujete a hlasovat můžete samozřejmě i dnes, ale pro hit Když léta běží už ne.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Už za chvilku se dozvíme, kdo je na místě prvním, ale teď si zrekapitulujeme všechny hity, které jsme dnes slyšeli v tom hitparádovém pořadí a také novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. První novinka na moment, Michal Hrůza, hit Mezera 12. Druhá, Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 11. A třetí, Vše, co odevzdám, Šimon Bylina, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 9. Osmička, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 8. 7. místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 7. 6. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 6. 5. Hej Lala, Elin, hit Mezera 5. 4. místo, Jak dvě řeky, České srdce, hit Mezera 4. 3. místo pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, A tady nehlasujeme. 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, Tady také nehlasujeme. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. A ten vítězný hit má název Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk. Je to hit, který je 11 týdnů v žebříčku, má na svém kontě tedy právě to dnešní vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit ani teď v létě žebříček.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: České dráhy zavádějí v příměstských vlacích.

0: Zkontrolovali do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku, říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
1: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy a odstavit pouze jednu soupravu, protože si ty elefanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené. Takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
0: Hasiči druhým dnem zasahují proti lesnímu požáru na řeckém ostrově Skyros v Egejském moři. Hořet začalo v sobotu. Podle tamních úřadů bude možné oheň v průběhu dne uhasit. Ustál totiž silný vítr a do akce tak mohla vyletět hasicí letadla. Podle agentury AFP při dvou nových požárech na řeckém ostrově Salamina nedaleko Atén zemřeli 2 lidé, další 4 jsou zranění. Úřady nařídili evakuaci stovek obyvatel i turistů. Horská služba má během letošních prázdnin zatím víc práce než loni. Nejvíc práce záchranářům přidělali úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horské služby Marka Friše mírně přibylo výjezdů i v Krkonoších.
2: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakého cyklistu, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava, takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový.
0: Do akce Ukliďme svět se lidé můžou přihlásit už jen do konce srpna. Na webových stránkách si vyberou místo, kde chtějí uklízet, pak dostanou zdarma potřebné náčiní, třeba pracovní rukavice nebo odpadkové pytle. Cílem je vyčistit lesy nebo městské parky od odpadků, které tam mohly zůstat po letní turistické sezóně, říká koordinátorka akce Ukliďme svět Veronika Andrlová-Zítková.
3: Odpadky se rozkládají a ty nebezpečné látky jdou do půdy nebo zvířata se do nich můžou zamotat nebo je sníst, takže určitě je to nebezpečná věc a nepatří do přírody.
0: Akce Ukliďme svět bude od 18. do 20. září.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy i polojasno, na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky, na jihovýchodě ojediněle i silné. Později budou srážky ubývat a oblačnost se místy protrhá. Teploty na severozápadě Čech 19 až 23 stupňů, jinde až 28, na horách 15, v Beskydech a na Šumavě až 19 stupňů.
5: Doprava.
0: Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy zpomalte za sjezdem na Mirotice. Na 63. a půltém kilometru havarovalo osobní auto. Na místě jsou hasiči, zavřený je pravý pruh, náhle se brzdí před krátkou kolonou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Bříství stojí kolona na půl hodiny ze 17. kilometru. Na 8. a půltém je hromadná nehoda. Na D1 z Brna do Prahy je kolona za sjezdem na Sázavu na 30. kilometru. Vše se rozjede na Pražském okruhu na kilometru 11 a zdržíte se 40 minut. Tolik zprávy, teď si poslechněte příběhy z kalendáře.
6: Dobrý den a příjemný poslech, vážení posluchači. Vítáme vás s Terezou Stýblovou u dnešního srpnového prázdninového vyprávění.
7: Krásný den, milí posluchači. A Honzo, to je docela vtipné, taky máš červenec i srpen v hlavě pořád jako prázdniny a přitom už nějaký čas evidentně do školy nechodíš. No mně to třeba zůstane asi na věky.
6: No mám to stejně a možná, a to tedy pouze hádám, to vnímám já i někteří další rodiče, tyhle prázdninové měsíce jako volno od dětí, přece jen tábory, to je skvělá věc, babičky, dědečkové. Možná proto máme někteří v hlavě, že léto rovná se prázdniny.
7: No, zajímavý poznatek, volno od dětí. Tak nemůžu než souhlasit, ale zároveň si mě navedl na první nápovědu, která zní láska v rodině.
6: No teď bych nerad vypadal jako nějaký krkavčí otec, který se rád zbaví dětí. Já bych zde rád veřejně prohlásil, že u nás doma vládne laskavost a porozumění.
7: A můžu to použít jako druhou nápovědu?
6: No prosím,
7: laskavost
6: prosím.
7: A porozumění. Tak to je naše druhá nápověda.
6: No dobře. A tu třetí pro jistotu určit ty. Já bych nerad sám sebe zahnal do kouta.
7: Dobře, tak třetí nápovědou je to, že lásku v rodině, laskavost a porozumění prosazoval jeden významný český psycholog. A právě o něm a jeho práci, která ovlivnila dětskou psychologii po celém světě, bude hned po písničce řeč.
6: Nevím jak vy, já se těším.
5: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Přestože první dvě nápovědy dnešních příběhů z kalendáře na dvojice před písničkou byly hodně obecné, tak myslím, že ta poslední s přihlédnutím k dnešnímu datu vám určitě všechno odhalila. Tak tedy, který významný dětský psycholog slaví 16. srpna výročí?
1: Odpověď je na mě. 16. srpna 1922 se v Chlumci nad Cidlinou narodil profesor Zdeněk Matějček.
0: Jeho tatínek pracoval jako ředitel Kladrubského hřebčína. V době protektorátu tady mladý, teprve 16-letý Zdeněk vypomáhal jako dělník. O několik desítek let později pak do dětské terapie úspěšně zavedl léčbu pomocí zvířat, to jenom na okraj.
1: Vždy, když vidím například v reportáži v televizi pacienty v rámci terapie na koních, tak musím říct, že jsou na první pohled šťastní a veselí. Jak to vlastně funguje technicky?
0: Myslíš, proč se vůbec zvířata při terapiích používají? Jde o důvěru. V mnoha případech se nemocnému navazuje vztah se zvířetem s nás než s člověkem. Takže například kůň, pakliže mluvíme o hypoterapii, slouží jako prostředník mezi pacientem a terapeutem.
1: Děkuju za vysvětlení.
0: Rádo se stalo.
1: Zpátky do dětství pana profesora. Možná, že vám takhle připadá jako bezstarostné, jako krásné léto na bílém kladrubském koni, ale není tomu tak.
0: Zdeněk Matějček byl totiž od narození handicapovaný. Od malička měl vykloubený levý kyčelní kloub. A co si budeme povídat? Děti to občas těm slabším dají, promiňte mi to slovo, sežrat. To ale nebyl případ našeho budoucího pana profesora.
1: Pro respekt a uznání v dětském kolektivu musíte občas vytasit nějaké eso. Můžete třeba vyrukovat tím, že vyrušujete při hodině, nebo třeba šikanujete slabší. No, ale všichni si pamatujeme na takové spolužáky.
0: A nebo to udělejte jako malý Zdenda. Postavte se pouze na ruce a následně dejte nohy do ukázkového provazu. A respekt dětského kolektivu je zaručen.
1: Dokázal by si taky takhle získat respekt?
0: Ani omylem.
1: Musel by si vytáhnout jiné eso.
0: Ano, ano, nejspíš znalosti, případně širokou slovní zásobu.
1: To by zabralo. Dětský svět, a teď jsme to naznačili, je občas hodně složitý. Po písničce si budeme dál povídat o profesorovi Zdeňkovi Matějčkovi, který se jeho zákonitostem a pravidlům věnoval celý život.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce. What's

0: Dnes je 16. srpna a právě v tento den slavíval své narozeniny rok co rok profesor Zdeněk Matějček. Teď o něm promluvím možná s jistou nadsázkou, ale myslím si, že nebudu daleko od pravdy. Pan profesor se často ve svém výzkumu věnoval vlivu lásky na naše dětství. Co se tak divně tváříš, Terezo?
1: No já se prostě nemůžu zbavit pocitu, Honzo, že takový cit, jako je láska, se nedá měřit ani zkoumat.
0: Nejen to, láska se dá dokonce i ocenit, říkám, a nahazuji udičku.
1: No, tak to po mně nemůžeš chtít, abych na to přistoupila, oceňovat tento cit penězi, takže se rozčiluji a pravděpodobně polikám háček i s návnadou.
0: Děkuji pěkně, jsi moc hodná. On to totiž před časem vysvětloval jeden ekonom v pořadu Jak to vidí. Je to prý jednoduché. Poslouchej, opustila bys třeba své milované děti za $1 000 000?
1: Před zdaněním nebo po? No, dobře. Dělám si legraci samozřejmě, oni to neposlouchají naštěstí, tak neopustím je samozřejmě ani za milion.
0: Tak tedy tvoje láska k ním stojí víc než $1 000 000. No a teď tě, snad stejně jako naše posluchače doufám, nepřekvapí, že pan profesor zkoumal vliv lásky už na prenatální období každého z nás.
1: No a paradoxně to panu profesorovi umožnila instituce, jestli se to tak dá říct, která díky tomuto výzkumu pak zanikla. Mluvím tím z pohledu dnešní doby o nepochopitelných interrupčních komisích.
0: Pokud náhodou neznáte toto sousloví, rádi vysvětlíme. Pokud chtěla žena přerušit v 50. letech a ostatně i mnohem později těhotenství, předstoupila v tomto pro ní citlivém a těžkém období před komisi, která rozhodovala, zda je to pro ní a pro společnost vhodné. Rozumějte to přerušení těhotenství. Pokud komise žádost dvakrát odmítla, musela žena dítě donosit.
1: A právě tyto děti, o které neměla jejich matka prokazatelně zájem, se staly předmětem výzkumu. Jak velký vliv má to, zda je dítě chtěné nebo ne, na jeho další život? Výsledky budou známy po písničce.

0: Významný dětský psycholog, o kterém dnes mluvíme v příbězích z kalendáře, profesor Zdeněk Matějček, celý profesní život zasvětil výzkumu na poli vývoje dítěte.
1: Spolu s profesorem Josefem Langmajerem například zjistili, že zásadní vliv na náš život má už prenatální stádium. Výzkum započal v 60. letech a měl následující parametry.
0: 222 dětí, jejichž matkám interrupční komise dvakrát odmítla přerušení těhotenství. To byla jedna skupina. Druhou, stejně velkou, pak tvořily děti, které byly, a my jsme si vědomi toho, jak hrozně to zní, které byly oproti té první skupině dětmi chtěnými.
1: Obě skupiny pak byly vždy po určitém období podrobeny psychologickému vyšetření. První bylo zhruba v 9. roku života a to poslední pak kolem 35. roku.
0: Díky jasně a ostře vymezenému pojmu, co je a co není chtěné dítě, měly výsledky výzkumu velký ohlas napříč celým psychologickým světem.
1: Když pak v roce 1988 vyšla knížka s volně přeloženým názvem Zrození nechtěný.
0: Co prosím, slyšel jsem dobře, volně přeloženým názvem?
1: Ano, kniha nejdříve sklidila obrovský úspěch a uznání za našimi hranicemi a rázně změnila pohled na celý problém kolem interrupcí. Naštěstí se po kladném přijetí dostala práci profesora Matějčka pozornosti i u nás.
0: No, pozdě, ale přece, chce se mi říct. Zásadní měrou se jeho výzkum podílel na zrušení těchto ostudných komisí, před které musela žena předstoupit, pokud o umělém přerušení těhotenství uvažovala.
1: Možná, že mladší ročníky našich posluchačů si nedokáží představit, jak moc musel profesor Matějček věřit tomu, co dělá, aby přesvědčil vlastně celou společnost do té doby nastavenou na přesně opačné vnímání rodiny, než jaké on sám prosazoval.
0: Pokud to nepamatujete, k dobrému tónu patřilo děti porodit, rychle je umístit do jeslí a školek a znovu se vrátit budovat socialismus. Matějček hlásal pravý opak.
2: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: V dnešních příbězích z kalendáře si povídáme o muži, který se narodil 16. srpna roku 1922. Celý svůj život vlastně zkoumal lásku a plody lásky, jak o ně pečovat, o tyto plody lásky, a vlastně díky jeho výzkumu byly zrušeny interrupční komise.
1: Profesor Zdeněk Matějček, protagonista dnešních příběhů, za svůj život pečoval o 35 tisíc malých pacientů a zvládal to s bravurou a nadhledem. K tomu ještě přednášel, publikoval a pozor, nebyl to jen myslitel, ale též myslivec.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Dnešní vyprávění v příbězích z kalendáře na dvojce věnujeme muži, který zásadním způsobem změnil pohled na děti i rodinu ve společnosti. Protagonistou našeho pořadu je profesor Zdeněk Matějček, který se narodil 16. srpna 1922.
1: Přestože jeho vědecké práce měly velký úspěch po celém světě, věnoval se vždy i diagnostice. Za svůj život vyšetřil těžko představitelných 35 tisíc malých pacientů. Zároveň se ale nevnímal jako terapeut, což je, myslím, docela zajímavé.
0: No a taky užitečné, jak doložíme několika příběhy z jeho terapeutické praxe. Jednou za panem profesorem přišla maminka chlapečka, který tvrdil, že je motorka. Kdykoliv po něm maminka něco chtěla, musela ho vždycky nastartovat.
1: Tak to je od malého chlapečka celkem mazané. Musím říct, že tak něco takového si používal.
0: Ne, ale líbí se mi to.
1: Říká tento chlapeček, třeba s košem nejdu, nádobí nemiju, jsem totiž motorka. Tak ten by teda viděl motorka, to bych mu ukázala motorku na zadku, jak říkal můj děda.
0: No, s tvým dědečkem a jeho malováním motorky na zadní partie by pan doktor Matějček asi nesouhlasil, přestože, a to rád zdůrazním, přehnaně liberální výchovu taky neuznával. Nicméně maminku, které věčné startování syna motorky přidělávalo starosti, uklidnil následovně. Kde pak halucinace, mladá paní? Kde pak vývojová porucha? Může za to fantazie? Nechte ho, jen ať si ji pořádně užije.
1: Stejně tomu bylo i v případě, když za panem doktorem přišli rodiče, po kterých jejich syn vyžadoval stejné oblečení a hračky, jak pro sebe, tak i pro svého neviditelného bratra. No, pan doktor jim vysvětlil, že přebujelá fantazie je u jejich dítěte pravděpodobnější než vývojová vada.
0: A já se vůbec nedivím. Znal jsem holčičku, která mi říkávala, tam si nesedej, strejdo, tam sedí myška Jerry. Ale nevím, jestli by mě to jako rodiče...
1: Ty bys jí rozsedl.
0: No ano, já jsem si tam samozřejmě nesedl, ale nevím, jestli v té rodičovské situaci by mě tohle páně profesorovo tvrzení přesvědčilo. Já tedy doufám, že by mi to nějak vysvětlil.
1: Já myslím, že ano. Určitě by tě přesvědčil, že je chyba v tobě.
0: Aha.
1: Myšlení dospělého. Byl to světově uznávaný psycholog, ale vážně. Pan profesor řekl, že repertoár předškolních dětí je velmi široký. Zdrojem inspirace jsou pro ně dospělí. A když se prý budeme na hry našich dětí pozorně dívat, můžeme tam lehce najít své vlastní projevy, postoje a zlozvyky stejně tak jako ctnosti a necnosti. To neříkám já, ale to pravil pan profesor.
0: No a měla by se ta slova tesat do mramoru. Vzpomeňte si na to, až vás zase budou vaše děti či vnoučata přivádět k nepříčetnosti.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Dnes v příbězích z kalendáře na dvojce vzpomínáme na profesora doktora Zdeňka Matějčka, kandidáta věd. V tomto pořadu na slavné lidi a události zkoušíme vzpomínat trochu jinak, než jak si je pamatujete třeba ze školního vyučování.
1: No, ostatně zadání od našeho dramaturga Filipa je jednoduché. Nepíšeme životopis a nestavíme pomníky, což je pěkné a my věříme, že i díky tomu nás rádi posloucháte.
0: No ale pak nastane problém, když jde o někoho takového, jako byl pan profesor. Ať už narazí scénárista na rozhovor s jeho žákem, kolegou nebo rodičem pacienta, všichni do jednoho vyprávějí o panu profesorovi a používají slova jako laskavost, porozumění, pomoc druhým.
1: No, kolegové vzpomínají třeba na to, jak pan profesor hledal pozitivní vlastnosti zloděje, který mu vykradl chatu a nenávratně ho připravil o věci, s kterými ho vázaly vzpomínky na nejranější dětství.
0: No a možná, že některé z vás úplně slyšíme, ten byl teda naivní, ale nebyli byste dál od pravdy, než se dá být. Přirozená autorita provázela doktora Matějčka všude, kam přišel.
1: Rád používal jeden trik, kterým dokazoval, že altruismus máme vrozený. Během přednášky se zastavil u některého ze studentů a zatímco vykládal studentům látku, tak vyndal klíče z kapsy a jen tak mimochodem je pustil na zem. A prý se nestalo, aby po nich dotyčný nesáhnul ve snaze je zachytit s tím, že nenechá přece nebohého pana profesora se pro ně ohýbat.
0: No, my jsme měli jednoho učitele, který po nás klíče házel, ale to byl jistě jiný typ než profesor Matějček. Ano, studenti svého pana profesora milovali a on sám rád vyprávěl historku o tom, jak jednou přednášel na zdravotní škole. Jako vždycky se jeho přednáška točila kolem oblíbených témat. Pomáhání, porozumění, pochopitelně došlo i tenkrát na lásku a pan profesor pravil, že důležité je se zamilovat. To byla jedna z myšlenek, které mladým dívkám předal.
1: No a co se stalo po přednášce? Na pana profesora čekalo překvapení. Stál před ním dlouhý zástup budoucích sestřiček, které všechny do jedné chtěly od pana profesora podepsat, že zamilovat se je důležité. A v tu chvíli si prý pan profesor ale uvědomil zásadní chybu, ale hned se opravil. Správně totiž je, Honzo, dobře se zamilovat.
0: To je důležité.

0: dnešních příbězích z kalendáře se pokoušíme nepostavit pomník profesoru Zdeňkovi Matějčkovi. Laskavost, moudrost a pokora. To jsou ta slova, která slyšíte ze všech stran, když pátráte po osudech pana profesora. A jeden by řekl, že větší klišé už ani být nemůže. Miloučký pan profesor, který láskou změnil svět. No, upřímně, Terezo, až doteď jsme mluvili zhruba v tomto duchu.
1: No, a víš, co na tom je vlastně nejvtipnější?
0: Ne.
1: Že to, co jsi právě řekl, je pravda. Ono se opravdu panu doktorovi podařilo změnit svět. Tady můžeme odkázat na úsloví s laskavostí nejdál dojdeš.
0: Já vím. A vůbec nespochybňuji morální integritu ani osobnost pana profesora. Jen mě to trochu znervózňuje. Opravdu pan scénárista nenašel na pana profesora ani trošičku té špíny?
1: No, od pana scénáristy vím, že něco by tu bylo. Asi vás to překvapí, stejně jako mě, ale pan profesor byl celý život myslivec. A je to venku.
0: Myslivec.
1: No.
0: A to má být všechno. Žádné jiné poklesky proti mravům a zákonům tam nemáme?
1: Je to tak, Honzo, nic jiného nevytáhneme. Pouze ta myslivost. Hmm. Řečeno v nadsázce samozřejmě. Nemáme vůbec nic proti myslivcům, ale i tak musím říct, že mě samotnou to překvapilo. Představit si usměvavého pana profesora, jak sedí na posedu a číhá na jelena, tak to je pro mě opravdu vtipná představa.
0: No máš pravdu, trochu zvláštní to je, ale že bychom mohli mluvit o myslivosti jako o nějakém přešlapu pana profesora, to si nemyslím. Je to možná vlastně až úsměvné. To nejhorší, co jsme byli o dnešním hrdinovi příběhu z kalendáře schopni zjistit, vážení posluchači, je to, že byl myslivec.
1: A občas vystřelil na nějakého vrabce. Prý už v dětství jsem slyšela v jednom rozhovoru. A přitom nejsme asi sami, kdo se tomu občas podivoval. Je pravda, že debaty na téma myslivost probíhaly s přáteli až do časných ranních hodin a končily prý až u Freuda.
2: Kup mi den, kup mi noc.

0: 15. srpnové příběhy z kalendáře jsou u konce. Nevíme jak vy, ale my dva jsme moc rádi, že je scénárista Lukáš Zicha věnoval osudům profesora Zdeňka Matějčka.
1: Věnoval je muži, kterého mnozí uznávali a studenti milovali.
0: Muži, který rodiče nabádal k tomu, aby svoje děti milovali, co to jde, ale zároveň, aby jim jasně vymezovali hranice.
1: Což se možná někdy s nás říká, než udělá, takže by se na závěr možná hodila jedna rodičovská rada od koho jiného, než právě od toho nejpovolanějšího. Víte, kdy podle pana profesora Matějčka nejlépe vychováváte? Když si sami myslíte, že nevychováváte vůbec.
0: To je ale moudré. Budu muset dávat velký pozor, abych aspoň občas nevychovával.
1: Aby si na to nemyslel, že vychováváš.
0: Přesně tak. Vymyslete, na co chcete, ale nezapomeňte při tom, že kdykoliv dostanete chuť na příběhy z kalendáře, my jsme tu.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Káva o čtvrté.
1: To je vaše každodenní inspirace.
0: Životní styl.
1: Rodina.
0: Zdraví.
1: Finance.
0: Nebo volný čas.
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše zkušenosti.
1: Nové trendy.
0: I odborný pohled.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
0: Káva o čtvrté.
1: Od pondělí do pátku po 16. hodině na dvojce.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Na dvojce.
2: Pozvání přijala gerontoložka Iva Holmerová. Proč odmítá představu, že demence je přirozenou součástí stáří? Co můžeme už ve středním věku udělat proto, abychom její případný nástup oddálili? A proč podle ní nestačí kvalitní zdravotní péče, když společnost lidem neumožní stárnout aktivně a pokud možno doma? O tom všem a mnohém dalším bude řeč s Ivou Holmerovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Vláda chce s koncem roku uzavřít eurocentra a změnit komunikaci o Evropské unii. Polsko posílá do Maďarska speciální letadlo pro zraněné po tragické nehodě autobusu. Zítra bude oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy polojasno. Na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky. Teploty na severozápadě Čech do 23 stupňů, jinde až 28. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Vláda zítra projedná zrušení takzvaných eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a informují lidi a instituce o dění v Evropské unii, zjistil to server iRozhlas.cz. Návrh souvisí s plánem vlády od ledna změnit koncepci informování o evropských záležitostech.
6: Stávající koncept.

0: fungovala špatně. Nová koncepce počítá hlavně s online komunikací. Kabinet ji má schválit do konce roku. Jasný plán ale zatím nemá. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. David Šalek, Český rozhlas.
1: Polsko posílá do Maďarska speciální letadlo kvůli tragické nehodě autobusu. Na palubě budou zástupci ministerstva zahraničí a zdravotníci, kteří mají pomoci zraněným a zajistit převoz těch, kteří budou schopni cestovat. Oznámil to premiér Donald Tusk. Polský autobus havaroval v noci na dálnici M3 na východě Maďarska. Příčinu úřady vyšetřují. Podle předběžné verze řidič zřejmě usnul za volantem. Nejméně 12 lidí neštěstí nepřežilo. V autobuse cestovali polští poutníci, kteří se vraceli z Bosny a Hercegoviny. České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. O postoji vlády už minulý týden informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí výstrahu před silnými bouřkami. Kromě východní části země zasáhne i Jihočeský kraj, pokračuje meteorolog František Šopko.
2: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy i polojasno. Na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky, na jihovýchodě ojediněle i silné. Později budou srážky ubývat a oblačnost se místy protrhá. Teploty na severozápadě Čech 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na horách 15, v Beskydech a na Šumavě až 19 stupňů.
4: Doprava.
1: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je dlouhá kolona za sjezdem na Lysou nad Labem, jede ze 17. a 5. kilometru po dřívější hromadné nehodě, zdržíte se 40 minut. Na D1 z Brna do Prahy je silný provoz od sjezdu na Divišov z kilometru 41 až na 8. Za sjezdem na Čestlice stojí dodávka v levém pruhu, tady se zdržíte 20 minut. A na D1 z Prahy do Brna je fronta od sjezdu na Koberovice ze 75. kilometru. O kilometr dál se po nehodě jede pomalu a zdržíte se přes 10 minut. Ze zprávy to vše, přeji příjemný poslech dalších pořadů na Dvojce.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
5: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další část cyklu Historie českého zločinu. Případ masového vraha podle spisovatele a publicisty Emila Hrušky. Od února 1948 začaly tisíce lidí opouštět republiku, aby utekli před komunistickým terorem. Neexistoval přehled o těch, kteří uprchli na západ, a tak uprchlíci bývali považováni často za nezvěstné a naopak. Až do léta 1951 policie netušila, že kdo si z převaděčů na západě Čech uprchlíky vraždí, a už vůbec ne, že za vším stojí jeden z nejkrutějších a nejmasovějších československých vrahů vůbec. Právě tomuto případu je věnován další díl cyklu Historie českého zločinu. Scénář podle skutečnosti napsala Bronislava Janečková, odborná spolupráce Emil Hruška, a ještě připomínám, že celý cyklus vznikl ve spolupráci s Muzeem policie České republiky.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl šestý.
2: Oběti strýčka Huberta.
3: Případ masového vraha podle spisovatele a publicisty Emila Hrušky.
4: Komunisté znají sílu.

0: pravdy a vědí, že bojují za správnou věc. Jsou však ještě občané, kteří myslí jinak. Soudruh Stalin však nyní ukázal neomylnou cestu všemu lidstvu k světlým zítřkům.
1: Milá teto.
2: Piš. Říkám ti piš.
1: Ne.
2: Tak dělej. Milá teto. Koukej psát, nebo uvidíš.
1: Milá teto, a co dál?
2: Mám se dobře, pozdrav z Bavorska.
1: Ale kde je děda a teta?
2: Děvenko, buď ráda, že jsi ještě naživu.
3: Dne 20. července 1951 byla v pískovně u obce Sence nalezena mrtvola ženy. Tělo leželo v hloubce 25 cm. Kolem krku dvakrát obtočená šňůra o síle 5 mm. Z ústní dutiny vyčnívá kapesník. Předpokládaný čas úmrtí zhruba před 3 měsíci.
4: To už je třetí nález těla v kraji. Loni v říjnu nás volali k požáru hájovny Stoch u Mariánských lázní. Na spáleništi byla nalezena první mrtvola, taky žena. Letos v březnu schořila druhá hájovna, Lipovka severně od Plzně, a v ní další tělo. Hodně ohořelé, tentokrát muž.
3: Nemyslím, že je to souvislost. Ty dvě hájovny snad, ale tohle může být něco jiného. Alespoň máme dvě zlaté korunky mrtvé z pískovny. Je možné, že nějaký zubař pozná svou práci. Zatím neznáme totožnost u žádného z těch mrtvých.
0: Je nutno osvětlit všem občanům úlohu zrádné emigrace. Ze strachu před vlastním lidem utíkají někteří buržoazně smýšlející jedinci přes hranice k nepříteli. Náš lid se však ještě pevněji semkne do fronty

0: den!
1: Dobrý den!
2: Konečně stopa. Ty zlaté korunky poznal jeden zubař z Plzně. Docela nedávno je prý dělal speciální metodou, které se říká akolitová inlay. To si dnes může dovolit málo kdo. Pacientkou, pro kterou je zhotovil, byla Renata Balejová, narozená 1. ledna 1920. Svobodná, pracovala jako fotografka v Plzni.
3: Renatka? No, já nevím, já už jsem ji dlouho neviděla. Víte, ona měla ráda společnost a občas prostě mizela a zase se objevovala. Já jsem její vzdálená teta a tak neměla důvod se mi moc svěřovat. Ale fakt je, že teď už je pryč nějak dlouho.
2: Je už pryč 4 měsíce, paní Kiliánová.
3: No dobře, tak já vám to teda řeknu. Chtěli s tátou odejít. Tak jak to lidi dělávají, tak jak utíkají za hranice, prostě zmizeli. Ona i její táta, říká se, že Renatka už prý má fotoateliér někde ve Frankfurtu.
2: Obávám se, že máte, paní Kiliánová, špatné informace. Tělo Renaty Balejové bylo minulý týden nalezeno v pískovně u Sence.
3: Ježišmarja, Renatka, to není možný. No jo, ale kde je potom její táta? Ale hlavně, kde je Danuška?
2: Danuška?
3: Balejová 12letá vnučka a Renatina neteř měla odjet s nimi.
4: Budeme sice dělat všechno pro to, abyste neměla problém. Ale otázka je, jestli to projde. Byly vám totiž známy informace o pravděpodobném záměru 3 osob nezákonně přejít naši státní hranici. A nenahlásili jste to. Za to dneska chodí lidi sedět. A na dlouho.
5: Jak asi víte, kriminologové dávají každý kriminální čin do kontextu doby, tedy podmínek společenských, politických, ekonomických a jiných. Od února roku 1948 docházelo v Československu k vyvlastňování majetku, probíhaly politické procesy se svými oběťmi. A příznačné pro tu dobu bylo, že tisíce lidí opustili nebo chtěli opustit republiku směrem na západ. Toho samozřejmě okamžitě využívali převaděči přes hranice, ať už bylo jejich jednání zjištné či vedené jinými pohnutkami. A v této době, konkrétně v létě roku 1951, byla nalezena mrtvá Renata Balejová, od které se pak začal odvíjet případ sériového vraha Huberta Pilčíka. K Pilčíkovi se kriminálka dostala poměrně pozdě, v době, kdy jeho bestiální skutky měly několik obětí. Tehdy neexistoval přehled o lidech, kteří uprchli na západ, žádné statistiky se nevedly. Nezvěstné osoby mohly být pokládány za uprchlíky a pátrání po nich bylo povrchní, pokud k němu vůbec došlo. Až do onoho léta roku 1951 policie netušila, že kdo si z převaděčů na západě Čech uprchlíky vraždí. Naznačovali to ale nálezy mrtvých těl v opuštěných hájovnách. Na podzim 1950 to bylo u Mariánských lázní, v březnu 1951 u obce Nekmíř, severně od Plzně. Vyšetřováním vraždy Renaty Balejové byl pověřen zkušený a pečlivý plzeňský kriminalista Jan Znamenáček, který sloužil u policie už za první republiky.
6: Kdyby to ti příbuzní nahlásili, mohla Balejová možná ještě žít. Asi by byla odsouzená, ale nebyla by mrtvá.
4: A co když s tátou vůbec utéct nechtěli? Víme přece, co dělá Šeptanda. Teď se to tu říká o každým druhým, když neprovolává hesla a nepodpisuje petice. Za hranice už za poslední 3 roky uteklo přes 200 tisíc lidí.
2: I to je možné. Ale v každém případě pohřešujeme Emanuela Baleje, Renatina otce a jeho vnučku, 12letou Danu.
4: Máme popis Emanuela Baleje.
2: 58 let, výška 173 cm, prošedivělý střední postava, brýle, částečně pleš.
4: A tady máme pitevní protokol torza mužského těla, které bylo v březnu nalezeno v té schořelé hájence Lipovka. Jedná se o muže vysokého 170 až 175 cm ve věku kolem 50 až 60 let. A tady poznámka, že v Krkavicích a ve Stehenních Tepnách byla nalezena cihlově červená mazlavá hmota, říká se tomu vařená krev. To znamená, že tělo bylo spalováno v době, když byly ještě tepny naplněny krví, tedy zaživa.
2: Běžný požár by tělo nemohl zdevastovat tak rozsáhlým způsobem. Zůstala totiž jen ohořelá hlava, kus krku a části trupu. Podle protokolu byl sesbírán všechen popel v okolí pozůstatků těla a přesypán přes síto. Kriminalisté tak získali další stopy. Dvě skla do brýlí a kovové výstuže do límce košile. Doba úmrtí tohoto muže odpovídá předpokládané době úmrtí Renaty Balejové, plus minus týden. Je tedy velmi pravděpodobné, že mrtvý z hájenky Lipovka je její otec Emanuel Balej. Jenže na tu nejdůležitější otázku odpověď stále nemáme.
4: Kde je 12letá Dana?
0: Ne, nechci světlo, nechci den. A zase se rozednívá. Ani nevím, jak už jsem tu dlouho zavřena. A co je s dědou?
1: Na, vypij to. No tak, budeš potom spát.
0: Já nechci, už nechci, prosím.
1: Koukej to vypít a žádný řeči, nebo...
0: Já slibuju, že už budu potichu, jen mě tam zas nedávejte, prosím.
1: Tak lehnout a ruce a nohy do řemínku, jako vždycky.
0: Ne, ne, já nechci, prosím.
7: Já už nechci, ne, ne, prosím, ne.
3: Já vám to teda jdu všechno říct. Už kvůli Danušce, aby se holka našla. Nespala jsem kvůli tomu celou noc. A nesu ten lístek.
4: Jaký lístek, paní Kilianová?
3: No, od Danušky. Dostali jsme ho asi před 6 týdny. Už podle toho jsme si všichni mysleli, že jsou v pořádku za hranicemi. Je to stručný, ale její písmo já poznám.
0: Milá teto, máme se dobře. Pozdrav z Bavorska posílá Dana. Grosskonreuth 29. srpna 1951.
4: Grosskonreuth. To je obec v Německu kousek za hranicemi. Tohle vám přišlo poštou?
3: Ne, ne. Přinesl to strýček.
4: Strýček?
3: Ten hodnej soused z vedlejší vsi ze Senců. Všichni mu říkají strýček. A ještě říkal, že se snad Danuška má vrátit, protože se jí stýská, chce mě vidět. Právě on mi měl pomáhat s tím přechodem hranic, tak jsem právě čekala, že se tu holka brzo objeví.
4: Jak se jmenuje ten strýček?
3: Počkejte, jak on se... Jo, Pilčík. Hubert Pilčík. Je to takový slušný, že dovlasej pán pořád sbírá v okolí nějaký bylinky.
8: Podle sousedů by to mělo být tady.
2: Sence, číslo popisné 149.
8: Ale zastavíme dál, na té postranní cestě. K domku půjdeme pěšky a představíme se jako elektrikáři. Jdeme vyměnit elektroměr.
4: Vy, paní Kilianová, zůstaňte zatím tady. Brašnu s vercajkem přes rameno, monterky jako dělnická třída. Jděte napřed.
9: Haló? Je někdo doma?
3: Pak jsem viděla, jak ten příslušník s brašnou vešel do dveří a za ním hned vběhl druhý s pistolí v ruce. Já nevím, co se tam pak dělo. Za pár minut vyběhl ten detektiv ven, mává na mě, abych jako šla dovnitř. Bouchalo mi srdce snad až v krku, ale šla jsem. Vedli mě do prvního patra, kde ležel Pilčík na podlaze a ruce měl spoutaný za zády. Všude bylo obrovské množství kufrů, byly pozotvírané a v jednom jsem poznala šaty, který nosila Renatka. A pak... Ježíš Maria.
4: Co pak, paní Kilianová?
3: Tady to... Ten svetřík na židli, ten jsem sama pletla Danušce. Kde je Danuška? Co jste s tím dítětem udělal?
1: Nevím, o kom mluvíte. Tady nikdy žádný dítě nebylo a není.
4: V domě bohužel opravdu není.
9: Pojďte se podívat ven! Na zahradu! Dáme v tom chlívku!
5: Co objevili kriminalisté v chlívku pro kozu? No, jaksi podivné zařízení. Byla to dřevěná deska s koženými pouty na ruce a nohy a s přiklápěcí bednou vycpanou hadry, která měla zakrývat hlavu, aby nebylo ven nic slyšet, kdyby oběť křičela. K přívodu vzduchu do bedny sloužila úzká trubka. Ostatně to zařízení, dokumentující jak Pilčíkův sadismus, tak ale taky jeho vynalézavost, lze vidět dnes v muzeu policie. V domě a v kůlně se našla zavazadla s věcmi minimálně 5 osob. Dále byly nalezeny 4 zbraně, včetně samopalu. Mezi velkým množstvím šperků byly i ty, které patřily zavražděné Renatě Balejové. Prohlídkou kůlny pak objevili kriminalisté maskovaný prostor, ve kterém byly uloženy kufry s oděvy, pánským dámským prádlem, značné množství obuvi s různou velikostí. V hromadě popelu na zahradě pak byl nalezen ohořelý občanský průkaz na jméno osoby, která prokazatelně chtěla opustit republiku. Bylo jasné, že Hubert Pilčík přechovává doma věci zmizelých nebo prokazatelně zavražděných osob. A zdálo se, že policisté dopadli vraha, dokonce prvního českého sériového vraha, který sliboval lidem bezpečný přechod hranic a místo toho je vraždil s cílem ponechat si jejich majetek. Navíc si předem nechal za přislíbenou v uvozovkách službu platit. Já jsem svého času mluvil se synem pana Znamenáčka. Ten mi řekl, že asi třetí den po Pilčíkově zatčení našli policisté na půdě jeho domu k trámu přibitý pytlík se zlatými šperky a zubními korunkami, které vzal zavražděným lidem.
3: Já chci vědět, co je s Danuškou. Já si budu na do smrti vyčítat, že jsem tomu Pilčíkovi věřila, jestli se tý holce něco zlýho stalo. Ale všichni říkali, jak je to hodnej, slušný člověk, takový tichý, nenápadný pán. Strýček.
10: Paní Kiliánová.
9: Někoho vám vedu.
3: Danuško, holčičko moje.
0: Tetičko.
3: Jak to vypadáš, hubená, samá modřina a ty ruce.
9: Našli jsme ji v lese za vesnicí.
3: Šrámy krvavý i na nohách.
9: Vyděšeno, úplně zesláblo, museli jsme ji odnést.
3: Tyrenko zlata.
9: Stihla tomu tyranovi utéct.
11: Pod vedením komunistické strany nastupuje naše mládež do nových úkolů za socialismus a mír. Zejména naši mladí pohraničníci mají odpovědnou a náročnou službu. Právě na hranicích je nejvíce třeba našich uvědomělých soudruhů, neboť právě oni střeží naši šťastnou.

0: Komu patří všechny ty věci ve vašem domě?
1: Lidem, kteří chtěli ilegálně opustit republiku. Dali mi ty věci, prý už je nebudou potřebovat.
0: Říkáte, že chtěli. To znamená, že republiku neopustili?
1: Některý jo.
0: A co Balejovi a jejich neteř Dana?
1: Nakonec neodešli.
0: Kdy jste je viděl naposledy?
1: V březnu. Tomu Balejovi jsem řekl, ať počká v té opuštěné hájence, že tam na něj bude čekat agent, který ho převede přes hranice.
0: Co se stalo pak?
1: No, když usnul, praštil jsem ho. Do hlavy, obuškem.
0: A dál?
1: Polil jsem ho tam olejem a zapálil.
0: A Balejová?
1: To bylo podobný, jen na jiném místě, v té pískovně. Tam jsem ale oheň nedělal.
0: Jak dlouho jste věznil jejich neteř?
1: Asi 3-4 měsíce.

0: Plzeňští kriminalisté měli na vyšetřování Pilčíka jenom 2 dny, což předem nevěděli. Pilčík byl tvrdý a lstivý protivník a doznával jen to, co mu už bylo prokázáno. Kromě Balejových zavraždil třeba manžele Krauzovi z Plzně a další lidi. Lidé o něm měli celkem dobré mínění, tvrdili, že je to důchodce s velmi dobrou pověstí. On sbíral léčivé rostliny, často chodil do přírody, měl rád ptáky, dokonce jednou nedovolil porazit jednu borovici nedaleko svého domu, protože prý by ptactvo nemělo kde hnízdit. Zpočátku Pilčík zřejmě několik lidí do Bavorska přes hranici dostal a na jejich doporučení se pak na něj začali obracet další zájemci. Jeho nová v úzovkách živnost tak zkvétala. Dnes už nikdo přesně nezjistí, kolik do svého domku nalákal lidí, které připravil o život, majetek nebo obojí. Velká část jeho zločinů totiž není zdokumentována, protože vyšetřování některých případů nebylo možné dovést do konce. Je předpoklad, že Pilčík zavraždil možná až 10 lidí. To uváděli konec konců sami kriminalisté. 12-letou dívenku týral skutečně asi 3-4 měsíce. On potřeboval důkazy pro příbuzné, že se jeho klienti dostali přes hranice a taky nutil psát dopisy odeslané jako z Německa. No a ty potom roznášel lidem a opět si za tuto službu nechával platit. Zjistilo se však, že tuto dívku i sexuálně zneužíval. Způsob jeho týrání asi nemá v historii české kriminalistiky obdoby. Přiznal, že měl v úmyslu se jí časem zbavit stejně jako jiných svých obětí. Jde podle mne o případ v historii kriminalistiky ojedinělý, a to brutalitou a chladnokrevností pachatele a rozsahem jeho skutků. No a co na závěr, Hubert Pilčík skončil sice ve vyšetřovací vazbě, ale soudní proces se nakonec nekonal.
1: Pilčík, tady máte věci, prádlo, boty, kapesník, odchod na celu.
2: Vazební věznice Plzeň, zápis událostí z 9. září 1951. Po 6. hodině raní byla ve vězeňské cele nalezena mrtvola obviněného Huberta Pilčíka, který si ze 2 kapesníků zhotovil jednoduché škrtidlo, s jehož pomocí se zardousil. Podle sdělení bezpečnostních orgánů jde o sebevraždu. Na krku konstatována šedavá, místy červenohnědá rýha, probíhající souběžně s okrajem dolní čelisti. Mrtvola 60-letého muže je kostry středně silné, svalstva dobře vyvinutého, obličej souměrný, rohovky lehce zakalené.

0: Tak to byla další část cyklu Historie českého zločinu s podtitulem Oběti strýčka Huberta. Scénář podle skutečnosti napsala Bronislava Janečková, odborná spolupráce Emil Hruška, režie ozvučení Petr Šplíchal, mistr zvuku Tomáš Kezelhofer. V režii Víta Vencla účinkovali Miroslav Hruška, Tomáš Pavelka, René Přibyl, Marie Turková, Anna Klusáková, Šárka Skaláková a Rostislav Novák. Připomínám, že další část cyklu Historie českého zločinu uvedeme příští neděli krátce po 18. hodině tady na Dvojce.
1: Kriminálka na Dvojce.
2: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
3: Tu loupež provedli dva chlapi ustrojený v uniformách policie.
1: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
4: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
2: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
1: Kriminálka.
5: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
2: Každou středu po 18. hodině
1: na Dvojce. Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
2: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
1: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
2: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Tak to vypadá, že máme případ.
8: To je první vražda, pokud se nemýlím.
9: To vypadá to náhodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
1: Podivné zločiny.
10: Někdy se v mordpartě řeší věci, které rozhodí silného chlapa.
1: Složitá vyšetřování.
11: Podívej se na mě!
10: Sleduju tě.
7: Prosím.
10: Všechno je jinak.
12: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás.
1: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
13: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
14: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí. Povzbudí. Zrychlí tep. Zvedne ze židle. Strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: No a ty nejbližší chvíle nedělního podvečera, přátelé, patří další části cyklu Osudové ženy. Týden co týden v něm nabízíme portréty femme fatale, žen, které ovlivňovaly politický i kulturní život. Tento díl připravila a slovem provází Ivana Chmeldenčevová.

0: Anna Fárová se narodila 1. června roku 1928 v Paříži. Tehdy se jmenovala Annette Šafránková. Česko-francouzská historička a teoretička umění, překladatelka, vysokoškolská učitelka a neúnavná organizátorka. Jejím světem se stala fotografie. Její život se prolínal s životy a setkáváním s umělci zvučných jmen. Byla výraznou osobností se šarmem, který můžeme nazvat francouzským, a životem dokázala jít s onou pověstnou pevnou páteří. Umírá 27. února roku 2010 v Jindřichově Hradci v nedožitých 82 letech.
1: Často se mi zdálo, že má práce je hlavně služba, že jsem jakási dobrovolná uklízečka. Drtikola, sudka, háka a nakonec i koudelku jsem nejdřív uklidila, to jest utřídila, seřadila, zpracovala a přitom se je snažila pochopit.
0: Těmito slovy ona sama charakterizovala svou profesní dráhu. Bylo tomu tak, otázka pro hosta pořadu, výtvarného a literárního historika Radima Kopáče.
2: Určitě tomu tak bylo, ale zejména v té druhé polovině života a díla Anny Šafránkové nebo Anny Fárové. Od těch 70. let po léta 10. nového tisíciletí. V těch prvních dvou dekádách, řekněme druhé půli 50. a 60. letech, působila především jako publicistka, kurátorka, věnovala se psaní autorských monografií. Takové to uklízení, to prozkoumávání důkladné zevrubné archivu těch jmenovaných osobností přichází na řadu až později.
0: 1. června roku 1928 se v Paříži malá Annette narodila.
2: Její maminka byla francouzka, Annette Musy, a její tatínek byl Miloš Šafránek, diplomat. Pocházel z Moravy a vlastně už od počátku Československé republiky velmi solidně, velmi svižně stoupal potom kariérním žebříčku na ministerstvu zahraničních věcí a v roce 27 tuším byl vyslán jakožto diplomat do Francie. A tam se v roce 28 Šafránková, jeho dcera, oni měli ještě staršího syna, narodila. Bylo to vlastně úžasné prostředí, do kterého Anna Šafránková přišla. Bylo to prostředí plné kultury, různých společenských, politických zájmů, nesmírně živé a vděčné prostředí. Vlastně, když se podíváme na fotografie, třeba když Aně byly 2, 3, 4 nebo 5 let, je tam dítě, které opravdu vypadá velmi opečovávaně. Vypadá to, že skutku se jí rodiče věnovali každým coulem. Žila si opravdu, jak se říká příslovečně, na té vysoké noze. Ku příkladu, místo klasických obrázků, klasických reprodukcí v knížkách, měla originály od Františka Tichého.
0: Později na to Anna Fárová takto vzpomínala.
1: Francouzské období mého života, doby, kdy jsem mluvila francouzsky a byla pohromadě s celou svou rodinou, bylo poměrně krátké a asi, jak se mi alespoň zpětně zdá, hrozně šťastné. Celý čas života v Čechách mě provázela určitá nostalgie a chtěla jsem tyto dvě neslučitelné roviny, život tam a tady, nějak spojit.
2: To šťastné období, o kterém Fárová hovoří, trvá tak do roku 33-34, kdy se její rodiče rozvádějí a kdy se maminka v nějakém prudkém amoku snaží od tatínka, od otce své dcery vzdálit co nejvýrazněji, takže prchají zpátky do Československa. Zde žijí v Plzni, v Karlových Varech, v Praze. V roce 38 se na chvilku vracejí zpátky do Paříže, ale se začínající válkou v roce 39 se vracejí znovu do Československa, znovu do Prahy, kde přečkávají druhou světovou válku.
0: Anna říkala, že si připadala tak nějak jako mrtvá, jako osamocená. Čím si to vysvětlit?
2: Těch faktorů je daleko více než jeden. Jednak to je rozvod rodičů v jejich 5-6 letech, což je dosti formativní období. Za druhé to je ta zkušenost, že jejím jazykem prvním nebyla čeština, ona se česky vlastně musela až doučovat. A za třetí, to jsou ty asi nejobecnější důvody, v roce 33 se v lednu chopil v Německu Hitler moci a začalo to postupné zužování prostoru a tažení směrem k druhé světové válce. Takže všechny tyto tři faktory bez pochyby na ni silně negativně působily.
0: Prožila svůj život v období protektorátu tak trochu zvláštně. U tetíček v Praze na Spořilově. Kde byli její rodiče v té době?
2: Tatínek dostal nový diplomatický post, odjel do Spojených států amerických, do New Yorku, kde působil jako velvyslanec, a maminka žila v Praze, ovšem na jiné adrese.
1: Měli jsme velkou mapu na kulatém kubistickém stole a tam se zakresloval postup armád. To se vždycky podrobně studovalo, celá rodina nad tím byla, postup Sovětu a tak dále. To bylo hrozně silné. Válka byla v té době bez ustání přítomná. Tety mi říkali, že nesmím mluvit o tom, kde je můj otec. On už byl v Americe. Takže se říkávalo, otec nezvěstný. A to na dítě působí. Obklopoval nás strach.
0: Vzpomínala Anna Fárová později.
2: Ovšem nejenom ten strach tehdy hrál důležitou roli. Myslím si, že pro ní bylo důležité i setkávání se skupinou nebo s buňkou takzvaných spořilovských surrealistů. A to bylo setkávání čistě radostné, nadšenecké. Ku příkladu s básníky Rudolfem Alčulem nebo s Zbyňkem Havlíčkem. Oni si ji vážili, neboť byla jednou nohou Francouzka a ona si vážila jich, neboť ji brali, jakožto o generaci starší, jakožto vlastně svoji můzu, ke které se někteří vztahovali i milostně, jako k té příslovečné bretonovské šílené lásce.
0: Končí druhá světová válka. Co to znamená pro život Anny Šafránkové?
2: Přes maminku se Anna Šafránková velmi rychle znovu zapojuje do toho kulturního, společenského, politického života. Navštěvuje znovu koncerty, výstavní sály, přednášky. Vrací se ovšem taky z Ameriky její tatínek, ovšem s novou ženou, klavírní virtuózkou, a v roce 47 Anna Šafránková se zapisuje na studia na vysoké škole.
0: Byl to obor dějin umění a estetiky. Zajímavé ale je, že to neměla vůbec jednoduché se svým rozhodnutím, protože údajně rodiče nechtěli, aby právě tento obor studovala. Měla se podle nich stát sekretářkou a do toho všeho se jí ještě zhoršil zdravotní stav. V důsledku těžké obrny načas ochrnula na půl těla. Přesto v 19 letech nastupuje jako vysokoškolská studentka. Jaká byla její tehdejší studijní léta?
2: Chytila ještě ty poslední dva roky, než se komunistická moc zde naplno dostala na vysoké školy a začala je čistit od všech těch nežádoucích živlů. Stihla vlastně ještě tedy tu předválečnou, v poválečných letech doznívající vysokoškolskou profesorskou elitu. A ve druhém ročníku svého studia došlo u ní k jedné podstatné události. V lednu 49. roku se potkává s jedním ze spořilovských surrealistů, s Liborem Fárou, se kterým se samozřejmě už vídala za války, ovšem během toho lednového setkání si ani jeden na toho druhého nespomněli a nepamatovali.
0: Kdo byl Libor Fára?
2: Libor Fára je jedna z nejpodstatnějších postav českého výtvarného umění, ale nejenom výtvarného umění 20. století, ale také divadla. On začínal, jak řečeno, jako surrealista. A vlastně ten výraz široký, ty výrazové možnosti, které jeho genialita naplňovala, sahají od typografie, přes plakáty, přes koláže, fotomontáže, kresby, objekty a vlastně vše, na co člověk by mohl pomyslet, tak on ve svém bohatém, zvrstveném díle realizoval.

Byl o 3 roky starší než Anna, která později vzpomínala, že právě on ji přivedl k fotografiím, poněvadž měla doma 2 lodní kufry fotografického časopisu Life a díky osobnosti Libora Fáry se začala učit vnímat a rozumět fotografii. Píše se rok 1949 a Anna Šafránková se právě u Libora Fáry ocitá na návštěvě.

0: Pro boha, vypni to.
1: Chtěl jsem naladit nějaký jazz, ale zrovna si zazvonila.
0: Já tyhle bolševický pochody nesnáším. Připomínají mi ty nacistický.
1: Myslíš, že to jde srovnávat?
0: Samozřejmě, že jde. Úplně stejná retorika. Totéž, samá propaganda, manipulace.
1: Jsi holka z buržoázní rodiny. Nemáš je prostě ráda.
0: Nemám. Už v dětství mi slovo bolševik připadalo jako nějaká zrůdnost.
1: I Breton je komunista. Nebo Eliar.
0: Francouzi. To byli vždycky levičáci. Ale oni to můžou absolvovat beztrestně. Libore, já nechci, abys byl dál v KSČ. Hrozně mi to vadí.
1: Hele, znáš mě. Já to zase všechno tak nežeru.
0: Jsi intelektuál, maluješ obrazy, kterým pracující třída nerozumí. Mohl bys na to doplatit.
1: Mám jenom legitimaci. Nejsem nějak aktivní.
0: Tak jim tu legitimaci vrať. Vyber si. Buď partaj, nebo já.
2: Co si vybral, Libor Fára?
3: Libor Fára si vybral samozřejmě Annu Šafránkovou. Její motivace k tomu, aby ho ze strany se snažila vymést, vyhnat, byla minimálně trojí. Jednak samozřejmě měla tu zkušenost s tím francouzským salónním levičáctvím, jak zmíněno. Jednak její otec byl velký Masarykovec, stál tedy spíše od středu směrem doprava. A jednak tu Fárová, která byla bez pochyby inteligentní a vnímavá v roce 1949, viděla realitu, která se po únoru 48. začíná před nimi odvíjet.
0: Libor mě v podstatě vyučil a ukázal mi úplně jiný svět. Naučil mě dívat se a ostře. My jsme chodili na procházky do Krčského lesa, kde bylo hodně zvěře. Když jsem si nevšimla bažanta nebo srnky, tak mě plácnul přátelsky po zadku, abych koukala. A opravdu umění dívat se, nejenom na umění, ale i na zvířata a mít postřeh, to byl jeho obrovský přínos pro mne. Měl vytříbenou paměť a já jsem se od něho učila. Taky jsme hodně flámovali. On mě poprvé opil. A vodil mě ke svým přátelům, hlavně k Mikuláši Metkovi.
2: Silná osobnost Libora Fáry, jak Anna říkala, na ní měla velký vliv. V jakém prostředí se pohybovali, jaký byl jejich život?
3: Poté, co Libor Fára byl vygumován z členství KSČ, nebo poté, co bylo jeho členství v KSČ vygumováno, v podstatě svojí činností se stoupili, když ne do šedé zóny, možná rovnou do undergroundu, začali se stýkat s tehdy už zakázanými intelektuály, jako třeba Karel Taige, zmínění Metkovi, Josef Istler, Karel Hinek, Vratislav Effenberger a podíleli se spolu s nimi na různých surrealistických aktivitách, například na sborníku Znamení z Věrokruhu. V 51. ovšem Taige umírá, aktivity poněkud ochabují a ve 52. se Anna Šafránková s Liborem Fárou sezdají a stanou se manželi.
2: A z Anny Šafránkové se stává Anna Fárová. V jejím životopise je strohá zmínka, že až do roku 1970 byla Anna na volné noze. Co dělala?
3: Neměla úplně dobrý kádrový posudek, jednak kvůli tomu, že tatínek byl diplomat v předválečných československých službách a její maminka byla francouzka. Mimochodem v roce 51, v tom samém roce, kdy umírá Taige, byla vyhoštěna z Československa právě jako cizinka. Nejprve odchází do Afriky, později působila ve Spojených státech amerických. Takže Anna Fárová neměla úplně ideální konstelaci, která by jí zaručovala nějaké dobré postavení. Pracovala tedy příležitostně. Pracovala jako korektorka, psala různé texty právě na témata fotografie pro různé časopisy, nejprve československé, později i zahraniční a čím dál častěji, nebo spíše čím dál silněji, pociťovala nutkání vyjet do ciziny.
2: Chtěla jít do Paříže. Podařilo se jí to?
3: V 56. roce se jí to podařilo. V Paříži se potkává se zcela zásadní osobností pro svůj další život, s fotografem, s klasikem humanistické fotografie, spoluzakladatelem legendární agentury Magnum, Henrim Cartier-Bressonem.

0: Cartier-Bresson byl rozhodující člověk, který mi dodal sebedůvěru. Věřil mi. Svěřil mi své materiály, svěřil mi své fotky a říkal, no tak pište. Přijela jsem z Paříž zpátky do Prahy a Jiří Jeníček publikoval můj článek o Bressonovi. A tím, že jsem publikovala, jsem najednou zjistila, že jsem schopna formulovat něco, co mě zajímá. Myslím, že se mi spisování o fotografii zalíbilo.
1: Ve svých 28 letech se vlastně Anna Šafránková, tehdy už Fárová, vrací do svého útěšného dětství, do těch prvních 5 let, na která později vzpomínala s nadšením a s láskou, a jako by se jeden kruh jejího života uzavřel. Ovšem otvírá se kruh nový, kruh zcela zásadní a naplněný celou řadou nejrůznějších aktivit. Tou první byla rozsáhlá monografie, na které pracovala 2 roky a která vychází v 58. roce ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Mění v nově otevřené edici Umělecká fotografie. A je to právě monografie Henriho Cartier-Bressona.
2: 60. léta přinášejí také zásadní změny do života Anny a Libora Fárových. V roce 1961 se jim narodí dcera Izabela a o 2 roky později dcera Gabriela. 60. léta jsou léty, kdy se lecos dostává na povrch a přicházejí takřka ve všech oblastech života, společnosti, změny. Týkalo se to také Anny Fárové?
1: Samozřejmě, že týkalo. Týkalo se to jak Anny Fárové, tak Libora Fáry. Libor Fára se začal věnovat především divadlu a Anna Fárová čím dál tím více psala o fotografii, psala další monografie pro edici Umělecká fotografie, třeba Davida Seymoura, Roberta Capy a dalších velkých fotografů 20. století. Začala organizovat jakožto kurátorka různé výstavy a začínala pozvolna spolupracovat se zahraničím.
2: V rámci jejich života je možná také jistou zajímavostí, která souvisí s prostředím, ve kterém se pohybovali, že právě Libor Fára byl svědkem na svatbě Václava Havla, který si tehdy bral svou manželku Olgu. Znamenalo to, že byli již zakotveni v tomto prostředí?
1: Bez pochyby byli, i když možná daleko více než přes Anu, přes Libora, který vlastně dělal veškerý ten grafický design, ten vizuál divadla na zábradlí a s Václavem Havlem se více než dobře znal.
2: Anna Fárová se etablovala čím dál výrazněji ve světě fotografie.
1: V roce 1970 Anna Fárová vyhrává konkurs na místo v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu a začíná tam budovat soustavně sbírku fotografie. S tím se váží i její četné další aktivity. Zmíněné výstavy pro zahraničí, zmíněná péče o klasiky, vlastně až z dnešního pohledu o klasiky současné české nebo československé fotografie, jako byl Josef Koudelka, Josef Sud, Evžen Vyškovský, František Drtikol a další. Začíná kurátorovat jejich výstavy pro celou řadu zahraničních galerií a zvolna si buduje mezinárodní renomé, mezinárodní značku.
2: A my se právě v Umělecko-průmyslovém muzeu teď ocitáme. Píše se rok 1972.
0: Můžeme popojít dál.
3: Ano.
0: Příprava této výstavy byla velmi specifickým úkolem. Zjednodušeně by se dalo říci, že František Drtikol byl malíř, který fotografoval.
3: Ano, ano.
0: Pro kunsthistorika by to bylo snadné, ale pro toho, kdo se stará o fotografii a chce ji nějak vymezit, je to naopak komplikované, co vystavit a co ne.
3: Ano, ano, soudružko Fárová. Prý jste uspořádala celý Drtikolův odkaz.
0: Prošla jsem celkem 13 000 sbírkových předmětů. Vydali jsme katalog, tenhle je pro vás.
3: A děkuji. Úctyhodná práce.
0: Pozůstalost byla v šíleném nepořádku, ale stálo to za to. Tady můžete vidět, že Drtikol nebyl jen nějaký lokální zjev. Jeho dílo má světový význam.
3: Ale je to tady samý akt.
0: Drtikol fotil převážně akty.
3: Soudružko doktorko, vy to vidíte vědecky, ale až přijde člověk z ulice a uvidí ty nahé ženy, některé byste měli dát pryč.
0: Ale které? Nepoznám, která nahota je správná a která špatná.
3: No, třeba tahle, ta s těma rozpaženýma rukama, ta musí pryč.
0: Nechápu proč.
3: A tak jsou přece vidět ta ňadra. A tahle, co sedí frontálně, to snad nemusím vysvětlovat.
0: Ne. A tahle slepkou vám nevadí? To je literatura.
3: Samý symbolismus. Ale nevadí. Ta poloha těla je přijatelná.
2: Jak to dopadlo?
1: 20 fotografií po této cenzorské návštěvě bylo svěšeno a nahrazeno fotografiemi méně, řekněme, provokativními. Ovšem ta výstava jako taková měla fenomenální úspěch, byla reprízována v Bruselu, v Londýně, v Milánu a opravdu toto byla jedna z aktivit, která Aně Fárové pomohla vybudovat mezinárodní renomé.
2: Dostávala se tím do konfliktu s komunistickým režimem znormalizovaného Československa?
1: Určitě dostávala, ale na druhou stranu především jí šlo o dílo. Především jí šlo o to, aby fotografie Československa jako taková konečně získala svoji adekvátní pozici. Aby tak velká jména, jako je Sudek, Drtikol, Funke a další, začaly rezonovat i v mezinárodním kontextu. Čili byla do jisté míry diplomatka, jak ostatně z té předchozí ukázky bylo patrné. Ale v roce 1976 narazila na své, nebo respektive na režimní meze.

0: Buďte zdráva.
1: Jsem vám moc vděčná, že jste si na mě udělal čas.
0: Co pro mne máte, paní Fárová? Nějaká vernisáž?
1: Pohřeb.
0: Vy mi tedy dáváte.
1: Umřel pan Sudek. Pohřbu se ujalo Ministerstvo kultury. No a znáte to, hlavním řečníkem má být člověk, o kterém si nemyslím, že by tam měl mít hlavní slovo.
0: Fotografie pana Sudka obdivuji, ale osobně jsem ho neznal.
1: Požádala jsem pana Seiferta, aby napsal nekrolog.
0: A napsal?
1: Řekl mi, že má Sudka rád, ale že strašně nerad píše nekrology.
0: A já je zase psát neumím.
1: Seifert ten nekrolog nakonec napsal. Tady je. A vás prosím, abyste ho na pohřbu přečetl.
0: Přečtu. To se nedá odmítnout.
1: Děkuji. To je skvělé.
0: Ještě nejásejte. Mám dvě podmínky.
1: Už teď jsou splněny.
0: Vy mi budete teď dělat taxikáře a věnujete mi tenhle Seifertův rukopis.
2: Řekl populární známý herec Rudolf Hrušinský, za kterým se Anna Fárová tehdy vypravila. A co se dělo v jejím životě dál? V roce 1977 jí bylo uděleno čestné občanství francouzského města Arles. Převzít ho ale přijíždějí její dvě dcery Izabela a Gabriela. Proč?
3: Odpověď je jednoduchá. Na samém sklonku roku 1976 Anna Fárová podepsala chartu 77 a reakce moci na sebe nenechala dlouho čekat. 18. ledna 1977 jí přišel k rukám na Umprum dopis, že ze dne na den má vyklidit svoji pozici, že je propuštěna.
2: A ona sama později vzpomínala.
4: Patřila jsem mezi první signatáře charty 77. Libor to nepodepsal, protože byl v těchto projevech zdrženlivější. Myslím, že věděl líp než já, že jde o držku. Je fakt, že i Havel přišel k nám domů a začal mi to rozmlouvat. Říkal, ještě je čas podpis vymazat, protože pak to nebudeš mít lehké. A já jsem říkala, že jdu do toho. On mě v dobrém úmyslu varoval. Tak jsem nastoupila po Silvestru do práce a už 10. ledna přišli dva fízláci a vytáhli mě sebou do 603 a jelo se do Ruzině. Vezli mě do Ruzině a tam otvírali a zavírali mříže, jako takové divadélko. My jsme o divadle věděli své. Věděla jsem, že nemá cenu se s nimi vůbec bavit. Věděla jsem, že co jim neřeknu, nebudou vědět. Řekla jsem, že s tím prohlášením souhlasím, proto jsem to podepsala. A pak, že jsem to roztrhala.
2: Co bylo dál v jejím životě? Propustili ji oni estébáci?
3: Tehdy toho 10. ledna ano a o těch 9 dní později ji propustili i z práce z onoho postu na Umprum. Pro Annu Fárovou nastávají docela krušné časy. Najednou byla bez zaměstnání, bez pravidelného finančního příjmu. Ovšem docela šalamounsky se tady z této šlamastiky dostala. Božena Sudková, sestra Josefa Sudka, sepsala, že Anna Fárová pro ní bude pracovat na uspořádání archivu a pozůstalosti jejího bratra Josefa Sudka. A to se dělo až do roku 90.
2: Další aktivitou Anny Fárové je to, že se obrátila k mladé nastupující generaci fotografů, famáků a věnovala se jim nejen s péčí odbornou, ale také organizační.
3: V polovině 80. let opravdu dochází v jejím životě k zásadnímu obratu. Ve 82. umírá její tatínek, rozvádí se s Liborem Fárou. Ovšem už 2 nebo 3 roky na to dostává zpátky svůj pas a může opět volně cestovat do zahraničí. Potkává onu zmíněnou generaci mladou, zhruba ve věku jejich dcer, česko-slovenských fotografů. A ti, jakoby jí do žil, nalili novou dávku energie, novou dávku živé krve, která jí má k tomu, že organizuje celou řadu polooficiálních anebo neoficiálních výstav, podniká aktivity třeba v rámci jazzové sekce a věnuje se v podstatě velké popularizaci nejen těch klasiků, ale i té nastupující vlny současné československé fotografie.
2: Listopadem roku 1989, pádem komunistického režimu, se otevírají možnosti nových aktivit a nových nápadů také pro Annu Fárovou.
3: Přichází čas velkého úročení té mnohaleté, mnoho dekád trvající práce pro Josefa Sudka, Františka Drtikola, Josefa Koudelku. Vydává jim ohromné monografie, které vycházejí zároveň v německých, v anglických, v italských a v dalších mutacích. Připravuje jim velké retrospektivní výstavy, ku příkladu v roce 1996 ke stoletému výročí narození Josefa Sudka.
4: Další významný okamžik v mém životě znamenalo zakoupení renesančního domu ve Slavonicích v roce 1996. Znala jsem ten dům už z dřívějška a hledala jsem prostory pro uložení Fárovy tvorby a svého archivu. Nazvala jsem ho Fárův dům. Rekonstrukci jsem svěřila architektovi Romanu Kouckému. Mojí představou bylo nastolit dialog staré architektury 16. století a nové z konce 20. století. Podle Fáry uplatnit řád, geometrii a rafinovanou strohost, podle fotografie barevnost, to jest černou, šedou a bílou.
2: Zajímavé je, že byť v roce 1988 Libor Fára zemřel, oni už byli rozvedeni, tak zdá se, že Annu Fárovou provázel i v letech následujících.
3: Je to podobně, jako když soupeřila s tou komunistickou mocí. Jí šlo vždycky primárně o věc. Takže přestože napříč 70. a 80. lety spolu s Liborem Fárou, jakožto manželé a později rozvedení, spíše soupeřili, tak pokud jde o jeho dílo, Anna Fárová se stala nejenom archivářem, nejenom zpracovatelkou té mohutné pozůstalosti, ale i tou, která každoročně v rámci takzvaných Fárových segmentů představovala ve Fárově domě vždycky určitou fazetu, určitou část z jeho bohatého, širokého díla. A ona byla také tou, kdo uvedla do pohybu tu mašinerii, která pak vedla k vydání, tuším v roce 2006, velké Fárovy monografie.
2: Do života Anny Fárové vstoupila zhoubná choroba a ve věku nedožitých 82 let umírá 27. února roku 2010 v Jindřichově Hradci. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
3: Ta osudovost Anny Fárové byla minimálně dvojí. Jednak byla osudová pro českou fotografii, pro československou fotografii. Vlastně pro její samotné ustavení, proto, aby začala být brána jako plnohodnotná umělecká disciplína, která má svoji historii a která obstojí v mezinárodním kontextu. A pak za druhé byla osudovou ženou pro Libora Fáru. Bez pochyby ten jejich umělecký vztah obou straně nesmírně kreativní by byl slabší, kdyby byl jeden bez druhého.

0: Tím se u nás na dvojce uzavírá další část cyklu Osudové ženy. Nabídli jsme vám portrét kunsthistoričky a propagátorky československé umělecké fotografie Anny Fárové. Připravila a slovem provázela Ivana Chmeldenčevová. Hovořil Radim Kopáč, autorem doku dramat je Hynek Pekárek. Účinkovali Martina Prajsová, Petr Buchta, Kamil Halbich a Jan Hrušínský. Hudebně spolupracoval Antonín Schindler, zvuková spolupráce Jiří Pochvalovský, produkce Klára Iliašová, režii měl Michal Bureš. No a další z osudových žen na dvojce připomeneme příští neděli v 18 hodin a 30 minut.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.
1: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. Jaké události se tenkrát odehrály? Jakou hudbu jsme poslouchali? A s kým jsme trávili čas?
2: Na co jsme chodili do kina? Kam jsme jezdili na dovolenou? A na co nikdy nezapomeneme?
1: Byl jednou jeden rok. To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. S Jitkou Asterovou nebo Honzou Kovaříkem každý všední den po 12. hodině.
2: Na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s další prázdninovou reprízou. Původně jsme dnešní vydání vysílali počátkem února a tak se k tomuto datu také vztahují jak aktuální informace, tak zmíněná výročí.
1: 23. ledna měl v Moravském divadle v Olomouci premiéru slavný muzikál autorské dvojice Tim Rice a Andrew Lloyd Webber Evita. Byla to už sedmá inscenace tohoto jejich díla u nás. K prvnímu uvedení Evity došlo v pražské Spirále už v roce 1998, tedy hned po ukončení čtyřletého maratonu zvaném Jesus Christ Superstar.
0: V průběhu let následovaly inscenace v Brně, v Plzni, Ostravě, v pražském studiu 2 nebo v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, kde bude mít Evita derniéru v dubnu.
1: Inscenaci v Olomouci má na svém kontě režisér Marek David. S jeho jménem je spojena například ostravská česká premiéra Kinky Boots. Tento muzikál režíroval společně s

0: Moravské divadlo v Olomouci nedisponuje muzikálovým souborem a tak Evita i předchozí Sugar vznikly v dramaturgickém plánu tamního operního souboru. Marek David využil jeho orchestr, početnou hereckou a také taneční kampany a rovněž i část solistů, které pak doplnil hosty známými především z ostravských muzikálů. Roli Evity alternují Natálie Tichánková a Andrea Gabrišová. Postavu vypravěče Če pak držitel loňské ceny Itálie Lukáš Adam a také Radim Bjersky, pro kterého šlo o první roli takovéhoto rozsahu.
1: Posilu z Ostravy si režisér přivezl i v případě choreografa. Tím je Antonín Blahuta. A jak Marek David, tak i Bjersky, i Blahuta si vyzkoušeli společnou týmovou práci už předloni na Kinky Boots.
0: Skutečnost, že Evita v Olomouci přichází necelý rok poté nové londýnské, je trochu náhoda, protože jednání divadla o licenci proběhla dávno předtím, než byla zveřejněna informace o londýnském revivalu. Ale protože na náhody nevěříme, lze se domnívat, že Evita chytla tak říkajíc druhý dech a že divadelní tvůrci nové generace v ní stále vidí umělecký i divácký potenciál.
1: Rád používám mrčení, že česká muzikálová Broadway se táhne od Plzně přes Prahu a Brno až do Ostravy. A tak si dovolím tvrdit, že tentokrát si udělala malou zatáčku přes Olomouc. A je potěšitelné, že i takováto regionální divadla se věnují oboru, kterému říkáme muzikál superlativů.

0: V pondělí 2. února tomu bylo už 30 let, co do divadelního a filmového nebe odešel americký herec, režisér a choreograf Gene Kelly. Jeho geniální taneční kreace a především řadu skvělých muzikálových titulů nelze dodnes přehlédnout.
1: Eugene Karen Kelly, jak znělo jeho pravé jméno, se narodil v Pittsburghu 23. srpna 1912. Původně sněl o kariéře profesionálního hráče baseballu, jeho plány ale změnila náhoda, když společně se svým bratrem Fredem navštívil první taneční lekce. Jak kdysi řekl se svým typickým humorem, nikdy bych nestál o to být tanečníkem, kdyby to nebyl ten nejsnadnější způsob, jak se dostat k hezkým děvčatům.
0: Na začátku 30. let minulého století založil s bratrem taneční studio, které jim pomáhalo přežít v dobách hospodářské krize. Broadwayský debut si pak odbyl jako sborista v muzikálu Cola Portera Leave It To Me v roce 1938. O dva roky později pak Kelly dostal nabídku na první titulní roli, a sice v muzikálu Pal Joey autorů Richarda Rogerse a Lawrence Harta.
1: Ve 40. letech debutoval také ve filmu, konkrétně ve snímku For Me and My Girl po boku Judy Garlandové, s níž se na plátně ostatně setkal ještě vícekrát. V roce 1944 pak získal taneční roli ve filmu Cover Girl, z nějž se stal neuvěřitelný trhák a z Gina Kellyho hvězda velkého formátu.

0: Na přelomu 40. a 50. let minulého století se Kelly prosadil také jako choreograf a režisér. Historie si cení především Američana v Paříži z roku 1951, který získal celkem 6 Oscarů a svou první sošku obdržel i sám Kelly.
1: V roce 1952 spolurežíroval hudební film Zpívání v dešti, který s humorem líčí nástup zvukového filmu do světa němých, někdy i z křehotavých hvězd. Legendární muzikál od té doby snad nezestárnul a slavná taneční scéna, ve které Kelly tančí na chodníku mezi kapkami deště, se nesmazatelně vryla do paměti milionů diváků po celém světě.
0: Jako režisér si Kelly ještě v roce 1969 na konto připsal muzikálový velkofilm Hello Dolly s Barbrou Streisandovou a Walterem Matthewem. Posledním filmem, v němž Kelly účinkoval, pak byl taneční muzikál Xanadu z roku 1981.
1: Naše další ukázka ale pochopitelně bude z nejslavnějšího filmu Gina Kellyho, a sice Zpívání v dešti.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: V zásilce nových CDček, které Muzikál Express poslední době obdržel, je i kompletní hudební část filmové verze muzikálu Čarodějka, tedy Wicked. Několik skladeb si dnes ve druhé části Muzikálu Expressu zahrajeme. Doplníme je však i původními nahrávkami z broadwayské premiéry a chybět nebude ani jedna česká ukázka.
0: I když se ani první, ani druhý díl filmu u nás nesetkal s nějakým mimořádným zájmem diváků, je nutno říci, že především v anglosaském světě je příběh Wicked skutečným fenoménem a muzikál jako takový patří mezi ty v současnosti nejoblíbenější. A tak jsme dnes do druhé části našeho pořadu zařadili informace právě o osudech muzikálu Wicked. One short.

0: Americký muzikál Wicked patří už dvě desetiletí k nejvýraznějším a nejnavštěvovanějším titulům muzikálové scény. Světovou premiéru měl na Broadwayi v říjnu roku 2003 a dodnes se drží mezi absolutní špičkou nejen v New Yorku, ale také na londýnském West Endu.
1: Muzikál nese podtitul Neznámý příběh čarodějnic ze země Oz a vychází z románu amerického spisovatele Gregoryho Magiera z roku 1995. Jeho děj volně předchází legendárnímu příběhu čaroděje ze země Oz od Franka L. Bauma z počátku 20. století. Dílu, které se stalo jedním z nejznámějších pohádkových titulů všech dob a inspirovalo řadu filmových i muzikálových adaptací.
0: Ještě před samotnou broadwayskou premiérou se muzikál Wicked poprvé představil divákům v květnu 2003 v San Francisku, kde proběhly takzvané tryouty, tedy zkušební uvedení s cílem ověřit šance díla na úspěch. Divácký ohlas tvůrce mile překvapil a tak se muzikál už v říjnu téhož roku přesunul na Broadway. V premiérovém obsazení se v hlavních rolích čarodějek Elfaby a Glindy představili Idina Menzel a Christine Chenoweth, které byly za své výkony nominovány na prestižní cenu Tony. Tu si nakonec Menzel také odnesla.

0: Děj muzikálu Wicked sleduje osudy dvou dívek ze země Oz, tedy Elfaby a Glindy. Elfaba, pozdější zlá čarodějnice ze západu, se narodila se smaragdově zelenou barvou pleti. Je mimořádně chytrá, odvážná a spravedlivá, ale okolím nepochopená. Naproti tomu Glinda je krásná, ambiciózní a společensky velmi oblíbená. Jejich cesty se poprvé skříží při studiích na univerzitě, kde se stanou spolubydlícími. Přes své rozdílnosti si nakonec začnou rozumět a jejich přátelství se stává jedním z pilířů příběhu muzikálu Wicked.
1: Autorem hudby i původních textů je Stephen Schwartz, výrazná postava amerického muzikálu. Už v 70. letech minulého století na sebe upozornil tituly Godspell a Pippin a jeho tvorba zazněla také v animovaných filmech studia Walta Disneyho. Schwartz je držitelem řady prestižních cen Grammy, Oscarů a Zlatého globu, přestože divadelní cenu Tony získal až jako čestné ocenění za podporu umělců a mladých talentů.

0: Muzikál Wicked je jedním z nejúspěšnějších titulů v historii Broadwayského divadla. Dosud má na svém kontě více než 8,5 tisíce repríz a je aktuálně čtvrtým nejdéle hraným titulem v historii Broadwaye. Od jeho premiéry ho vidělo více než 15 milionů diváků v New Yorku a když se započítají i zahraniční produkce, číslo přesahuje 72 milionů.
1: Muzikál Wicked stále pravidelně hostí publikum na Broadwayi, kde se hraje téměř každý večer naplněný do posledního místa. V žebříčcích hrubých tržeb zabírá tradičně vysoké pozice mezi nejúspěšnějšími broadwayskými tituly. V lednu letošního roku například skončil pravidelně na druhém místě za Hamiltonem s absolutně vyprodaným představením a tržbami přes 3 miliony dolarů týdně.
0: Historie záznamů divadelních výnosů pak také potvrzuje, že Wicked dokonce poprvé v historii broadwayských předprodejů překonal milník 5 milionů dolarů za jediný týden během sváteční sezóny, což je rekord sám o sobě.
2: Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, who is it? Less fortunate than I, my tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case,

0: Českým divákům se muzikál Wicked poprvé představil v září 2019 v pražské Goya Music Hall, kde byl uváděn pod názvem Čarodějka. Finálních zkoušek se dokonce osobně zúčastnili i sami autoři. Přes veškeré kvality díla a atraktivní obsazení nezaznamenala Čarodějka zdaleka takový zájem diváků jako jiné známé světové tituly. Jedním z důvodů bylo samozřejmě přerušení uvádění v důsledku covidové pandemie. Rozhodně to však nebyl důvod jediný. K tomu se ale ještě vrátíme.
1: Ještě před pražskou premiérou Čarodějky muzikál Express nahrál se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu několik písní v české verzi. A zde je jedna z nich, Žij touto chvílí a Michal Losková a Jakub Hübner.

0: Jak bylo řečeno, kromě divadelní úspěšnosti se příběh Čaroděně ze země Oz dočkal i filmového zpracování. V listopadu 2024 proběhla světová premiéra první části a druhý díl pak měl premiéru v listopadu 2025, a to u nás ve stejný den jako v Americe.
1: Scénář k filmu napsala Winnie Holtzman, autorka původního libreta, a film nabídl i některé nové písně Stevena Schwartze. Hlavní roli Elfaby stvárnila herečka Cynthia Erivo, držitelka ceny Tony, a Glindu si zahrála světová popová hvězda Ariana Grande. Ve vedlejších rolích se objevili například Jeff Goldblum nebo Keela Settle, známá z filmového muzikálu Největší showman.
0: Film vydělal celosvětově přibližně 750 milionů dolarů při rozpočtu kolem 150 milionů, což je značný zisk. To z něj udělalo nejvýdělečnější filmovou adaptaci broadwayského muzikálu v historii.
1: Filmová verze Wicked tak překonala výdělky předchozích muzikálových adaptací jako Mamma Mia, Bídníci nebo Chicago. Získala 10 nominací na Oscary, včetně kategorie za nejlepší film. Nakonec vyhrála 2 ceny za nejlepší kostýmy a nejlepší výpravu.
0: Wicked i po 20 letech dokazuje, že silný příběh, výjimečná hudba a nový úhel pohledu na dobře známý svět mohou vytvořit nadčasové dílo, které nepřestává oslovovat diváky po celém světě, jak na jevišti, tak i na filmovém plátně. Bohužel u nás se muzikál v kinech ani v divadle takového úspěchu nedočkal. Důvodem je skutečnost, že ani vlastní literární předloha, ani slavný film Čaroděj ze země Oz není u nás dostatečně známý. Možná, že na svůj správný čas ještě čeká. Díky svým kvalitám i světové pověsti by si to jistě zasloužil. A tak s mírnou nadsázkou lze říci, že hrát u nás Wicked je jako snaha uvést na Broadway příběhy Ferdy Mravence.
1: Hudební ukázkou z filmové verze Wicked se pro dnešek rozloučíme. Muzikál Express za spolupráce Petry Bartoňové připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz. Something has changed within me. Something is not the same.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka. Přejeme pěkný nedělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude 7. část pohádkového seriálu Pan Krác a kouzelná zahrada. No a ve 20 hodin uvádíme groteskní horor Edgar. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Od té doby, co začala v opuštěné rokli růst kouzelná zahrada, dějí se i ve vsi zvláštní věci. Tak třeba dnes začaly padat z nebe kameny, které připomínají ptáky. Báře je hned jasné, že bude potřeba vypravit se za Pankrácem, aby se věci daly zase do pořádku. Začíná 7. pohádka ze seriálu Pan Krác a kouzelná zahrada a jmenuje se prostě Zrcátko.

0: Dobrý večer, děti. Nejdřív se vyklal málo. Pohnul se jenom, když do něj Barča strčila jazykem. Pak už bylo znát i přídle, že by na tenhle zoubek neměla kousat a najednou šup, zůstal jí mezi dvěma prsty na památku. Bára se všem na potkání chlubí, jak rozvyklaný zoubek sama vytáhla a jak se těší, že brzy vyroste nový. Kam se hne, nosí sebou malé zrcátko, na kterém průběžně sleduje, jestli už se na uvolněném místě neobjevuje bílá tečka. Cesty jsou po vytrvalých deštích samá louže, v holínkách by se na kole jelo špatně, a tak v neděli cestu do Rokle vynechají. Barča pomáhá taťkovi na zahradě s plevelem, když najednou kousek od nich spadne z nebe kámen, jen to hvízdne. Barčo, pod střechu! Zavelí tatínek, nasadí přilbu, co s ní jezdí na kole, a s pohledem upřeným na nebe se jde podívat, co to bylo. Bára vykukuje zpoza rohu. Taťka přebíhá z úkrytu do úkrytu, až se dostane ke kompostu, do kterého to spadlo. Chvíli se přehrabuje mezi zeleninovou natí, vaječnými skořápkami a drny, které tam navozil dopoledne, pak něco zvedne, zakroutí hlavou a hop a skok je u Barči pod střechou. Co to bylo, tati? Ptá se s očima navrch hlavy Bára. Takový zvláštní meteorit, říká zamyšleně taťka. Pak se říká kamenům, které padají z nebe. Ale ještě jsem nečetl o žádném, který by vypadal jako vrabec. A opravdu, v ruce drží nevelký kámen. Kdyby se mu při nárazu nezlomili zobák a křídlo, vypadal by úplně jako vrabec. Tu noc se Barče zdají ty nejdivočejší sny. Jede na kole a z nebe padají pěnkavy, síkory a drozdi a jak se zapichují do pole, mění se na kameny. Taťka odnese podivný meteorit v pondělí ráno do školy, prý do přírodopisného kabinetu, a domů se vrátí ještě zamyšlenější. Představte si, hlásí hned mezi dveřmi, že kolegyně Mařáková našla na asfaltové cestě před domem něco podobného. Spadl tam z nebe kámen a rozpadl se nárazem na kusy. Když je pozbírala, sestavila z nich skoro kompletního kosa. Ředitel měl v kurníku kamennou slepici. Pokračuje vážně. Našla ji dneska ráno jeho žena, když sypala zrní. Nikdo neví, co to má znamenat. A to je důvod, proč se poradit s Pankrácem, myslí si Barča a zřejmě i taťka, který vyrazí do garáže tak rychle, že mu sotva stačí. Za chvíli už oba šlapou na kole, krokli jako o závod. Barču v kapse trochu tlačí zrcátko, které si vzala sebou, aby si mohla zkontrolovat, jak roste nový zub. Už z dálky vidí, že se i v Rokli něco děje. Na příjezdové cestě postávají Pankrác, Víla Voděnka i mládě ptáka Noha, jako by se jim do zahrady ani nechtělo. Jen co je mužík zmerčí, zvedne ruku jako dopravní policajt na křižovatce, na které přestaly fungovat semafory. Stát, zavelí. Tam dole není bezpečno. Nenašli jste snad někde tohle? A na dlaní jim ukazuje kámen, který vypadá stejně jako ten, co jim spadl do záhonu. Jen co tatínek vypoví, co se stalo a co říkal už doma, Voděnka zalomí rukama a Pankrác hořekuje. Musel se vylíhnout z toho černého vejce, co jsme si mysleli, že je ptačí. A já hlupák myslel, že tady pařátek bude mít kamaráda. O kom to mluvíte? Zajímá se taťka a dívá se z jednoho na druhého. O Baziliškovi, vysvětluje Víla. Ještě, že je v zahradě jezero, protože jestli ho včas nevyženeme, dokáže všechno, kromě vody, proměnit na poušť. A co ty kameny z nebe? Začíná natahovat Barča. To byly opravdičtí ptáčkové. Byly, potvrdí smutně Pankrác. Bazilišek zabíjí pohledem a všechno živé promění v kámen. Proto taky stojíme tady. Nevíme, jak se k němu bezpečně přiblížit. A on zatím zahradu mění na pískoviště. Skoro vykřikne Voděnka a ukazuje dolů. Má pravdu. Břehy jezera, ještě včera od vytrvalého deště podmáčené a plné tůněk, začínají vypadat jako mořské pláže. Vzduch se tetelí horkem a co ještě před chvílí bylo zelené, vadne a usychá před očima. Písek se sype po jezerních březích jako v přesýpacích hodinách a i když Baziliška zatím okem nezahlédli, už je slyšet blížící se sýpavý dech. Zvědavá Barča pošilhává směrem, odkud se ozývá to divné syčení. Tolik se bojí a tolik by chtěla alespoň zahlédnout, jak takový netvor vypadá. Nenápadně popojde na okraj srázu nad roklí a najednou se to stane. Jindy pevná stráň se promění v písek a začne se i s ní nezadržitelně sunout dolů do zahrady. Tatínek natáhne ruku, ale je pozdě. Sesuv se zrychluje a Bára sjíždí dolů jako po skluzavce. Hlavně se na něj nesmíš podívat, ani koutečkem oka, volá Voděnka a jako po vlně sjíždí po písku za ní. Písková záplava zastavuje kousek od jezerního břehu. Mezi stromy už je vidět blížící se stín. Velké tělo šustí po písku a po zbytcích napadaného listí. Je slyšet zvláštní sykot, jako když pára uniká z hrnce nebo jako od hodně velkého hada. Barča naštěstí dopadne zády k němu. Hned je na všech čtyřech a hrabe se pískovou záplavou ven z rokle. Jenže pod rukama se jí všechno sype a tak klouže zase zpátky. Voděnka už je u ní, zakrývá si oči rukou a volá: neotáčej se, neotáčej se, je skoro tady. Báře z kapsy vypadne zrcátko a jak ho zvedá, slunce z něj vyloudí prasátko a vystřelí ho přes Barčino rameno někam až do hlouby rokle. Zvedni ho výš, honem ho zvedni, volá tatínek. Bára zrcátko zvedá až nad hlavu. V tom se bleskne a najednou je ticho. Páni, vydechne po chvíli Pankrác, tak tohle mě nenapadlo a přitom to bylo tak jednoduché. Kde je? Krčí se Barča, krčí se Voděnka a jedna jak druhá se bojí otočit. Přímo za vámi, směje se mužík a sjíždí k ním po písčité stráni. Podíval se do zrcátka a teď už se můžete přesvědčit sami. Opravdu, kousek od nich, napolo zabořený do písečného lože, trčí Bazilišek. Napůl had a napůl kohout, od hlavy po péra na ocasu, celý z kamene. Dala jsi mu ochutnat vlastní medicíny, směje se Pankrác, a je od něj pokoj. Kdo by to řekl, že ani on vlastnímu pohledu neodolá? Všechno zás bude jako předtím, uvidíte. Jen bude chvíli trvat, než se zahrada znovu zazelená. Barča hrdě schovává zrcátko zpátky do kapsy. Zrcátko, které zastavilo Baziliška. A úplně se zapomene podívat, jestli už náhodou není na cestě nový zoubek. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný nedělní večer z Dvojky, přátelé.
2: Groteskní horor Edgar je poslední dokončenou prací originálního českého filozofa a spisovatele Ladislava Klímy. Ten ve svých literárních dílech často parodoval prostředky pokleslé literatury. Boj nebohého snílka Edgara s hnusným a odporným umrlcem Benediktem, který ho za života trápil a vychovával k lotrovství, nepostrádá typicky klímovský metafyzický motiv rozporu mezi skutečností a snem. Tak ať se vám příjemně poslouchá.

0: vnitřnost a jen každý strach. Že svět jest jen bezedně hlubokou a férickou hrůznou groteskou. Ladislav Klíma, Edgar.
1: Edgar.
2: Edgar. Edgar.
0: Je noc. Ve velkém pokoji, zařízeném postarodávno, podivně a ponuře, sedí na pohovce Edgar.
1: Edgare. Miláčku.
0: Vedle něj sedí Viktorie, mladá a krásná. Celá její bytost je výrazem třpitivé bujnosti, skoro až bezuzné, bezstarostné a hříšné volnosti, které se říká nemravnost.
1: Ach, Edgare.
3: Viktorie.
1: Edgare, miláčku můj nejsladší, jsi tak krásný. Jsi stále krásnější. Či snad jen oči mé se staly krásnějšími láskou k tobě a tím pouze krásu všude rozžehují.
3: Oh. 11. Tak už za hodinu. Ty dveře do vedlejšího pokoje musím zamknout.
1: Prosím tě, proč?
3: Máš pravdu, je to nesmysl. Svět je jen bezedné černé bahno.
1: Edgare.
3: Ojzdné zvuky. Jako by vycházeli od někud spod světí.
1: Čeho se tak děsíš?
3: Já a děsit se.
1: Jestli mě ještě aspoň trochu miluješ, pověs mi, proč se tvé chování od jisté doby tak změnilo?
3: Jsi si jistá, že skutečně umřel?
1: Je to už 3 roky, ale dobře si pamatuji. Byl na dobro stuhlý.
3: Stuhlý?
1: Smrt jako by mu vzala z těla všechno maso a nechala jenom kost. A voněl už taky jako tchoř.
3: A nepřipadlo ti nikdy, že se s tím člověkem děje něco zvláštního, přímo nadpřirozeného?
1: Hm, ne, to nikdy.
3: Myslím tím, není-li něco jako vampír?
1: Vampír? Ach, Edgare, něco takového můžeš říct jenom ty, miláčku. Při tvé fantazii a s minulostí, která tě k němu poutala.
3: Ano, vampír. Člověk, který neumírá. Lépe řečeno, který je sice mrtev. A přesto žije tou nejzáhadnější existencí dál, i tělesně.
1: Ach, byl to ten nejohavnější člověk, jakého jsem kdy potkala. Byla jsem u něj hospodyní pouze rok. Ale nebyla bych to nikdy vydržela, kdybys mě v tomhle domě nedržel jako magnet, železnou pilinu, ty.
3: Už jako první vzpomínka z dětství se mi vybavuje jeho infernální, hnusná, stará a přece nestárnoucí tvář. Místo matky, on mě učil mluvit. A on mě učil, což je to nejhroznější. I myslit. Tím svým hnusným, smrdutým, zaživa hnijícím mozkem. Co se ze mě mělo stát? Moje a jeho duše byly naprosto opačného druhu. On, vtělená próza, já, celým svým ustrojením umělec. Co mohlo se z umělce ve mně stát? Co ze mě mělo být, kdyby do mě od nejútlejšího dětství nekapal jenom zžíravý jed?
1: Ach, miláčku.
3: Jeho obličej a hlas budili ve mně odevždy mystický děs a hrůzu. Soustavně mě nutil k jednání, proti němuž se vzpouzila celá má bytost. Jediným jeho cílem bylo vychovat ze mě ideálního lotra, pašeráka, podvodníka, zloděje a vraha.
1: Ach, chudáčku Edgare.
3: Co tam mi bylo 14 let. Vzal mě ze škol a běda. Běda. Když u mě našel štětec na malování. Foukací harmoniku. Nebo jakoukoliv knihu. Moje nenávist k němu rostla a jediné, čím jsem se utěšoval, byl jeho vysoký věk. V jeho smrti viděl jsem nejen vysvobození, ale štěstí vůbec. Bezmezné štěstí. Blaženost nebeskou jsem si představoval jako stav, kdy člověk nemá děda. Ale on ne a ne umřít a ne a ne...

0: ani stárnout. Lékaři žasli nad tím, že jeho organismus nejeví ani přes jeho 90 let žádné známky nějaké nemoci nebo postupného scházení věkem.
1: Co? No, říkala jsem, že to byl ohava.
0: Jediné, co mě tajně udržovalo v naději, byly sny.
1: Odpusť, ale vím jen to, že se ti o něm často zdávalo a stále ještě zdá. Jednou, že je mrtev, když nebyl, po druhé, že žije, když už mrtvý byl.
0: Sny, ano, ano, sny. V nich jsem ho vždy viděl ve stavu umírání, smrti, anebo posmrtného života. Zdálo se mi, jako by si své zdraví i to, že nestárne, koupil. Že prodal svou duši ďáblovi a platí za to tím, že je mrtev už zaživa. Byl jsem už plnoletý a přece jsem od něj neodešel a pomáhal jsem mu dál v těch jeho zločinech.
1: Edgare, co to říkáš?
0: Co jiného jsem mohl dělat? Neměl jsem ani halíř. A kromě lumpáren jsem vlastně nic neuměl. A ten netvor mě nechtěl pustit. Vyhrožoval mi žalobou za nejrůznější mé zločiny, které však stejně byly, ať přímo nebo nepřímo, jeho dílem. Mé postavení bylo nesnesitelné, děsné. To sama víš, tenkrát si k němu přišla.
1: Jako hospodyně.
0: Aha. Proč si to jenom udělala? Být hospodyní je pro ženu vždycky něčím zneuctívajícím. Měla jsi to za potřeby? Ty, ze zámožné rodiny, k takovému zlopověstnému dětkovi. Proč?
1: Miláčku, dávno jsem ti už řekla proč.
0: Vím, ale jak mám uvěřit, že tě sem přivedla láska ke mně?
1: Edgare.
0: I kdyby tomu tak bylo, nenašli by se snad jiné a lepší cesty k našemu zblížení? A zblížili jsme se vlastně. Po celou tu dobu jsme si byli spíš cizí. Ne. Nevěřím, že jsi mě už tenkrát milovala.
1: Měla jsem se ti snad nabízet jako kurva. Čekala jsem, jestli mě vyjdeš aspoň malinko vstříc, ale ty jsi na všechny mé vlídnosti odpovídal jen nevrlostí a hrubostmi. Ano, hrubostmi. Vlídnosti.
0: Vlídnosti, vlídnosti. Nebýt vlídný k mladému pánu, pravděpodobně dědici. Není v tom ještě nějaký jiný háček?
1: Jaký? Smím-li se ptát?
0: Zatím nevím, ale dozvím se to, co nevidět. Sny jsou vševědoucí. A pak, má zlatá, pak budeš mít důvod třeba se i trochu bát.
1: Čeho? A proč?
0: Mlč a poslouchej dál. Už tehdy jsem pochopil, že si budu muset pomoci sám. Vždycky a všude si člověk musí pomoci sám. Ale jak, jak? Určitě bych na nějaký způsob přišel, když tu náhle. Jakoby osudu stačila moje dobrá vůle a ten netvor umřel záhadným způsobem sám.
1: A nejsi náhodou ty jediným člověkem, pro kterého to záhada není?
0: Poslyš, poslyš, podobné hanebné narážky si vyslovila už víckrát. Zakazuju ti to! On umřel. Já se stal univerzálním dědicem velkého jmění, ale pravou radost z toho, o čem jsem celý život toužebně snil, jsem neměl. Nemohl jsem uvěřit, že je opravdu mrtev. Na mou žádost provedli lékaři na jeho těle nejrůznější zkoušky, ale ani to mě nepřesvědčilo, přirozeně. Vždyť moje pochybnosti byly zcela metafyzické, podepřené pocitem, že se vůbec neumírá. A sny byly teď stále častější a příšernější. Děd v nich byl stále živý, třeba stále na umření. A já jakýmsi nevypověditelným způsobem umíral stále s ním. Jako v bdění přemítáme o jakémkoliv problému, tak já i ve snách stále přemílal jednu a tutéž otázku. Zemřel nebo nezemřel? A odpověď vždy zněla. Nezemřel. To se jen tak klameš. Tvá víra v jeho smrt je pouhý sen. Počkej, přesvědčíš se. A v bdění jsem se zase sám sebe ptal, Nejsem snad obětí snů?
1: Edgare.
0: No ne, zpočátku mě to všechno docela příjemně vzrušovalo.
1: Edgare.
0: Dost dlouho jsem si se sny pohrával, ale poslední dobou se z nich probudil děsivý drak.
1: Miláčku můj, to, čím trpíš, je sice už bláznovství k pohledání, ale bláznovství, se kterým je třeba zacházet co nejšetrněji. Nesmím se ti už smát.
0: Hlavně je, že jsi to dělala. Neříkal jsem ti někdy, co se stalo v noci po jeho smrti?
1: Ne, ne, ne.
0: Nože povím ti to také.
1: Ne, ne.
0: Kol půlnoci se náhle probudím a slyším jakési zvuky. Sedím na posteli, zalitý potem. Vlasy zježené? Krve by se ve mně nedořezal. Z vedlejšího pokoje, kde stála jeho rakev, slyším šouravé kroky. Pantoflích. Ty jeho kroky jsem znal až příliš dobře. Sedím dál. Vlasy ne a ne ulehnout. Naopak, ježí se stále víc příšernou hrůzou. Raději bych utekl, ale v tu chvíli jsem nemohl hnout ani prstem. Teď. Teď vejde ta hrůza sem ke mně. Teď.
1: Edgare, vzpamatuj se. Vzpamatuj se. Edgare.
0: Teprve tehdy mě bezmezný strach vymrštil z postele a já běžím ke dveřím a šťastně je zamknu. Pak trochu upokojen si zase sednu. A nastalo ticho. Ráno ležela mrtvola v rakvi jako dřív.
1: To je strašný.
0: Ale to není všechno. Po delší době, bylo to 4. dubna minulého roku, právě v den výročí jeho smrti, mě v noci zase probudily ty šouravé kroky a hekání. Přicházelo to z vedlejšího pokoje, přestože tam rakev už dávno nebyla. Tentokrát jsem se ale rychle vzmužil a běžel zamknout. Už sahám na klíč. Když vidím, že se klika pohnula a dveře se začaly otvírat, chytil jsem za kliku a dveře vší silou přitahoval k sobě, až jsem je zavřel. Tvá síla by na to nestačila. Otočil jsem klíčem a zamkl. Pak jsem uslyšel ještě jedno dlouhé zasténání a ticho.
1: Dnes je zas 4. dubna.
0: Já vím. Dnes to vím a jsem na to připraven. Před rokem jsem si to uvědomil pozdě. Teprve, když ten netvor odešel.
1: Dnes u tebe zůstanu. Celou noc
0: nesmysl.
1: Budu s tebou.
0: Nesmysl. Myslíš si, že jsem takový strašpitel? Ať si jen přijde. Už se na něj těším. Pozvu ho, aby se mnou povečeřel. A jestli se nebude chovat, jak se sluší a patří, zmlátím ho tak, že z toho bude mít smrt podruhé. V koutě mám přichystanou hůl, pod kabátem schovanou dýku a v kapse...
1: Revolver! Hezké. Moc pěkné. Ale trochu víc skutečné srdnatosti a bez zbraní by bylo hezčí. Miláčku, znáš mě. Jindy bych ti řekla jen to s tím strašidlem zkus, ale dnes ne. Nejsi zdráv. Jsi tak rozrušený. Skončilo by to katastrofálně. Víš co, můj zlatý, buď tady u tebe zůstanu, anebo strávíme noc někde jinde. To bude vůbec ze všeho nejlepší.
0: Ne. Ne. Musím nad ním zvítězit. Buď a nebo, zůstanu tady. A teď už běž, za chvíli bude půlnoc.
1: O ne, neopustím tě. Mám hrozné tušení.
0: Hrd je vem, ať se stane, co chce. Běž.
1: Edgare.
0: Běž.
1: Prosím. Jak si přeješ.
0: Konečně. Je pryč. Teď už musí být na ulici. Opravdu? Támhle jde? Co pak se ani neohlédne? Jestli ano, dám jí z okna znamení, aby se vrátila. No tak, ohledni se, otoč se, dokud tě vidím.
2: Ne a ne, palice umíněna. Tady je pryč. Ach bože, kolik je vlastně hodin?
0: Už zbývá jenom chvíle. Dveře. Přece je nenechám otevřené.
2: Tak. A teď, ať si to tu začne třeba šustit. V nejhorším případě uteču druhou stranou na chodbu a pak ven na ulici. Ale ne, jen žádný strach. Brandy, to je ono. Trošku se posilním. Tak. Čtvrt litru, to bude tak akorát. A teď si přijď, milé strašidlo. Přivítám tě opravdu vesele. Holí! A když se nebudeš chovat, jak se sluší a patří, budu třeba i střílet.
0: Půlnoc. Teď určitě přijde. Ale proč by měl zrovna o půlnoci? Aspoň do jedné hodiny má čas. Natáhnu se na pohovku. No, budu čekat. Počkám se.

0: Vždyť já usnul. A dokonce se mi i něco zdálo.
1: Už vím, byl jsem někde, kde pořádali hostinu. Kde jakou stříbrnou lžičku jsem si cpal do kapesa. Už jsem tím byl nadžitý jako holoubě nádivkou. A pořád se mě zdá, že tam ještě jsem, že to nebyl sen. Sen. Nesmysl. Co to slyším?
2: Jako by se stěny a nábytek začaly chvět. Je to on. Ten starý plesnivec. Už je ve vedlejším pokoji.
1: Tak přece. A já už myslel, že dneska z té své roztomilé postele v rakvi nevstaneš. Nejradši bych tě poslal do horoucích pekel.
2: Jde ke dveřím. Je mi nějak divně. Ale dveře jsem přece zamkl a právě před ním. Nebo se mi jen něco zdálo?
1: Pitomé sny, ani lítat v nich člověk nedovede.
2: A jak bych si to teď přál?
3: Odemkni, loce. Myslíš, že nevím, že jsi přede mnou zamkl?
2: Už je za dveřmi. Určitě tam stojí v tom svém bílém rubáši, ve kterém vždycky chodil spát. Malý, vychrtlý tvář, nevylíčitelně ojizdná, strašidelná tvář mrtvoli. Neměl bych se přece jen sebrat a utéct?
3: Řekl jsem, aby jsi odemkl.
2: Ano, ano. Hned.
3: Židli.
2: Ano. Tak, jen se posaďte, dědečku. Pěkně ke stolu.
3: A teď pojď blíž, loce.
2: Ano, dědečku.
3: Tomáš! A ještě zůstaň.
2: Odpusťte, drahý děde, zamkl jsem jenom nedopatřením na mou čest.
3: Nedopatřením?
2: Ano.
3: Tak si dej pozor, abych tě já nedopatřením nevydědil, lotře. Mě nechceš ani vidět, ale moje peníze bys viděl rád, co?
2: Ale dědečku, nevěděl jsem, že dnes. Ani nevím, čím vás pohostit. No, nic tady nemám.
3: Jen se rozpomeň. V kuchyni?
2: V kuchyni?
3: V troubě?
2: V troubě? Ale ovšem, kde jinde? Hned to přinesu.
3: No, ovšem. Jiné už to nebude. Pomátl jsem. Pořád se mu něco zdá.
2: Úplně čerstvé skopové a brambory. Kdo by to byl řekl? Prosím, dědečku.
3: Já tak ty jsi myslel, že jsem umřel. Vzdejš se naděje, že vůbec někdy umřu. A kdybych podle lidského soudu natáhl mrka, byl bych živ dál, třeba někde jinde. A dělal bych to tež, co dělám teď, a ty bys mě tam navštěvoval, jako tady. Takže jak by ses mě zbavil?
2: Filozofujete, dědečku, opravdu báječně.
3: Jsem stokrát moudřejší, než si takový mazal a šumař jako ty může představit. Pořád mají dnes řečí všichni ti kastráti se svým uměním, ale filozofie jde u nich na buben. Pamatuj si ty, nedochůdče, že já se tě snažil vychovat ke skutečné moudrosti, jenomže ty jsi to nedocenil, ty jsi to nepoznal, ty štětečku, ty falešná noto.
2: Můj názor na umění jako to nejvyšší.
1: mi nemůžete vzít.
3: Už tě ho neberu. Ale pamatuj si, tak jako jsi byl za ten názor byt ode mě, tak teď, dokud ten názor budeš mít, budeš za něj byt od osudu. Co je s posledním obchodem?
1: Vaše obchody, to je taky filozofie?
3: Víc než co jiného. To je život. Pravá filozofie jest jen správné hledění na život. Tak co je s tím obchodem?
1: S jakým obchodem?
3: Má ti dát pár pohlavku, aby si vzpomněl. Promarnil si utržené peníze, viď?
1: Ne. Ale ano, už si vzpomínám. Myslíte ten obchod s děvčaty?
3: No, těší mě, že jsi vzpomněl. Psal jsi, že jsi je všechny v přístavu prodal. Kde jsou peníze?
1: Ale dědečku, vždyť to přece bylo před 3 roky. Peníze jsem vám musel odevzdat už tenkrát.
3: Žádné 3 roky, 3 měsíce. A odevzdal jsi mě houby s octem.
1: V skutku jsem z toho jelen.
3: Na věšáku ti vysí kabát, obrať kapsy.
1: Pro pána krále, opravdu. No, peníze jsou tady. Že jsem to nevěděl.
3: Kde jsem, jinak bys je určitě utratil.
1: Tak... Prosím, dědečku, jak se mě to všechno mohlo tak poplést?
3: Víš vůbec, že jsi byl v té cizině vážně nemocen?
1: Na něco si vzpomínám. Co to bylo za nemoc?
3: Nůž mezi žebry.
1: Ano, nůž mezi žebry. Ten opilý námořník, už si vzpomínám. Tvrdil, že jsem ho obehrál falešnou hrou. Počkal si na mě před hospodou a bodl mne. Měl na mě spadeno už dřív. Špehoval mě už ve vlaku. Jistě byl někým najat.
3: Ti by nebylo divu. Čím kdo zakází, tím také schází. Když ukládáš o život jiným, nediv se, naučíš-li je témuž.
1: Komu já ukládám o život?
3: Lotře drzí.
1: Tak tedy on žije. Těšil jsem se marně. Ten neumře nikdy. Ta jeho odporně ohyzdná tvář. Tvář mrtvoli. Brr. To strašidlo budu mít na krku věčně. I kdybych umřel, věčnost budu trávit s ním v jedné rakvi. Hruza. Ale třeba si zvyknu. Třeba se mi to stane i rozkoší. Snad se do něho zamiluju. A nebylo by to přirozené? Nejsem snad stejný netvor jako on? Něco mezi životem a smrtí, něco mezi skutečností a neskutečným. Pouhý navrátilec, jehož řemeslo je jen strašit mezi lidmi. Jsem jako poloviční. Přece se s tím nemohu smířit. Žít ve 2 elementech tak dlouho, to už je nemožné.
3: Je tu ona.
1: Ona?
3: No ano, ona.
1: Myslím, že vlastně, nevím, myslím, ale...
3: Já myslím, že pokud jde o tebe, tak se bez blázince rozhodně neobejdeme. Je přece tady, co pak neslyšíš z kuchyně cinkot nádoby, něco tam připravuje.
1: Opravdu? Ale kde se tu vzala?
3: To já ji přivedl. Potkal jsem ji venku. Zašli jsme do kavárny a pak jsem ji přivedl sem.
1: To je k zbáznění, k zašílení.
3: Vaří nám kapra na černo. To bude pochutnání. Ale jak se to tváříš? Poslyš ty, Lotře. Snad nežádlí.
1: Na vás. Vždyť je vám přes 90.
3: A přesto 10 takových nedochůč a 10 takových umělců, jako si ty strčím do kapsy. Ta holka na mě bere.
1: Na vaše peníze, leda.
3: Na mé peníze? No, ovšem, které ženské jsou peníze lhostejný. Ale mimo to bere na mě. Je to báječná holka a já mám vážný úmysl vzít si ji.
1: Ale bude mít ženicha. Už 3 roky jste přece.
3: No, jen to dopověz, potrhlíku. Stejně vím, co si chtěl říct. Už 3 roky hníje v robě, co? To si chtěl říct. Vím to, vybreptal si to ve spaní. A to ještě těm snům věříš. Z toho by pošel pes. Viktorie.
4: Co pak je, miláčku?
3: Chci ti dát pusu, ty moje malá myško. Pojď sem, pojď.
4: Už běžím, miláčku.
3: Tak co, šmakovala? Tady ten hadr na holi si myslí, že mě nemůžeš mít ráda.
4: Mladý pán, ať se radši stará, aby se ženským líbil sám. Vás může mít ráda každá 15letá.
3: Já je také nenechala v zálep. A teď dej hubičku jemu.
4: Fuj, ani mě nenapadne.
1: Jak můžeš, jak se můžete opovážit vy? Vy jedna, takhle se mnou zacházet? Ještě před chvíli jsi se přece chovala úplně jinak.
4: Jak jinak?
1: Já vlastně už nevím, já nevím.
4: Co pořád má? Já už to dál trpět nebudu. Co pak jsem tady proto, aby si někdo ze mě dělal?
3: No. Nezlob se, to ty jeho smí. Úplně se pomát. Ten námořníkův nůž sice nevykonal docela, co měl, ale třeba dokázal ještě něco lepšího.
4: Jo.
3: Ještě tento týden ho dáme do blázince.
4: Do blázince.
1: Jen si čepejte. Vím, že jste se spolčili proti mě. Ukládáte mi o život, zvláště vy, dámo. Jste si na mě zasedla. Dokud jste tu nebyla, vycházel jsem s dědečkem. Vždycky dobře, víte? Vždycky jsem poslouchal jeho moudrých rad a snažil se jít v jeho šlépejích. Ale vám, dámo, vám jde jen o to, abyste po dědečkovi dědila.
4: Teď už toho mám dost. Miláčku, zakaž mu takhle mluvit. Sice odejdu, a již mne tady neuvidíš.
3: Ty, mazale, ty ničemu už ani slovo. Ty, Miško moje malá, běž se podívat, co dělá kapr.
4: Pitomče!
1: Cože?
4: Pitomče! Trojnásobný pitomče!
1: Pitomče? Co tím chce říct? Snad, že jsem nerozpoznal její lásku ke mně a svou k ní? Že jsem se k ní, ke své milence, choval jako k největšímu nepříteli? Nesmysl. Je šitná pitomost, nic víc.
5: Pitomče.
1: Co to bylo? Odkud ten hlas? Z ulice? Znělo to jako z jiného světa. Jak je to všechno divné. A on tu sedí, vůbec se nehýbá, plesnivec. Že by usnul. To hrozné ticho. Jen vítr venku skučí víc a víc. Nesedí teď blíž ke mně? Blíž než před chvílí? Proč mi tak buší srdce?
5: Viktorie, pojď sem, musím už spát, musíš mě pomoct do rakve. A on dneska bude spát se mnou také.
4: Hned přijdu.
1: Ach, bože. To už přece není on. To je mrtvola několik měsíců stará. Bože,
4: Boh.
2: Vždyť je to přece jen sen. Ano. Od chvíle, co jsem vstal z pohovky, to byl pořád ještě napůl sen. A vidiny toho snu, které se jindy při probuzení v mžiku rozprchnou, ty vidiny se tentokrát zastavily u mne. A ač jsem už vlastně nespal, přece jen jako bych spal. Jsem obojživelníkem mezi snem a bděním. Mé sny se přelily do skutečnosti. Bdím až teprve teď.
5: A on tu přesto sedí.
2: Zase se přiblížil ke mně. Hrůza, kde bych mu tak mohl utéct? Ale všechny mé údy jakoby stuhly. Nemohu se ani hnout. Všechna spojení mezi mým duchem a pohyby těla jsou přerušena. Hrůza, venku se rozednívá.
5: A ta příšera je tu pořád.
2: V tom prvním raním úsvitu vypadá ještě příšernější. Teprve teď mám před sebou skutečně strašidelný přízrak. Ve výroční noc jeho smrti. Sám jsem mu otevřel a teď ho tu mám. Stále se ke mně blíží. Nějaká neznámá síla postrkuje jeho židli a já tu sedím jemu na pospas. A nemůžu se ani hnout. Z téhle své židle se nedostanu jinak, než...
1: že se z ní zhroutím mrtev.
2: Cítím, že se to stane, jakmile se mě dotkne. Růza.
5: Ale
2: co moje vůle?
5: Co pak vůle nezmůže všecko?
2: Teď vstanu. Musím vstát. Ano.
5: A teď ven. Ven. Ven. Zamčeno. Zamčeno. Zamčeno.
2: To ona, ta bídnice, za sebou zamkla. Byla s ním smluvená. Není snad taky už mrtva? Nebyla snad tím druhým přízrakem, který se k němu tak lízá?
5: Nebo to všechno byla skutečnost? Je to k zešílení? Zešílím.
1: Než takový nesnesitelný chaos, lepší by bylo umřít.
5: Ale dřív vystrašila mizerná. Promluvím s vámi jednou, jak se sluší a tří. Mám přece revolver.
4: Už jdu.
2: Teď už jde chodbou? Tak jen pojď. Pojď, ty strašidlo, ty přízraku, ty nejpodlejší vyvrhely, děvko proradná.
4: Už jdu. Edgare.
2: Tak. Hurá. Hurá. Jeden fantom už tady leží a ten druhý za chvíli bude ležet vedle něj. Ale kde je? Kde je ten starý plesnivec? Zmizel. Dobře si udělal, prase starý. A dobře uděláš, když už se neobjevíš. Nikdy.
4: Edgare, miláčku, co jsi mě to jenom učinil?
2: Celou tu dobu jsi byla s ním. Hanebnice.
4: Co to říkáš? Byla jsem doma a usnula jsem.
2: V kavárně jsi s ním taky nebyla?
4: Ne, kde pak?
2: Proč jsi tady přišla?
4: Zdál se mi nějaký sen, něco děsivého o tobě. Najednou jsem se probudila hrůzou. Rychle jsem se
6: oblékla, běžela k tobě.
2: Opravdu?
6: Miláčku, umírám.
2: Vždyť skoro ani nekrvácíš, nic to nebude.
6: Tím hůř. Krev se mi vlévá do hrudníku. Udusí mne.
2: Drahoušku, děťátko, všechno to způsobila ta ďábelská moc. Nemůžu za to. Spíš za to můžeš ty. Vždycky jsi byla při něm. Proti mně.
6: Tváří v tvář smrti přisáhám, že to není pravda. Ty ses však od počátku ke mně choval jako nepřítel.
2: Tím jsem se ti jenom zdal být. A to jen proto, že ty s mou lásku neopětovala. Vše zavinili naše nesmyslně hrdé povahy. Oba jsme za to krutě potrestáni. Miláčku, odpusť. Doběhnu pro lékaře.
6: Zůstaň. Za okamžik. Už budu mrtvá. Už ji vidím. Stojí tam, na prahu. Tvář má bílou, jako sníh. Obejmi mě, ať vydechnu ve tvém náručí.
2: Ne. Ne. Ty nezemřeš. Podívej se na mě. Běda. Oči v sloup. Už mne nevidí. Viktorie, nejdražší, zůstaň. Zůstaň. Půjdu s tebou. Spolu půjdeme ruku v ruce do věčnosti.
6: Miláčku.
2: Mrtvá. Teprve teď vím, jak jsem ji miloval. Musím za ní. Pryč z tohoto světa, kde je člověk, aniž to slepec ví, nejstrašnějším otrokem a loutkou všech velkých a malých ďáblů. Pryč ze světa, kde člověk nic neví, nic nevidí. Vzhůru tam, kde sen a skutečnost se v jedno slíjí. Vzhůru tam, kde to, co člověka zde činí šílencem, stane se luznou harmonií, sladkou poezií a krásou. Zde rozpínají po mně ďábelské moci chapadla svá teď strašlivěji než dříve. Teď, když jsem sám.
1: Ten netvor je tu zas.
2: Tak tady máš, prašivče.
1: Zmizel.
2: Ale ne. Teď sedí na stěně. Jak moucha. A teď leze dokonce po stropě.

nesmrdí a nezmizí. Už se jen chechtá. Ale já vím, jak na tebe vyzraju. Už vím, jaký je jediný a neomylný způsob, jak tě usmrtit. Do vlastních prsou vpálím dvě kule a bude po všem i po tobě.

0: Tak tedy končí příběh Ladislava Klímy Edgar. O rozhlasovou úpravu se postaral Pavel Minx, dramaturgem byl Hynek Pekárek. Účinkovali Jiří Švarc, Simona Stašová a Jiří Holý. Technická spolupráce zvuk Pavla Horinová, záznam a střih Alena Vejsadová, zvukové efekty Jiří Binek, hudební a zvuková spolupráce Jiří Litoš, produkce Anna Halbichová. Příběh natočil v roce 1993 režisér Josef Červinka.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: A pro ty nejbližší chvíle nedělního večera tu, přátelé, pro vás máme vzpomínku na pořad Mám rád. Pravidelně ho pro naši stanici připravoval Miroš Birka. A my vám teď nabízíme vydání z května roku 2019.
5: Mám rád.
4: Miroš Birka
5: na Dvojce.
7: A je to tu zas. Všetkých vás zdravím, ktorí práve v tejto chvíľke počúvate Český rozhlas Dvojku a túto reláciu, ktorú mám rád. Pretože v nej mám možnosť vysielať pesničky, ktoré mám rád. A som rád, keď ma niekto zobudí o 10. hodine, však to je fantastický čas. Wake me up before you go, go. A to sú Wham.

0: Tak to byla repríza pořadu Miroslava Žbirky Mám rád z května roku 2019. A na Miroslava Žbirku budeme vzpomínat opět příští neděli krátce po 21. hodině tady na Dvojce.
1: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
2: Dvojka u piana.
3: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Pozvání přijala gerontoložka Iva Holmerová. Proč odmítá představu, že demence je přirozenou součástí stáří? Co můžeme už ve středním věku udělat proto, abychom její případný nástup oddálili? A proč podle ní nestačí kvalitní zdravotní péče, když společnost lidem neumožní stárnout aktivně a pokud možno doma? O tom všem a mnohem dalším bude řeč s Ivou Holmerovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Četby z díla Viléma Koupka Zatloukání hřebů. Hororový psychotriller o urbexu, rodinných traumatech a nevyjasněných vztazích. Kde končí hranice reality a začíná svět ovládaný nadpřirozenými mocnostmi? Jak se jejich hrůzné síle ubránit? Četbu do vysílání připravila Marina Feltlová a uslyšíte Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Režii má Vít Wenzl.

Z hodin v pracovně mimoděk zjistím, že už je čas na oběd. Seběhnu tady dolů, udělám si instantní nudle, do nichž přidám vejce a trochu nasekané jarní cibulky. Na těch pár minut, co do sebe ten kulinářský zázrak hážu, si pustím televizi. Moje opětovné shledání s reklamami a úrovní pořadů, které se z obrazovky bez přestání hrnou, se podobá spíš srážce. Pár minut přepínám kanály, pak to ale vzdám, protože hrozí, že než si najdu něco zajímavého, vystydne mi jídlo. Začnu kouskem vejce, naseju nudle, dvě lžíce vývaru. Ostrost se mi zařízne do sliznic, takže chuť jarní cibulky skoro necítím, ale nemůžu si pomoct a naberu další lžíci. Srknu a někdo zabuší na okno. Hůlky mi leknutím vypadnou z ruky. Instinktivně se přikrčím, srdce se mi rozduní v uších. Okamžitě si ale uvědomím, že zbytečně panikařím. Odhrnu záclonu a na druhé straně je obličej dědy Kalužného, což absolutně nechápu. Ten člověk byl starý, už když já jsem byla malá. Že tahle mumie přežije oba mé rodiče i bráchu, by nikdo nečekal. Za oknem si mě všimne dřív, než stihnu ucuknout, takže už nemám na výběr. Vstanu, pohledem se rozloučím s teplou miskou oběda a vydám se ke dveřím. Po cestě přemýšlím, jak tohle člověka vlastně mám pozdravit. Znám mě od malička, ale zároveň jsme se roky neviděli. Takže se teď potácíme někde mezi známými a neznámými. Vchod otevřu s univerzálním. Zdravím. Emčo, jsi to ty? Spíš chrčí, než že by mluvil. Vždycky mi říkal Emčo. Vždycky mi to vadilo. Nejdřív něco zamrčím. Mysl mi zaplaví dětství a nostalgie. Vzpomínky, jak jsme ho potkávali na ulici, kde jen tak

0: Ty ho v hlavě takhle zařízneš.
1: Už mi bylo i líp, odpovím. Jeho úsměv nezmizí, ale trochu povadne. Pokračuje tichem, takže si nejsem jistá, jestli mi rozuměl, nebo jen potřebuje víc času. Před dveřmi se opírá o berly, na které se mu lehce klepe ruka. Tvář má porostlou jemným strništěm. Vedle nosu mu roste znamínko. Levé oko má trochu kalnější než to pravé. A můžu pro tebe něco? Nemůžu si pomoct, musím se na něj usmát taky. Moc si vážím vaši nabídky, ale tímhle si musím projít sama. Ono se to časem zlepší. Zavře oči a velmi namáhavě přikývne. Předpokládám, že v životě už mu umřela spousta lidí, tudíž moc dobře ví, o čem mluvím. Nezlobte se, ale já už musím, na sporáku mi hoří hrnec. Vymluvím se, když se pořád nemá k odchodu. Tak se zatím mějte. Dám mu 2 sekundy, aby zareagoval. Pak mu pomalu před nosem zavřu dveře. Ramyun je studený. Ve zbytkovém teple v něm rozměkly nudle, takže z polévky se stala spíš kaše. Stejně ji do sebe ale začnu ládovat a přitom nenápadně pokukuju na ulici, kudy se šourá kalužní. Na generaci, která by podle stereotypů měla mít zásadní problém s projevováním náklonosti, odvedl slušný výkon. Nic to nemění na skutečnosti, že potkat ho v noci, jak stojí uprostřed chodníku a civí na mě, otočím se a přejdu na druhou stranu ulice. Po nudlích si udělám kávu. Vypnu televizi a docela ráda se vrátím zpět do tátovy pracovny, která je sice polepená děsivými fotkami a vzpomínkami na Michala, ale zároveň v ní není ani stopy po Šláger TV nebo Soudkyni Barbaře. A také se do ní nedobývají ohleduplní sousedi. Sednu k počítači, usrknu kafe a pustím se do čtení.
2: Předešlá citace je na první pohled velmi dlouhá.
1: Hezky, sebereflexe.
2: Ale proto, co se následně ve výkrmě stane, je více než důležitá. Tak která to bude, pánové? Zeptá se Adéla a střídavě zabírá nejbližší budovy. Filip s Michalem mezitím začnou v batozích lovit svítilny a pak ji naznačí, že půjdou do té nejbližší. Vchod pro zaměstnance nemají daleko a stejně jako v případě vrátnice je pootevřený. Je víceméně zřejmé, že v této lokaci nejsou první a někdo jim už prošlapal cestu. Zároveň se tu ani trochu necítí dobře, takže si jednoduše volí cestu nejmenšího odporu. Nemáte v batohu někdo plynovou masku? Začíná se mi trochu navalovat, postěžuje si Adéla. Tentokrát se kluci nezasmějí, takže nejspíš není moc do skoku ani jim. Ber to z té lepší stránky, mrkne na ní Michal. Když tu hodíš šavly, v tom smradu to stejně zanikne. Dík, vole, ozve se Adéla. A to je konec další nahrávky. Nová stopa začíná tím, že Filip otevře dveře výkrmny a obraz, tedy i Adéla, zakolísá. Já nemůžu, ozve se dívčí hlas. Příčina jejího rozhodnutí není patrná. Během výslechu však Adéla tvrdila, že se z výkrmny po otevření dveří vyvalila taková vlna puchu, že ji přirostly nohy k zemi a žaludek vyskočil do krku. Jednoduše se jí udělalo zle natolik, že nebyla schopna pokračovat. Jseš v pohodě? Zeptá se Filip, načež mu Adéla mobilem kývne. Asi ale radši zůstanu na čerstvém. Na chvilku se zamyslí. Prostě tady. Aspoň si tam, chlapci, budete moct udělat trochu intimčo. Neodpustí si vtipkování, ačkoliv je jí evidentně špatně. Tentokrát je s protáčením panenek řada na Filipovi. Pak si od Adély vezme selfie tyč, ještě jednou se zeptá, jestli je v OK, a jako odpověď je mu vynadáno, že už tam mají vlíst, protože čím dřív si to tam natočí, tím dřív se budou moct vzdálit od zdroje toho čirýho neštěstí. No, když to řekneš takhle, jsou poslední Filipova slova předtím, než ho spolu s Michalem spolkne tma. Michal si zřejmě vzpomene na slušné urbexové vychování a ještě ve vchodu se výkrmně zeptá, jestli někdo není doma. Prázdnota mu odpoví tichem.

0: Filip vejde dovnitř a snímač mobilu se začne prát s mizernými světelnými podmínkami. Obloha se od jejich příjezdu stihla zamračit, takže ani otevřenými dveřmi do haly neproniká dost světla na to, aby bylo vidět na druhý konec. Kvalita záběru prudce klesne, pohyb se rozmaže a automatické vyrovnávání jasu zvedne citlivost na takovou hodnotu, že obraz začne zrnit. Ale ani s tímto opatřením se telefonu nedaří proniknout temnotou mimo kužely svítilen. Michal vedle Filipa vydechne hustý a jeho baterka systematicky prosvítí celou halu. Kluci stojí uprostřed koridoru, který z obou stran lemují kotce. Tvoří je rezavé trubky pokryté silnými nánosy něčeho, zřejmě exkrementů. Spoje jsou provedeny velmi humpolácky, ale na to, aby z konstrukcí vznikly mříže, které dovedly prasata udržet v pozoru, to stačí. Ke každé koji vede žlab. Po zdech se táhne špína a plíseň. Odlupuje se z nich omítka, která obnažuje cihly. Žádná okna, díry ve střeše, nic. Jen kotce a tma. Představ si těch hororů, co by se tu dalo natočit, ozve se Filip zpoza záběru a dvojice se dá do pohybu. No, nacpal bys lidi do klecí od hoven a co? Zajímá se Michal, kterého na videu skoro není vidět. No, a pak jsou tvý možnosti nekonečný. Můžeš z nich odřezávat orgány, stavět je proti sobě v gladiátorských zápasech, dělat na nich pokusy, všechno je dovolený, odpoví mu Filip, zatímco se hrouží stále hlouběji do temnoty. To nezní moc originálně. Objektiv zabere řadu z prohýbaných trubek, kolem nichž je dokonce i rozoraná země. V jinak monotónní hale toto místo činu působí jako pěst na oko. Na krátký okamžik oba kluci stichnou. Bereš to? Zeptá se Michal. To si piš. Tohle je totální výhra. Ozve se Filip, zatímco mobilem trhavě studuje brázdy v hlíně. Nutno dodat, že Filipova práce s telefonem není zdaleka tak ladná jako Adélina. Je poznat, kdo točil všechny jejich výpravy a získal tak řadu zkušeností. Filip mobilem pohybuje příliš rychle, takže divák ztrácí orientaci. Zatímco Adéla všechno pečlivě a pozvolna dokumentuje, Filip je zkratkovitý a netrpělivý. Chce natočit všechno, ale nedochází mu, že vinou horlivosti nakonec nezaznamená nic. Obzvláště, když je kolem něj taková tma. Viděl jsi v poslední době nějaký moderní horor? Zeptá se Filip a po souhlasné chvilce ticha pokračuje. Vezmeš jedno slovo a uděláš z něj název. A tím tvoje originalita končí. Nehledaj se nový myšlenky ani koncepty. Prostě se točí furt to samý, jen mnohem chytřeji. Lepší kamera, možná trochu přesah. Pro lidi to není zbytečně divný. Furt mají pocit, že rozumí tomu, co se děje. Ale děje se to trochu jinak. Obvykle líp a jeho proslov přehluší rána. Michal zakleje. Záběr spolu s kuželem baterky se prudce otočí zpátky ke vchodu, kde se zabouchly dveře. Vole, takhle nás děsit, vydechne Filip. To jí teda nedaruju. Zakroutí hlavou a sní i mobilem. Třeba to zabouchl průvan. Jo, nebo už nemohla čuchat ten smrad, tak velice šetrně přivřela. Nastane ticho, ve kterém kluci nejspíš zvažují, zda se nemají vrátit. Pojďme dál, třeba tu ještě něco najdem, zavelí nakonec Michal. Záběr se stočí zpět k poničeným kojím a pak pokračují hlouběji do výkrmny. Zabouchnuté dveře spolehlivě přetrhly nit hovoru. Z ovzduší se vytratila jistota. Předtím měli světlem jasně načrtnutou cestu ven, teď už ne. Během následujících 3 minut záznamu nikdo nepromluví, slyšet jsou jen kroky a dýchání. Začíná tu být nějaká zima. Prolomí ticho Filip, namíří si baterku i mobil na obličej a vydechne oblak páry. Teplota tedy musela klesnout minimálně o několik stupňů. Jak dlouhá tahle věc vlastně je do hajzlu? Mám pocit, že už jdeme hodiny. Už to nemůže být daleko, zadoufá Michal. Ani Komanč nedokázali stavět nekonečný prasečáky. Filipovo uchechtnutí napětí odlehčí. Kluci pokračují v chůzi další 4 minuty, aniž by se dobrali konce. Kotce, jako by se před nimi rodili ze tmy, jeden jako druhý, bezútěšné, minimalistické. Ve šmouhách světla, které mobil dokáže zachytit, se zdá, že hala se neustále prodlužuje. Filipovi je viditelně zima, protože stabilizátor obrazu najednou prohrává svůj boj s jemným třesem. Do záběru se začne vkrádat panika. Dochází mu, že něco není v pořádku. Určitě už totiž ušli víc než kilometr. Výkřik doslova roztrhne okolní ticho. Hned na to se ale Filip uklidní, protože se pouze srazil s Michalem. Slyšíš to? Zašeptá k němu. Nech to, debile, odpoví hlasitě Michal, načež na něj Filip zasyčí. Drž hubu a poslouchej. Kroky utichnou. Oba kluci zadrží dech a zastaví své rejdění baterkami. Na jeden velmi dlouhý okamžik stuhnou. Pak se otázka vrátí. Slyšíš to? Michal namísto odpovědi začne couvat, velice opatrně, krok za krokem. Filip jeho ústup zabere a napodobí. Následně si ale oba uvědomí, že je z obou stran koridoru svírá tma a najednou si přestanou být jistí, odkud přišli. Což je zřejmé ze skutečnosti, že ani jeden z nich se nedá do běhu. Jednoduše nevědí kam. Michal se podívá do mobilu, potažmo Filipovi do tváře a ze záběru je zjevné, že je ztracený. Právě uprostřed absolutní nicoty provedl alespoň 2 otočky a smazal tak rozdíl mezi levou a pravou stranou. Neví, kudy se jde dopředu a kudy dozadu. V očích má strach. Dýchá rychle a mělce. Filip zachová ducha přítomnost a prostě začne pomalu couvat. Michal se ho pohledem neustále ptá, jestli si je směrem jistý. Filip se s odpovědí nezdržuje. Překvapivě pak najednou po půl minutě nervů ze stěny vysvětnou místa, kde dveře nedoléhají k futrům. Michal proběhne kolem Filipa a doslova se vyvalí ven. Záběr ho poklusem následuje. Venkovní světlo na chvilku mobil paralyzuje, ale obraz se rychle znovu vykreslí. Po Adéle se slehla zem, což kluky vyděsí ještě víc a Filip začne volat její jméno. Dívka mu okamžitě odpoví. Vyběhne zpoza rohu. Živá, zdravá, možná trochu pobledlá od nevolnosti. Děje se něco? Zeptá se, když si kamarády pořádně prohlédne. Vevnitř to muselo být fakt hustý, byli jste tam strašně dlouho. Vytřeští na ně oči. Přece se na mě nebudete zlobit, že jsem poslušně nečekala u dveří, nejsem žádnej pes. Taky mám svoje potřeby. Zapitvoří se. Michal se mimo záběr zasměje. Filip ze sebe strach zřejmě ještě nesetřásl. V pohodě? Vypadáte, jako byste viděli ducha, vyzvídá dál Adéla. V pohodě, chopí se slova Filip a předá Adéle mobil. Ona mu ho následně namíří do obličeje, takže můžeme vidět, že je bledý jako stěna. Vracet už se tam ale nechci. Nedivím se, ta rychna tam musela být brutální. To teda, souhlasí Michal a v tomto okamžiku stopa záznamu skončí.
1: Opřu se o židli a chvilku přemýšlím o tom, co jsem právě četla. Kdybych otce neznala, řekla bych, že se mě snaží vyděsit. Přece jen nekonečně se prodlužující chodby, neproniknutelná temnota a něco v ní. Proč by to ale dělal? Co by tím získal? Na začátku psal, že se snaží Michalovu výpravu zdokumentovat, ne přepsat do hororové povídky. Co pak tohle se vážně stalo? A i kdyby, vždyť to nedává smysl a nahony to smrdí speciálními efekty amatérského urbexového filmu. Dumám o tom celou cestu na záchod a pak dolů do kuchyně, kde si z ledničky vylovím jogurt. Vyděšená si pak uvědomím, že jsem úplně sklouzla do svých starých zvyků. Na chvilku mi zase bylo náct a prostě jsem si z pokoje vyběhla na sváču. Jen teď, když už vím, že ty věci se v ledničce neobjevovaly sami od sebe a rozhodně nebyly zadarmo, mi najednou přijde dojemné, kolik péče nám vlastně naši, spíš teda máma, věnovala. Celé dospívání jsme měli jistotu a klid. Netrápila nás nouze, hlad. Neměli jsme žádné dospělácké starosti. O toho hůř jsme pak snášeli, když pod námi Michalovo zmizení potrhlo koberec a celý ten náš domeček z karet se zhroutil. Když usedám zpátky k počítači, jsem rozhodnuta zachovat tátovi presumpci důvěry. Pokud by nevěřil, že je něco důležité, nepsal by o tom. Tím pádem to za důležité budu považovat i já. Ačkoliv to zní šíleně a jako přitažené za vlasy.
0: Tuhle část videa jsem si musel pustit aspoň 10krát a stejně jsem nechápal, jaký Filip dokázal natočit. Jejich cesta halou podle počtu kroků musela vydat na stovky metrů, ale jakmile začali couvat, východ byl v podstatě na dosah ruky. Jak je možné, že ve výkrmě tak prudce klesla teplota? A co její zdánlivá nekonečnost? Ani po mnoha zhlédnutích jsem neměl odpovědi na položené otázky. Naopak se okolo mě stále víc hromadila nejistota. Není proto divu, že internet i vědecké práce tento výlet do výkrmny považují za zlomový bod Adély na záznamu. Byl to právě tento exkurs, který lidi začal názorově štěpit. V první řadě se vytvořila skupinka, která propagovala myšlenku, že cílem cesty na sídliště 16 nebyl urbex jako takový, ale záměr zabít Michala. Adéla s Filipem podle této teorie hodlali jmenovanému usilovat o život a mělo k tomu dojít právě ve výkrmě. Adéla zůstala venku pod záminkou smradu. Zastánci teorie ale poukazují na skutečnost, že zatímco ona na puch reaguje až přehnaně, ani jeden z kluků si nestěžuje a uvnitř o odéru nepadne ani slovo. Dívka tedy zůstala venku proto, aby ve správnou chvíli, pokud by to bylo potřeba, zabouchla dveře a zabránila tak Michalovi v útěku. Filip měl vražedný akt vykonat, ale buď si svůj čin rozmyslel, nebo jej zaskočily podmínky, v nichž se ocitl. Možná si nebyl jistý, zda by se mu ve tmě Michala podařilo překvapit a přemoct. Nakonec se zdálo, že se v nicotě sám ztrácel, čemuž nasvědčuje i skutečnost, že do svého cíle dokonce vrazil. Teorie vraždy je věcná. Její vyznavači se mimo jiné odkazovali na alternativní vysvětlení prvního filmu projektu Blair Witch, který se rovněž dá vyložit jako výlet, z něhož se jedna hlavní postava, Heather, neměla vrátit živá. Problematická je ale motivace k takovému činu. Z předešlého chování nelze vražedné úmysly vyčíst. Skupina nejeví známky animozity. Trojice objektivně se stává z přátel, kteří se mají rádi. Adéla i Filip by se museli pohybovat na okraji psychopatického spektra, aby dokázali předstírat takovou afekci a potom chladnokrevně zabíjet. Prostě mi to k ním nesedí a upřímně bych řekl, že ani mé pozorování těmto domněnkám příliš nepřeje. Další skupina se rovněž odvolávala na Blair Witch, ale tentokrát s tvrzením, že Adéliny záběry jsou jednoduše podvod. Mluvili o nich jako o jednom z nekonečné řady příspěvků do neustále se rozšiřujícího fondu žánru found footage, tedy nalezených záběrů. Tma podle všeho měla pomoct s maskováním suchého ledu, skrz který pak Filip dýchal do záběru a tím pádem mu od úst šla pára. K kroky se sice na videu ozývaly, ale chlapci klidně mohli přešlapovat na místě nebo jít jen velmi pomalu a střídavě couvat. Obzvlášť průhledná podle nich byla otázka, slyšíš to? Jakkoliv totiž video zesílíte či proženete analyzátorem ruchu, ničeho neobvyklého si na něm nevšimnete. Samozřejmě platí, že lidské ucho je mnohem citlivější než mikrofon mobilu. Nicméně, když se kluci zastaví a napnou uši, opravdu není slyšet vůbec nic. Buď tedy vnímali něco mimo realitu, nebo si zkrátka na nebezpečí hráli. I zastánci této teorie poukazují na skutečnost, že mladíci uvnitř výkrmny jediným slovem nekomentovali zápach a ani svým chováním nedávali najevo, že by jim z okolního vzduchu bylo nevolno. Tento názor mi připadá nosnější než pokus o vraždu. Za virálními videi se dnes honí kdekdo, takže proč si jedno nenatočit na urbexovém výletu? Kulisy k tomu navíc přímo sváděly. Nic z uvedeného ale nevysvětluje tu tragédii, která následovala. Co pak šlo o propagaci amatérského snímku? Krátkodobě by to smysl dávalo, ale od jejich zmizení už uplynuly roky. Nevím. Přehlédnout se nedá ani fakt, že záběry z Adély na mobilu nejsou sestříhané, ani neprošly postprodukcí, která by zakryla případné nedokonalosti speciálních efektů. Lze přitom předpokládat, že policie při přezkoumání soubory nijak neskracovala ani neupravovala. Třetí názorová skupina jednoduše věří tomu, co je na záběrech zachycené. Její argumenty jsou scestné, fantaskní a obecně opřené o nadpřirozeno. Všechno racionální v mém nitru se jim vysmívá. Policejní pátrání ovšem nepřineslo ovoce a po chlapcích se slehla zem, ačkoliv jsou jejich poslední chvíle relativně slušně zdokumentované. Takhle případ zkrátka nepřipomíná únos mafii za účelem prodeje orgánů, jak se v komentářích také naznačovalo. Ano, těla by beze stopy zmizela, ale proč by někdo lovil na tak odlehlém a v podstatě neobývaném místě? Jak by se vyhnul hledáčku mobilu? A hlavně, proč by zločinci nechali na pokoji zrovna Adélu? Jakkoliv je mi to nepříjemné napsat, její únos dává větší smysl než únos chlapců, protože před zužitkováním orgánů by se ještě dala speněžovat jinak. Z té představy je mi zlé.
1: Mně taky, táto.
0: Ale nelze ji ignorovat.

Vilém Koubek, Zatloukání hřebů. Pro dnešek končí premiéra četby, kterou připravila Marina Feltlová. Účinkovali Luboš Veselý a Romana Videnková. Režii měl Vít Wenzl. A ještě připomínám, přátelé, že s hlavní postavou Emou Březinovou se na dvojce potkáte už zítra večer ve 22 hodin.

0: Krásný večer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojka. Je půl jedenácté a začíná noční mikroforum, kterým vás dnes provede Marta Marinová. A naproti mně sedí mladá, půvabná žena. A všechno vypadá, jakože je normální, ale osud jí do kolébky nadělil vadu zraku. A ona přesto se stala báječnou právničkou a také se stala naší reprezentantkou a paralympioničkou. Jmenuje se Nicole Fričová a je mi velkou ctí, že ji tady mohu přivítat. Nicole, dobrý večer, vítejte u nás.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům.
0: Možná bychom na začátek, protože vlastně ten zrak bude hrát v našem povídání celý večer roli, mohli bychom možná říct pro začátek, s jakým poškozením zraku jste se vlastně narodila.
1: Tak lékaři to mé zrakové postižení klasifikují jako praktickou nevidomost a znamená to, že jsem schopna ještě nějaké zrakové vjemy vnímat. Například na velmi krátkou vzdálenost vnímám siluety postav, můžu číst hodně zvětšený text. Já to vždycky připodobňuji tomu, že na monitoru mám zhruba jedno až dvě slova v jeden okamžik, takže takové zvětšení používám. Jsem schopna vidět barvy, pokud si dám blízko k očím, tak i předměty, takže jsem schopna do určité míry ten zrak používat, ale i přesto se ve venkovním prostředí nebo v rozsáhlejších neznám vnitřních prostorách pohybují s bílou holí.
0: Já jsem vás vlastně viděla číst ten zvětšený text a právě jsem si říkala, když třeba vám někdo píše nějaký důležitý pracovní mail a vy opravdu máte vlastně dvě slova na celém monitoru, jak si poskládáte postupně celý ten smysl? To musí být těžké.
1: Tak já ten text neustále posouvám myší, takže rukou doslova někdy najezdím kilometry. A tím vlastně, že jsem zvyklá na tento způsob práce s textem už velmi dlouhou dobu, tak to posouvání je doslova plynulé, tudíž ten text na sebe hezky navazuje a můžu si tady tímto způsobem přečíst celý e-mail. A pokud se jedná o nějaké rozsáhlejší texty, nebo třeba během studia, když jsem měla učební materiály, které byly mnohdy na vyšší stovky stran, tak používám takzvaný hlasový výstup, kdy mi mobilní telefon nebo počítač, ve kterém mám speciální software, hlasový výstup, tak ten mi ten text předčítá a to je vlastně mnohem pohodlnější, protože přeci jenom číst ten text očima, tak je poměrně náročné.
0: Milí posluchači, dnes si budeme povídat o tom, že ani zdravotní postižení vám nemusí zabránit se stát například právničkou nebo dokonce českou reprezentantkou sportovní. A povídat si budeme s Nicole Fričovou.

až ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců

0: Milí posluchači, je tu pro vás noční mikroforum a my tu máme báječnou mladou ženu Nicole Fričovou, která je právničkou a také je českou paralympioničkou. Nicole, my jsme si povídali o tom, jaké zrakové postižení vám přišlo do života, ale vlastně vy, když jste se takhle narodila, tak pro vás to bylo přirozené, je to tak? Vy jste asi jakoby neměla pocit, že je něco jinak.
1: Přesně, říkáte to naprosto správně, protože pro mě je to něco naprosto přirozeného, protože já nevím, jaké to je vidět dobře, jaké je to vidět normálně a nebýt fyzických a mezilidských překážek, tak by se mi vlastně žilo úplně bez jakéhokoliv problému. Já vím, že to může znít divně, ale mě nic nebolí. Tedy je pravda, že když třeba, když navážu na to, o čem jsme si povídali před písničkou, tak samozřejmě, pokud hodně používám zrak, tak mě začne třeba bolet hlava, ale není to nějaká trvalá bolest, která bohužel občas s některými druhy nemocí, zdravotním postižením je spojená, tak to u mě tak není, ale skutečně narážím každodenně na překážky v terénu a také na ty mezilidské překážky, což je různé nepochopení, nevycházení vstříc a tak dále.
0: No, vy jste vlastně prošla školním systémem od A do Z, ale v žádné speciální škole, pěkně tak jako každý jiný.
1: Je to tak.
0: A to od základní tedy školy až po tu vysokou. Tak jaké nástrahy tam na vás čekaly v té škole, které jste třeba nemohla očekávat?
1: No tak ne úplně, že bych je nemohla očekávat, ale já jsem vlastně celý ten vzdělávací systém neviděla na tabuli, což ta tabule je velmi zásadní. Nemohla jsem používat ty běžné pracovní sešity, učebnice. Takže já si třeba vzpomínám na to, když v prvním třídě mi byl malý sešit zvětšen mými rodiči a maminka potom i vybarvovala ty jednotlivé obrázky, co v tom pracovním sešitě byly, protože v té době, on už je to taky nějaký rok, co jsem byla v první třídě, tak nebylo úplně běžné tisknout barevný tisk. A vlastně tím, že i ty barvy mi něco říkaly a říkají dodnes, tak vlastně mi to takto bylo přizpůsobeno. A používala jsem digitální lupu, kterou jsem si mohla zvětšit ten text. Dokonce na to se mě často lidé ptají, učila jsem se psát normální psací písmo, které tady samozřejmě ovládám dodnes, ale v dnešní době už ho používám pouze pro podpis, protože jinak všechno už vyřizuju elektronicky, ale vlastně naučila jsem se tady i normálně psát, že občas se mě lidé ptají tím, že jsem byla, tenkrát se tomu říkalo integrace, ještě nebyla inkluze v té době, tak jestli jsem se učila Brailleovo písmo a já tím, že mám zbytky zraku, tak jsem se Brailleovo písmo v tom vzdělávacím systému neučila, ale učila jsem se to psací písmo normálně s ostatními dětmi a de facto jako jediným rozdílem bylo to, že jsem psala na takové mnohem širší řádky a používala jsem fix, abych na to dobře, nebo alespoň jako nějakým způsobem viděla. Tak.
0: To by možná bylo zajímavé od vás vědět, v čem je ta inkluze užitečná, protože to je takové téma, které nutí lidi k docela černobílým postojům, že to je buď a nebo. Jaká je za vás inkluze? Kdy ano, kdy ne? Proč je užitečná?
1: Já úplně nechci zacházet právě do té politiky, ale je strašně důležité, aby se lidé respektive děti od toho nejútlejšího věku naprosto přirozeně setkávaly s ostatními dětmi, které mají zdravotní postižení, protože z těchto dětí jednou vyrostou zaměstnavatelé, politici a tak dále a bude to téma zdravotního postižení pro ně naprosto přirozené, protože v tom vlastně budou vyrůstat. Takže tady z toho důvodu je to za mě nesmírně důležité a jakým způsobem tu inkluzi správně provádět, tak to nechme na někdy jindy.
0: A nebo na těch povolanějších, řekněme.
1: Tak.
0: Vy jste si potom vlastně ke studiu na vysokou školu nebo na vyšší vzdělání vybrala ta práva. To mě zaujalo. Proč zrovna práva? Protože to je za mě třeba tak druhá nejtěžší škola po medicíně. Jsou tam kvanta látky, které musíte nacpat do hlavy. Jak to přišlo?
1: Já vám řeknu, že ani nevím úplně, jaký byl ten prapočátek, jako kdy to bylo úplně to poprvé, kdy jsem si řekla, že budu chtít jít na práva, ale vzpomínám si, že už to bylo někdy zhruba ve druhém ročníku na čtyřletém gymnáziu, kdy už jsem vlastně byla úplně jako přesvědčená, že když se mě někdo ptal, tak už jsem říkala, že budu chtít jít na práva. A bylo to z toho důvodu, máte naprostou pravdu, že při tom studiu je obrovské kvantum textu, které člověk musí nastudovat, ale zároveň už jsem dopředu věděla, že to budu moci studovat naprosto plnohodnotně díky technologiím, které už před těmi 10 lety byly velmi vyvinuté a u mě například nepřipadal v úvahu žádný přírodovědný obor, protože tam by určitě byly potřeba vzhledem tomu mému zrakovému postižení mnohé modifikace. A já bych takový obor nechtěla studovat, kde bych měla během studia nějaké úlevy, i když třeba jenom drobné. A to pro mě bylo i nesmírně důležité během toho studia právnické fakulty, abych všechno dělala jako ostatní studenti, aby potom třeba někdo nemohl říci, že jsem jenom nějaká polovičatá právnička a bohužel i tedy s tímto názorem, i když to tak nebylo, tak se s ním čas od času setkávám, že se lidé domnívají, že jsem to studium možná i jako musel, z jejich pohledu musela mít snažší, což tedy tak nebylo a i kdyby k tomu třeba někdo měl tendence, tak mnozí lidé, kteří během toho studia byli kolem mě, tak vědí, že bych se vždycky ozvala, že na tady to mi opravdu hodně záleželo, aby to bylo stejné.
0: A existují třeba nějaké učební alternativy, jakože třeba sbírka zákonů ve zvukové podobě, abyste si je třeba mohla poslechnout, protože opravdu v tom množství, kdybyste to měla louskat po tom jednom, dvou slovech.
1: Tady právě během toho studia jsem hojně využívala hlasového výstupu, kdy jsem měla buď to zákony, nebo právě ty studijní materiály v elektronické podobě. Já jsem studovala na právnické fakultě Univerzity Karlovy a tam vlastně při univerzitě funguje Centrum Karolína a v rámci tohoto centra, které podporuje studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, tak je i digitální centrum, kde vlastně digitalizují veškeré studijní materiály, které potřebujete během toho studia a poskytli mi je ve formátu PDF a já jsem je tedy potom mohla i z mobilu na cestách, když jsem jezdila mezi Mělníkem a Prahou, Prahou a Mělníkem, protože já jsem z Mělníka, tak jsem je mohla takhle například i na cestách poslouchat. Takže jako skutečně, kdybych to měla všechno číst jenom očima, tak to bych snad studovala ještě dnes.
0: No ale to je úžasné. A vy už jste se vlastně rovnou na té fakultě začala soustředit na problematiku zdravotně postižených. Je to tak? Vy jste i psala diplomku, že, na to téma?
1: Je to tak, vy jste skvěle informovala. Já jsem v průběhu studia v rámci jednoho předmětu šla na stáž na úřad vlády, na odbor, který se věnuje osobám se zdravotním postižením, a tam jsem navštívila tehdejší odbornou skupinu pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb, dnešní výbor pro přístupnost, a vlastně začalo mě to strašně moc zajímat, ta problematika přístupnosti, a řekla jsem si, že to je něco, co bych chtěla po studiu dělat, a časem jsem se stala předsedkyní toho výboru pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb, a takhle vlastně začala ta moje celá cesta v této oblasti.
0: A my se po té cestě pustíme dál, ale po písničce. Jak se stala právničkou, to nám dnes říká náš host Nikol Fričová. Kromě právničky je také bývalá reprezentantka česká v plavání, ale o tom až později.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Nikol Fričová, právnička a paralympionička. My jsme si povídali, jak vystudovala práva a začala se zasazovat o uplatnění zdravotně postižených na otevřeném trhu práce. Co to vlastně je otevřený trh práce, Nikol?
3: Tak ono vlastně zaměstnávání se dělí na otevřený trh práce a chráněný trh práce. A já bych možná začala tím chráněným. Chráněný je vlastně takové zaměstnání, kde více než 50% ze všech zaměstnanců jsou lidé se zdravotním postižením. A právě ten otevřený trh práce, tak to je zaměstnání, kde dělá většina lidí bez zdravotního postižení a pár lidí je tam se zdravotním postižením. Takže de facto je to většina těch zaměstnání.
2: Ale tím, že vy se vlastně musíte o to zasazovat, o to uplatnění, zapojení zdravotně postižení, tak ten otevřený trh pracovní není asi až tak otevřený.
3: Je to přesně tak, protože často jsou kladeny různé překážky do cesty k tomu otevřenému trhu práce a i lidé, kteří mají veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon té práce a i například díky technologiím by bez problému zvládli, tak ze strany zaměstnavatelů jsou obavy a často se právě stává, že lidé zašlou například životopis a potom v motivačním dopisu odhalí to své zdravotní postižení a takovýto uchazeči už nejsou ani pozváni na pohovor, protože to zdravotní postižení je prostě pro velké množství zaměstnavatelů nepřekonatelnou překážkou.
2: A z čeho ten strach, že s tím budou problémy, nebo?
3: Já bych vám řekla pravdu, tak je to asi strach možná i z malé výkonnosti, možná jsou tam i nedůvodné obavy, že pokud by s tím zaměstnancem vůbec nebyl zaměstnavatel spokojen, takže mu nijak nemůže dát výpověď. Jsou to stereotypy, kterých je naše společnost plná. No tak.
2: A jaký je u nás objem toho chráněného trhu práce? Kolik je u nás třeba zaměstnavatelů, kteří toto naplňují?
3: Na tom chráněném trhu práce je registrovaných zhruba kolem 4000 zaměstnavatelů.
2: To není špatné.
3: A pracuje tam zhruba kolem 70 000 lidí se zdravotním postižením.
2: A vy třeba znáte čísla, kolik je třeba lidí se zdravotním postižením a třeba se středním a vyšším vzděláním a zároveň jsou tedy už někam přijati, aby toho mohli využít?
3: No, já vám teď tady přesně tato čísla neřeknu, že nemám tady před sebou, ale v České republice je více než milion lidí se zdravotním postižením. Jsou to data získaná Českým statistickým úřadem. Samozřejmě velká většina, nebo ne velká většina, ale více než polovina lidí jsou seniorského věku. Ale uvádí se, že vlastně v tom produktivním právě věku je velké množství nezaměstnaných lidí se zdravotním postižením.
2: A vy pracujete, vy jste uspěla
3: na tom otevřeném trhu práce.
2: Na tom otevřeném trhu práce vy pracujete u známého obchodního řetězce jako právnička. Jak vznikla tahle příležitost?
3: Tady ta příležitost vznikla díky nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světlušce, se kterou dlouhá léta spolupracuji na různých projektech, například na kavárně pod mě, ale v současné době i na projektu Osvětlovna, kde vlastně poskytuji, osvětluji právní problematiku. A mimo jiné jsem také členkou grantové komise, která přerozděluje finanční prostředky z vánoční sbírky, kterou právě pořádá každoročně už 6 let ten můj zaměstnavatel. A v rámci této grantové komise vlastně hodnotíme žádosti o nadační příspěvek jak jednotlivců, tak organizací, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. A ráda bych vyzvala posluchače, pokud buď to oni sami jsou člověkem se zrakovým postižením, anebo mají ve svém okolí někoho se zrakovým postižením a potřeboval by například pomoci s financováním nějaké zvláštní pomůcky nebo osobní asistence, sportovních aktivit a dalších projektů, tak ať se neváhají do sbírky přihlásit a vlastně mohou takto získat podporu.
2: Tak to si možná řekneme. Váš zaměstnavatel, obchodní řetězec, je vlastně generálním partnerem nadačního fondu Světluška a pořádá pro Světlušku tenhle
3: tu vánoční sbírku,
2: která je každý rok.
3: Přesně tak. A mohla bych říci, že vlastně ta poslední vánoční sbírka vynesla krásných 20 milionů korun.
2: A to je úžasné.
3: Ty právě můžeme přerozdělovat mezi jednotlivce s těžkým zrakovým postižením a organizace.
2: A vy jste v grantové komisi, která může tedy takhle vyhovět některým žádostem.
3: Ano, a já tam teď vlastně už jsem za toho mého zaměstnavatele, ještě společně s kolegyní a byla jsem tam už i předtím, než jsem u mého zaměstnavatele začala pracovat a právě tam se propojily ty naše cesty, protože já jsem zaslala životopis k mému tedy tenkrát ještě budoucímu zaměstnavateli. Potkali jsme se a dohodli jsme se na spolupráci a vlastně v současné době působím na HR neboli personálním oddělení, kde se věnuji pracovně právním tématům. A já jsem nesmírně ráda za to, že především moje kolegyně mě naprosto přijali mezi sebe jako rovného člověka a můžu tam vlastně naprosto plnohodnotně vykonávat tu moji práci. Občas se setkávám s tím, když řeknu, že dělám u tohoto zaměstnavatele, tak si lidé myslí, že dělám třeba na nějaké telefonní lince, ale nikoliv, protože já používám spojení, že dělám na centrále toho mého zaměstnavatele a ona to právě trošku evokuje tu telefonní centrálu.
2: No, já jsem se vlastně chtěla zeptat už u té školy, jak se daří třeba takové to přijetí v těch kolektivech, nebo to začlenění, nebo jak třeba se získává přátelství, že? Protože si člověk myslí, že asi se více třeba budete, nebo budete nacházet společná témata s někým, kdo je třeba také nějak zdravotně postižený, ale to není pravda.
3: To vůbec není pravda, ale je to skvělá otázka, protože to přátelství většinou, většina lidí navazuje právě zrakem, že někoho vidíte, že se třeba na vás usmívá, tak k němu asi jdete, ale já vlastně tuhle tu vizuální kontrolu nemám, protože i když je člověk poměrně dost blízko u mě, tak nevidím, jak se tváří, jestli se usmívá nebo naopak mračí. Takže to navazování těch prvních kontaktů je takové velmi složité, protože pro mě je nejlepší, když někdo přijde za mnou, když někdo osloví mě a potom, když už se dáme do hovoru, tak už to probíhá úplně normálně, ale vzpomínám si, že právě třeba na právnické fakultě tak za mnou takhle přišla jedna kolegyně z ročníku a dala se mnou do řeči a pak mi říkala, je, s tebou se dá úplně normálně povídat, já jsem úplně překvapená. A já jsem říkala, no já jsem taky překvapená, že jsi myslela, že se se mnou jako nebude dát normálně povídat.
2: To byla dobrá odpověď. A tak si teď pustíme písničku a já bych se pak ještě podívala přeci jenom na ten grant, o kterém také spolu rozhodujete. Milí posluchači, naším hostem je Nicole Fričová, právnička a paralympionička.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Nikol Fričová, je to česká právnička a paralympionička. Nikol, my jsme si povídali o tom, jak vlastně v obchodním řetězci, ve kterém pracujete, děláte pro Světlušku, tu sbírku vánoční a řadu dalších věcí, a že vlastně potom můžete rozdělovat granty lidem, kteří potřebují nějakou pomoc. Jak probíhá ten výběr, komu ano a komu ne, a jak je třeba zajištěna ta transparentnost? Že se opravdu všechno dostane tam, kam má, tomu, komu má.
3: My vlastně díky našim zákazníkům, dárcům, tak vybereme v rámci tady té vánoční sbírky finanční prostředky. V poslední vánoční sbírce to bylo právě těch krásných 20 milionů korun. A následně se v průběhu celého roku přihlašují jak jednotlivci, tak organizace, a my se potom scházíme, právě ta grantová komise, ve které kromě mě a mé kolegyně sedí další odborníci, kteří mají něco společného právě s lidmi se zrakovým postižením, a pročítáme velmi pečlivě všechny došlé žádosti, a pokud to splňuje kritéria, kterými jsou tedy především to, že žadatel má zrakové postižení anebo kombinované postižení, kdy je jedním z těch postižení je zrakové postižení, a popíše vlastně, čeho se ten záměr týká, a není to tedy jenom nějaká smyšlenina, tak takové projekty podporujeme, a vlastně tímto je zaručeno, že víme o tom, kam putuje doslova každá koruna z té vánoční sbírky.
2: To je úžasné. Takže vlastně jste spojila i starost o zdravotně postižené, i vlastně úspěšné proniknutí na otevřený trh práce.
3: Je to tak, vlastně Světluška nás takhle krásně spojila a mně se tím splnil sen, že můžu kromě chráněného trhu práce, na kterém také působím, působit i na tom otevřeném trhu práce.
2: Ale vy jste, pokud jde o práci, tak trošku tryskovíš. A není to jediná práce, kterou děláte, protože pracujete také pro radu

0: vlády pro lidi se zdravotním postižením. Tak co tam řešíte?
1: Jo, já bych vás možná malilinko upravila. Vlastně práce je pro Národní radu osob se zdravotním postižením a já potom ještě de facto ve volném čase, protože to je... to je práce
0: bez honoráře.
1: Tak to je pro právě radu vlády pro osoby se zdravotním postižením. On je ten název velmi podobný.
0: Takže práce je pro Národní radu.
1: Ale to zaměstnání je pro Národní radu osob se zdravotním postižením a tam působím na legislativním odboru a věnujeme se tam přípravě a tvorbě právních předpisů, které se nějakým způsobem dotýkají lidí se zdravotním postižením a zároveň se na nás, jako na tu Národní radu, obrací lidé jednak s různými podněty, co by třeba chtěli vylepšit, a druhak provozujeme po celé České republice sociálně právní poradenství a tam poskytujeme porady například v oblasti žádosti o dávky pro lidi se zdravotním postižením, v rámci žádostí o zvláštní pomůcky a tak dále.
0: Co je vlastně překážkou k tomu, aby zdravotně postižení mohli být zapojeni do veřejného života? Já nechci říct začlenění, protože oni prostě jsou normální součástí našeho společenského života.
1: Jak už jsem o nich hovořila, fyzické bariéry, kdy například ten veřejný prostor je v takovém stavu, že lidé, kteří se pohybují na vozíku, tak se nemůžou dostat například do některých budov, nemůžou se například dostat i do některých dopravních prostředků, ale ta situace se postupně zlepšuje. A potom to můžou být i důvody, kdy lidé mají nedostatek asistence, protože lidé s těžším zdravotním postižením potřebují osobní asistenci v mnohem vyšší míře a ne v každém regionu v rámci České republiky se jim této pomoci dostává a tím, že vlastně se jim té pomoci nedostane, tak se potom ani nemůžou zapojovat do toho společenského života, případně ani na ten pracovní trh, protože pro ně je vlastně boj už jenom to, aby se najedli a obstarali ty nejzákladnější potřeby. A to jsou velmi často lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání, veškeré předpoklady pro to, aby mohli pracovat, zapojovat se do různých aktivit, ale bohužel kvůli nedostatku asistence nemohou. Takže to je velmi nepříjemné.
0: A je třeba... Je to třeba něco, s čím může ta Národní rada pomoci?
1: Ano, my právě jak v rámci Národní rady, tak ale samozřejmě i další organizace, tak se vyvíjí různé aktivity a doufejme, že nyní se změní třeba právní předpisy, tak aby došlo k nějakým změnám, k lepšímu.
0: Já jsem viděla s vámi moc hezký film. V loni vznikl v České televizi dokument, který se jmenuje Svět v obrysech. Vy jste jeho hlavní protagonistkou. A když se na něj někdo podívá, velice doporučuji, není dlouhý a je krásný, tak tam, já už tu odpověď tedy znám, ale musím se vás tady zeptat. Vy jste půvabná mladá žena. Kdo je a chodíte krásně oblékaná, velice vám to sluší.
1: Děkuji.
0: A všimla jsem se, že i víte, že jsou setkání, na která se máte nalíbit. Kdo je vaší takovou pravou stylistickou rukou? Kdo vám řekne, tohle si nekupuj, tohle naopak si obléč, chtělo by to přidat řasenky?
1: Tak je to moje maminka. Je to moje maminka, která mě tady dnes i doprovází a ta je právě mojí celoživotní průvodkyní a i společně s tatínkem a já jim za to moc děkuju, protože já mám vždycky pocit, že na to poděkování jaksi zapomínám, takže jim patří to největší poděkování, že jsem tam, kde jsem, a ono v tom dokumentu je to právě taky krásně vidět.
0: Tam je spousta zajímavých věcí. Třeba se mi moc líbila ta věc, a to jsem nikde nenašla, co by to mohlo být. Vy se tam setkáváte s dětmi.
1: Ano.
0: A vysvětlujete jim vlastně, jak ty věci chodí, když ne všechno mohou. A potom je vodíte i po městě. A musím říct, že tam byla epizoda na tak nebezpečné křižovatce, že mi přišla nebezpečná i ve zdravém stavu, natož když vy vůbec nevidíte, co se děje kolem. Tak co to je za aktivitu s těmi dětmi?
1: Jo, to bylo v rámci Centra architektury a městského plánování, kam vlastně chodí děti na kroužek, a pozvali si mě tam ještě s jednou kolegyní, která je na vozíku, abychom dětem povyprávěli o životě, v mém případě se zrakovým postižením, a já jsem právě děti vzala i do terénu. Mělo to mít nějakou spojitost i s tou přístupností města, dopravy, a ukázala jsem jim tedy jednak, jakým způsobem se pohybují s bílou holí po ulici, a také jsem jim mimo jiné ukázala, jak například tramvaje promlouvají, a to promlouvají sice tak, že já mám speciální vysílačku a na dopravním prostředku je umístěn majáček, a když se vlastně vysílačka propojí s tím majáčkem, tak z majáčku se ozve, jaké číslo a směr linky ten daný prostředek má. Takže to tam také v tom dokumentu je. A já tyto workshopy mám strašně ráda pro malé děti, protože právě je seznamuje s tím, že to zdravotní postižení je běžnou součástí života, že nejsme zalezlí někde doma, ale že se s náma můžou běžně potkávat.
0: A taky tam bylo patrné, že jste opravdu naše paralympionička, naše plavkyně. Vy jste zažila tedy jako dívka takový ten režim toho vrcholového sportovce?
1: Je to tak, já vlastně celý druhý stupeň základní školy, tak jsme s tatínkem jezdili právě z toho Mělníka do Prahy na tréninky každodenně. Jsem vždycky přišla ze školy, maminka mi připravila oběd, rychle jsem se najedla, jeli jsme s tatínkem na ty tréninky, takhle jsme to několik let provozovali každý den, a potom s nástupem na čtyřleté gymnázium, tak jsem začala trénovat v Mělníku s trenérem Petrem Lukáškem, který dojížděl z Roudnice ještě s dalšími plavci. A bylo to vlastně skvělé, že už jsme nemuseli jezdit do Prahy, protože já jsem nechtěla během toho studia mít nějaké úlevy, a to už by bez toho nešlo, že jsme měli třikrát týdně do čtyř školu, takže tam opět jsem se přesunula na bazén a bylo to takové dost rychlé všechno, a právě pak jsem se tady dostala v roce 2012 na paralympijské hry do Londýna.
0: A na ty já se vás zeptám, to mě hrozně zajímá. Byli posluchači, to říká Nikol Fričová, náš dnešní host, právnička a paralympionička, plavkyně.

0: Milí posluchači, ještě nám zbývá kousek nočního mikrofora a my si povídáme s Nicole Fričovou, která je českou právničkou a paralympioničkou a před písničkou nám prozradila, že se v roce 2012 účastnila olympijských her v Londýně, což jí nesmírně závidím. Nicole, jaké to bylo, jaké máte vzpomínky na to?
1: No, paralympijské hry měly úžasnou atmosféru, protože vlastně předtím 4 roky se konaly v Pekingu a na těch londýnských paralympijských hrách se mnou byla spousta sportovců, co byli i v tom Pekingu a říkali, že to mělo úplně jinou atmosféru, takže to není samozřejmostí. A naše sportoviště byla vyprodána, až bych vám řekla, do posledního místa, to jako téměř bez nasázky, protože bylo i strašně těžké sehnat vstupenky pro rodinné příslušníky. Já vím, že za mnou tam několikrát přiletěli moje rodiče, protože já jsem tam startovala celkem v 6 disciplínách. A vlastně jednou se stalo, že byl pouze jeden lístek a pro druhého rodiče už nebyl. Takže jako takováhle vlastně ta situace byla a je to nezapomenutelný zážitek. Ono už to teď bude 14 let v letošním roce, ale já to mám stále v sobě. Bylo to krásný a byl to můj splněný sportovní sen, což je asi jako každého sportovce.
0: A vy jste pochodovala pod tou vlajkou?
1: No, já jsem se neúčastnila zahajovacího ceremoniálu, protože hnedka druhý den mě čekala disciplína 400 metrů volným způsobem, takže už mi vlastně od trenéru nebylo doporučeno se toho zahajovacího ceremoniálu účastnit, ale vynahradila jsem si to na tom zakončujícím ceremoniálu a bylo to krásné, byl to nádherný zážitek.
0: Na celý život.
1: Doslova.
0: Já jsem se vás vlastně přes ten sport chtěla zeptat na volný čas, ale zjistila jsem, že vy vlastně volný čas nemáte, protože ho věnujete další práci, dobrovolné. A narazila jsem na organizaci Okamžik. Co to je za organizaci a v čem je unikátní a co pro ně děláte?
1: Organizace Okamžik působí v Praze a věnuje se lidem se zrakovým postižením a takovou hlavní aktivitou je dobrovolnictví, kdy organizace provozuje dobrovolné doprovázení lidí se zrakovým postižením a to jednak jednorázové doprovázení, kdy například ten člověk potřebuje pomoci dojít na úřad, k lékaři, nebo třeba něco nakoupit, anebo třeba jen tak si zajít někam na procházku. A potom je také dlouhodobá spolupráce, kdy dobrovolník pravidelně za klientem dochází a provádí spolu různé aktivity, například sportovní, nebo zase spolu můžou třeba chodit do přírody a tak dále. A je to naprosto unikátní záležitost v tom, že tito dobrovolníci projdou velmi pečlivým zacvičením, takže není to tak, že by se zbalil někdo na ulici a hnedka šel doprovázet člověka se zrakovým postižením, ale projde mnohahodinovým kurzem, takže je u něj zajištěna i kvalita. A já vlastně v Okamžiku působím ve správní radě a kromě toho ještě Okamžik poskytuje také poradenství a sociálně aktivizační služby, kdy se klienti schází na různých aktivitách. Také se konají exkurze do zajímavých míst, například na pražské letiště, nebo i tady v rozhlase byla skupinka klientů Okamžiku. A je to nesmírně potřebná aktivita.
0: A máte dost dobrovolníků? A jestli ne, tak co byste třeba teď vzkázala lidem, abyste je nalákala?
1: Tak víte co, dobrovolníků nikdy není moc. Takže určitě pokud by to někoho lákalo a jste z Prahy nebo z bezprostředního okolí, tak podívejte se na stránky organizace Okamžik a budeme moc rádi, pokud se přihlásíte jako dobrovolník a přivítáme vás moc rádi.
0: Tak vidíte, není nic lepšího na závěr, než srdečné pozvání, jako bylo toto. Nikol, bylo to překrásné povídání. Moc vám děkuji, že jste s námi strávila večer. Přeji bezpečnou cestu domů a dobrou noc.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a nashledanou.
0: Milí posluchači, to byl host našeho dnešního nočního mikrofora. Nikol Fričová, právnička a paralympionička. Dnes je pořad u konce, ale zítra vás čeká další noční mikrofórum a teď je před vámi ještě noční proud. Od mikrofonu se loučí Marta Marinová.

0: Zdrcivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Dobrý večer, reprízu nočního mikrofóra střídá živě vysílaný Noční proud. Od jeho mikrofonu vám krásnou noc přeje Zdeněk Vrba. Zdravím všechny dámy, i vás, pánové, a nezapomínám ani na ponocující děti. Vás všechny, kteří posloucháte Noční proud, a to znamená, že posloucháte Český rozhlas Dvojku. Vás všechny zdravím a těším se, že si uděláme takový krásný hudební mejdan, který právě teď začíná a skončí až ve 2 hodiny ráno. A začneme tak, jak ten předchozí Noční proud skončil. S australskou sourozeneckou skupinou Shepherd. I když jsou to Australané, vznikly při pobytu jejich tatínka, pobytu pracovním na Papui Nové Guineji. Shepherd a Age of the Earth.

Speciálně od mikrofonu Nočního proudu zdravím také jedoucí řidiče a chtěl bych upozornit, pokud to nevíte, že už na mnohých místech, zejména západních Čech, ale také jižních Čech a také trošku v Krušných horách, zkrátka od jihozápadu směrem na severovýchod, tak jako obvykle přicházejí bouřky k nám a budou nás asi na mnohých místech České republiky čekat. Tak na to myslete a buďte připraveni, aby se nic nepříjemného nestalo. Těch dopravních nehod je letošní léto skutečně rekordní množství. A pojďme se věnovat něčemu příjemnějšímu, jako jsou třeba 92. narozeniny Pierra Richarda, slavného francouzského komika, který byl také oceněn tou největší cenou, jakou můžete ve Francii získat, když jste herec, a to je udílení ceny César. Před 20 lety už tuhle tu cenu dostal ten, který pochází ze šlechtické rodiny, což by se u komika ani nečekalo, a ten, který v poslední době si pořídil několik hektarů vinic, má také svoje speciální červené víno, jmenuje se Můj červený frňák, takhle se jmenuje. A představte si, že Pierre Richard ročně vyprodukuje 80 tisíc lahví tohoto vína. A část této úrody vyměňuje s hercem, který je také pěstuje víno. A já vám po písni řeknu, co je to za jeho hereckého kolegu. Teď už ale ten 92-letý Pierre Richard a spolu s ním zpěvačka z Uříněvse, sousedka Heidi Janků, bývalá sousedka Petra Koláře, no zkrátka Iva Frýlingová, La chanson de Pierre.

Smích léčí a prý také prodlužuje život, tak doufám, že jste z téhleté veselé písničky něco načerpali. Zpívali Iva Frýlingová a ten, který má dnes 92. narozeniny, tedy francouzský komik Pierre Richard. Mimochodem, říkal jsem před písničkou, že si povíme, s kým vyměňuje to velké množství červeného vína, které vyprodukuje, a je to další herec, vinař, a sice Gérard Depardieu. Gérard Depardieu je všem podstatně mladší oproti Pierrovi Richardovi. Jemu je pouhých 77, takže to je proti němu mladík. A oni si ze sebe často dělají legraci, protože Pierre Richard pochází ze šlechtické rodiny a Didier Depardieu je z dělnické. Tak na to konto si také ze sebe dělají legraci. Tolik tedy k jedněm narozeninám a teď už k jedné zajímavé události. Odehrál se čtvrtý ročník soutěže Top Voice Junior a objevilo se tam několik talentů a mezi nimi snad největší a nejúžasnější desetiletá Klára Liková, která úžasně ohromila porotu písničkou Babičko, nauč mě Charleston. My si ji zahrajeme v originále, protože Klára Liková desetiletá to zřejmě budoucí zpěvačka zatím ještě neměla šanci něco vydat. Tahle ta písnička z 60. let Babičko, nauč mě Charleston zazní v originálním podání Edity Štaubertové.

Charleston je krásný tanec, který mimochodem desetiletá Klára Liková při soutěži Top Boys Junior předvedla, včetně skvělého zpěvu. No a tenhle ten tanec už se dneska skoro netančí a je to škoda, protože to byl tanec velmi pohledný a zase trochu úplně jiný než ty všechny ostatní. Ale třeba se jednou vrátí, jak už se mnohé vrací zpátky. My se teď vrátíme k dnešním narozeninám zpěvačky, která používá umělecké jméno Madonna, zpěvačky, která bývá označována co by královna popu. Jak se něco velkého v Americe děje, tak u toho nechybí. Zpívala třeba na Super Bowlu, zpívala teď i na mistrovství světa v Kopané a na dalších nejen sportovních akcích. V 80. letech byla považována za sex symbol. Madonna ke svým dnešním 68. narozeninám zaspívá píseň Like a Virgin.

Like a Virgin a Madonna, která má dneska 68. narozeniny. Stejný den jako Madonna, to znamená 16. srpna, se narodil také písničkář, zpívající autor a vůbec velmi šikovný člověk, který se narodil jako Ondřej Ládek, ale jinak ho všichni známe pod uměleckým pseudonymem Xindl X. Xindl X má dneska narozeniny, a to 47. takže se logicky dostal do playlistu tohoto nočního proudu, který začal právě v neděli 16. srpna a skončí až ve 2 hodiny ráno srpna 17. a poté, co dospívá Xindl X, tak si řekneme, co nás čeká po půlnoci. Mám tu ještě jednu zajímavou zprávu. Vybírám ve chvíli, kdy je srpen a kdy je řada dovolených, písničku právě na to téma, a jenom upozornění, že pokud putujete do Řecka na ostrov Karpátos, tak je tam velmi prudký vítr. Xindl X a dovolená v nočním proudu na dvojce.

Jako vždycky krásně si hraje s češtinou Ondřej Ládek alias Xindl X, který má dneska 47. narozeniny. Noční prout gratuluje a upozorňuje, že s datem 16. srpna už nás čeká jenom jedna jediná písnička. Raději řeknu hned, o co půjde, protože půjde o skupinu ABBA, která vznikla v roce 1972. V roce 1974 s písní Waterloo vyhrála velkou cenu Eurovize a odstartovala svoji celosvětovou slávu, která jenom a jenom bobtnala. No a v roce 1976, před 50 lety, přesně to bylo 14. srpna, vydala písničku Dancing Queen, která se hraje dodnes. Ta písnička měla premiéru na gala večeru jeden den před svatbou švédského krále Karla 16. Gustafa, který si bral krásnou Sylvii, a tam živě účinkovala na tomhletom večírku den před svatbou skupina ABBA a tu písničku tam zahrála poprvé živě. Takže teď ji uslyšíte po XXXté repríze. A ještě musím říci, že až ta písnička dozní, tak vás čeká česká státní hymna, půlnoční časové znamení, potom samozřejmě hlavní zpravodajská relace Bratru nějakých 9-10 minut a potom spolu se mnou se můžete ponořit do pořadu zvaného Noční proud, pořadu, který vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka, a to až do 2 hodiny raní non-stop bez přerušení. Tak se na to moc těším a když se podívám, co už jsem tady vybral za některé písničky, tak třeba po půlnoci bude mít svátek Petra. Takže všechny zpívající Petry zazní v tomto nočním proudu. Ale bude mít taky narozeniny třeba Bohuš Matuš a nebo Veronika Stýblová ze skupiny Verona a mnozí další. Ti všichni tudíž nemůžou chybět v nočním proudu, kterým vás provází Zdeněk Vrba, jak bylo řečeno, provázet bude až do té 2 hodiny příštího dne, tedy už datum, které se pozvolna chystá a které se jmenuje 17. srpen. Takže můžete si zatančit, když tou poslední písní dne bude Dancing Queen po 50.

0: Také v nočním proudu na dvojce očekáváme půlnoc a 17. srpen.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Vláda chce s koncem roku uzavřít eurocentra a změnit komunikaci o Evropské unii. Maďarsko vyšetřuje nehodu autobusu polských poutníků, 12 lidí zemřelo. Fotbalisti Slávie remizovali v Liberci a v této ligové sezóně poprvé ztratili body. A čekáme oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty do 28 stupňů. Začíná pondělí 17. srpna a jeho hlavní zprávy. Marek Sedláček vám přeje příjemný poslech.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vládu dnes čeká první schůze po dvou týdenních prázdninách. Řešit na ní bude hlavně dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun, třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Kabinet by měl dnes projednat taky zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a informují lidi a instituce o dění v Evropské unii. Zjistil to server iRozhlas.cz. Návrh souvisí s plánem vlády od ledna změnit koncepci informování o evropských záležitostech.
3: Stávající koncepce platí od vstupu Česka do Evropské unie. Její zrušení navrhla vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Součástí koncepce je i právě činnost Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a dohromady pořádají kolem 1300 akcí ročně. Ve školách, knihovnách nebo univerzitách. Koordinátor libereckého Eurocentra Martin Fischer potvrdil, že skončí k 1. lednu.
4: Ale z jakého důvodu, to nevíme. Připojil se k nám někdo na chviličku prostě online. Řekl, že nemá čas, ale že nás rušej.
3: Úřad vlády nereagoval na dotazy, čím Eurocentra nevyhovovala nebo fungovala špatně. Nová koncepce počítá hlavně s online komunikací. Kabinet ji má schválit do konce roku. Jasný plán ale zatím nemá. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. David Šalek, Radiožurnál.
2: 12 lidí zemřelo a dalších 10 se zranilo při nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. Informoval o tom maďarský premiér Péter Maďar. Autobus podle svědků sjel ze silnice do příkopu. Policie nehodu dál vyšetřuje. Jednou z vyšetřovacích verzí je i to, že řidič usnul za volantem. Podle polských úřadů vezl autobus polské poutníky, kteří se vraceli z Bosny a Hercegoviny. Polsko kvůli nehodě poslalo do Maďarska speciální letadlo se zástupci ministerstva zahraničí a se záchranáři. Ukrajina v noci na neděli masivně útočila na Rusko. Údery nepřežilo nejméně 6 lidí. Údery zasáhly například část ropné infrastruktury v jihoruském Rostově nebo další ze skladů ruského internetového prodejce Wildberries nedaleko Moskvy. Rusko včera naopak útočilo po celé Ukrajině.
5: Ruské útoky nepřežilo nejméně 5 lidí. Oběti hlásí mimo jiné Doněcká, Chersonská nebo Záporožská oblast. Balistické střely dopadly taky na Kyjev a jeho okolí, kde zranili 3 lidi, včetně dítěte. Na několika místech v ukrajinské metropoli kvůli tomu vypukly požáry. Městem taky otřáslo několik explozí. Útoky hlásí taky město Krivý Rih. Vzdušné údery tam cílily na průmyslové objekty, včetně železáren ArcelorMittal. Pravděpodobně ruský dron narušil taky vzdušný prostor Rumunska. Bezpilotní letoun tam zneškodnila španělská stíhačka z mise NATO. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Francouzský premiér Sébastien Lecornu společně s několika ministry navštíví departement Gironde, který letos postihl největší lesní požár v zemi od roku 1949. Lecornu bude jednat s místními představiteli o obnově tohoto regionu na jihozápadě Francie. Premiér podle televize TF1 už včera dorazil do obce Le Porche, kde schořilo přes 180 domů. Celkem plameny v Gironde pohltily 42 000 hektarů. Francie letos zažívá bezprecedentní sezónu lesních požárů. A s lesními požáry se potýká od konce července i Řecko. Na řeckém ostrově Salamina nedaleko Aten včera zemřeli 2 lidi, informovali o tom tamní hasiči. Úřady nařídili evakuaci stovek místních obyvatel i turistů. Hasiči taky od soboty zasahovali na řeckém ostrově Skyros v Egejském moři, kde schořilo přibližně

0: místní rozvoj. Schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren. Podle zjištění Radiožurnálu připravují žaloby například některé obce na Lounsku nebo Olomoucku.
1: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce tohle to zvažují.
2: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta Moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavby až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
3: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
2: Ministerstvo podle ní vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Radiožurnál.
0: Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích.
4: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru, 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. O novém postoji vlády už předminulý týden informoval liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami. Výstraha platí hlavně pro východní část země. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou i jihočeský kraj.
5: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
0: Výstraha meteorologů platí do 9 hodin večer. I během neděle padaly v Česku teplotní rekordy. Zaznamenala je skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo taky v Kroměříži nebo ve Šternberku na Olomoucku. Sport. Fotbalisti Slávie v ročníku šance ligy poprvé ztratili body. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže remizovali v Liberci 1-1. Po šestizápasovém disciplinárním trestu se do sestavy Slávie vrátil útočník Chorý, který odehrál závěrečnou půlhodinu a do šance se nedostal. Mluvil o něm kapitán Pražanů Tomáš Holeš.
6: Kolem mě je vždycky velká pozornost. Já si myslím, že hnedka, jak přišel na hřiště, tak to byl takový velký výkřičník pro liberecký obránce, protože jemu stačí jedna dobrá situace ve vápně a dokáže skorovat. Když tam máme takovýhle útočníka, tak se musíme snažit, aby tam lítali centry. Z jedné strany, z druhé strany a to se nám nedařilo a nepodařilo se nám ho využít, ale jsme rádi, že ho máme zpátky.
0: Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0. Čeští atleti nezískali na mistrovství Evropy v Birminghamu ani jednu medaili. Stalo se to poprvé od roku 1938. V posledním finále s českou účastí byla běžkyně Kristýna Sasínek-Meky 7. na 15 stovce. Tereza Hrochová byla v maratonu 9. A plavkyně Barbora Sémanová zakončila evropský šampionát v Paříži 6. místem na kraulařské 400. Jan Čejka byl 7. v závodu na 200 metrů polohově.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D10 u Bakova a nebezpečí u Prahy. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy se za sjezdem na Bakov nad Jizerou srazilo několik aut. 52. kilometr dálnice byla několik hodin neprůjezdná. Teď průjezdný levý pruh. Čekejte hustý, pomalejší provoz. V Praze ve Strakonické ulici na vjezdu do Prahy se pohybuje lesní zvěř jelen. Pozorně projíždějte za jíloviště a cukrákem poblíž čerpací stanice.
9: Od Strakonic, tak těsně nad Prahou, tam na kraji dálnice stojí velký jelen s takovou tou pumpou, než se přijede do Prahy.
8: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stojí obytný vůz s přívěsem. 51. kilometr na krajnici u auta je značení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné, později

0: Odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat. Nejvyšší teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 15. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Jelen na silnici, žádná legrace. Já jsem jednou cestou z nočního proudu trefil divokého kance. Byla to rána za 224 tisíce korun českých. Takže jinými slovy, jeďte opatrně, poslouchejte Český rozhlas Dvojku. Až do druhé hodiny vás čeká noční proud. A tentokrát už zatem pondělí 17. srpna léta páně 2026. Krásný nový den i celý kalendářní týden vám přeje Zdeněk Vrba a Ed Sheeran.

Azizam, to je vlastně pozdrav a pozdravil vás na úvod nového dne a nového týdne Ed Sheeran. A nás tady v Praze na Královských Vinohradech už také doprovázely bouřky, které putují, jak už jsem říkal před chvílí, z jihozápadu na severovýchod a musíte s nimi počítat na mnohých místech našeho území. Bouřky na východní straně naší republiky, tak ty se očekávají spíše až později. Naopak hudby milovné publikum a příznivci Bruna Marse očekávají jeho pokračování koncertu po Spojených státech už od tohoto pátku 21. srpna, kdy hned za sebou čtyřikrát bude vystupovat v New Jersey. Je i spousta dalších míst, Filadelfie třeba dvakrát a dvakrát i na dalších místech, aby to zakončil v prosinci 4 koncerty v Mexico City, tedy už mimo Spojené státy, a aby 4. ledna pro změnu už zahájil měsíční turné po Japonsku. Takhle čilý je Havajan Bruno Mars, který nám teď obohatí tento noční proud hitem I Just Might.

I Just Might a Bruno Mars v nočním proudu na dvojce ve chvíli, kdy registrujeme také blesk, který udeřil mezi Vinohrady a Strašnicemi a záhy poté také jeden, který navštívil část Prahy, která se jmenuje Michle. A já si vzpomněl, když Pepano zpíval písničku Občané Michle, tváří se spichle, takhle to tam v té písni bylo. Pojďme dál, otevírám kalendář, protože 17. srpna se narodila celá řada osobností. Narodil se před 53 lety v jeho českém Písku ten, který se později vyučil jako kominík, to už si málo kdo pamatuje, ten, který zpívá zásadně se šátkem na hlavě, jmenuje se Bohuš Matuš a má dneska až neuvěřitelné 53. narozeniny. Neozve se sám, ale spolu s ním také Giampiero Anelli, alias italský zpěvák Drupy a dohromady se to jmenuje Tóny lásky.

Tak to byl Bohuš Matuš a spolu s ním Drupy, Tóny lásky, a hráli jsme si tu písničku také proto, že Bohuš Matuš má dneska 53. narozeniny. Další narozeniny vzpomene v případě dámy, která se narodila v Kalifornii, přímo v Hollywoodu, Belinda Carlisle. Zahájila svoji úspěšnou dráhu v roce 1986 a už o rok později, v roce 1987, natočila svůj dosud největší a celoživotní hit Heaven is a Place on Earth, a Belinda Carlisle ode dneška za svým jménem v závorce číslovka 68.

Nebe je místo na zemi, tvrdila Belinda Carlisle v den, kdy má své 68. narozeniny. Belinda Carlisle, která se hrdě hlásí k buddhistické víře. Další narozeniny, tentokrát domácí, rodačky z Pardubic, je to Veronika Stýblová, má krásné mladé 32. narozeniny. V roce 2018 ve skupině Verona vystřídala Markétu Jakšlovou a od té doby zpívá, co by ústřední, hlavní a jediná zpěvačka skupiny Verona. A také nám zaspívá písničku, kterou bych klidně mohl použít, kdybych třeba chtěl domů poslat nějaký vzkaz. Na mě nečekej. Na mě.

Na mě nečekej, já přijdu až ráno. Skupina Verona a Veronika Stýblová u solového mikrofonu ode dneška 32. O 30 let starší, a to na den přesně, to znamená, že dnes má 62. narozeniny, má zpěvačka, která se narodila v Los Angeles jako Maria Luisa McKee, používá pro ten umělecký svět jenom Maria McKee a má také jeden celosvětový hit, ten nemůžeme v žádném případě vynechat. Ukaž mi nebe. Možná i kvůli těm Perseidům a možná kvůli něčemu jinému. Píseň Show Me Heaven.

Zpívající autorka Mariah McKee, její velký hit Show Me Heaven a velký hit také opatřila pro chlapíka jménem Fergal Sharkey, A Good Heart se jmenuje ten hit a ten pro něj kompletně napsala. Tak o rok mladší než Mariah McKee je příznivec nočního proudu, režisér Philip Rench. Má dneska neuvěřitelné 61. narozeniny a my si připomeneme třeba jeho jeden z filmů, který se jmenoval Válka barev a ve kterém nechyběla tahle krásná písnička Lucie Bílé. Útěk.

V nočním plese zakletém chci být znova dítětem zpívala v písni Útěk z filmu Válka barev Filipa Renče Lucie Bílá. Ještě jedny narozeniny, co se týče písničky, ale předtím bych rád alespoň verbálně popřál k dnešním kulatým, naprosto neuvěřitelným 70. narozeninám, které má Chantal Poulin. No a teď už ta narozeninová záležitost, která přinese i písničku skupiny Turtles, tedy Želvy, protože bubeník téhleté kapely John Sater má dneska 82. narozeniny. Takže happy together.

Happy Together a skupina Turtles a bubeník téhleté kapely, která už mimochodem ukončila, a to v loňském roce, svoji činnost, tak právě on, tedy John Sater, má dneska 82. narozeniny. Tímto končím s narozeninami a otevírám téma svátek. Dnes, 17. srpna, mají svátek všechny paní a dívky, které se jmenují Petra, a z toho, jak dobře víte, vyplývá, že si minimálně 3 zpěvačky, které se Petra jmenují, zahrajeme. Tušíte správně, že to úplně první bude Petra Janů, která bohužel o víkendu musela zrušit jeden koncert u Karviné, druhý koncert u Olomouce, ale věříme, že se brzo uzdraví a na koncertní pódia i se svojí doprovodnou kapelou Amsterdam vrátí. Petra Janů a písnička, kterou možná neznáte, Příběh Gabriela.

Příběh Gabriela a Petránu, která má dneska svátek, stejně jako všechny Petry. V roce 2016 jich u nás napočítali, poslouchejte dobře, 102 693. A k tomu ještě 154 těch, kteří jsou vlastně, nebo které jsou vlastně starší formou jména Petra, a to je Petromila. Tak, abychom byli kompletní. My máme za sebou Petra Janu a před sebou určitě čekáte, že zazní Petra Černocká. Čekáte správně. Nejdřív jsem myslel, že bych zahrál písničku Řeči jsou rychlejší, což je písnička, kterou jako poslední natočila Petra Černocká s Ivou Hajnovou na její album. Je to zajímavá písnička o bulváru, ale nakonec jsem vybral sólovku, a to zejména, že máme pondělí 17. srpna, i když ta písnička se jmenuje Každý první pondělí. 17. srpen není první pondělí, ale až třetí v měsíci, ale já myslím, že to vůbec nebude vadit. Gratulujeme k dnešnímu svátku nejenom Petře Janu, ale také Petře Černocké.

Každý první pondělí dámský sněm a Petra Černocká v něm. A ještě jedna Petra zaspívá, já vím, že si říkáte mnozí, která to může být. Petru Janu známe, Petru Černockou známe, další zpívající Petry už asi neznáme, tak já vám to prozradím hned a nebudu vás napínat. Jedná se o Petru Vraspírovou, která už pár let se jmenuje Petra Vojtková, protože si vzala Romana Vojtka. Zatímco s jiným hercem natočila smlouvu svatební, tak se jmenuje písnička, kterou interpretují Martin Písařík a Petra Vojtková.

Skupina Beatles nás přivedla k hodině jedné, už za necelou minutu bude jedna. Mezitím ke mně dorazil plakát na Den rodin, oslavy města Hroznětín. Tradiční krušnohorské oslavy budou 29. srpna. To je den, kdy vzniklo Slovenské národní povstání. A vypadá to, že město Hroznětín to Slovenské národní povstání se chystá obnovit, protože v bohatém programu tam vystupují, přestože to je na západě republiky, ti, kteří si říkají The Best of Mackie a kteří zřejmě přinášejí písničky Mackieho sbírky. Vystupuje tam ovšem také originál, a to znamená slovenská asi nejpopulárnější zpěvačka Kristýna, a také tam vystupuje něco, co jsem doposud ještě neviděl, No Name Tribute Band, což je zvláštní, že vždycky, i když ta kapela funguje, tak ještě se objeví její revival. No, jsme zkrátka nejenom my, ale i Slováci revivalové království. Kristýna.

To byla slovenská zpěvačka Kristina, originál, žádný revival, ano, to je ta, co zpívá Horehroně, Stanku, Prioltáry a další velké hity. Tenhle se jmenoval Ovoňaj ma ako růžu a myslím, že se patří vysvětlení, nejedná se o růžu, prosím vás pěkně, a už vůbec ne třeba o růžu z masokombinátu, o které zpívá Petr Čejka se skupinou Karamel. Jedná se o růžu jako růži, jako květinu. Tedy přivoň ke mně jako ke květině, k růži. Tak nějak by se to dalo přeložit pro pořádek. Tak to byla velmi jemná píseň a po ní musí logicky přijít něco trošku tvrdšího. Třeba Cesta do pekla a Chris Rea.

Chris Ria, Road to Hell. A na cestě do pekla jsme potkali Štěpána Kojana, to je líder, frontman a vůdce skupiny Kex, skupiny, která má na svých koncertech stovky příznivců a dali by se také označit třeba jako králové českého a moravského venkova. Dívám se na jejich seznam koncertů, tak v sobotu 15. srpna přeskočili skupině Olympic v Netvořicích a takhle krásně se to rýmuje: Netvořice, Votice, Chvaletice, Hněvkovice, Hroznětín, Březová nad Cvitavou, Zbíšov, Zruč nad Sázavou, Líšnice, Bělá pod Radbuzou nebo nad Radbuzou a Bystřice u Benešova. Tak takhle to je a všude, jak jsem říkal, stovky příznivců téhleté úžasné poctivé kapely, která se říká Kex.

Tahle ta písnička skupiny Kex Maiden by se také mohla jmenovat Včas odejít. Dozněla v 1:13:50 k tomu a my jsme poslouchali a rádi skupinu Kex a potěšilo nás samozřejmě, že v té písni se objevil také noční proud, tak jako třeba Michal Prokop na albu Ostraka v písni Na cestě má také noční proud. Noční proudy hned několikery má ve své jedné písni Petr Kolář, Hypodrom a Petr Kotwald mají taktéž noční proud a noční proud se takhle rozrůstá do některých písniček a pochopitelně nás to moc těší. Teď nás potěší Billy Joel, We Didn't Start the Fire.

We Didn't Start a Fire. Spívající autor a vynikající pianista z New Yorku Billy Joel. Právě ten svojí písničkou tento noční proud, řekl bych, obzvlášnil. A já mezi tím stačil juknout na to, jak postupuje bouřka, tak Praha už přešla a momentálně se blejská v obcích jako Kopydlno nebo Žehuň, Chlumec nad Cidlinou, Chvaletice a nebo třeba Horušice. Tak pokud se vyskytujete v těchto zmíněných obcích, tak dávejte dobrý pozor a pokud jedete autem, tak je možná lepší na chvilku se schovat, až ta bouřka přejde. Ona postupuje celkem rychle. Říkal jsem, že je v Chlumci nad Cidlinou a byl blesk před obcí, před městem, pardon, a teď už byl další blesk a ten byl za městem, takže i takhle někdy rychle to probíhá. A s těmi bouřkami souvisí také cesty muzikantů, umělců. Rádi se potkáváme zejména na různých koncertech a vystoupeních s těmi, kteří cestují po republice a kteří také poslouchají noční proud, a když se dozví i z nočního proudu, kromě hudebních informací a nějakou o počasí, tak se to také pochopitelně hodí. Třeba namátkou skupina Rangers o uplynulém víkendu absolvovala koncert ve Frenštátu pod Radhoštěm, a když si vezmeme, že než se sjedou, protože část je z Prahy, část ze Středočeského kraje, část z Brna, část ze střední Moravy, tak už to je jenom hodně kilometrů a času. No a potom Frenštát pod Radhoštěm z jejich pohledu na druhém konci republiky a na otočku zase zpátky. A za volantem za chvíli 80-letý Mirek Řihošek. Tak i takhle to někdy chodí. A já přeju skupině Rangers i Mirkovi Řihoškovi, aby jim na cestu stále svítil pohodový modrý měsíc.

Na tvůj dům modrý měsíc stále svítí a svítil minutu a 36 vteřin. To byla nejkratší písnička tohoto nočního proudu a je to zajímavé, když jedna písnička vyvolá asociace k některé další. A když jsem tak mluvil o Rangers a poslouchal Rangers, tak mě napadlo, že právě oni jsou tací, kteří nám připomínají skupinu snad s nejdelším názvem na světě Dave, Dee, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Ano, jsou tam vyjmenováni všichni členové a hlavně musíme mluvit i v minulém čase, někteří už tady s námi nejsou, protože tahle ta kapela válela hlavně na přelomu 60. a 70. let, ale měla minimálně 4 výjimečné hitparádové hity. Takže skupina Dave, Dee, Dozy, Beaky, Mick and Titch a právě třeba tohle je jeden z nich.

The Legend of Xanadu a Dave D. Dozy, Biki Mikentič. Zatímco jsem tady před chvílí celkem podrobně popisoval bouřku, která minula Prahu a která se pomalu a nezadržitelně blíží na Hradec Králové a Pardubice, tak by bylo nespravedlivé, kdybych nezmínil také další bleskový a hromový roj a další poměrně vydatnou bouřku, která ohrožuje Ústí nad Labem, Děčín, Nový Bor, Českou Lípu, Mimoň, Ralsko a samozřejmě i další města, obce, které jsou právě v této části, to znamená na severu Čech. No a teď už se vydáváme za dámou, která byla velšskou zpěvačkou a bydlela ve Velsu, ale bydlela zároveň i v Portugalsku a v portugalské nemocnici ve městě jménem Faro 8. července letošního roku ve věku 75 let odešla do hudebního nebe. Čest její památce, mluvím o Bonnie Tyler.

Totální zatmění, tentokrát nikoli v slunce, ale srdce samozřejmě díky tomu, že přišel stav, který se jmenuje zamilovanost. Další, kdo nás potěší v tomto nočním proudu, je pozor, dvojnásobná vítězka tenisového kultovního turnaje umělců, který se hraje v Mohelnici, okres Šumperk, a který měl letos už 29. ročník. Právě ten 29. ročník, stejně jako předchozí 28. ročník, vyhrála Leona Machálková.

Wind in the Willows a Blackmore's Night, ano, Richie Blackmore samozřejmě. Došlo k takové situaci před pár dny, že na koncertu skupiny Deep Purple se objevil po letech, po mnoha letech znovu Richie Blackmore. Takže to byl zajímavý počin, který překvapil všechny rockové fanoušky.

Soldier of Fortune a Deep Purple v nočním proudu na dvojce ve chvíli, kdy už míme čas 2:45. Ale ještě bych chtěl 4 písničky stihnout. Rozhodně nesmí chybět Petr Novák a jeho Hvězdičko blízkavá.

6. září, rodný den Petra Nováka, jeho nedožité 81. narozeniny a velký koncert v amfiteátru Radim u Kolína, tam by všichni fanoušci Petra Nováka neměli chybět, tak jako nebudou chybět třeba Viktor Sodoma, Petr Bende, Michal Pavlík, Slávek Janoušek a samozřejmě ten, který toho s Petrem Novákem prožil nejvíc, Karel Kahovec.

Hej vy paní, tam vás od někud znám, zpíval Karel Kahovec, který se svou doprovodnou kapelou George and Beethovens vystupoval o víkendu na slavném festivalu Trutnov a sklidil tam velký úspěch a já mu to moc přeju, protože to je poctivý muzikant. Předposlední písnička tohoto nočního proudu nás zavede za skupinou Talking Heads. A jestliže už jsme tu měli dneska cestu do pekla a spolu s ní Chris Ria, tak teď to bude cesta, která prostě nevede nikam, ale píseň je to pěkná. Well.

Road to Nowhere a skupina Talking Heads a tyhle mluvící hlavy i skvěle zpívají a byly předposlední písničkou nočního proudu, kterým vás provázel Zdeněk Vrba. Teď už přeju krásný zbytek této noci a krásný poslech dalších pořadů non-stop 24 hodiny denně vysílající stanice Český rozhlas Dvojka. A vysílat budeme i dneska večer, kdy ve 23 hodiny a 30 minut se rozdělky nočního proudu znovu ohlásí moderátor a DJ v jedné osobě a tím bude tentokrát Martin Hrdinka. Já se těším, až se týden s týdnem opět sejdou a bude čas na nedělně pondělní noční proud a opět se uslyšíme. Takže těším se na to a teď už ještě možná bych mohl říct rekordní teploty, ale to bych nestačil. Takže prosím pěkně, takový je srpen, tedy august a lenivý. Takhle ho vidí Petr Naď. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Vítejte, milí posluchači, u pořadu Kdo umí, ten umí. Dnes vás vezmeme k Sládkovi Martinovi Vojtěchovi, který své pivo vaří v hospodě stejného jména. Starý hostinec na Studánce u Pardubic koupil už jeho praděda. Přestavěl a pořádal tancovačky pro široké okolí. Provozoval ho i děda František Vojtěch, než ho komunisté v 50.